smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vodochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, čověče. Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mě stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtěžkou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambor a dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měl i Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dát?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tady bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva taková vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme péct. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teď půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: Je to tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicového nebo řepkového, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. S tou opatrně, protože brambory už jsem vařil v hodně osolené vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z vodouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nebude chtít míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádě to. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková, jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojďte, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: bude. Já to držím. To si potrčku dej, no. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů. Těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic Umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, a používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálu potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Katka se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, dobrý den. Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, teď se známe leta, tykáme si
0: právě
1: leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce na tvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záměru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám, příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám

soutěže představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Krásný večer, den či noc do všech koutů naší země, milí posluchači. Dnes budeme po utajených pokladech pátrat na severozápadě Čech, na středním toku řeky Ohře. Právě tam, v malebné kotlině, leží už od 10. století místo, kterému se dříve říkalo Zác a které Přemysl Otakar II. Ve 13. století povýšil na město. Dnes mu říkáme Žatec a právě jeho historické centrum a krajina kolem něj, včetně dvou obcí, se v roce 2023 zasloužili o další zápis naší země na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Hlavním důvodem zápisu bylo samozřejmě naše zelené zlato, tedy chmel. A právě ten žatecký, takzvaný poloraný červeňák, má tak unikátní vlastnosti, že je jinde ve světě nenajdete. Takže vzhůru za chmelem do Žatce a krajiny kolem něj, kde se chmel pěstuje, protože chmelíčku chmeli, chmeli zelený, bez tebe chmelíčku, pívečko není.

0: Tak milí posluchači, my se nacházíme v impozantní budově největšího chmelařského muzea na světě a kdo jiný by nám měl dělat erudovaného průvodce než jeho ředitel Vladimír Valeš. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak pane řediteli, jak se vlastně ta chmelařská tradice tady v Žatci a okolí zrodila?
1: Ona ta historie nám úplně všechno taky neprozradí. My prostě jenom víme, že rok 1348 pro Žatec znamená, že to je první písemná zmínka o chmelu v Žatci. Ale není to znamením toho, že Žatec teprve v roce 1348, nebo že se v Žatci začal pěstovat chmel. Ten chmel se tady pěstoval už daleko dříve. A ještě předtím, než se pěstoval, tak se taky sbíral z planě rostoucích rostlin. No a tohle ten sběr probíhal v tom raném středověku. To znamená v době, kdy lidi teprve začali přicházet na chuť kvašeným nápojům. A žádný chmelnice nebyly a chmel rostl planě na březích potoků a řek. Teprve ve 12. století se chmel, dá se říct, začal pěstovat v úvozovkách. Začaly vznikat první chmelnice, ale byly to chmelnice tyčkové, kdy se chmel pnul po tyčích místo dneska, jak jsme zvyklí, po drátech. No a takhle to bylo až do toho 19. století. Čili celá ta historie toho sběru a pěstování chmele je daleko starší. A vůbec první písemná zmínka třeba o chmelu v Evropě pochází z nějakého 8. století našeho letopočtu z Francie. No a pak se na to samozřejmě navázaly další už teda samozřejmě písemné zmínky v našich kronikách, které souvisejí s chmelem.
0: Já jsem tady zmiňovala rok 1348 ve všech dostupných materiálech se dočteme, že to je prvopočátek chmelařství na Žatecku. To je éra toho vznosného středověku, dob Karla IV., který byl ovšem příznivec spíše vína, pokud já vím, nebo i chmele?
1: No, ono se o Karlu IV. Traduje hodně věcí i v těch našich učebnicích se traduje, že stál Karel IV. U vzniku chmelnic. Je jasný, že asi on a jeho vláda, nebo vláda jeho úředníků a těch průkmistrů těch královských měst přála tomu chmelu. Ono to bylo taky dáno tím, že z toho chmelu pocházely docela velký zisky. Jak si to postupně uvědomovali i šlechtici, kteří do té doby nechávali vlastně ten chmel a to vaření piva na bedrech těch měšťanů a těm se jako smáli. Ale jenom do té doby než zjistili, že se na tom chmelu dá vydělat.
0: Vysvětlíme si ale, kdo přišel na to, že právě Žatecko bude tím chmelařským rájem.
1: Ono to je daný tou krajinou. My jsme v místě, který je chráněný před nějakými porivy větru, že je chráněný i před nějakými nepříjemnými vlivy počasí, hlavně teda pásem Krušných hor a z druhé strany teda Doupovskými vrchy. My jsme vlastně v takovém jakoby údolí a tohleto plus půda plus klima plus obyvatelstvo vytvořilo ty nejvhodnější podmínky v celé střední Evropě.

0: Pojďme se podívat dál. Pan ředitel mi tady ukazuje docela důležitou mapu a fotografie, takže co to tady vidíme?
1: No teď už jsme u takové zlaté éry, teda chmelaření v Žatci. Jsme u období, kdy začaly v Žatci vznikat balírny a sklady chmele. Jsme na přelomu 19. a 20. století a z Žatce v té době se stala opravdu chmelařská metropole. Tady se určovaly světové ceny chmele, tady vznikla chmelová burza. Velmi rychle se sem dostala železnice, velmi rychle se sem dostal telegraf a začal tady opravdu takový chmelový kvas. V krátké době tady vzniklo zhruba 80 těchto staveb, do kterých se vlastně soustředoval usušený chmel z okruhu zhruba 50 kilometrů, který se zde zušlechťoval. Co se týká sušení, tak sem do Žatce už se vozil usušený ten chmel, že on se musí usušit zhruba do 4 hodin po načesání, jinak by nám v tom žoku samozřejmě se zkazil, splesnivěl. Ale když se přivezl sem, tak hlavním cílem zušlechtění chmele bylo udržet jeho vlastnosti na co nejdelší dobu, čili říká se tomu konzervace chmele.
0: To se dělá jak, ta konzervace?
1: Ta konzervace se dělala v té době pomocí sirných lázní, dělala se takovou metodou, kdy chmel byl vystaven účinku kysličníku siřičitého, který v něm postupně zabil všechny choroboplodné látky a ty zárodky těch plísní a prodloužil jeho životnost na ten jeden rok.
0: Já jsem tam viděla na těch fotografiích, že tam se provádělo takové cejchování těch obřích chmelových pytlů. Teď tady právě kolem nich jdeme a ty byly skutečně obří. To už byl ale ten usušený chmel, nebo jak to vlastně probíhalo?
1: To, jak vy říkáte, cejchování chmele, my tomu říkáme vlastně známkování chmele a je to vlastně ověření původu toho chmele. A začalo se s tím už ve středověku.
0: Blahoslaven první sládek, který pivo vařil, zlořečen pak budiš ten, kdo pivo první platil.

0: Teď jsme se dostali ke krásným nádobám, které by asi všechny milce piva nadchly, a jsou to kádě, které jsou důležité pro to, abychom z chmele udělali pivo.
1: No, my stojíme před zajímavým exponátem našeho muzea, kterým je bezesporu varná souprava, která vlastně byla součástí výzkumného ústavu chmelařského, kde vlastně mohl si kdejaký pivovar uvařit z našeho chmele, ze všech těch odrůd, z jakýkoliv odrůdy, 50 litrů svýho piva. Byl takový ověřovací pivovárek. A my tady na něm můžeme vlastně demonstrovat, co se vlastně dneska děje v pivovaru. První, co se musí udělat, takže se do vystírací kádě nasype sladový šrot s teplou vodou a nechá se chvilku takzvaně vystírat při různých teplotách. Potom se přečerpá do rmutovací pánve z té vystírací, zhruba 1/3 toho obsahu. Ten šrot začne jinak pracovat, dochází tam k jiným chemickým reakcím a opět se přečerpá z toho rmutovacího zpátky do té vystírací. Opět se promíchá a opět se přečerpá, a tomu se říká dvourmutová, třírmutová nebo čtyřrmutový vaření piva například. Potom jde to dílo do scezovací kádě, kde se vlastně odstraní všechny ty hrubé věci, které tam vznikají, to znamená odstraní se to mláto například, a z té scezovací kádě už nám vychází mladina, čili jakoby mladé pivo. Takže ještě jako přidáváme chmel do té pánve a teprve potom se schladí ta mladina na tu zákvasnou teplotu a jde do tu spilku, na to kvašení, kde se přidávají kvasnice. A tam už opravdu vznikne nakonec to pivo.
0: No a to, proč se říká, že se pivo vaří?
1: Ono se to pivo vlastně vaří nejvíc při tom chmelovaru.
0: A tam ten chmel tedy přidáváme až v této fázi. A to tam nasype se normálně ten sušený chmel, který si přivezeme, ten se tam dá do toho, začne se to míchat a vařit.
1: Ano. A samozřejmě není to tak jednoduché, jak to tady říkáme. Chmel se přidává vlastně ve třech krocích. Většinou nejdřív se přidává ten hrubý chmel, ten, který má dodat tomu pivu tu hořkost, čili se najde sládek, má svůj recept, ví přesně, jakou odrůdu chmele tam dá, a za pár hodin přidá druhý chmelení. A to naše nejlepší, ten nejlepší chmel, ten žatecký polodaný červeňák, se dává nakonec, jako finis coronat opus.
0: Pane řediteli, co vy a váš vztah k pivu, k žateckému chmelu a vůbec k tomu, čím vším jsme tady procházeli?
1: No, já myslím, že je na mě i vidět, že jsem tedy milovník zlatého moku, a co se týká žateckého chmelu, na ten nedám dopustit, a jsem tady v Žatci znám tím, že když piju teda nějaký pivo, tak v něm musí být, když ne žatecký, tak aspoň český chmel. My vlastně ke dnešnímu dni máme vyšlechtěnou už 30 odrůd chmele v Čechách a já prostě jsem milovník jednak teda spodně kvašených piv, čili ležáků, a jednak tedy milovník českého chmele. Když se...

Loučíme se s ředitelem Muzea chmele a chmelařství v Žatci, které je mimochodem nejstarší a největší na světě. A vydáváme se přímo do krajiny chmele, protože nejen historické centrum s chmelařskými budovami je na seznamu UNESCO, ale také krajina kolem Žatce, zelené moře chmelnic, které tvoří obce Trnovany a především Stekník. A tam nás teď čeká spousta nečekaných překvapení.

0: Tak milí posluchači, jsme obklopeni chmelnicemi, ale zároveň se díváme na krásnou italskou terasovitou zahradu a krásný rokokový zámek. A o tomto prazvláštním propojení nám řekne více kastelánka, zámku Stekník, Jana Zajíčková. Dobrý den.
1: Dobrý den. Nacházíme se na rokokovém zámku, který ze dvou stran obklopuje italská terasovitá zahrada z 18. století. A toto krásné šlechtické sídlo bylo usazeno na takovém vyvýšeném ostrohu a říkáme, že zámek je takovým srdcem té chmelové krajiny.
0: Dole máme terasy plné růžových keřů. Italská zahrada, to ne je také sama o sobě unikát?
1: Ano, ona je největší zachovalou terasovitou zahradou v Čechách. Svou rozlohou převyšuje rozměry například zahrad terasovitých pod Pražským hradem a je velice zajímavá stavebně.
0: Já když jsem se dívala, jací majitelé vlastnili tento zámeček, souviselo to nějak s chmelem, nebo si našli tu lokalitu jen tak, protože se jim tady líbilo?
1: Souviselo. Vlastně všichni majitelé byli pěstiteli, obchodovali se chmelem a zabývali se šlechtěním chmele, ale tu chmelovou krajinu založili i stavitelé zámku, což byli Kulhánkové z Klaudensteina. Původně Jan Jiří Kulhánek, bohatý žatecký měšťan, zakoupil vyhořelou tvrz kaplířů ze Sulevic, kteří po Bílé hoře o své majetky přišli a on vlastně koupil takovou ruinu, kterou přestavěl v barokní zámek a vykoupil i opuštěné statky a polnosti, které se nacházely na tomto území, spojil je do jednoho velkého panství a už tento Jiří Kulhánek začal pěstovat chmelovou révu. Pak jeho vnuk Jan František Kulhánek, který rod povýšil dokonce do hraběcího stavu, to rozjel ve větším, dá se říci, a od té doby od vlastně toho 18. století kontinuálně dodnes se tato půda velmi úrodná, protože se nachází v meandru řeky Ohře a je to takzvaná nivní lužní půda, která prostě byla ideální pro tuto rostlinu, tak už v této době ten chmel tady velice dobře prosperoval a následující majitelé zámku, ať to byly Korbové z Weidenheimu, Henetové, i poslední majitel soukromý, což byl švýcarský konzul pan Gerald Detender, tak byli zaměřeni na pěstování chmele, ochraňovali tuto rostlinu v této krajině, opravdu se zabývali i šlechtěním, získali spoustu medailí na různých výstavách světových a pan Gerald Detender jako konzul využíval své diplomatické kontakty, takže chmel vyvážel do dalekých zemí, na Blízký východ, ale také do Maroka, do Egypta, do Sýrie, do Palestiny, takže my jsme tady měli velmi významné majitele panství, kteří jsou prorostlí, bych řekla, tím chmelem. A my jsme rádi, že dneska na těchto pozemcích hospodaří Výzkumný ústav chmelařský pro pěstování a šlechtění chmele, který sídlí v Žatci a vlastně udržuje tu tradici svým přístupem, prokazuje i to, že chce tyto chmelnice vždycky chránit a využívat je k pěstování chmele.
0: Pojď pivečko, pojď sem ke mně, však jsme oba z české země. Pouštíme zámek Stekník, ovšem nikoli v žateckou krajinu piva a chmele. Přejíždíme do Podzámčí, protože našemu pátrání po tajemství chmelařské krajiny schází vědecký pohled. A ten se nám přímo na chmelnicích pod Stekníkem ihned zhmotní v podobě vědce a genetika z Výzkumného ústavu chmelařského. Ten se dnes jmenuje Chmelařský institut a muž, který má u nás v gesci 140 hektarů určených ke šlechtění chmele, se jmenuje Vladimír Nesvadba. Pane doktore, my jsme teď na chmelnicích a kdybych byla pivopitelka, tak jsem asi úplně nadšená. Já si pořád kladu otázku, v čem spočívá to obrovské kouzlo, a vy mi to můžete vysvětlit z vědeckého hlediska, žateckého chmele, že už Karel IV. Zakazoval jeho vývoz pod hrozbou trestu smrti do zahraničí, protože to byl chmel mimořádné kvality, tak v čem spočívá ten půvab?
2: Tak určitě ve složení chmelových prchřic a silic. To jsou ty obrázky celé látky, které ten žatecký poraný červeňák v sobě má. Ta hořkost je příjemná, krásně nám doznívá, chmelová vůně, takže opravdu ten žatecký poraný červeňák je to nej pro žácký typ piva.
0: No, my bychom si měli vysvětlit, proč je červeňák.
2: Protože má na červenou baru révy.
0: Říkáme chmelová réva, to je skoro jako vinná réva, ale chmel není příbuzný vína, nýbrž konopí.
2: Ano, je to z konopí vinní čeledi a konopí chmel zdravý, takže kdo pije pivo, tak si to může užívat.
0: Vy jste mi dokonce i říkal, že on má několik úplně výjimečných atributů, tady ten žatecký chmel, tak bychom já se měli posluchačům sdělit.
2: Určitě žatecký poraný červeňák patří do naší oblasti. Opravdu má ty nejlepší látky a když se pěstuje v jiných podmínkách, tak už nedostane takový kvality. Viděl jsem chmel žatecký pěstovat ve Slovensku, ve Španělsku, v Jihoafrické republice. Není to ono. Slabý rostliny nemají ty kvality chmel, co u nás.

0: My stojíme uprostřed chmelnice, tak vidíme tady ten další český vynález, což jsou drátěné konstrukce, že ano, protože se původně chmel pěstoval na tyčích, ale ono je to rostlina, když se teď zaměříme přímo na něj, která vypadá trošku jak liána, což je u nás ve střední Evropě docela zvláštní, tak jaké má vlastnosti nebo čím je výjimečná?
1: Chmel je výjimečnou rostlinou, jak máme v národní stromě lípa, tak já bych byl pro národní rostlinu chmel, protože rostlina se zavádí zhruba v polovině května. Má při výšce do 50 cm a během 6-7 týdnů vyroste 7 metrů. Když má opravdu výborné podmínky, to znamená teplo, vlhko, to dokáže přirůst nějakých 25 až 30 cm za den. Rostlina je pravotočivá, takže vždycky jsme říkali studentům nebo brigádníkům, říkáme, zavádíte podle, když jsme říkali podle hodinek, dneska hodinky nejsou ciferníkový, ale digitální, takže říkáme podle sluníčka, ale není to daný, takže by se otáčel chmel za sluníčkem jako slunečnice, ale to není geneticky. Takže i na jižní polokouli, kde vlastně sluníčko se otáčí obráceně, takže chmel se točí pořád, je to pravotočivá rostlina.
0: Vy máte tady ve výzkumném ústavu na starosti šlechtění chmele. Jak se liší ten, který jsme měli za Karla IV. Ve 14. století od toho chmele, který tady vidíme teď?
1: Kvalitou určitě to bylo velmi podobný. Akorát tam byl jediný rozdíl v tom, že to byla směs nějakých klonů, který se tady pěstovali už minimálně 1000 let, takže ta vůně, kvalita chmele byla velmi podobná, až docent Osvald v roce 1825 založil stanici a on chodil v těch chmelnicích původních a vybíral ty jednotlivý klony, ale bylo zajímavý na něm to, že on pak ty výběry nedělal sám, ale on si tomu pozval vždycky 2, 3, 4 takový významný sedláky a pak už vybírali společně, jo, takže to se mi na něm líbilo, že to nebyla vysloveně práce jednoho člověka, ale týmu nějakých odborníků.

0: My opravdu, milí posluchači, stojíme ve Chmelnici. Teď se díváme, tady stojíme úplně mezi těmi jednotlivými štoky a vidíme tady překrásné rostliny, které teď nabírají na květ. A vy jste mi říkal, že tu šišku tvoří jenom samičí.
1: Říkáme chmelové hlávky nebo šištice. Šišky říkáme, že rostou v lese.
0: Ano, pardon.
1: A chmelové hlávky se tvoří pouze na samičích rostlinách. Chmel je dvoudomá rostlina, takže ty samci se v okolí víceméně ničí, protože se uvolňují pyl. Ten pyl má dolet 20 km, takže nechceme, aby opylovali ty chmelové hlávky. Dokonce, když jsou v tom chmelu semena, jsou obchodní srážky za to, protože zase ty semena snižují pěnivost piva. Takže ty samci pro nás jsou nepotřební, ničíme je. Já jako jediné všechny ty chmely pak je využívám, protože já zase si tu samici zaizoluju, dám si tam toho samce, co potřebuju a z těch semínek získám potomstva a vybírám ty nadějný nový odrůdy, které potom šlechtíme do budoucna.
0: Co se dá tím šlechtěním všecko ovlivnit? Mě překvapilo, že i pěnivost piva?
1: To ale ovlivňuje právě obsah semen. Když je vysoký obsah semen v chmelových hlávkách, takže to potom snižuje pěnivost piva. Tím šlechtěním právě. My tam zlepšujeme vlastnosti třeba vyšší odolnost hubovým chorobám nebo vyšší výnos. Dneska se pěstují odrůdy Cládek, Premiant, Agnus, který mají třeba dvojnásobný výnosy, takže to je červenák. Někteří jsou odolnější hubovým chorobám, někteří mají dvoj až trojnásobný obsah těch chmelových pryskyřic. Takže my tím šlechtěním máme větší sortiment odrůd, aby ten pivovar si mohl vybírat, která odrůda toho pivního stylu i vyhovovala.
0: My se pořád, když se pohybujeme tady na Žatecku, bavíme pouze o pivu, ale ty chmelové šištice a samotná ta rostlina nám toho může dát mnohem víc, že ano?
1: Určitě, tak chmel byl pěstovaný i pro zdraví, zaprvé jako sedativum, takže kdo má problém se spaním, tak doporučuji si večer udělat vývar z chmele. Do toho hrničku opravdu stačí dvě, tři hlávky chmele, takže sedativní účinky to má, výborný proti molům do skříní, ale...
0: Takže si tam máme dát jakoby pytlíček těch sušených šištic.
1: Hlávek, ano, přesně tak, ale taky... Chmel se pěstuje jako špargle, se dělají z toho saláty. A ty výhony, než vlastně vyrostou nahoru, tak jsou bílý, úplně nemají chlorofil a jsou chutný. Pak už právě začne tam být ta hořkost toho chmele. Takže to se doporučuje. Vím, že babičky, že to byl jejich třeba první jarní salát na stole někdy na přelomu února března. Potom další věc jsou látky, které má ta chmelová lávka. To jsou polyfenoly, strašně důležitý pro tělo. Tam xantuhumo, který je proti ostré poroze, dneska je na to patent na izolování, vyrábí se jsou tablety především pro ženy po menopauze. Má tam obsah desmetylxantuhumolu, který má zase antikarcinogenní účinky. Máme odrůdu Vital, jsem ji nazval z toho důvodu, že Vital jako vitalita jako zdraví, protože tam má nejvyšší obsah tady toho desmetylxantuhumolu na světě. Takže ten, kdo používá chmel, byť v pivu, tak jako dělá dobře, protože je zdravý prospěšný.
0: Já na závěr budu osobní, pane doktore. Vy jste na Chmelnici prakticky vyrostl. Vy jste rodák ze Žatce. Váš tatínek se věnoval také šlechtění a výzkumu chmele. Co vám chmel přinesl do života?
1: To je liána, která vás ovine na celý život. Takže když vidím chmel, tak mám v sobě takový krásný pocit, jsem doma. Jo? Jako když člověk se vrací někam do svého domova. Ale hlavně ten chmel mi dal do života plno lidí, kteří s ním pracují. A dneska, když jdu supermarketem a vidím tam ty všechny piva, tak já tam vidím ty lidi, co to dělají. Takže ten chmel pro mě, to je život.

A tímto krásným vyznáním se loučíme nejen s genetikem a šlechtitelem chmele a vědcem Vladimírem Nesvadbou, ale především s krásnou krajinou kolem Žatce. V tomto městě je vše podřízeno chmelu. Přímo v centru najdete nejen muzeum chmelařství a chrám piva a chmele, ale také pivovar a přímo u náměstí také nejmenší chmelničku na světě. Každý rok na začátku září probíhá v Žatci takzvaná dočesná a tam se můžete více než dotknout nejen chmelových šištic, ale také celé krajiny chmele a piva. A stojí to za to, protože chmel otáčivý je dobrým spojencem v boji proti rakovině i osteoporóze, ale pomůže i těm, kdo chtějí dobře spát a dobře vypadat. A také těm, kteří chtějí mít dobrou náladu, protože pívečko jest dar nebeský, vařejí ho sládci český. Krásné dny, plné nových objevů i nových zážitků v našich regionech, vám přeje Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 000 Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou? Jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony? A jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie? O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá

0: vždy se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si namatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření. Sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My i jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit

0: se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
0: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu a ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když

0: pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
0: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům, a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových, jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
0: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
0: Ano, je nás víc, protože
1: je potřeba šířit osvětu.
0: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc, a věřím tomu, že to bude lepší a lepší, a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené, a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře, a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
0: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh, a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
0: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Část Mánesovy ulice v České Kamenici je bez veřejného osvětlení kvůli opravě vedení nízkého napětí. Kvůli celovíkendovým oseckým slavnostem jsou ve městě dopravní omezení. Radnice v Jelenici usiluje o otevření nové zdravotnické vyšší odborné školy. Počasí pro dnešek oblačno a na horách slabé přehánky, teploty do 22 stupňů. Krásné brzké ráno zprávy a Jana Moravcová. V České Kamenici na Děčínsku dočasně nefunguje veřejné osvětlení v Mánesově ulici směrem ke koupališti. Důvodem je oprava vedení nízkého napětí, na kterou město upozornilo na svých oficiálních stránkách. Práce by měly podle radnice trvat ještě na nejvýš týden. V Oseku na Teplicku se konají celovíkendové osecké slavnosti. Návštěvníky čekají divadelní představení, historická vystoupení a z akcí platí po Oseku dopravní omezení a posilnění hromadné dopravy, říká referent kulturního centra Osek František Kovařík.
2: Byla teda uzavřena ulice Tršova, ulice Nazonská, je to vlastně hlavní ulice přes celý Osek. Na druhou stranu jsou tady posílené spoje linky číslo 13 vlastně dopravního podniku měst Mostu a Litvínova, jsou protažené vlastně přímo až do Oseka.
0: Uzavřena byla i ulice Obránců míru. Hlavní zastávka pro linku číslo 13 je zastávka Osek Autokemping. Ostatní zastávky jsou pak během víkendu zrušené. V Jelemnici na Semilsku by se příští rok mohla otevřít nová vyšší odborná zdravotnická škola. O akreditaci teď radnice společně s Libereckým krajem usiluje u ministerstva školství. Vyšší odborná škola by ve městě doplnila nabídku středního zdravotnického vzdělávání. Kanada se chystá reagovat na nová americká cla tvrdě. Bílý dům zavádí vůči Kanadě 50% cla. Jednání o dohodě, která je měla odvrátit, na poslední chvíli skolabovala.
3: Dolar za dolar nastaví Kanada jako odvetné opatření za to, že Spojené státy vůči ní zavedly 50% cla. Ta se dotýkají kanadského zboží za zhruba 20 miliard dolarů, tedy přes 400 miliard korun. A týkají se například hokejek, stavebních materiálů, alkoholu nebo oblečení. Kanadský premiér Mark Carney oznámil, že jednání sám pozastavil, protože poslední americké změny podmínek podle něj byly nefér. Americký obchodní zástupce Jameson Greer naopak tvrdí, že to byla Kanada, kdo přišel s novými požadavky a ustoupil od dřívějších závazků. Žádná další jednání zatím naplánovaná nejsou. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Ráno a večer čekáme skoro jasno až polojasno, přes den přechodně oblačno, na horách se mohou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Nejvyšší teploty naměříme do 22 a na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2. třídy číslo 237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu. Sledujte značení objížděk na Libochovice a Lovosice. Jeďte opatrně, šťastnou cestu a krásné nedělní ráno s námi.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Máme neděli 23. srpna, vy posloucháte Český rozhlas Sever a právě teď začíná dnešní dobré ráno. Za malou chvíli je tady Petr Jungmann a jeho pravidelné kalendárium. Nadměrné pití alkoholu, kouření, infekce HPV viry a nebo zanedbávání preventivních zubních prohlídek. To všechno stojí za nárůstem počtu případů rakoviny hlavy a krku. Podrobnosti prozradíme zhruba za čtvrt hodiny a přidáme opět i písničky, které nestárnou. Poslechneme si třeba Michala Tučného, teď už ale připravený Ivan Las.
1: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Písničky, které nestárnou, Michal Tučný, jeho Cesty toulaví na Českém rozhlase Sever v nedělním dobrém ránu a 10 minut po 5. hodině tady máme za pár vteřin. Ale teď už připravený a slíbený Petr Jungmann, začneme třeba tím, kdo dnes slaví svátek.
1: Zvítězila pravda a láska. Yes,
2: neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker sesadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik Západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Natasha Kampusch dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Natasha o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
2: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dire Straits v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever, 5 hodin 16 minut k tomu za malou chvíli jedna z nejoblíbenějších českých zpěvaček Eva Farná. Teď se ale jdeme podívat na Českém rozhlase Sever na počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den pak čekáme přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jaký to je a Eva Farná přesně 5 hodin 20 minut. Dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Pacientů s nádorem v oblasti hlavy a krku v Česku podle Ústavu pro zdravotnické informace a statistiky přibývá. Ročně lékaři odhalí více než 2000 nových případů. Před 10 lety jich bylo o 500 méně. Častěji než dříve onemocní také mladší pacienti kolem 50.
1: Já jsem si nechal dělat nové zubní protézy. Jsem zjistila, že tam mám takové černé.
2: Popisuje 60. Jana, co ji přivedlo k lékařům. Dnes je 2 roky po náročné onkologické léčbě kvůli nádoru v dutině ústní. I proto se jí hůře mluví.
3: Zatím ten stav vypadá klinicky velmi dobře.
2: Dívá se jí na zubním křesle do úst při pravidelné kontrole stomatochirurg Jan Štembírek z kliniky ústní, čelistní a obličejové chirurgie Fakultní nemocnice Ostrava.
3: Příjem potravy je dobrý, dá se?
1: Musím to myslovat.
2: Při náročné mnohahodinové operaci ji lékaři mimo jiné odebrali mízní uzliny na obou stranách krku a více než polovinu jazyka.
3: Půlka jazyka je vytvořená uměle z volného laloku z předloktí. Jsme našli na bývající část toho pahylu jazyka.
2: Po operaci podstoupila pacientka ještě ozařování a chemoterapii. Následovala dlouhá rehabilitace, během které se učila znovu mluvit.
1: Jenom to mluvení a to přijímání potravy, jinak se cítím dobře.
2: Hodnotí kdysi silná kuřačka Jana svůj aktuální stav, krátce na to už se s lékařem loučí. Právě kouření je jedním z důvodů, proč nádory v oblasti hlavy a krku vznikají.
3: V minulosti to bylo doména skupiny, která měla nadměrnou konzumaci alkoholu nebo nadměrné kouření, ale v současnosti, co pozorujeme, je, že přibývají mladí pacienti kolem 50 roku života a přibývají nám ženy.
2: Říká stomatochirurg Jan Štembírek. Podle lékařů stojí za zvyšujícím se počtem pacientů i to, že lidé zanedbávají preventivní zubní prohlídky a chybí i screeningový program. Varovným příznakem rakoviny hlavy a krku může být dlouhodobý chrapot nebo změna hlasu. Pokud nádor roste přímo v ústech, obvykle bolí.
3: Dalším symptomem může být i nějaká bulka na krku, kterou pohmatově pacient si najde.
2: Že prvotní příznaky nemoci lidé někdy podceňují, potvrzuje i primář onkologické kliniky Ostravské fakultní nemocnice Tomáš Blažek.
4: Mnoho lidí pacienti bagatelizují potíže, můžou je schovávat za nějakou drobnou aftou, poraněním, v dutině ústní při běžné hygieně, odkládají to vyšetření, což samozřejmě negativně ovlivňuje celkové léčebné výsledky.
2: Za částí nádoru hlavy a krku stojí také infekce HPV viry. Z Fakultní nemocnice Ostrava Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

Michal David, chtěl bych žít tak, jak se má. Venku už se nám pomalu rozednívá. 5 hodin 26 minut. Nás teď ještě čeká zpěvačka Jennifer Rush a brzy další krátké zprávy Českého rozhlasu Sever. V nich se třeba dozvíte, jak se to má s vybudováním společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově. Stále dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

0: Je 17:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město s jeho realizací počítá nejdříve v letech 2036 a 2037. V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešily více než za celý minulý rok. V Praze kvůli suchu přibylo havárií na vodovodním potrubí. Za první polovinu letošního roku jejich firma Pražské vodovody a kanalizace evidovala necelé 3 000. Meziročně o 84 víc. Vyschlá půda podle společnosti vytváří větší tlak na potrubí a zvyšuje riziko poruch. Sarah Bailey se do finále tenisového turnaje v Cincinnati neprobojovala. Američance Goffové podlehla po sedách 4-6 a 1-6. Dnes čekáme oblačno, na horách slabé přehánky, teplotu do 22 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: U zavírky čekejte poseku na Teplicku po celý víkend kvůli pořádání slavností a uzavřené taky ulice Škroupova v Chomutově. Důvodem jsou stavební práce, vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Za malou chvíli budou pokračovat na Českém rozhlase Sever babské rady, které poradí, jak nám s krásou pomůžou věci, které máme doma, ale teď už činasky.
3: Už nejsou.

0: Marie Rotrová večerem zíčkaná 5 hodin skoro 39 minut, ale teď už jsou připraveny další babské rady a tipy a triky na naší krásu.
1: Babské rady.
2: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením, oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Zpěvák Richard Marx, písnička s názvem Hazard, posloucháte Český rozhlas Sever. Venku už se nám začíná rozednívat, jinak k úplnému rozednění. Sluníčko se nám na horizont vyhoupne zhruba 3 minuty po 6. hodině u nás na severu Čech. Za malou chvíli tady bude Olga Lounová, ale teď se jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a večer bude skoro jasno až polojasno. Přes den pak čekáme přechodně až oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečně slabé přehánky. Teploty 19 až 22 na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámecké léto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Olga Lounová v dobrém nedělním ránu Českého rozhlasu Sever. Za 10 minut už tady máme 6. hodinu a my se s Alenou Škraňkovou vydáváme na další místo u nás na severu Čech. V seriálu Příběhy severočeských měst a obcí se tentokrát zastavíme v Račicích.
1: Příběhy severočeských měst a obcí.
2: Když se řekne Račice, nejspíš si představíte veslaře. A je to správně, protože v Račicích je známý veslařský a kanoistický kanál. Obec Račice na Litoměřicku leží na Labi, asi 8 kilometrů od Roudnice nad Labem. Původní název byl Radčice, později ta hláska D uprostřed slova vypadla. Ve 13. století patřily Račice do komplexu církevního domínia v Roudnici nad Labem. Na stránkách obce si můžete přečíst, že v roce 1845 měly Račice 35 domů a 230 obyvatel a že v roce 1890 už to bylo 56 domů a 299 obyvatel. Od obcí u řeky byl přívoz, který zajišťoval spojení mezi Račicemi a Štětím. Veslařský areál vznikl v 70. a 80. letech 20. století na místě bývalé pískovny mezi Račicemi, Zálužím a Předunínem. Stavba byla dokončena v roce 1986. Vodní kanál je široký 130 metrů a měří 2350 metrů. Labe Arena Ústeckého kraje je vlastně takový unikát, který spojuje dvě sportovní centra, jedno v Račicích a druhé ve Štětí. Veslařský a kanoistický kanál v Račicích patří k největším sportovním stavbám v České republice. Konají se tam mistrovství světa veslařů, světové poháry v kanoistice a světový šampionát račích lodí, ale také mistrovství světa v rybaření.
1: Příběhy severočeských měst a obcí na Českém rozhlase

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Hornička s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Je 6 hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Letošní rozsah škod způsobených kůrovcem bude podobný jako loni. Radnice v Doksech na Českolipsku sjednocuje podobu košů na odpadky. V centru Hnízdo ve Svádově v Ústí nad Labem se mohou dnes milovníci rajčat těšit na rajčatobraní. Bude oblačno, na horách slabé přehánky a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, pěkné ráno. Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. Nejvíc ho je v současné době na severní Moravě a ve Slezsku. Informuje o tom státní podnik Lesy České republiky. Podle něj budou letošní škody podobné jako loni, kdy musela organizace pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj kůrovce sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj rojení na většině území republiky zpomalily deště z posledních dnů. Proces převodu pozemků u jezera Most ze státního podniku Diamo na město se prodlužuje. Návrh darovací smlouvy měl během léta začít posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Prověřovat ho ale začalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Říká primátor Mostu Marek Hrvol z hnutí Pro Most.
3: Majetkoprávní vypořádání se teď trochu zabrzdilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyžádal veškerou dokumentaci k tomu majetkoprávnímu vypořádání a víceméně pozastavil ten náš plánovaný proces. Měla putovat smlouva na ÚOHS už finálně, takže teď je to na pár týdnů víceméně pozastaveno.
1: Podle Ministerstva průmyslu a obchodu jde o standardní posouzení návrhu, po jeho ukončení bude proces pokračovat dál. Technické služby v Doksech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
4: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z Dok Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Milovníci rajčat se dnes můžou ve Svádově u Ústí nad Labem přijít podívat na rajčatobraní. Akci pořádá Centrum Hnízdo od 10. hodiny dopoledne a končí v 1 hodinu odpoledne. Návštěvníci můžou ochutnat přibližně 100 druhů rajčat a hlasovat v anketě Rajče roku. Vstupné je dobrovolné a po celou dobu akce bude na místě občerstvení.
2: Počasí.
1: Bude oblačno, na horách slabé přehánky, ráno a večer skoro jasno až polojasno, přes den přechodně oblačno a na horách výjimečné slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Aktuálně jedete na severu bez nehod a do dnešní půlnoci musí řidiči počítat s dopravním omezením v Čelakovské ulici v Chomutově a stejně tak do dnešní půlnoci platí omezení v Oseku na Teplicku a v Dolno na Dražní ulici. Důvodem jsou místní slavnosti. To byly zprávy v 6. Pěkné ráno.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 6. hodině, dobré nedělní ráno s Českým rozhlasem Sever. Než vyrazíte automobilem, zkontrolujte, jestli vám něco nechybí, třeba pneumatika, a jestli vám něco nepřebývá, třeba alkohol. Jednoho takového výtečníka si představíme už za malou chvíli v Krimi historkách a řeč bude i o nelegálním zvířecím hřbitově v Turnově, a k tomu přidáme opět i písničky, které nestárnou. Zaspívá nám třeba Jiří Korn, čeká nás i Lenka Filipová, teď už ale připravený Honza Kalousek.
2: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Jiří Korn, jeho Robinson, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 6 hodin, skoro 12 minut a pokračuje naše víkendové ranní vysílání. Teď už je připravený Petr Beran. Krimi, historky a další případ, kdy se zamyslíte nad tím, co všeho jsou někteří lidé schopni.
1: Krimi historky.
2: Na nebezpečnou jízdu auta bez pneumatiky upozornil nad ránem svědek. Vůz pokračoval Ústím po Rávku, než ho policisté našli zaparkovaný na parkovišti. Za volantem byl 26-letý muž, který vůbec nejdřív nereagoval a když se probral, s policisty odmítal komunikovat. Jeho řeč byla v podstatě nesrozumitelná a dokonce na jednoho z policistů zaútočil. Hlídka ho spacifikovala a dechová zkouška ukázala 2,5 promile alkoholu. Agresivní byl muž i na záchytce, kde znovu napadl policisty a teď mu hrozí stíhání kvůli jízdě pod vlivem a napadení úřední osoby. Za to může dostat až 4 roky vězení.
1: Krimi historky.

0: Lenka Filipová dospívala, když jsme u času, přesně 6 hodin 16 minut. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Sever.
1: Počasí.
0: Ráno a večer má být skoro jasno až polojasno, ale přes den čekáme přechodně až oblačno, jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Bodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jeden z nejznámějších italských zpěváků na světě, Eros Ramazzotti, 6 hodin 21 minut, dobré ráno s Českým rozhlasem Sever. Náhrobky na zvířecím hřbitově v Turnově na Semilsku připomínají pochované domácí mazlíčky. Pohřebiště s desítkami hrobů se ovšem nachází na pozemku lesů České republiky a není oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřešku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, a ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jenom kostřičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost Deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy. Obdobné nelegální pohřebiště zvířat jako v Turnově, tedy ve srovnatelném rozsahu, v současnosti na pozemcích lesů České republiky neregistrujeme.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě procházíme to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu. Pak samozřejmě ještě existují určité jako pietní boxy, kde se lidé mohou se svým zvířátkem rozloučit. Tady v Turnově ho zatím nemáme.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. V Libereckém kraji jsou dvě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Sever. Žijeme tu s vámi.

František Nedvěd, 19, čekají nás rejsí a hlavně za 3 minuty další krátké zprávy Českého rozhlasu Sever. V dobrém ránu se opět objeví kolegyně Jana Mrovcová.

0: Je půl sedmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Od pondělí do středy bude mezi stanicemi Teplice v Čechách a Litvínoch obousměrná výluka vlaků. Důvodem je údržba trati, cestující tak budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. Vlaky nebudou jezdit od 7 hodin raní do 7 hodin večer. Dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku mají nové vozidlo. Dodávka poslouží při výjezdech k mimořádným událostem. Nový vůz stál 2 miliony 100 tisíc korun. Město uhradilo 200 tisíc a zbytek pokryla dotace z Evropské unie. Nová koncepce české armády má být hotová v říjnu. Ministerstvo obrany teď podle jeho šéfa Jaromíra Zuny za SPD čeká, až vláda schválí státní rozpočet na příští rok. Japonský ostrov Honšú zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. České volejbalistky vyhrály na domácí mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0, večer se Češky utkají se Srbskem. Bude oblačno, na horách slabé přehánky, zpočátku ještě polojasno a teploty dnes do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Porouchané osobní auto komplikuje provoz v Nové ulici v Ústí nad Labem. Jeden jízdní pruh je uzavřen, připravte se na možné zdržení a s omezením počítejte do dnešní půlnoci. Řidiči v Oseku na Teplicku, je tam uzavřená Dolnonádražní ulice a důvod jsou osecké slavnosti. To byly zprávy o půl sedmé, pěkné ráno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: V Mostě se nově objevil experimentální skleník a vypěstované byliny jsou určené pro restaurace. Více už za pár minut řekneme v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Teď pokračuje Václav Neckář.

0: Věra Špinarová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. 6 hodin a 39 minut. Dobré ráno. V areálu technických služeb v Mostě vznikl experimentální skleník na pěstování bylin a okrasných květin. Na ploše 200 metrů čtverečních je možné vypěstovat až 3,5 tisíce rostlin. Skleník, který si pracovníci sestavili sami, má vlastní solární elektrárnu i speciální úpravu vody. Vypěstované byliny nabízí místním restauracím.
1: Je tady vlastně potravinová část, která je ta hydroponická, a vedle je konvenční vlastně pěstování, které je určeno pro okrasné květiny. Primárně trvalky, ale i něco málo letniček.
2: Říká ředitel technických služeb v Mostě Michal Hartmann. Kolem nás vidíme desítky pěstevních věží, tedy vertikálních květináčů.
1: Je jich tady 50. Jsou to dva druhy, jeden je pro vlastně větší rostliny a jeden je drobnější pro bylinky.
2: Co všechno tady pěstujete?
1: Je to listová zelenina, takže máme vlastně saláty, několik druhů a potom kompletní sortiment bylinek, po kterých je standardně poptávka v restauracích.
2: Když se podíváme blíž, vidíme tady automatický zavlažovací systém.
1: Je to tak, je tady vlastně po celém skleníku gravitační rozvod té předpřipravené směsi, která vychází nejdřív z osmotické vody, doplňuje se o hnojiva a nějaké stopové prvky, minerály. A potom každá ta věž má v sobě zásobník s čerpadlem, který potom zajišťuje to, že už vlastně se nám nešíří ta voda nebo případné problémy nebo choroby do těch dalších věží. Ten skleník je celý vlastně automatizovaný, řízený takovou jednotkou, která do sebe sbírá údaje o okolním prostředí, intenzitu osvitu, teplotu vnitřní, vnější, vlhkost a podle toho řídí ty jednotlivé systémy, které v tom skleníku jsou.
2: Podíváme se tedy do druhé místnosti.
1: Tady jsme v té části, kde pěstujeme trvalky, to znamená okrasné rostliny. Jsme v té části, kde opravdu ze semínka dojde k té prvotní výsadbě a ve chvíli, kdy potom dosáhnete té odpovídající velikosti pro výsadbu ve městě, tak míří do městských záhonů zatím převážně.
2: Ještě zpátky k těm bylinám, kam je dodáváte?
1: Teď máme asi 6 restaurací, které zásobujeme, zkoušíme, jestli vlastně zvládneme kontinuálně uspokojovat jejich potřebu.
2: Za experimentální skleník zaplatili technické služby v Mostě zhruba 4 miliony korun z vlastních zdrojů. Z Mostu Jaroslav Duchoň, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Mostecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Freddie Mercury v dobrém ráno Českého rozhlasu Sever. Teď už máme 6:45. Jdeme se podívat na předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Ráno a večer skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně až oblačno, jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Teploty 19 až 22 na horách, 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno, večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Sever. Rádio Vaš.

0: V dobrém ránu Českého rozhlasu Sever Eláni za malou chvíli Anaka. Za 10 minut už tady budeme mít 7. hodinu a ještě nás čeká náš seriál Na minutu o zdraví. A Eva Bucharová nám nejdříve představí Mrtvé moře.
1: Na minutu o zdraví.
2: Mrtvé moře se nachází na hranici mezi Izraelem, Jordánskem a Palestínou a je nejníže položeným místem na zemi, téměř 430 metrů pod úrovní moře. Jeho voda má extrémně vysoký obsah soli, až 10x víc než oceán, a kromě chloridu sodného obsahuje i vzácné minerály, jako hořčík, vápník, draslík, brom a zinek. Na rozdíl od běžné kuchyňské soli je sůl z Mrtvého moře nečištěná a nerafinovaná, což znamená, že si zachovává přirozený komplex prospěšných minerálů. Sůl z Mrtvého moře je ceněna pro své unikátní složení a blahodárné účinky na pokožku, klouby i celé tělo. Není jen obyčejným doplňkem koupele. Sůl z Mrtvého moře je k dostání. Do vany s teplou vodou nasypte 200 nebo i 500 gramů soli a relaxujte 15-20 minut. Pro výraznější efekt při ekzémech nebo bolestech kloubů lze koncentraci i zvýšit. Nebo při bolestech kloubů i otocích namočte ručník do silného solného roztoku a přiložte na postižené místo. Sůl můžete taky smíchat s přírodním olejem, třeba mandlovým, a jemně masírovat pokožku. Odstraníte tím odumřelé buňky a zlepšíte cirkulaci. Víc než minutu zdraví vám přeje Eva Bucharová.
1: Český rozhlas Sever, na minutu o zdraví.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Kvůli suchu a vysokým teplotám hrozí častější rojení kůrovce. V Lounech začaly s rozšiřováním městského informačního centra. České volejbalistky se dnes na mistrovství Evropy postaví Srbsku. Bude oblačno se slabými přeháňkami hlavně na horách a teplotou do 22 stupňů. Pěkné nedělní ráno zprávy a Jana Moravcová. Kůrovec je teď nejvíc rozšířený na severní Moravě a ve Slezsku. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Vývoj a rojení kůrovce sledují taky mapy Českého hydrometeorologického ústavu. Podle Martina Možného, vedoucího oddělení biometeorologických aplikací, mají vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
3: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
1: V městském informačním centru na Mírovém náměstí v Lounech začala jeho přestavba. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu se prostor centra rozšíří o sousední bývalou prodejnu. Město za přestavbu zaplatí téměř 5 milionů korun, z toho téměř 3 miliony a 200 tisíc zaplatí dotace z regionálního operačního programu. Práce potrvají zhruba 3 měsíce.
4: Infocentrum zůstane během většiny prací otevřené, provoz ale může být omezený. Změny se můžou dotknout taky prodeje a dobíjení čipových karet městské autobusové dopravy. Kredit můžou cestující dobít přímo u řidiče. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Technická univerzita Liberec chystá nové bakalářské obory na přírodovědně humanitární a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie s prvky techniky. Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ dívky Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo utéct od únosce Wolfganga Priklopila. Ten ji držel ve speciálně upraveném sklepení svého domu nedaleko Vídně. V den, kdy 18-letá dívka uprchla, spáchal její únosce sebevraždu. Sport. České volejbalistky dnes na mistrovství Evropy v Brně čeká dosud nejtěžší soupeř. V 19 hodin rozehrají utkání se Srbskem, které získalo stříbrné medaile na posledních dvou evropských šampionátech. Češky se Srbkami prohrály dvakrát v přípravě těsně před turnajem. Sílu soupeřek popisuje i univerzálka Gabriela Orvošová.
5: Víme, jaká je síla Srbska. Mají neskutečnou univerzálku Boskovič, mají tam nahrávačku, mají Vojgenovič a smečařky mají taky velice kvalitní i blokařky, takže máme co dělat.
2: Počasí.
1: Ráno a večer dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno, přes den bude převažovat oblačno a na horách se mohou vyskytnout výjimečné slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes do 22, na horách do 17 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli poruše osobního vozu je uzavřen jeden jízdní pruh v Nové ulici v Ústí nad Labem a s uzavírkou počítejte v Oseku na Teplicku. Kvůli slavnostem je tam až do dnešní půlnoci uzavřena Dolnonádražní ulice.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Sever jede dál. Za chvíli se vrátí Petr Jungmann se svým pravidelným kalendářem a přidáme i sportovní informace. Fotbalista David Březina dal svůj první gól za Ústí nad Labem v druhé lize. Více zhruba za čtvrt hodinky a přidáme i písničky, které nestárnou. Brzy nás čeká třeba Valdemar Matuška, teď už ale Helena Vondráčková a Neuč slunce hřát.
2: Dobré ráno s Milanem Králem.

0: Valdemar Matuška, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, to jsem já, ten kovboj. 7 hodin, skoro 12 minut a my teď máme připraveného pro vás Petra Jungmana dnešní kalendárium. Pojďme se podívat, co výjimečného se stalo 23. srpna.
1: Zvítězila pravda a láska.
2: Yes, neděle 23. srpna. Svátek má Sandra. A tady je Petr Jungmann. Germánský vojevůdce Odoaker se sadil v roce 476 císaře Romula Augustula a nechal se provolat za krále. Tím byl definitivně spečetěn před 1550 lety zánik západořímské říše. Pražským mírem skončila před 160 lety v roce 1866 prusko-rakouská válka. Trvala 2 měsíce a 9 dní od 14. června. Válka skončila rozhodným pruským vítězstvím. Největší bitvou byla bitva u Hradce Králové, kde proti sobě stálo víc než 400 tisíc vojáků. Bojovalo se ale i u Tovačova, Dubu nad Moravou nebo u Bratislavy. Rakouská dívka Nataša Kampuš dokázala před 20 lety v roce 2006 utéci po více než 8 letech svému vězniteli. Wolfgang Priklopil ji unesl jako 10letou a držel ji ve svém domě v malé místnosti pod garáží. Únosce v ten den spáchal sebevraždu. Nataša o svém věznění vydala knihu, která vzbudila velkou pozornost po celém světě.
3: Ich habe einen Stempel auf der Stirn, wo drauf steht Gewaltopfer.
1: V roce 1851, což je 175 let, se v Hronově narodil spisovatel Aloisi Rásek. 75 by dnes oslavil spisovatel Petr Šabach. Podle jeho knih vznikly úspěšné české filmy jako Šakalí léta, Pelíšky, Pupendo nebo U mě dobrý. 70 slaví čáslavský rodák, fotbalista a trenér Karel Jarolím. Trénoval i nároďák. A já přeju hezkou neděli.
4: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dvojí se Modern Talking v dobrém ráno Českého rozhlasu Sever, 7 hodin skoro 18 minut. My se teď jdeme podívat na počasí.
1: Počasí.
0: A s tím nám teď také pomůže v našem vysílání meteoroložka Polina Maťunina, kterou zdravím po telefonní lince. Hezké odpoledne.
2: Dobré ráno.
0: Tak jak to s počasím vypadá teď ráno? Máme hodně sluníčka, prší někde a tak dále.
2: A tak v současné chvíli v podstatě skoro všude na území Ústeckého kraje máme skoro jasnou oblohu. Trochu oblačnosti se nám vyskytuje, hlavně ve Šluknovském výběžku, tam máme většinou polojasno, ale jinak sluníčko nám svítí už všude. A co se týče teplot, tak ráno je poměrně studený a teďka měříme v intervalu od 8 do 11 stupňů Celsia.
0: Mm-hmm. Co nás čeká dál, jak se to počasí bude vyvíjet a kam až teploty dosáhnou?
2: A tak dnešní den slibuje, že bude poměrně sluníčný, minimálně první půlku. V dopoledních hodinách ještě očekáváme jasno až polojasno, ale postupně odpoledne nám začne naskakovat větší oblačnost, takže budeme mít přechodně i oblačno a na horách je velmi nízká pravděpodobnost a výjimečných slabých přehánek. Co se týče teplot, tak moc se neohřejeme, budeme mít 19 až 22 stupňů Celsia.
0: Říká meteoroložka Polina Maťunina, my moc krát děkujeme za předpověď a někdy příště naslyšenou.
2: Mějte se hezky.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germeny z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever,

0: 7 hodin 23 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever dospíval Pavel Vítek. Za malou chvíli tady budou Smoky a teď také přidám slíbené sportovní fotbalové informace. Fotbalista Ústí nad Labem David Březina ukázal, že má dynamit v noze. Druholigový šlágr s Duklou Praha načal výstavní ranou z přímého kopu a výrazně přispěl k výhře 3-1. Pro 29-letého to byla premiérová trefa ze Severočeský klub po jeho postupu do druhé ligy.
1: V minulé sezóně Březina neskóroval ani jednou, přesto pravidelně přímé kopy zahrává. Jeho krásný gol zhruba z 18 metrů vůbec nepřekvapil jeho trenéra Davida Oulehlu.
2: Má střelu, dokáže 25 metrů to trefit do červenice, takže on jako je na to jasně učený a dneska to prokázal a více mě to utkání otevře a byl to klíčový moment.
3: Ty standardky si beru, to je pravda, pár gólů už jsem takhle dal a spíš jenom tady to bylo takový prokletí, že v té, jak jsme postoupili vlastně ze třetí ligy do druhý, protože ve třetí lize jsem za Ústí z přímáku taky nějaký gol dal, tak čekal jsem na to dlouho, ale zaplať pambu, to čekání už je u konce.
1: Oddechl si David Březina, gólman Dukly neměl šanci, střela byla nejen umístěná, ale opravdu prudká.
3: Myslím si, abych nezněl úplně nějak na myšleně, že tu techniku kopu jsem postupem času nějak vypiloval. Ta rána asi přišla, neřekl bych, že s věkem, ale tak nějak geneticky a co takhle nějak se bavíme jako s klukama, tak ono docela tomu pomáhá i mít malou nohu, takže já nemám úplně nějakou velkou nohu, já mám 40, takže ono, líp se mi to kope.
1: Prozradil David Březina, ten si udržel svou pozici v ústecké základní sestavě i po letní změně trenéra, kdy Svatopluka Havance vystřídal David Oulehla.
2: Je silná, tak je to zkušený hráč už dneska, hraje navíc přes nohu zleva, ale do výstavby hry jako je strašně důležité, že kombinačně skvělé, má do diagonálu, v rozstřelu a i do té defenzivy je kvalitní, takže to je jako stěžení hráč v tuto chvíli.
3: Myslím si, že to je běžný proces, který každý fotbalistu asi někdy v životě potkal, že když se ten kádr nějak obměňuje, tak postupně přichází nějaká nová koncepce, nová vize a člověk prostě je na něm, jak se s tou rolí poradí a já jsem spíš rád, že tu možnost hrát mám a hlavně si myslím, že to je i zdravý pro takový ten respekt, protože jako hrát a nemít vlastně takový ten strach o tu pozici, to není dobrý, takže já si myslím, že ta zdravá konkurence v tom týmu je a každý, kdo nastoupí, tak se to snaží zúžitkovat pro týmový úspěch.
1: Konkurence zatím ústeckému mužstvu prospívá. Po 5 kolech je bez porážky a v tabulci je Viagem druhý, o bod za vedoucí Karvinou. S Ústí nad Labem David Kalvas, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Ústecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: V Česku přibývá kárných řízení kvůli pochybením soudců, státních zástupců nebo exekutorů. Za první polovinu letošního roku jich vrchní soudy v Praze a Olomouci řešili více než za celý minulý rok. Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město s jeho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037. V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně. Podle úřadů jsou zraněné desítky lidí. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Sara Bejlek se do finále tenisového turnaje v Cincinnati neprobojovala. Američance Goffové podlehla po sadách 4-6 a 1-6. Bude oblačno, na horách slabé přehánky, ráno a k večeru ještě jasno nebo polojasno a teploty dnes do 22, na horách do 17 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 246 u obce Žabovřesky nad Ohří na Litoměřicku skončilo osobní auto ve svodidlech. Aktuálně na místě vyšetřuje policie a komplikace očekávejte nadále v Nové ulici v Ústí nad Labem. Připravte se na zdržení kvůli poruše na osobním voze.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Další téma, které nás už za malou chvíli čeká ve vysílání Českého rozhlasu Sever v dobrém ránu, budou okrasné záhony. Teď už ale Miroš Berka.

0: Inženýrská skupiny Plavci 7 hodin 38 minut pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Sever a jak udržet okrasné záhony pěkné až do zimy, tak to nám teď v rubrice Pěstování bez trápení poradí Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení.
2: Milí zahradníci, na konci léta mají některé rostliny období kvetení za sebou, jiné ale ještě budou zdobit zahradu řadu týdnů. Aby záhony vypadaly dobře až do podzimu, odstraníme odkvetlé květy letniček a trvalek. Rostliny pak vypadají upraveně a nevkládají energii do tvorby semen. U některých druhů jako krásnoočko, sporíš, šalvěj, hajní nebo některé druhy třapatek tím podpoříme i další kvetení. Suché, polámané nebo napadené části rostlin musí ze záhonu pryč. Existují ale výjimky. Někteří pěstitelé ponechávají přes zimu rozchodníky, třapatky, zavinutky nebo okrasné trávy na záhonech vědomě. Na mrzlé totiž vypadají během zimních měsíců opravdu nádherně. Koncem léta dobře vyniknou prázdná místa, nebo naopak místa příliš nahuštěná. Naše pozorování si důkladně poznamenáme. Ulehčí nám to pozdější plánování a doplňování výsadeb. Pěstování bez trápení vám přeje Veronika Jaklová.
1: Pěstování bez trápení na Českém rozhlasu Sever.

0: Zpěvák Peter Kent v Dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Za chvíli budou pokračovat Jeleni, 7 hodin skoro 44 minut a před námi je předpověď počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a večer má být podle meteorologů skoro jasno až polojasno. Přes den čekáme přechodně až oblačno, jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 20. 9. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Sever. Rádio

0: dát.
1: Pražská skupina Jelených, zpěvák charismatický se zajímavým hlasem Jindra Polák, teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. 7 hodin a 49 minut a nás brzy čeká Hana Hegerová s Petrem Hapkou a s Hanou Hegerovou. V posledních letech vystupoval také jako klavírista Petr Malásek a právě o něm teď budeme mluvit. Herečka a hudebník, tedy Dana Morávková a Petr Malásek, to je jeden z nejstabilnějších párů českého showbiznisu. Jak jim to funguje soukromně i pracovně, tak na to se jich vyptávala Slávka Brádlová a začali u snídaně s Novou, kterou Dana moderuje.
2: Tak já určitě se snídaní s Novou, kterou moderuju společně s Honzou Čenským, a pak s Ordinací v Růžové zahradě 2.
3: Když se zastavím u té snídaně, podle mě vražda je už to časné vstávání a potom být dobře naladěná, být při věci. Jak se to dělá?
2: Víte, já tu práci miluju, jako by miluje to tu rozhlasovou práci s mikrofonem, takže jediné nepříjemné je to vstávání v 3:30 a jinak ta práce je skvělá a senzační a miluju ji.
3: Je to něco, co vás obohacuje třeba vědomostně, protože ty hosty tam máte hodně zajímavé.
2: Musím si udělat rešerše, vždycky se seznámím s někým novým a je to velmi obohacující. Můžu mít nápad, můžu někoho doporučit, ale máme tam skvělé dramaturgy, takže jim do práce nemluvím.
3: A do čí práce může nebo nemůže mluvit Petr Malásek?
4: Můžu mluvit maximálně do práce mojí ženy a i to jako ve velmi omezeném rozsahu. Prožívám s ní jednak její roli v Ordinaci a jednak vstávání do snídaně, protože to se týká trošku i mě, ale vždycky se na to rád koukám, takže pro mě je to taková jako vzácná možnost od rána koukat na televizi a sledovat, co se ve světě děje.
3: Přijela by od vás žena i nějakou kritickou připomínku?
4: Já jsem přesvědčený, že ano, protože kdo jiný to má myslet dobře než ty nejbližší. Stejně jako já, když něco udělám, tak Dana je první můj posluchač a když se jí to nelíbí, tak to okamžitě trhám a házím do koše.
3: Možná ale tak svět přišel o nějaké úžasné skladby.
4: To si právě úplně nemyslím, protože její vkus je poměrně výrazný a určující.
3: Já myslím, že jako choreografka musíte mít cit pro muziku.
2: Měla bych a snad mám, ale myslím, že Petr trochu přehání, ale je pravda, že jsem Petrovým prvním posluchačem a on je mým prvním divákem a to nejenom v televizi, ale i v divadle.
3: Tak u paní Dany máme o pracovních plánech jasno, alespoň co televize se týká. Co vy a tvůrčí práce, koncerty s Lucí Bílou, to už je taková stálice.
4: Čeká nás česká část jejího narozeninového turné na podzim a to samozřejmě těch koncertů. Tu je hodně až do konce roku a ještě už máme naplánováno v podstatě na další rok dopředu. No a do toho teď mám zrovna se mi zkouší 2 divadla muzikály. Mám z toho radost, tak teď začne trošku pracovní hukot, ale tak to má být.
3: Teď otázka trochu osobní. V jednom zpravodajském televizním šotu jsem zachytila jméno Petr Malásek, mladého reportéra s mikrofonem v ruce. Tak oba se usmíváte.
2: Ano, náš syn pracuje v České televizi, takže je možné, že vidíte jeho práci a zaslechnete jeho jméno.
3: No a to by mě zajímalo, co říkáte na jeho volbu, protože vlastně se vydal úplně mimo ten umělecký svět.
4: Já to vítám, protože vím, jak strašně těžký je vydat se stejnou volbou. Já jsem to sám zažil na vlastní kůži a myslím si, že když on si našel už od začátku svoji cestu a razí si svoji cestu, takže to je to nejlepší, co může udělat.
1: Říká Petr Malásek, kterého společně s Danou Morávkovou jeho manželkou vyspovídala kolegyně Slávka Brádlová, ale teď už máme pro vás slíbenou Hanu Hegerovou s Petrem Hapkou a Levandulová a brzy tady budou další zprávy Českého rozhlasu Sever s Janou Moravcovou.

0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: S výlukou vlaků musí od zítřka počítat cestující mezi stanicemi Teplice v Čechách a Litvínov. V České Lípě se otevře centrum pro lidi s poruchami paměti. Krásná Lípa na Děčínsku dokončila ve stavbu výtahu v budově radnice. Bude oblačno, na horách slabé přehánky a teploty dnes do 22 stupňů. Pěkné nedělní ráno, jsou tu zprávy a Jana Moravcová. Od pondělí do středy bude mezi stanicemi Teplice v Čechách a Litvínov obousměrná výluka vlaků. Důvodem je údržba trati. Cestující tak budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. Vlaky nebudou jezdit od 7 hodiny raní do 7 hodiny večerní s výjimkou posledního dne, kdy provoz na trati bude některým spojům umožněn a výluka skončí v 5 hodin. V polovině září začne v České Lípě fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, na základě kterých může praktický lékař následně doporučit léčbu. Centrum paměti bude fungovat každé druhé pondělí v měsíci, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
3: Bude fungovat v městském centru podpory, které se nachází v budově městského úřadu v Děčínské ulici naproti budově soudu, a upozorňujeme občany, že než by navštívili centrum paměti, tak je dobré se objednat, a to na telefonním čísle, které najdou na webu města.
1: Obyvatelé Krásné Lípy na Děčínsku budou mít brzy snazší přístup do budovy radnice. Město dokončilo ve stavbu výtahu do historického objektu. Vchod do výtahu je umístěný ve směru od domova služeb.
4: Podle nezávislého starosty Jana Koláře čeká teď město už jenom na kolaudaci výtahu a pak ho budou moci lidé začít používat. Ve stavbu výtahu do budovy radnice zahájilo město loni. Celkové náklady se pak vyšplhaly téměř ke 4 milionům korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
1: Dálnice D1 před Prahou je opět průjezdná bez omezení. Přes noc byla zavřená kvůli zátěžovým testům na mostě Šmejkalka. Auta tak musela jezdit po objízdných trasách. Teď už je ale na Šmejkalce žádné dopravní komplikace nejsou. Sport. České volejbalistky dnes v 19 hodin na mistrovství Evropy v Brně hrají se Srbkami, vicemistryněmi Evropy z posledních dvou šampionátů. V přípravě těsně před turnajem s nimi dvakrát prohráli a uhráli jediný set. Trenér českého výběru Giannis Athanasopoulos ví, že k úspěchu proti favoritkám povede pouze bezchybný výkon.
5: Srbsko je agresivní na podání a v tom se mu budeme chtít vyrovnat. Jestli chceme uspět, nesmíme dělat chyby, musíme skvěle bránit i podávat a ve všech ohledech podat perfektní výkon. Proti favoritovi nemáme co ztratit a vyprodané hale budeme chtít ukázat, že jsme tým na vysoké úrovni a že pro vítězství uděláme úplně všechno.
2: Počasí.
1: Ráno a večer na severu očekáváme skoro jasno a polojasno, přes den potom převážně oblačno, na horách slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Kvůli sekání trávy čekejte omezení v podobě pomalu jedoucího vozidla údržby na D8 ve směru na Prahu mezi 34. až 24. kilometrem a nehodu očekávejte na silnici 246 u obce Žabovřesky nad Ohří na Litoměřicku. Osobní auto tam nabouralo do svodidel a na místě vyšetřuje policie.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nedělní dobré ráno Českého rozhlasu Sever pokračuje a my pro vás budeme mít v následujícím vysílání několik zajímavostí. Za malou chvíli tady bude Martin Písařík a náš seriál Co v učebnicích nebylo a řeč bude o planetách. A podíváme se také do Milovic, kde biologové sledují noční motýly a pomáhá jim k tomu, jak jinak moderní technologie. Více tady v našem vysílání, kde přidáme i písničky, které nestárnou. A bude tady třeba Pavel Bobek, teď už je ale přichystaná Alice Springs a vrať se mi zpátky. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

0: doby, jak žil bych rád.
1: Pavel Bobek o ruby, nechtěj mi lásku brát. Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever. Teď už 8 hodin a 11 minut a před námi je náš seriál Co v učebnicích nebylo. Herec Martin Písařík má hlavu ve hvězdách, ale díky tomu se například dozvíme zajímavosti o sluneční soustavě. Věděli jste třeba, jestli se všechny planety otáčejí stejným směrem? Martin Písařík nám teď na to odpoví.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že se Venuše otáčí kolem své osy opačným směrem než všechny další planety naší sluneční soustavy? Tento způsob rotace se nazývá retrográdní a kvůli této obrácené rotaci vychází na Venuši slunce na západě a zapadá na východě. Původ této anomálie je záhadou. Dříve se uvažovalo o srážce s jiným tělesem, dnes se častěji hovoří o působení slapových sil slunce na atmosféru, které by mohlo rotaci Venuše zcela zastavit, případně v kombinaci s torzními silami na hranici pláště a jádra i otočit. Atmosféra planety je totiž velmi specifická, je velice hustá, což dříve znemožňovalo pozorování povrchu. Až s vývojem nových technologií byli vědci schopni sondu Magellan vyslat na oběžnou dráhu Venuše. Od dosažení oběžné dráhy Venuše v roce 1990 se věnovala výzkumu povrchu. Postupně byla její dráha snižována a při sestupu a zániku získala navíc velmi cenná data o atmosféře. Přestože je tedy Venuše Zemi nejblíže a má i podobnou hmotnost a velikost, rozdílů je mnohem víc.
2: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Teď už 8 hodin a 16 minut k tomu posloucháte stále Dobré ráno Českého rozhlasu Severa. My se jdeme podívat na dnešní počasí.
1: Počasí.
0: Teď ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, tedy krásný letní den. Přes den čekáme přechodně až oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky, ale teploty nebudou úplně letní, 19 až 22 na horách, pak 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
2: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.
1: Český rozhlas Sever.

0: Dívčí trojice Black Milk, kterou si v původní sestavě bohužel nikdy neposlechneme, 8 hodin, skoro 21 minut, pokračuje Dobré ráno Českého rozhlasu Sever. V Milovické rezervaci ve Středočeském kraji teď vědci z Agentury ochrany přírody a krajiny testují speciální kameru. Přes den jí nabíjí slunce, v noci láká noční hmyz. Nový systém monitorování nočních motýlů pořizuje desítky snímků, které putují do Dánska. Tam umělá inteligence rozpoznává jednotlivé druhy. Tahle technologie vědcům šetří čas a umožňuje získat data, která by klasickými metodami neměly.
1: Držím. Tak pokládám.
2: Paráda, polož to.
3: Solární panel na kovové konstrukci už je tady připravený. Martin Vojík z Agentury ochrany přírody a krajiny ho právě natáčí směrem ke slunci.
2: Zapojíme kabely. Natočí se to na tu nejslunečnější stranu, to znamená k jihu, aby nám to mohlo dobře nabíjet.
3: Solární panel je připojený k velké baterii, která je schovaná v kovové bedně. Na ní je bílá deska s kamerou a světlem, vysvětluje Jonáš Geiger z Agentury ochrany přírody a krajiny.
1: V tom zařízení jsou takové 4 diody, respektive diody směřující na 4 světové strany, kombinují vždycky viditelné a UV.
3: Noční hmyz tak přiletí a usedne na bílou plochu před kamerou. Ta ho během noci zachytí na desítkách snímků, které stanice uloží a sama odešle do Dánska, pokračuje Jonáš Geiger.
1: Kolegové v Dánsku mají algoritmy, které ten obraz, který obsahuje desítky až stovky jedinců nočního hmyzu, tak segmentují, vyříznou z toho malé fotky těch jednotlivých zvířat a následně ty zvířata určují do různých taxonomických skupin.
3: Noční motýly přitom můžou vědcům napovědět, jestli se prostředí kolem nich mění.
1: Je to skupina velmi početná, co se druhové bohatosti týče. Velmi dobře se tam tedy dají potom pozorovat nějaké změny, které můžou vypovídat a často vypovídají něco o změnách, kterými prochází celý ten ekosystém.
3: Výzkum navíc může přinést data, která dosud chyběla, říká Dalibor Dostál, ředitel ochranářské společnosti Česká krajina, která Milovickou rezervaci před víc než 10 lety založila.
4: Od začátku vzniku Milovické rezervace v roce 2015 tady běží systematický výzkum denních motýlů, který potvrzuje, že velcí kopytníci mají nesmírně pozitivní vliv na nárůst těchto ohrožených skupin organismů. Nicméně právě na výzkum nočních motýlů tady nikdy vědci neměli příliš kapacity a čas.
3: Stejnou technologii už vědci testují také v Průhonicích, kde se zaměřují hlavně na invazní druhy. Do budoucna chtějí automatický monitoring rozšířit i na další místa v Česku. Z Milovic Karolína Burdová, Český rozhlas.
5: Dobré ráno s Českým rozhlasem Sever.

Tomáš Linka, Chci být vodou na tvůj mlýn. Tak to byly písničky, které pro vás máme v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever. Pokračovat teď bude třeba Tom Jones a kapela Mousty, jejich velký hit s názvem Sex Bomb, ale nás brzy čekají další zprávy Českého rozhlasu Sever. Dozvíte se například, že dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří mají nový automobil a přijde s nimi opět do studia Jana Moravcová.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Letošní rozsah škod způsobených kůrovcem bude podobný jako loni, odhaduje to státní podnik Lesy České republiky. V minulém roce musel kvůli kůrovci vytěžit asi 273 tisíc kubíků dřeva. Škůdcům vyhovuje současné sucho a teplo, které stromy oslabuje. Dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku mají nové vozidlo. Dodávka poslouží při výjezdech k mimořádným událostem. Nový vůz stál 2 miliony 100 tisíc korun, město uhradilo 200 tisíc, zbytek pokryla dotace z Evropské unie. Technické služby v doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží, postupně by měly být v celém městě. Japonský ostrov Honšú zasáhlo v noci zemětřesení o síle bezmála 6 stupňů. Silné otřesy pocítilo celé Tokio, kde žije 40 milionů lidí. Dočasně se zastavily i rychlostní vlaky Shinkansen. Zraněných jsou podle záchranářů desítky lidí. České volejbalistky vyhrály na domácí mistrovství Evropy v Brně i druhý zápas. Nad Rakouskem zvítězili 3-0, večer se Češky utkají se Srbskem. Bude oblačno, na horách slabé přehánky, ráno a večer skoro jasno nebo polojasno a teploty dnes do 22 stupňů.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na silnici 246 u obce Žabovřesky nad Ohří pozor na nehodu osobního vozu, na místě vyšetřuje policie. Jeďte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobré ráno Českého rozhlasu Sever pokračuje a už brzy tady bude náš seriál Slavní Severočeši a Milan Knotek nám představí jednu velmi odvážnou ženu. Pozveme vás také na Děčínský zámek, kde dnes pro vás budou připraveny speciální prohlídky. Teď už ale pokračuje Michal David a Perpetuum Mobile. Dobré ráno.

0: Hana Zagorová, ahoj léto, tak s létem se ještě neloučíme, ještě se mají vrátit i příjemné letní teploty, ale teď už v dobrém ránu Českého rozhlasu Sever připravený Milan Knotek, seriál Slavní Severočeši, který nám dnes představí jednu výjimečnou ženu, Ludmily Zelenkovou.
1: Slavní Severočeši.
2: Pomáhala tam, kde šlo o život. Ludmila Zelenková byla ošetřovatelkou, odvážnou spolupracovnicí odboje i činovnicí Československého Červeného kříže. Narodila se v roce 1873 v Opočně u Loun. S rodinou odešla do Ruska, kde se provdala a žila na statku u Lublinu. Když v roce 1914 vypukla válka, její život se zásadně změnil. Absolvovala zdravotnické kurzy ve Varšavě a už v roce 1915 vedla lublínský lazaret. Pečovala o raněné ruské vojáky i o české a slovenské zajatce z rakousko-uherské armády. Později odešla do Moskvy, kde se stala ředitelkou nemocnice Červeného kříže. Ta se postupně proměnila v důležité útočiště českých a slovenských vojáků a také lidí zapojených do československého odboje. Zelenková riskovala vlastní bezpečí, když ukrývala legionáře, pomáhala jim opatřit doklady a dostat se z Ruska. V roce 1918 se sama vydala na nebezpečnou cestu z Moskvy do Čech. Přes věznění v Ovši se jí podařilo dorazit do vlasti právě v době vzniku Československa a přinést důležité zprávy domácímu odboji. Za své zásluhy byla vyznamenána Československou revoluční medailí. Po válce ji do služeb Československého Červeného kříže povolala Alice Masaryková. Zelenková pomáhala uprchlíkům a rodinám legionářů. Věnovala se také péči o ruské uprchlíky. Své zkušenosti zaznamenala v knize Ze života české ženy na Rusy. Zemřela v srpnu roku 1950.

0: skoro 8:45, stále krásné ráno s Českým rozhlasem Sever. Jak to dnes bude vypadat s počasím? Na to se podíváme právě teď.
1: Počasí.
0: Čeká nás hezký letní den, tedy alespoň zprvu, ale teploty nebudou příliš vysoké. Ráno a večer bude skoro jasno až polojasno, přes den čekáme přechodně oblačno a jen na horách se mohou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. A ty teploty pouze 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Ráno a večer slabý, během dne mírný západní až severozápadní vítr 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Skupina Holky Vzpomínky zůstanou 8 hodin skoro 53 minut pokračuje. Dobré ráno Českého rozhlasu Severa. Jestli nevíte, co si počít dnes a rádi byste vyrazili na nějaký výlet, tak jeden z tipů pro nás bude mít teď stopařka Veronika Jaklová.
1: Regionální stopař.
0: Děčínský zámek dnes totiž nabídne speciální komentované prohlídky nazvané Barokní perly Děčínského zámku. Podíváte se do míst, která běžně nejsou součástí prohlídkových okruhů a dozvíte se více o barokní podobě zámeckého areálu. Co přesně na návštěvníky čeká, zjišťovala tedy naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Veronika, hezké ráno.
2: Pěkné ránko.
0: Na co se komentované prohlídky zaměří?
2: Zejména na okrasnou růžovou zahradu. Na začátku prohlídky návštěvníci vstoupí nejdříve do sala Tereny, přízemního zahradního pavilonu z konce 17. století. Tam se nacházejí barokní fresky. V sala Tereně je k vidění také 7 originálních soch, které dříve stály pod širým nebem v někdejší barokní zahradě. Komentovaná prohlídka pak pokračuje směrem dolů podél kašen a fontán parterem růžové zahrady, která je nově osázena 600 růžovými keři. Nacházejí se tam 4 původní vázy ze 17. století a na nich je vytesaný bájný antický hrdina Herakles. Návštěvníci také vyjdou na vyvýšený gloriet s nádherným výhledem do dalekého okolí. Z glorietu pak vede trasa do vstupu kryté chodby a tou se dostanou suchou nohou až do kostela povýšení svatého kříže. Uvnitř po prohlídce oratoře, kaple a samotného kostela se návštěvník dostane ven přímo do centra města.
0: Děčínský zámek prošel v průběhu staletí výraznými proměnami. Jakou stopu v jeho dnešní podobě zanechalo právě barokní období?

0: koncem 17. století tu byla provedena rozsáhlá rekonstrukce celého areálu. V této době vznikla například monumentální přístupová cesta zvaná Dlouhá jízda. Tato 300 metrů dlouhá přístupová cesta s více než 7-metrovými stěnami je v českém prostředí unikátní. Na její severní straně byla ve stejné době zbudována barokní zahrada s množstvím soch, kašen a cizokrajnou květenou. Na jižní straně pak jízdárna, na kterou navazovala střelnice. Pod zámkem na jihu vznikly v první polovině 18. století dodnes stojící budovy sýpky a čajového pavilonu.
1: Zjistila se nějaké zajímavosti, které mohou návštěvníky během komentovaných prohlídek překvapit?
0: Navštěvníky může překvapit původní podoba zahrady, kde se v 17. a 18. století nacházelo mnoho vodních prvků. Dominantou byla 9-metrová kašna z jednoho kusu kamene, stryskající vodou. Zahrada byla protkaná několika kanálky, ve kterých neustále proudila voda a dokonce s drobnými rybkami z Labe. V 19. století tu zásluhou zámeckého zahradníka France Josta mladšího vzniklo proslulé rozárium, kde se pěstovalo kolem 80 odrůd růží.
1: Poslední a nejdůležitější otázka. Kdy se prohlídky tedy uskuteční?
0: Dnes 23. srpna ve 14 a v 16 hodin. Platí se vstupné a zámek doporučuje vstupenky rezervovat předem.
1: Prozradila naše severočeská stopařka Veronika Jaklová. Děkujeme a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Sever. Zprávy.
2: Stavba nového autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. V centru Hnízdo ve Svádově v Ústí nad Labem se dnes koná rajčatobraní. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos častěji. Dnešek bude ráno a večer jasný nebo polojasný, přes den přechodně oblačno, na horách slabé přehánky a teploty naměříme do 22 stupňů. Pěkné začínající dopoledne jsou tu zprávy. U nich vás vítá Jana Moravcová. Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město s jeho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
4: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
2: Milovníci rajčat se dnes můžou ve Svádově v Ústí nad Labem přijít podívat na rajčatobraní. Akci pořádá Centrum Hnízdo od 10 hodin dopoledne a končí v 1 hodinu odpoledne. Návštěvníci můžou ochutnat přibližně 100 druhů rajčat a hlasovat v anketě Rajče roku. Vstupné je dobrovolné a po celou dobu akce bude na místě občerstvení. Hnutí ANO prosazuje novelu, podle které by stát i nadále mohl plošně sbírat data o tom, s kým si lidé volají a kde se přitom pohybují. V poslaneckém návrhu chce pouze zkrátit dobu, po kterou musí poskytovatelé telekomunikací tyto informace uchovávat. Plošný sběr těchto dat vloni označil Nejvyšší soud za protiprávní a vyzval stát, aby tuto situaci napravil. Zatím ale ke změně nedošlo. Vrchní soudy v Praze a Olomouci řeší letos více kárných řízení, ta se věnují pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů. Jen za první půl rok jich v Praze začaly řešit 21, za celý loňský rok jich bylo 17. Podobně jsou na tom i v Olomouci, letos už bylo případů 8, za celý loňský rok pak 4. Už roka půl platí dvoustupňový systém kárného řízení. Jak ho hodnotí na Vrchním soudu v Olomouci, říká jeho mluvčí Stanislav Cik.
5: Z vyjádření předsedů kárných senátů lze pouze stručně uvést, že pokud bylo záměrem zákonodárce zrychlení a zjednodušení kárných řízení, tak k tomuto cíli aktuální právní úprava neodpovídá.
2: Podle ministerstva spravedlnosti ale zatím brzy uvažovat nad změnami. Sport. Tenistka Sara Bejlek nestačila v semifinále turnaje v Cincinnati na světovou čtyřku Američanku Goffovou a prohrála ve dvou setech. Bejlek sice do finále nepostoupila, i tak je to pro ní ale nejlepší umístění na okruhu WTA.
3: Počasí.
2: Ráno a večer čekáme jasno nebo polojasno, přes den bude na severu Čech převažovat oblačno a vyskytnout se mohou slabé přehánky hlavně na horách. Nejvyšší denní teploty do 22 stupňů. Stav řeky Labe dnes v 7 hodin ráno v Ústí nad Labem hladina měla 168 cm, průtok byl 136 metrů krychlových za sekundu, předpověď 150 cm, tendence setrvalý stav a zajištěný vodní stav Ústí dnes 155 cm.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: Komplikace po nehodě očekávejte na silnici 246 u obce Žabovřesky na Tohří na Litoměřicku, poté co tam dnes ráno osobní auto nabouralo do svodidel. Vyjeďte opatrně, šťastnou cestu a dál krásnou neděli s námi.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Planetárium.
1: V roce 1869 sestavil Dmitrij Ivanovič Mendelejev svou první periodickou tabulku prvků. Z té do dneška něco málo ubylo, mnohé v ní ale přibylo, prozradí fyzik Stanislav Daniš. Kde se nachází místo posledního odpočinku svaté Anežky České, ctihodné Panny z královského rodu a také abatyše? Pátrání po jejich ostatcích povede historik Petr Kubín. V našem přehledu zajímavostí vás čeká exkurze za antickými vynálezci i vědci a uslyšíte také pravidelnou rubriku Historické souvislosti. Posloucháte vědecko-historický speciál Planetária, týdeníku ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přeje Frederik Velinský.

Nejprve se krátce ponořme do historie bádání. Jak už jsem řekl, zaměříme se především na oblast starověkého Řecka a Říma, odkud známe jména i činy řady vynálezců a učenců. Třeba takový Thales z Milétu, řecký filozof, který prý na konci 7. nebo v 6. století před Kristem objevil elektrické jevy a zabýval se přitažlivostí přírodních magnetických kamenů. Přišel třeba na to, že jantar třený látkou přitahuje drobné a lehké předměty. Projevy statické elektřiny i magnetismu objasňoval tím, že i domněle netečná hmota je živá. Z jeho práce se dochovaly jen zlomky a víme o něm především díky vyprávění jeho následovníků, jako byl třeba Aristoteles. Za zakladatele mechaniky je považován řecký matematik, astronom a filozof Archytas z Tarentu. Nejenže prý kolem roku 400 před Kristem vynalezl šroub, dodnes jeden ze základních prvků různých konstrukcí, dokonce se o něm vypráví, že sestrojil první umělé samohybné zařízení v podobě holubice, která skutečně létala. Model byl patrně poháněný párou. Archytas se také jako první pokusil určit objem země, kterou už pokládal za kouli. Archimédovi ze Syrakus, který žil ve 3. století před Kristem, se připisuje vynález takzvaného Archimédova šroubu, zařízení pro čerpání vody. Panuje však o to spor. Někteří badatelé tvrdí, že Archimédes jeho vynálezcem nebyl, prý jen viděl podobné zařízení v Egyptě. V každém případě je považován za zakladatele hydrostatiky. Znáte přece Archimédův zákon a docela jistě i historku o tom, jak na svou myšlenku Archimédes připadl při koupání a co z toho vzešlo. Héron Alexandrijský sepsal v 1. století před Kristem spis Automata, označovaný za první knihu o kybernetice. Popisuje v ní nejen malou parní reakční turbínku, ale i mincovní automat na vodu, větrné varhany, tlakové čerpadlo, nádobu na víno, která se sama doplňuje díky plovákovému ventilu a divadelní mechanismy, umožňující sehrát zcela mechanické představení s pomocí strojů a loutek, ovládaných přes systém kladek a lan, rotujícím válcovým ozubeným kolem. Poslední slovo dejme Pliniovi staršímu, římskému válečníku a filozofovi 1. století po Kristu, autorovi spisu Naturalis Historia, kde mimo jiné zcela jasně hovoří o zemi jako o kouli ohraničené točnami. Nicméně, jak o kousek dál poznamenává podle českého překladu Františka Němečka, tak to dochází k velikému sporu vzdělanců s obecným lidem, že kulatá země má všude lidi, čímž vzniká problém protinožců. Prostému člověku se zdá nepochopitelné, že všichni chodí stejně vzhůru a šlapou zemi v kterékoliv části světa a diví se, že na druhé straně neodpadávají věci ze země. Ale naši protinožci by se mohli ze stejného důvodu divit, proč neodpadáváme my. Není na snadě to vyložit a ať se nikdo nediví, že my to nerozhodujeme. Konec citátu a také našeho úvodního přehledu zajímavostí ze světa antické vědy a vynálezů. V další části Planetária zavítáme do Ruska, odkud pocházel chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev, autor periodické tabulky prvků, která v roce 2019 oslavila 150. narozeniny. S kolegyní Veronikou Kindlovou jsme jí tehdy věnovali speciální rozhovor. Planetárium.

0: Turecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Rok 2019 byl vyhlášen Mezinárodním rokem periodické tabulky prvků, a to v souvislosti se 150. výročím publikování takzvaného periodického zákona. Jehož autorem byl ruský chemik Dmitrij Ivanovič Mendelejev.
3: Na jeho základě také vznikla první Mendelejevova tabulka prvků, z níž byly odvozeny všechny další podoby této periodické tabulky až do současnosti. Něco z ní sice ubylo, mnohé přibylo, ale pořád je to ona.
2: Je jisté, že její rozšiřování bude pokračovat i nadále, i když to vůbec není jednoduché. Každý objev nového prvku dnes vědce stojí značné úsilí, ale nevzdávají se. Psal se rok 1869 a vědci už v té době znali kolem 60 prvků. Dmitrij Ivanovič Mendelejev rozhodně nebyl prvním, kdo se je snažil podle nějakého logického klíče systematicky uspořádat.
3: Jak vypadala situace před Mendelejevem, shrnuje fyzik a popularizátor vědy Stanislav Daniš.
2: Naši exkurzi do historie zahájíme už mezi badateli druhé poloviny 18. století.
4: Ty jejich snahy můžeme datovat někam k panu Lavoisierovi, kdy se poprvé objevuje pojem, který dneska můžeme trošku ztotožnit s pojmem prvku. Lavoisier přichází s označením jednoduchá látka a ve svém pojetí považuje za takovou látku, kterou už nemůžeme současnými postupy zjemnit, rozložit na další jemnější substance. To dneska můžeme považovat za definici prvku. V té době už dochází ke zrodu oboru, kterému dneska říkáme chemie. V té době těch prvků bylo relativně málo, znovu se dostává do popředí atomistická představa, zejména díky Johnu Daltonovi, anglickému chemikovi, který ve své knize Nový systém chemie publikuje svoji atomistickou představu. Prvky už v tom pojetí, jaké známe teďka, které jsou dále nedělitelné, jsou tvořeny atomy, sférickými částicemi, a chemická reakce je de facto přeskupení těchto sférických částí. Těch prvků bylo v době prvních pokusů o náhled na uspořádání podle jejich vlastností a podle jejich atomové hmotnosti známo už několik desítek. První pokusy už byly učiněny asi 40 let před Mendelejevem. Byl to německý chemik Johann Wolfgang Debenreiner, který si všiml, že jsou určité krátké skupinky prvků, nazval je triády, které mají podobné vlastnosti, například chlor, brom, jod, dnešní halogenidy, anebo prvky z prvního sloupce periodické tabulky, tak jak známe dnes, litium, sodík, draslík. A tyto triády byly společné tím, že měly atomové hmotnosti takové, že prostřední prvek té triády měl atomovou hmotnost rovnou aritmetickému průměru těch krajních prvků. Ačkoliv v té době hmotnosti prvků byly nepřesné a ukázalo se, že řada z těch triád, které Debenreiner publikoval, jsou nepravdivé, tak byly zdrojem tyto triády pro pozdější badatele, kteří se snažili nalézt systém v chemickém chování nalezených prvků.
2: No a s tím přišel Mendelejev. V čem byl jeho zásadní přínos? Podle čeho on prvky uspořádal?
4: Ten hlavní údaj, ten zůstal podobně jako u Debenreinera atomová hmotnost. To byla ta červená nit, která se táhla celým tím periodickým systémem. On nebyl první, kdo si všiml toho periodického chování. Už před ním byl francouzský geolog Alexandre Émile de Chancourtois, který uspořádal tehdejší známé prvky do takové šroubovice. A kdybychom se na tu šroubovici podívali, tak zjistíme, že po té šroubovici jsou prvky, které dneska máme v periodické tabulce v řádku, a nad sebou jsou prvky, které známe ze sloupců, ale ta jeho práce zapadla a byla znovu objevena až po objevu periodického zákona Mendelejevem. Ona periodičnost je založena na podobných chemických vlastnostech daných prvků, že se určité chemické vlastnosti opakují a ten francouzský geolog Charcuntois tak si té periodičnosti všiml, ale nepochopil ji, nedokázal z ní něco předpovědět. Řada badatelů před Mendelejevem měla tabulky prvků uspořádané dokonce i s prázdnými místy pro to posud nepoznané prvky, ale jediný Mendelejev pochopil, jaké ty neznámé prvky mají mít vlastnosti, že ta periodičnost, to, jak se ty vlastnosti opakují, když ony prvky uspořádáme podle atomových hmotností, takže dokážeme predikovat hustotu, teplotu tání, mocenství prvku, to jestli bude kyselotvorný, zásadotvorný a podobně.
3: Také Mendelejev ve své tabulce nechal 10 volných okének, která podle jeho přesvědčení měly v budoucnu zaplnit nově objevené prvky.
2: U některých z nich se mu skutečně podařilo předem odhadnout jejich očekávané vlastnosti, říká fyzik Stanislav Daniš.
4: Dokonce v tom původním článku z 1. března 1869 je tam popsáno, že bychom měli hledat prvky podobné hliníku a křemíku s atomovými hmotnostmi někde mezi 65 a 75. Tyto prvky on sám nazval eka silicium a eka aluminium a ty byly poté objeveny. Eka hliník je gálium a eka silicium bylo germánium. A on v pozdějších podrobnějších pracech velice přesně předpověděl jejich chemické a některé i fyzikální vlastnosti.
2: Měl v té tabulce také třeba nějaké chyby, měl tam nějaké prvky, které neexistovaly nebo je tam měl špatně zařazené?
4: Těch prvků byla celá řada, například v době objevu nebo formulace periodického atomového zákona nebyla známá celá skupina prvků a to byly vzácné plyny. Bylo známo helium, ale helium bylo známo jenom ze spektra, které pořídili v roce 1868 astronomové při pozorování zatmění slunce. Tato skupina těch vzácných plynů byla později dohledána na Zemi, zejména díky anglickému chemikovi Ramseyovi, v té původní tabulce chyběla. A v roce 1904, když už přijal Mendelejev s jistými rozpaky tyto vzácné plyny do své tabulky, dal je na nultý sloupec, my je dneska máme na tom posledním osmém sloupci, tak nad nimi byly ještě dva prvky, které byly lehčí než vodík. První prvek, který on nazval newtonium, tak bychom stotožnili s kdysi fyzikou propagovaným éterem, čili jakousi substancí, ve které se šíří elektromagnetické vlny, kterou si fyzikové představovali, protože si nedokázali představit, že vlnění se šíří ve váku, čili v absolutně nehmotném prostředí. A tím druhým prvkem bylo takzvané koronium, které bylo pozorováno v roce 1869, také při zatmění slunce byla to charakteristická zelená čára ve spektru nejsvrchnější části sluneční atmosféry, takzvané koróny. A toto korónium později bylo dešifrováno jako vysoce ionizovaný stav atomů železa.
2: V té původní podobě Mendelejevově, kterou teda trochu přepracoval, se ta tabulka prvků používala necelé půl století, pak zase došlo k nějakému přepracování. Co se měnilo? Proč vlastně se předělávala ta tabulka pořád?
4: Tabulka se předělávala z řady důvodů, jednak to byly rostoucí přesnosti měření vlastností prvků, ale také to byl důvod, který Mendelejev neuznal, dokonce ho bral jako útok proti celé periodické tabulce i periodickému zákonu a to byl objev radioaktivity v roce 1896. A potom problém řešení prvků, co je za uranem, za nejtěžším prvkem, který se v přírodě vyskytuje.
3: Uran jako nejtěžší stabilní prvek má protonové číslo 92. Hledání těžších prvků se zpočátku proměnilo v napínavý hon za číslem 93, ve kterém nakonec sehrál zásadní roli objev neutrálních částic, neutronů, počátkem 30. let minulého století.
2: Vědci se následně řadou spletitých zákrutů dobrali k objevu prvního známého transuranu, Neptunia. K tomu došlo v roce 1940. Po něm pak následovaly objevy dalších prvků a tento proces dodnes neustal.
3: Periodickou tabulkou však už dávno žádný z nových objevů neotřásá. Pojďme si spolu s fyzikem a popularizátorem vědy Stanislavem Danišem připomenout, jak a podle čeho jsou prvky v tabulce uspořádány a sestaveny.
2: Nejde jen o prosté pořadí. Jak už tu zaznělo, svůj význam má i postavení prvku v řádku nebo sloupci a konec konců i barva jednotlivých políček v tabulce.
4: To, podle čeho jsou v současné době uspořádány prvky, na to přišel mladý anglický fyzik Henry Moseley v roce 1915, který využil objevu pana Wilhelma Konráda Röntgena paprsků X, ale nikoliv pro studium struktury látky, ale použil je v rámci tzv. Röntgenové spektroskopie. Henry Moseley zjistil, že když si seřadí pozorované röntgenové spektrální čáry, tak jsou monotónní funkcí, ale nikoliv hmotnosti, ale čísla, kterému dneska říkáme protonové číslo, čili počet protonů v jádře, a tím pádem některé dvojice prvků, které v té tabulce byly nejednoznačné nebo byly na pokraji citlivosti měření, tak byly správně uspořádány. Například dvojice jod, telur, kdy těžší prvek předbíhá vlastně lehčí prvek. Ale ta korelace mezi hmotností a atomovým nábojem je velká. Těch výjimek je tam skutečně malá skupinka. A právě prokázání závislosti na protonovém čísle potom využili vědci fyzikové, zejména díky kvantové mechanice, která jako první vysvětlila chování atomu, atomová spektra u nejlehčího atomu vodíku. Tak později při rozvinutí této mohutné vědecké disciplíny tak se prokázalo, že to uspořádání, to, jak objevil Mendelejev, souvisí s mikrostrukturou atomu, to, jak jsou uspořádány elektrony kolem atomových jader. Takže každý sloupec v té periodické tabulce odpovídá jinému uspořádání v elektronových obalech, ale které se určitým způsobem opakuje. A v řádcích se postupně plní elektronové orbitaly, elektrony od elektronových orbitalů, které mají jenom jeden elektron, to je ten první sloupec, sodík, draslík a tak dál, až po ten poslední sloupec, osmý sloupec, kdy se elektronová slupka uzavře a tudíž ten prvek je chemicky inertní, netečný, chemickým reakcím se nechová příznivě, a to je ta skupina vzácných plynů.
2: A ještě ty barvy?
4: To je dělení podle toho, jaké elektronové orbitaly se plní, jestli se plní jenom takzvané S orbitaly nebo P orbitaly nebo F orbitaly. Ty zase určují vlastnosti prvků, které dneska znají nejenom chemici, ale také fyzici. Třeba taková ta dlouhá nudle dole pod periodickou tabulkou, ta chemici říkají lantanoidy a aktinoidy a fyzikové jim říkají 4F a 5F prvky, protože tam se plní právě takzvané F orbitaly, které dávají těm prvkům velmi zajímavé třeba magnetické vlastnosti.
2: Co všechno vlastně najdeme v takovém tom políčku jednom o každém tom prvku, který je v tabulce periodické?
4: To záleží na tom, kdo tu periodickou tabulku vydal. Většinou je tam značka chemického prvku, jeho atomová hmotnost, a třeba tam může být uvedena i hustota, po případě teplota tání, nebo třeba i krystalová soustava, ve které ten daný prvek krystalizuje.
2: Kolik prvků vlastně v současnosti známe, kolik jich obsahuje tabulka?
4: Máme těch prvků 118, tabulka se nám pěkně zaplnila. Posledním prvkem z roku 2006 je takzvaný Ogagneson, prvek s protonovým číslem 118.
3: Jak už víme, ne všechny prvky, které najdeme v periodické tabulce, se přirozeně vyskytují. Ty s vysokými protonovými čísly jsou silně nestabilní, byly vytvořeny uměle a vědci stále hledají další.
2: Jak se to vůbec dělá?
4: Připravují se pomocí jaderných reakcí. Na urychlovačích se urychlují těžká jádra, nabitá, a dává se jim do cesty terč, většinou z těžkých kovů, jako je wolfram, olovo a tak dál. A při těchto reakcích mohou vzniknout na krátkou dobu jádra těch těžších prvků, ne celé atomy. Většinou ta doba života je taková, že oni si nestačí pochytat z okolí takové množství elektronů, aby vytvořili neutrální atom. Takže my vidíme jenom, že vzniklo jádro těžkého prvku a z jeho rozpadových produktů dokážeme vydedukovat, že opravdu ano, vzniklo, a odhadnout jeho fyzikální a chemické vlastnosti.
2: Už jste se tady zmiňoval, že některé z těch prvků s těmi nejvyššími čísly vlastně byly objeveny, nebo spíš připraveny, možná můžeme říct, v minulých letech. Zpočátku neměly názvy, těch se dočkali nedávno. Je nějaký klíč, podle kterého se dávají názvy těm novým prvkům?
4: Právo volby jména má objevitel tohoto prvku, ale musí ho schválit Mezinárodní chemická asociace. Třeba pan Mendelejev, byť se nedočkal Nobelovy ceny, tak je po něm pojmenován prvek 101 Mendelejevium a ten poslední prvek Ogagneson tak je pojmenován po svém objeviteli ve Spojeném ústavu jediných výzkumů v Dubně u Moskvy.
2: Dají se očekávat objevy nějakých dalších prvků a pracuje se na tom někde?
4: Určitě na všech urychlovačích, které se tímto zabývají, pátrají po těžších prvcích, i když z kvantově mechanického hlediska někde kolem asi 270 protonového čísla, tam už ty síly, které drží jádro pohromadě, nejsou tak silné, aby to jádro udrželi alespoň na zlomek vteřiny, na velice krátký čas, takže tam patrně narazíme na limit, kdy těžší prvky už nebudou moci existovat, čili prvky s větším protonovým číslem.
3: A jaký je smysl hledání prvků, jejichž jádra existují sotva zlomek sekundy?
2: Podle fyzika Stanislava Daníše je to jakýsi test kvantové mechaniky, aplikované i na jadernou fyziku. Máme dobře nastavené zákony, které popisují chování částic v mikrosvětě? Nebude nutné je změnit?
3: Dobré zákony, to je základ správně fungující společnosti, ale také vědy.
2: Chemii ani fyziku z toho nevýjímaje.

0: minulosti zůstaneme i v příštích minutách. Rubriku Historické souvislosti pro vás i tentokrát připravil kolega Adam Widner.
1: Někdy v 17. století se Evropané v jeho amerických Andách dozvěděli o zvláštní kůře místního stromu rodu chinovník. Zdejší indiáni jej používali proti třesavce a horečkám. Na zkoumání podobných věcí byli specialisti španělští jezuité, a tak vysušená, namletá kůra putovala přes oceán do Evropy jako takzvaná jezuitská kůra. Zní to skoro jako pomůcka pro exorcismus, ale byl to přeci jen lék. Lék na zimnici. Zimnice je průvodním jevem nejen chřipky, ale taky třeba covidu, anebo malárie. A malárie tehdy řádila v bažinách jižní Itálie, podél Temže nebo podél nizozemských kanálů. Takže poptávka po léku by tu byla. Začátkem 19. století se dvěma francouzským chemikům podařilo z kůry oddělit účinnou látku a nazvali ji chinin. A chinin je hořký, bohudík, velmi hořký. Nicméně stal se prvním skutečně úspěšným lékem proti malárii. Tou dobou už ho Evropané potřebovali nejen na svém kontinentu. Velká Británie skolonizovala, co mohla, a tak si její vojáci, úředníci a obchodníci vyrovnávali s úskalím života mimo jiné v tropickém pásu. Jestliže na malárii potřebovali chinin, pak potřebovali ještě něco na ten chinin, aby přebyli jeho hořkost. A tak jako v mnoha jiných životních událostech, sáhli po láhvi džinu. Armáda začala nasávat chinin jedna radost a pro jistotu i preventivně a ve velkém. A když přidali ještě citron nebo limetku, chutnalo to báječně. A aby se neřeklo, dali tam občas i vodu. Nezávisle na tomhle drinku pak vznikl v Anglii nápoj zvaný Chinin Tonic Water, zkráceně tonic. Mimochodem jeho autorem byl Bond, Erasmus Bond. V toniku byla voda, byly v tom bublinky, cukr a samozřejmě ten chinin. A tak nakonec došlo ke krásnému spojení alkoholismu a medicíny, ke spojení reklamy a funkce, ke spojení mateřské země s koloniemi. Smíchal se ten tonic s chinem. A chutnalo to líp a fungovalo prakticky stejně. První známá písemná zmínka o džinu s tonikem pochází z roku 1868. Časopis Oriental Sporting Magazine ho zachytil po koňských dostizích v jednom indickém městě. A z lékařsky motivovaného alkoholismu se stala otázka společenského statusu. Džin s tonikem byl najednou prostě in. A in je konec konců do dneška. Dnešní tonik už ovšem obsahuje chininu jen nepatrně. Souvisí to patrně s tím, že barů máme možná víc, ale za to malárie méně. Což je, myslím, dobře. Tak, na zdraví.
0: Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu. Adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěžní otázku. Jako vždy, i tentokrát je ve hře zajímavá knížka. Pokud se rozhodnete soutěžit, přejeme hodně štěstí. V poslední části dnešního pořadu budeme spolu s Veronikou Kindlovou a naším hostem řešit jednu ze záhad české historie. Už víte, že se týká Anežky Přemyslovny, tedy svaté Anežky české. Planetárium.

0: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.
1: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
2: Svatořečení Anežky České jen o několik dní předešlo dalším listopadovým událostem roku 1989. Ty mají mnozí z nás ještě v živé paměti.
3: Anežka pocházela z rodu Přemyslovců. Byla dcerou Přemysla Otakara I. a Konstancie Uherské. Otec měl s Anežkou velké plány. Mimo jiné ji v jejich 8 letech zasnoubil s Jindřichem, synem římského císaře Fridricha II.
2: Ten ji nakonec nechtěl, o její ruku však žádali jiní, dokonce anglický král a také sám ovdovělý císař Fridrich. Anežka oba odmítla. V roce 1233 založila poblíž kostela svatého Haštala v Praze špitál, chudobinec a útulek pro pocestné.
3: K péči o nemocné založila špitální bratrstvo, z něhož se časem stal řád křižovníků s červenou hvězdou. Založila také klášter na Františku, nyní zvaný Anežský, první klášter řádu Klarisek v Praze.
2: V roce 1234, přibližně ve svých 24 letech, sama do tohoto řádu vstoupila a stala se abatyší, matkou představenou. Proslula svou zbožností a péčí o chudé, trpící a potřebné. Často také radila svému bratru, králi Václavu I.
3: V klášteře strávila celý zbytek života, zemřela v roce 1282. Už v té době Anežku její spolusestry považovali za svatou, i když její cesta ke skutečnému svatořečení, čili kanonizaci, nakonec trvala celých 707 let.
2: Přesto byla Anežka po staletí považována za patronku Čech a mocnou přímluvkyni za jejich budoucí osudy. A tady začíná příběh, který si dnes budeme vyprávět. Příběh Aneščina hrobu a jejich zmizelých ostatků.
3: Co se ví o okolnostech Aneščiny smrti a kde byla pohřbena? Jsou o tom nějaké podrobnější záznamy?
2: Slovo má historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
3: Odborník na středověku hagiografii, tedy životy, skutky a kult svatých.
4: O Aneščině smrti podrobně informuje její životopis, který byl sepsán právě záhy po její smrti. Víme celkem přesně, že zemřela 2. března. S velkou pravděpodobností to bylo roku 1282. Víme, že 14 dnů po smrti byla pohřbena v kapli Panny Marie uprostřed svého kláštera, že její ostatky byly pohřbeny pod zem. Pravděpodobně to bylo v Nice, která je dnes označena jejím jménem. Dále víme, že někdy po roce 1300 opakovaně došlo k záplavám. Klášter byl několikrát zatopen, takže se řeholnice rozhodly, že ty ostatky vyjmou a vloží je do nějaké dřevěné truhly, kterou budou moci v případě potopy přenášet. Při té příležitosti také ty ostatky omily vínem a omily je vodou a obě dvě tyto tekutiny pak podávali nemocným nebo respektive těm, kteří žádali o nějaký ostatek Aneščin, aby jeho prostřednictvím došlo uzdravení. To všechno je zaznamenáno tedy jako příloha toho nejstaršího životopisu, který byl tehdy poslán k papežské kurii se žádostí o kanonizaci. Konkrétně to bylo v roce 1328, kdy tuto žádost podávala její vzdálená příbuzná Eliška Přemyslovna.
5: Nicméně nic se nedělo, protože ty poměry tehdy byly docela složité, ale o čem se musíme zmínit je ta skutečnost, že ty ostatky vlastně se potom ztratily. Jak k tomu došlo?
4: Došlo k tomu někdy určitě během husitské revoluce. Hned na počátku husitství byl klášter, jako prakticky všechny pražské kláštery, obsazen pražskými husity, kteří jej přeměnili na mincovnu. To bylo běžné, prostě kláštery husité považovali za neužitečné a proto všechny ženy soustředil do jediného kláštera u svaté Anny na Starém Městě, a takže zašel i tento kláštery. Řeholnice opustili Prahu a od té doby o těch ostatcích nic nevíme. Nevíme, jestli si je vzali s sebou, oni odešli tedy na Lounsko do Panenského Týnce. a nebo je mohli také někde zakopat přímo na Františku. Obě dvě ty možnosti jsou představitelné a my pak už o nich nemáme zprávu. Ale v průběhu věků se pak občas vynořují snahy ty ostatky objevit. A sice, když se řeholnice konečně po bitvě na Bílé hoře, tedy po dlouhých 200 letech, definitivně vrátili na František, tak se tehdy už domnívali, že jsou na tom Františku. Takže v roce 1643 někdy na jaře zkoušeli kopat v takzvané Aneštině oratoři a tam našli ostatky nějaké abatyše, to znamená nějaké kosti, které byly oblečené do roucha abatyše. A protože si mysleli, že to jsou ostatky Aneštiny, tak uvědomili tehdejšího pražského arcibiskupa Arnošta kardinála z Harachu. Ten ustanovil zvláštní komisi, která měla ověřit pravost těch ostatků. A ta komise někdy v květnu 1643 došla k závěru, že to ostatky Aneštiny nejsou. Jenomže do záležitosti se vložil i tehdejší panovník, císař Ferdinand III., který ustanovil novou komisi na náklady České komory, aby záležitost znovu prověřila. Zřejmě tam někdo tedy ordoval. A ta komise v říjnu téhož roku došla ke stejnému závěru jako ta komise arcibiskupská, tedy že to ostatky Aneštiny nejsou. Přesto kladisky na Františku nálezy kostí z toho roku 1643 uchovávali v nějaké zvláštní truhle, zřejmě v sakristii, a to po celou dobu existence kláštera, tedy až do roku 1782, kdy jej zrušil císař Josef II. Pak už o nich žádnou zprávu nemáme.
2: Bylo dokonce spjato často připomínané proroctví, že v českých zemích nastanou pokojné a šťastné časy tehdy, až budou nalezeny její ostatky.
3: Kdy se toto proroctví objevilo a kdo ho jako první vyslovil, to je historikům známo, říká Petr Kubín.
4: Tak stahuje se to k osobě konkrétního litoměřického probošta, papouška, který žil okolo poloviny 15. století, to znamená v době, kdy tady stále probíhaly ještě husitské války, to znamená, kdy tedy země byla v, řekli bychom, občanské válce a navíc se brzy měly směřovat i vojska další křížové výpravy proti Jiřímu z Poděbrad. A on měl tehdy říci, že časy pokojné nastanou v Čechách tehdy, až bude nalezeno tělo svaté Anežky. Problém je v tom, že tohleto proroctví jako první zaznamenal až Bohuslav Balbín v roce 1682 ve své knize Bohemia Sancta. Ale od té doby se vlastně to proroctví stále připomíná a samozřejmě svého nejhlasitějšího echa se dočkalo v roce 1989, kdy tehdy ještě tajný páter Tomáš Halík v Římě při kanonizaci svaté Anežky připomněl tohleto proroctví, ale parafrázoval je, že až bude svatá Anežka kanonizována, tak nastanou šťastné časy v Čechách. A tehdy to skutečně bylo vnímáno jako naplnění tohoto proroctví.
2: Hrob svaté Anežky se hledal i v moderní době. Docela nedávno právě v prostorách nedokončeného gotického chrámu Panny Marie v Panenském Týnci na Lounsku, kam se uchýlily pražské klarisky za husitských válek.
3: A nebo při 20. výročí Aneščina svatořečení v pražském kostele svatého Haštala, o kterém jsme se zmínili na začátku. Co tam pátrače přivedlo a jak byli úspěšní? Pokračuje Petr Kubín.
4: Ten Panenský Týnec je logický. Svatý Haštal už tak logický není. Tím druhým místem je spíše samotný Anežský klášter, protože husité pražské kláštery přepadly poměrně rychle a lze si tedy dobře představit, že prostě ty sestry nestačily něco si vzít sebou. Ten Haštal je pravděpodobný jenom tím, že vlastně stojí v těsném sousedství Anežského kláštera. Anežský

0: kteří byli s nimi ve vedlejší části toho kláštera, protože to byl vlastně dvojklášter a ty bratři františkáni, ty měli tedy volný pohyb, takže úplně vyloučit se to nedá, ale nepovažuju to za příliš pravděpodobné. No a ten případ, na který se ptáte, ten se odehrál na základě doporučení jedné řeholní sestry, která měla prý nějaké vidění, že pod oltářem u svatého Haštala se skrývá hrob svaté Anežky. Uzbudilo to tedy mediální senzaci a došlo tedy opravdu k otevření toho prostoru pod hlavním oltářem, ale nic tam nalezeno nebylo, takže tahle ta stopa se ukázala jako lichá.
1: A jak vypadalo pátrání v Panenském Týnci? Tam se angažoval záhadolog Leo Vrzal, který zorganizoval georadarový průzkum a srovnávací měření právě v interiéru a blízkém okolí nedokončeného chrámu ze 14. století.
2: V roce 2014 se v rozhovoru pro portál Novinky.cz nechal slyšet, že měření přineslo objev jakési anomálie, která se prý nachází v prostorách kněžiště, asi 4 metry pod současným povrchem.
1: Mohla by to být schránka s ostatky, obložená kameny a utěsněná jílovou izolací? Ke kopání na určeném místě se zatím nikdo neodhodlal.
2: Zmínili jsme se tedy o 3 místech, kde se ostatky svaté Anežky České hledaly. Pravdou ale je, že ve skutečnosti mohou být ukryty i jinde.
0: Teoreticky se lze představit všechno, samozřejmě, pokud by třeba je ještě někdo potom dál odnesl a někde jinde schoval. Také samozřejmě v úvahu připadá to, že se ty ostatky už vlastně nikdy nenajdou, že se prostě ztratili. Není to tak, že bychom neměli vůbec nic. Je tady pár kostiček, které jsou identifikovány jako kosti svaté Anežky, ale je to na základě popisků, které jsou u těch relikviářů, není to na základě nějakého exaktního vědeckého výzkumu.
3: Nicméně je zajímavé, že část těch ostatků, ta největší, byla ve Španělsku.
0: To je celkem známý příběh, že v Escorialu, tedy v královském zámku u Madridu, který je současně klášterem, byly nalezeny ostatky, konkrétně tedy spodní čelist, která byla označena jménem naší Anežky České. A část tohle ostatku se pak dostala do Prahy a byla použita při kanonizaci v roce 1989 a dostala se do Španělska celkem logicky prostřednictvím Habsburků, protože v 16. století Habsburci vládli jak u nás v Čechách, tak ve Španělsku a patrně to šlo nějak přes manželku císaře Maximiliana II. Aspoň takhle se hypoteticky uvažuje a tak se ten ostatek tedy dostal i do sbírky královského zámku španělského. Ale pokud vím, tak v žádném případě nebylo provedeno tedy nějaké exaktní měření, to znamená tedy identifikace podle DNA, kterou by samozřejmě bylo možné provést, protože máme ostatky Anežčiných nejbližších příbuzných, jak v Praze na Hradě, v katedrále je její otec a v Anežském klášteře je pohřbený její bratr, takže tato metoda by byla celkem spolehlivá a ta by vyloučila či doložila pravost ostatků.
1: Vraťme se ještě k objevu Anežčiných ostatků ve španělském Escorialu. Že by tam měly být, se vědělo dávno. Úkolu najít je se v 50. letech ujal český františkán Šimon Zuska z františkánského kolegia ve Valencii.
2: V roce 1952 získal povolení, Escorial navštívil a převor tamního augustiniánského kláštera ho zavedl k řadě skříní plných ostatků a také autentik, tedy potvrzení o pravosti.
1: Co chybělo, byl inventární seznam, který se ztratil za občanské války ve 30. letech, kdy byl klášter vydrancován. Jak ale najít bez inventáře mezi 7000 kostmi a kůstkami tu pravou?
2: Jak popsal v roce 2004 ve františkánském časopise Poutník Pacifik Matějka, páter Zuska seděl tehdy asi hodinu jen tak na židli, modlil se a zoufale přemýšlel, od které skříně by měl začít.
1: Náhle vrzly dveře a vešel převor, na kterém bylo znát velké rozrušení. Celý se chvěl a pronesl větu: věříte v boží prozřetelnost? Páter Zuska se pousmál a řekl: vždycky jsem v ní věřil.
2: Na to převor odpověděl: představte si, že právě dnes nám přišla poštou ta kniha inventáře, kterou už 16 let postrádáme, s průvodním dopisem. Našel jsem tuto knihu a vidím, že patří do vašeho kláštera, a tak vám ji vracím.
1: Stačilo knihu otevřít a ostatek Anežky České byl do minuty nalezen. Pro její budoucí svatořečení to byl klíčový okamžik. Ale potřebujeme ostatky svaté Anežky ještě dnes? Je důležité je najít?
0: My, historici, bychom byli možná radši, kdyby se našel nějaký další text. Tady na okraj chci jenom poznamenat, že vlastně ta středověká anežská legenda, ze které čerpáme většinu vědomostí o svaté Anežce, byla

0: objevena až v roce 1896 knihovníkem Achillem Ratym v milánské knihovně. A shodou okolností ten knihovník se v roce 1922 stal papežem Piem XI. Takže kdyby se tohleto podařilo objevit nějaký nový rukopis o Anežce, který neznáme, tak to by pro nás, historiky, samozřejmě bylo mnohem cennější, než objevit její kůstku. Samozřejmě jako objekt úcty je nález aneštinných ostatků důležitý i dnes, především proto, že by se konečně mohlo splnit to staré papouškovo proroctví, tak aby tady v Čechách bylo konečně dobře.
1: Dodává na závěr historik Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
2: Ostatky svaté Anežky mohou spočívat v panenském Týnci, v anežském klášteře nebo třeba někde úplně jinde. Pole pro dohady je široké a možná to tak zůstane navždy.
1: A to je z dnešního planetáriového speciálu všechno. Za sebe i za kolegyni Veroniku Kindlovou se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přeje Frederik Velinský. Naslyšenou.
3: Planetárium.
1: Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Deset hodin.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Tragickou nehodu u Litvínova nepřežili v sobotu večer dva lidé. Krásná Lípa na Děčínsku dokončuje přístavbu u tamní základní školy. Dnešek bude v průběhu dne převážně oblačný, k večeru opět polojasno, teploty do 22 stupňů. Hezké nedělní dopoledne vám všem přeje Jana Moravcová. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům, předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva. Říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
3: Nejvíc to kůrovce aktuálně v oblasti Severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni touhle dobou.
1: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdili na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Při střetu dvou osobních aut u Litvínova zemřeli v sobotu večer dva lidé. Další čtyři utrpěli zranění, u dvou z nich jsou vážná. Tragická nehoda se stala mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem. ČTK to řekli mluvčí policie a záchranné služby. Přístavba u základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku je téměř hotová. Sloužit bude pro polytechnické předměty, tedy pracovní činnosti nebo robotiku. Na přístavbě je zelená střecha a voda z okapu je svedená do retenčních nádrží. Přístavba vyšla na zhruba 20 milionů korun. Město dostalo 95% dotaci z Fondu spravedlivé transformace. Pokračuje nezávislý starosta Jan Kolář.
4: V současné době se dokončují rozvody, elektroinstalace a tak dále a začnou vlastně práce i na venkovní plášti. Pak budeme řešit i vybavení, tak aby ty učebny třeba někdy od ledna příštího roku byly vlastně už jakoby v plném provozu.
1: Německá nezisková organizace Hate Aid podala trestní oznámení na výrobce takzvaných chytrých brýlí společnosti Meta. Podle ní brýle porušují zákon o ochraně osobních údajů. Ten zakazuje vyrábět, prodávat nebo dovážet zařízení, která mohou nepozorovaně nahrávat jiné lidi. Podle německé agentury pro regulaci sítí je důležité, jestli jsou nahrávané osoby schopné rozpoznat, že je uživatel nahrává. Německé úřady potvrdily, že trestní oznámení evidují a zahájili předběžné řízení. Ve světě přibývají případy lidí, kteří brýle s kamerou používají k natáčení a obtěžování cizích lidí na veřejnosti. Záběry pak bez souhlasu aktérů končí na sociálních sítích.
2: Počasí.
1: Dopoledne bude ještě na severu polojasné, stejně čekáme i k večeru. Přes den ale přechodně oblačno, nejvyšší denní teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů a na horách taky výjimečně slabé přehánky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na silnici v Sebuzíně, na Ústecku a komplikace čekejte v podobě uzavírky v Chelčického náměstí v Žadci na Lounsku. Tak jeďte opatrně, šťastnou cestu a dál pěknou neděli.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři, kouzelníkem nebo bubenická show. Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozeninovým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás, naposled, čověče. Jo, ráno jsem na takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně. Jo. Ale jako malej teda jsem prejedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda. Jako, jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě ku kojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad jako, nemám hlad typu jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám, ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím. A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád, masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať v mrazáku nebo v chladáku, tak vemte, rozemelte, dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát zcela ojedinělý, jak nám tvrdila. Tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naděja Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzenýho, kus hovězího vařenýho, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě?
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvařím ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalejeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Namleto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to byly Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštěli na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých věcí, tak tady mám třeba garum z Líbí Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik ho tam ještě máš dá?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: To je jasně, aby nám to vklouzlo. Určitě nám dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tedy bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180-70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. Z toho patrně, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet, lihový kvasný, asi lžici. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak 2 lžíce.
2: Prošláháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nevadí míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. To jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková... Tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou kom...
1: Jo, to asi bude ono, no. No.
2: Kou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to...
2: Já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm-hmm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to, máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýrok.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, v pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí u zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí tři místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malej, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímo spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj,
1: Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já opravdu jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali, několikrát se opakovali, takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano, víc? Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním. A to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky. Brambora. A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je.
2: Tak to bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, ženich s nevěstou krájí svadební dort a společně

0: širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst, a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04.

4. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Nejhorší obavy se naplňují. V pražském lesoparku byla přepadena další žena. Druhá řada kriminální minisérie Docent. ČT2. Drama jedné z nejdelších a nejkrvavějších bitev druhé světové války ve filmu Bitva o Monte Cassino. A ČT Art uvádí setkání Miroslava Horníčka s hosty Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
0: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Druhou smrtelnou nehodu v tomto týdnu šetří policisté v Ústeckém kraji. Dva lidi zemřeli v sobotu večer na Mostecku. V Lounech začaly s rozšiřováním městského informačního centra. Při zemětřesení ve východním Japonsku byly zraněné desítky lidí. Dnešek bude oblačný, k večeru opět polojasný s teplotou do 22 stupňů. Zprávy a Jana Moravcová, dobré nedělní dopoledne. Při střetu dvou osobních aut u Litvínova zemřeli v sobotu večer dva lidé. Tragická nehoda se stala mezi Mariánskými Radčicemi a Lomem. Příčiny šetří policisté, pokračuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Patrik Christian Smorej.
2: Naši záchranáři včera ve večerních hodinách zasahovali u dopravní nehody, kde se zranilo celkem 6 osob. Bohužel dvě osoby na místě zemřely po resuscitaci, další dvě osoby jsme letecky transportovali do Ústí nad Labem na traumacentrum a dvě osoby skončily v Mostecké nemocnici na chirurgii.
1: Jde o druhou tragickou nehodu v Ústeckém kraji v tomto týdnu. Ve středu zemřeli tři lidé při čelním střetu osobního auta a autobusu na Chomutovsku. V městském informačním centru na Mírovém náměstí v Lounech začala jeho přestavba. Podle mluvčí radnice Pavly Kutlu se prostor centra rozšíří o sousední bývalou prodejnu. Město za přestavbu zaplatí téměř 5 milionů korun, z toho téměř 3 miliony a 200 tisíc zaplatí dotace z regionálního operačního programu. Práce potrvají zhruba 3 měsíce.
3: Infocentrum zůstane během většiny prací otevřené, provoz ale může být omezený. Změny se můžou dotknout taky prodeje a dobíjení čipových karet městské autobusové dopravy. Kredit můžou cestující dobít přímo u řidiče. Zloun, Kateřina Kučerová, Český rozhlas.
1: Průtoky řek jsou na celé jižní Moravě výrazně podprůměrné. Kvůli suchu dosahují jen 10 až 30% běžných hodnot. Povodní Moravy upozorňuje třeba na řeku Moravu ve Strážnici, kde je letošní rok nejsušší v historii měření. Velmi málo vody teče taky v Litavou v Rychmanově. Některé menší toky už vyschly úplně, například Bílý potok Kuřimka anebo Bobrava. Východní Japonsko zasáhlo zemětřesení o síle 5,9 stupně Richterovy škály. Podle úřadů jsou zraněné desítky lidí. Japonská meteorologická agentura uvedla, že otřesy vycházely z hloubky asi 70 kilometrů. Epicentrum bylo v jižní části prefektury Ibaraki. Jde o oblast Japonska, kde jsou zemětřesení často.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme převážně oblačno, k večeru opět jasno nebo polojasno, na horách se můžou výjimečně vyskytnout slabé přehánky. Nejvyšší denní teploty dnes 19 až 22 stupňů, na horách 14 až 17 a povane slabý nebo mírný vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
1: Zbývá doplnit informace ze severočeských silnic, kde dát pozor. Rozhodně v Sebuzíně, v Ústí nad Labem, čekejte tam komplikace po dopolední nehodě dvou osobních aut a místem nehody s opatrností projedete. Já vám přeji i dál šťastnou cestu a příjemný poslech nedělního vysílání Českého rozhlasu Sever.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: s Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: No co, no, tak jsem to napsal, no. Ne, že bych jim chtěl nějak počoudit, to ne. Jo, vy nevíte vlastně, o co jde. Já vám nic neřekl, ale povím. Nejdřív však popřeju krásný dobrý den. Vybral jsem pro dnešek téma novináři. Proč ne? Pár jich bylo v historii vynikajících i potřebných pro národ. Já poznal také velmi dobré. I potvory, kteří po mně šli, a vlastně skoro po všech zpěvácích, kteří měli myšlení, co se komunistickým představitelům nelíbilo. Ale jelikož ve větším měřítku nebyli moc chytří ani inteligentní, dali se mnohdy očůrat. Budeme jmenovat, které jsem vzdál, ale hrát a zpívat musíme všem. Někdy se muselo šeptat, nebo taky chodit po špičkách.

Novináři byli i bratři Čapkové, Ferdinand Peroutka, Eduard Bass. My vzpomínáme na Jiřího Černého, který uměl podat kritiku, ale pravdivě, zrovna jako třeba dnešní doktor Miloš Skalka, nebo Karel Bucek, Arnoš Lustig. Když někdo psal holoviny a nepravdy, tak mu Martička Kubišová řekla, nepiš dál.

Hodí se připomenout také ženy. Marie Formáčková, Světlana Vitovská, Olga Valeská-Kopecká, dopisovatelka Svobodné Evropy. No a těm zaspívá Jirka Grossman. Až tě náhodou potkám.

0: Přátelé a milí posluchači, posloucháte Český rozhlas Sever a v dnešním retru společně vzpomínáme na novináře bývší i stávající. Poznal jsem pracovité, ale i avantgardní, jako je Jindřich Šídlo, Jiří Janoušek, Radek Bajgár, Josef Klíma i v našich začátcích Radek Jon. To zatím stačí, podíváme se, jak si vede Hana Hegerová na barové lavici.
1: Já bývávala lavice, a co mám říkat, samej bliž. A neznala jsem štěnice, a neznala jsem, co je myš.

30 let jsem sloužila v šedivém baru, ve kterém se neustále snoubila. Absolutní tma se šrouby.

kdybych já. Račte odpustit, básníkem snad se mohla stát. Nedala bych si chvíli klid a musela bych psát a psát. O hysterii.

Kdybych já byla básníkem, sepsala bych svou minulost a za posledním puntíkem bych jednou provždy řekla.

Teď jsem však šedivá omšelá. Teď

0: Nesmějte se mi, prosím vás. To víte. Molly. Prach. A čas.
1: Manželé si o svatební noci slíbí, že když bude někdo z nich nevěrný, dá do krabičky ocirek zrnko rýže. Po 20 letech si sednou ke stolu a manželka chce zkontrolovat mužovu krabičku a povídá, tak ukaž, kolikrát jsi mi byl nevěrný. Manžel otevře krabičku a tam jsou 3 zrníčka. Manželka otevře svojí a ta je prázdná. Manžel se provinile podívá a skoro s pláčem povídá, lásko, ty jsi tak skvělá, za celý život jsi mě nepodvedla. Manželka se usměje a povídá, nesmutni, proč si myslíš, že máš 3x týdně risotto? No to jsem to malinko odlehčil, ale od novinářů jsem neuhnul. Následující píseň, kterou jsme napsali s Jirkou Štajdlem, dostala cenu novinářů na festivalu v Egyptě. Píseň pro Káčku.

To byla píseň Prokáče, jak jsem říkal, a líbila se novinářům na festivalu v Alexandrii i v Soči. Jinak se mi také líbí novináři jako Karel Hvížďala, Honza Krůta, Vladimír Just. A teď bacha. Dam didi dam bidi dam bidi dam bidi bi dam. Ježiš, to je hlavolam, co? To zaspívá Hanička Zagorová. Bam.

Vašek a Honza Neckářovi připravili opravdový evergreen. To se říká písni, která není okamžitě taková, kterou si posluchači zapamatují a hned si ji zpívají. Ale taky někdy brzy omrzí. Tady musíte nasát hlavně text a potom melodii a zůstane to ve vás na věky. Projdem spolu celý Václavák.

0: S Milanem Drobným na Českém rozhlasu Sever.
1: Buck Owens, obrovská countryová hvězda, měl spoustu hitů, což samozřejmě neuniklo ani Karlu Gottovi. A jakož to chtěl pojmout jako duet, oslovil naši hvězdu country beatu Jiřího Brabce, Naďu Urbánkovou.

Michal Prokop si celý život vybírá texty s tou největší kvalitou. I v dřívějších dobách, když se moc nevysílal, písně zůstaly a našli si posluchače třeba i dodatečně. Jako v téhle bitvě o Karlův most.

Kdo měl problémy s novináři, byla Evička Olmerová. Někteří, když měli něco napsat, tak se vymluvili, ale ti, kteří se chtěli prosazovat v režimu, snažili se i ubližovat. To bych mohl jmenovat. Ale vám by to stejně nic neřeklo a já už je znát nechci. A v té době se Evička na ně vybodla a radši někde něco tajně naspívala i anglicky. Zaplať Bůh, že to máme nahrané.

To byla slavná Georgia Ray Charles. Jiří Suchý měl také problémy s uvědomělými novináři, ale byl statečný. Tak než zaspívá svou nádhernou píseň, tak trochu něco úsměvného, když si žena stěžuje u doktora, že jí je hrozně. Doktor jí doporučí, aby denně po ránu vypila nalačno jedno vajíčko. No jo, pane doktore, když já vajíčka ale nesnáším. A kdo po vás chce, abyste je snášela?

Jiří Suchý a Klokočí. Tím jsem se dostal ke kamarádovi, který si z některých novinářů dělal srandu. Pomáhal mu v tom také Jaromír Vomáčka, manžel Ivety Simonové, no a tak také vznikl jejich nezapomenutelný hit, který nikdy nevyšel kvůli obsahu na žádném nosiči a přesto se stal slavný nejen u nás. Běž domů, Ivane, čeká tě Nataša. No a Milan zpíval léta s Jaromírovou manželkou, tak si mohou dovolit zpívat o čase.

Olympik proplouval vlnami socialismu, jak to šlo, musel také na politický festival do Sokola i na různé jiné festivalky, aby mohli hrát. Proto si také dnes můžeme pustit přiznání, snad jsem to zavinil já.

Eva Pilarová byla také v soudružském hledáčku, ale měla na vysokých postech člověka, který obdivoval, tak tam občas zaspívala a byl klid od jiných novinářských opruzů. To Valda Matuška to vyřešil tak, že odletěl s Olinkou na Floridu a vrátil se až v roce 98. Ale jen na pár koncertů, protože pro jeho zdraví byl přímořský vzduch léčivý.

No, a jelikož budeme mít pro dnešek od novinářů pokoj, tak než se rozloučím, tak nás ještě Jirka Schellinger pozve na šperát. Mějte se, jak vám to vyjde, nedělejte přestupky a příští týden v neděli o 11. naslyšenou. Ahoj.

0: Český rozhlas Sever a Činoherní studio Ústí nad Labem vás zvou na 11. ročník divadelní zahrady. 6 večerů, hostující divadla a neopakovatelná atmosféra. To všechno na vás čeká v jedinečném prostředí zahrady Českého rozhlasu Sever v Ústí nad Labem. Od úterý 25. do neděle 30. srpna. Program jednotlivých představení i možnost koupě vstupenek najdete na webu Činoherního studia. Divadelní zahrada 2026.
1: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.

0: hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Chomutov otevřel městské informační centrum na náměstí. Turisté ho lépe najdou. Sportování v Liberci bude mít nový plán rozvoje. Na jeho vzniku by se měla podílet i široká veřejnost. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší kárné senáty letos více. A počasí na dnešek polojasno až oblačno a nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké poledne. Chomutov otevřel městské informační centrum na novém místě. Nyní je na náměstí místo dřívějšího zlatnictví a galerie Zlatý klenot, kde ho místní i turisté lépe najdou. Primátor Milan Merz z Hnutí Nový Sever uvedl, že se město chystá doplnit sortiment upomínkových předmětů. Informační centrum je otevřené denně od 9 do 17 hodin. Turistům nabízí mapy, přehledy akcí, typy na výlety, ale také dárkové a upomínkové předměty, včetně tematických triček či hrnečků. Liberec připravuje nový strategický plán rozvoje sportu na roky 2028 až 2039. Dokument by měl zahrnout všechna sportovní odvětví i úrovně sportu. Městská rada nyní schválila nové podmínky výběrového řízení poté, co původní soutěž radní zrušili. Vybraná firma bude mít na zpracování plánu rok a čtvrt.
2: Podle náměstka primátora Adama Lenerta za ANO nebyly při původním zadání dostatečně upřesněné požadavky a doručené nabídky tak neodpovídaly potřebám. Ty město specifikovalo a vypsalo nové výběrové řízení. Upřesnění se týká zejména participace. Cílem je zapojit všechny sportovní oddíly i širokou veřejnost. Z Liberce a na Podhorná, Český rozhlas.
0: Za první letošní půlrok řeší vrchní soudy více kárných žalob než za celý loňský rok. Pochybení soudců, státních zástupců nebo třeba exekutorů a notářů posuzují od loňska vrchní soudy v Praze a Olomouci. Nově se taky lze v řízení odvolat, pak případy řeší nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
3: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednával jen několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.
0: Vrchní soud v Praze hodnotil rok 2025 pozitivně. Podle předsedů kárných senátů v Olomouci ale změna řízení neurychlila. Saúdsko-arabský korunní princ Muhammad bin Salman je na oficiální návštěvě Francie. Dnes by se měl setkat s tamním prezidentem Emmanuelem Macronem. Cílem princovy cesty je mimo jiné posílení vazeb v oblasti dopravy, zdravotnictví a bezpečnosti. Tématem jednání budou taky například způsoby, jak obejít Hormuzský průliv.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Ústí nad Labem v Doběticích v Rabasově ulici srazilo auto cyklistu a v Chomutově počítejte s omezením ve Škroupově ulici. Nedaleko křižovatky z Čelakovského ulicí je zúžená silnice na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

Marta Kubišová, písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, 9 minut po 12. hodině. A vy určitě víte, že vás dnes opět i v neděli čekají polední písničky na vaše přání. Volat můžete celou tuto hodinu na linku 475 212 212. Napsat můžete i e-mail na jednoduchou adresu zahrajte@rozhlas.cz a můžete posílat i vzkazy na naší SMS bránu, číslo je 900 11 04. SMS musí být ve tvaru zahrajte, mezera, váš vzkaz bez háčků a bez čárek a to celé pošlete za pouhé 4 koruny, službu SMS provozuje ATS Praha. Tak řekl jsem všechno důležité, jenom krátce k našim pravidlům, opět vyberte 3 nejbližší, které máte rádi, kterým necháte zahrát, ty další si necháte na později a také připomínám, až se k nám dovoláte, půjdeme do vysílání, abyste byli dál od radiopřijímaču nebo v nějaké jiné místnosti, aby nám to tady nedělalo neplecho, takové ty různé ošklivé zvuky. Tak jdeme na to, víte všechno, volejte 475 212 212 a podíváme se také na první vzkaz, který dorazil SMS-kou. Zahrajte prosím naší babičce, dědovi a manželovi na dnešní hromadnou oslavu jejich narozenin. Přejeme všem hlavně pevné zdraví a posílá to dcera, tady je Karel Gott s Michalem Davidem.

0: 12 hodin 15 minut posloucháte Český rozhlas Sever, dnešní polední písničky na přání a na telefonní lince. První posluchačka, která se dovolala, měla by to být paní Marie. Odkud voláte? Dobrý den.
1: Dobrý den, volám z Ústí nad Labem.
0: A Marie, pro koho budeme hrát?
1: Vám přeju krásný den a prosila bych o zahrátí písničky Kukurukuku od
0: Kučerovců.
1: A děkuju vám mnohokrát.
0: Takže jenom takhle chcete si poslechnout pro příjemný den písničku, nebude to nikomu konkrétnímu?
1: Tuhle tu písničku milovala moje maminka, ta už je v nebíčku, takže i pro ní.
0: Dobře, tak mi rádi posíláme. Mějte se krásně, někdy příště naslyšenou.
1: Vy taky, naschledanou.
0: A já ke Kučerovcům připojím ještě skupinu Maxim Turbulence a mám tady k tomu samozřejmě i e-mail se vzkazem. Jelikož zítra oslaví narozeniny pan František Matějka a pravnuk Tobiáš Sim, oslavencům předčasně přejeme hodně zdraví, štěstí a pohody. Za zahrání děkuje babička Alena. Takže jede mašinka. Za chvíli teď Kukurukuku.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

Nejspíš si venku užíváte to sluníčko, které podle meteorologů se má schovat později odpoledne za mraky. Jak jinak je si vysvětlit, že tady mám teď linku Českého rozhlasu Sever pro písničky na přání úplně volnou, protože nikdo nevolá, nedá se nic dělat. Podíváme se na další vzkaz, který dorazil e-mailem Sandrám k svátku všem dnešním narozeninovým oslavencům a všem posluchačům. Posílá písničku právě od německé zpěvačky Sandry, posluchačka Sylvie z Prahy. Je tady skladba Maria Magdalena a vy volejte 475 212 212. Také připomínám e-mail zahrajte@rozhlas.cz anebo naší SMS bránu číslo 91104. SMSka musí být ve tvaru zahrajte, mezera váš vzkaz bez háčku a bez čárek.

0: Německá zpěvačka Sandra, která sem tam občas i koncertuje u nás, ano, stále zpívá naživo. Nedávno jsme ji mohli potkat třeba v Třebívlicích. To byl hit Maria Magdalena, pokračujeme dál v písničkách na přání. Teď na telefonní lince Českého rozhlasu Sever připravená další posluchačka. Kdo a odkud volá? Dobrý den.
1: Haló?
0: Haló, haló, slyšíme se, kdo k nám volá a odkud?
1: Ano, slyšíme se.
0: Tak, kdo volá?
1: Tady volá paní Seháková z Tupadel a já bych chtěla dát zahrát policistům, kteří si po velké bouřce všimli otevřených oken našeho auta, do kterého nám napršelo, a okamžitě nás upozornili. Zřejmě se to stalo při bouřce a okna sjela tak nějak sami. Pak jsme přišli na tu závadu. Takže já bych jim chtěla za všímavost a za upozornění moc poděkovat.
0: Dobře, rádi hrajeme. Tady je skupina Poetika, mějte se krásně. Někdy příště naslyšenou.
1: Ano, děkuju, naschle.
0: A ostatním uvolním linku 475 212 212.

0: Skupina Poetika, jejich hit s názvem Půlnoc, 3 minuty po 1:30 pokračují písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever. Teď na lince připravená další posluchačka, kdo volá, hezký den. Haló, haló? Tak slyším sám sebe, ale posluchačku neslyším. Kdo volá?
1: Já už jsem volala. Objednala jsem si Belindu.
0: Ano, objednala jste si Belindu, ale ještě jste nám neřekla, pro koho to je?
1: Pro kamarádku Alenu.
0: Dobře, a pošlete jí nějaký vzkaz?
1: Ano, aby se ještě užila léto, protože je na dovolení.
0: Tak jo, dobře, posíláme Jiří Oštěr, Droně, Belindu a někdy příště naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: 475 212 212, volejte.

0: Tak to byl Jiří Štědroň. My budeme pokračovat dál, 12 hodin, skoro 37 minut. Posloucháte stále Písničky na přání na Českém rozhlase Sever. A na telefonní lince teď je naše další posluchačka. Kdo a odkud volá? Hezký den.
1: Volám Zemřená, Lázní. Přeji všechno vám nejlepším rozhlase. Přála bych zahrát kolektivu Broudnici Céček.
0: Dobře.
1: A jsou tam celý všem kolektivu moc ochotný, hodný, slušný.
0: Tak jo, já posílám, vybrala jste skupinu Brutus, tady je a někdy
1: ano,
0: příště naslyšenou.
1: Ano, děkuju pěkně. Naslyšenou, děkuju.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Sever, písně.

0: 3/4 na 1 písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever. Pokračuji dále a vítám na telefonní lince další posluchačku. Kdo volá? Hezký den.
1: Hezký den vám do rádia i všem posluchačům, tady Hanka z Úval. Dnešní písničku, co jsem vybrala, to je trošku taková jako pro oživení, taková trošičku ještě pro pobavení, aby jsme si užili ještě ty dny prázdnin, dokud nám zbývají, než to skončí. Ale hlavně taky tu písničku chci poslat Alence a Petrovi do Strelčevce, kamarádce Vlastičce do Prahy a všem věrným posluchačům, kteří mají rádi vaše rádio.
0: Tak jo, děkujeme, tady Ricky Martin. Maria, někdy příště opět naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: 475 212 212, jak tak koukám na čas, asi nejspíš poslední příležitost dovolat se k nám do studia. Lepa!

0: Na Českém rozhlase Sever jsme se teď snažili roztančit prázdniny, to byl zpěvák Ricky Martin, 12 hodin přesně 50 minut, za 10 minut je tady 13. hodina, jdeme tedy pomalu do finále dnešních písniček na přání, poslední telefonát, kdo pak se to k nám dovolal, dobrý den?
1: Dobrý den, tady se dovolala Iva Chržín, volám teda, jak se říká, místo manžela, protože manžel teďka odběhnul, tímhletím způsobem a chtěl mi zahrát písničku od Marka Sraceného originál.
0: Mm-hmm. A pro koho to bude? Jenom pro něj nebo navzájem si to necháváte hrát?
1: Hlavně pro mě a pro sebe.
0: Takže vám se...
1: Pro lidičky, který prostě mají zrovna asi, já tu písničku neznám. Takže jako, já jako, tak asi pro všechny teda, no.
0: Dobře, kdo tak... mají asi... Tak já jsem myslel, že jste fanouškové Marka Straceného, takže pro vás to bude premiéra, bude to poprvé. Dobře, tak jo, je tady Marek Stracený, užívejte rozhodně ještě víkend a prázdniny a někdy příště opět naslyšenou.
1: A krásnou ještě zbytek neděle.
0: Tak
1: děkuji moc krát. Naschledanou.

0: Kdy hledáme signál.
1: Polední písničky na vaše přání na Českém rozhlase Sever jsou u konce, za 6 minut už je tady 13. hodina. Další zprávy Českého rozhlasu Sever s Petrou Vališovou. Já tady mám pod před sebou poslední dva vzkazy. Zahrajte mé manželce k 50. Posílá to manžel Libor a určitě, což se nevešlo do té SMSky, přeje všechno nejlepší, hodně lásky a zdraví. A mám také zahrát pro Jiřího Kajzra, který měl včera 78. narozeniny. Od manželky Hany i ona přeje všechno nejlepší. No, vezmeme to stylem, kdo dřív napíše, takže si teď poslechneme skupinu Kex a písničku s názvem Víš.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Ústí nad Labem opět ožije během. Ústecký kraj vás zve na 16. ročník ústeckého půlmaratonu. Ať už se postavíte na start, nebo budete fandit podél trati, čeká vás den plný energie, sportovních zážitků a jedinečné atmosféry. Těšíme se na vás 19. září. Registrace pro závodníky na webu www.ranček.com.
2: Český rozhlas Sever, zprávy.
3: Krásná Lípa na Děčínsku dokončila vestavbu výtahu v budově radnice. Město čeká už jen na kolaudaci. Druhou smrtelnou nehodu v tomto týdnu šetří policisté v Ústeckém kraji. Dva lidi zemřeli v sobotu večer na Mostecku. Lidé v Turnově můžou přecházet přes řeku Libuňku po nové lávce a počasí na dnešek polojasno až oblačno a nejvyšší teploty do 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Obyvatelé Krásné Lípy na Děčínsku budou mít brzy snadnější přístup do budovy radnice. Město dokončilo vestavbu výtahu do historického objektu. Jeho vstup se nachází ze strany od domova služeb.
4: Podle nezávislého starosty Jana Koláře čeká teď město už jenom na kolaudaci výtahu a pak ho budou moci lidé začít používat. Ve stavbu výtahu do budovy radnice zahájilo město loni. Celkové náklady se pak vyšplhaly téměř ke 4 milionům korun. Daniela Pilařová, Český rozhlas.
3: V sobotu večer při střetu dvou osobních aut u Litvínova zemřeli dva lidé. Tragická nehoda se stala mezi Mariánskými Račicemi a Lomem. Příčiny šetří policisté. Pokračuje mluvčí krajské zdravotnické záchranné služby Patrik Christian Smorej.
5: Naši záchranáři včera ve večerních hodinách zasahovali u dopravní nehody, kde se zranilo celkem 6 osob. Bohužel dvě osoby na místě zemřely po resuscitaci, další dvě osoby jsme letecky transportovali do Ústí nad Labem na traumacentrum a dvě osoby skončily v Mostecké nemocnici na chirurgii.
3: Jde o druhou tragickou nehodu v Ústeckém kraji v tomto týdnu. Ve středu zemřeli tři lidé při čelním střetu osobního auta a autobusu na Chomutovsku. V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit znovu. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun. Ministerstvo obrany chce mít novou koncepci české armády v říjnu. Podle šéfa rezortu Jaromíra Zuny za SPD teď její dokončení závisí na schválení státního rozpočtu na příští rok vládou. Česko by v něm mělo vydávat na obranu nejméně 2% HDP a splnit tak alianční závazek NATO. Přípravu nové koncepce označil Zuna za jeden ze svých hlavních úkolů už po nástupu do funkce v prosinci. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli i třetí venkovní utkání v novém ligovém ročníku. V pátém kole zvítězili ve Zlíně 1-0. Liberec je v neúplné tabulce třetí. Počasí. Dnes čekejte polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na horách 14 až 17 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
3: Jaká je aktuální situace na severočeských silnicích na dálnici D7 mezi exity na Louny Západ a Španenský Týnec ve směru na Prahu je uzavřený pravý jízdní pruh kvůli sekání trávy. Pravděpodobně tam během dneška potkáte pomalu jedoucí auto údržby. A v Teplicích je kvůli stavebním pracím uzavřená Duchcovská ulice. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever. Jeďte opatrně.

0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
1: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A 3 z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek, nebo proč ho dědeček koupil?
3: No tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak v prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no, tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v línii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějaké významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil necelých 4000 hektarů. Veškeré půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že jeden metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 1948, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňské Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak ho tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svůj kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil, a potom se stalo to, co se stalo. Vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu, a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylý nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to mě muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo Zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaničkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No, tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu, a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změní můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti, takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje, no a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje, no, takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství. A Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které od jak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou. Takovou jsem tě poznal. A tebe jediné

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu v švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
0: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
3: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
0: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
3: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
0: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
0: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
0: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
3: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
3: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
0: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
3: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
0: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného. Takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
4: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdnin denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedli jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal. Je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané. No. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě ve Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sálu, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: 25, jak někde na koupališti. Od kdy je to bazén?
1: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
0: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
2: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají. No. Jak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta a všichni to dávají pořád dohromady. No.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
0: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
0: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
1: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
0: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
1: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Sever, zprávy.
0: Most se obává prodlužování procesu majetkoprávního vypořádání pozemků u jezera ze strany státu. Ministerstvo průmyslu to odmítá. Stavba nového pavilonu gymnázia FX Šaldy v Liberci bude o 8 milionů korun dražší. Sucho má vliv na rojení kůrovce. Nejvíc napadená je teď severní Morava a Slezsko. A počasí na dnešek polojasno až oblačno a nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Převod pozemků u jezera Most ze státního podniku Diamo na město se prodlužuje. Návrh darovací smlouvy měl během léta začít posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Místo něj se jim ale zabývá Ministerstvo průmyslu a obchodu. Pokračuje primátor Mostu Marek Hrvol z Hnutí pro Most.
2: Majetkoprávní vypořádání se teď trochu zabrzdilo. Ministerstvo průmyslu a obchodu si vyžádal veškerou dokumentaci k tomu majetkoprávnímu vypořádání a víceméně pozastavil ten náš plánovaný proces. Měla putovat smlouva na ÚHOS už finálně, takže teď je to na pár týdnů víceméně pozastaveno.
0: Krajští radní schválili další vícepráce za téměř 3 miliony korun u přístavby gymnázia FX Šaldy v Liberci. Celkové náklady tak stouply na 219 milionů korun, o 8 víc než byla vysoutěžená částka. Stavbu provádí společnost Syner. Podle hejtmana Martina Půty ze starostů pro Liberecký kraj jde o peníze spojené s komplikacemi při stavbě, které nešly dopředu odhadnout. Termín dokončení nového pavilonu gymnázia se tím ale podle něj neposouvá. Hnutí ANO navrhuje novelu, která by státu umožnila i nadále plošně shromažďovat údaje o tom, s kým lidé telefonují a kde se přitom nacházejí. Poslanecký návrh počítá pouze se zkrácením doby, po kterou musí telekomunikační operátoři tato data uchovávat. Plošné shromažďování údajů přitom nejvyšší soud loni označil za protiprávní a vyzval stát k nápravě. Ke změně pravidel ale zatím nedošlo. Vysoké teploty a mimořádné sucho letošního léta svědčí rojení kůrovců. Lesy České republiky informují, že nejvíce napadená kůrovcem je teď oblast severní Moravy a Slezska.
3: Zasažených míst může dál přibývat, vysvětluje za Český hydrometeorologický ústav Martin Možný.
4: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce.
3: Vrchol rojení kůrovce je teď jen na jižní Moravě. Od pátku těchto oblastí výrazně ubylo díky dešti. Taky na území Čech je ale napadení větší než loni, říká Ladislav Pulpan z Lesů České republiky.
5: Jedná se o skupinky třeba 2-3 stromů, málo kdy je těch stromů více. To znamená, že po jejich vytěžení vlastně laik ani nepozná, že tam nějaký kůrovec byl.
3: Loni musel státní podnik kvůli napadení zpracovat asi 273 tisíc kubíků dřeva. Letos počítá s podobnými čísly. Dominik Hron, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno a k večeru bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. Nejvyšší teploty naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Lounech silničáři opravují Vladimírskou ulici. Vozovka je tam zúžená na jeden jízdní pruh a pro opačný směr platí objížďka. A dále v Ústí nad Labem město je uzavřená Baráčnická ulice.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je čas na nedělní pohodové odpoledne, posloucháte Český rozhlas Sever a máme 4 minuty po 14. hodině. V seriálu, Co v učebnicích nebylo, se od Martina Písaříka za moment dozvíme, kde a kdy se objevila první cihla. Také se zmíníme o takové rostlince, která trápí v poslední době hlavně chovatele psů, a to ječmen myší. V kulturních typech přidáme několik typů ještě na dnešní odpoledne a pozveme vás do Mikulášovic, kde najdete jeden unikát, a to buddhistickou stůpu z Tibetu, a vy se dozvíte, že tudy probíhá také asijská stezka. A k tomu samozřejmě přibydou opět i písničky, které nestárnou.
1: Pohodové odpoledne s Milanem.

0: Karel Gott a Darinka Rolincová, tehda ještě Darinka Rolincová, dnes už a Dara Rolinc, jejich slavné zvonky štěstí. V pohodovém odpolední Českého rozhlasu Sever je teď už připravený a Martin Písařík a seriál Co v učebnicích nebylo.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, kdo první začal stavět z cihel? Nejstarší dochovanou publikaci, ve které se zmiňuje cihla, najdeme ve starém Římě. Tento stavební manuál byl vydán 100 let před naším letopočtem. Její historie je ale mnohem starší, více než 10 000 let. První cihly se objevily už v neolitu u řeky Jordán. Měly obdélníkový tvar se zakulacenými rohy a připomínaly bochník chleba. Lidé je hnětli z bláta a usušili na slunci. V Jerichu se objevil druhý typ cihel. Výrobní postup byl stejný, lišili se jen rozměrem a tvarem. Starověká Mezopotámie přichází s cihlami pálenými. Ale výroba byla tak náročná, že se objevovaly jen vzácně. Cihly byly odolné a používaly se především na stavbu kostelů a chrámů. Jejich výroba prošla za stovky let obrovským vývojem. Největší změnou byl přechod od ruční práce ke strojové. Jedním z prvních strojů byl takzvaný pagmil. Díky koňskému pohonu hnětl hlínu, ale nedokázal ji tvarovat. Roku 1819 vzniklo ve Washingtonu zařízení, které dokázalo vyrobit 30 000 cihel za den. Od 19. století u nás byly cihelny takřka všude. Cihly se dodnes používají nejen jako stavební materiál, ale i k dekoraci.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Jiří Korn, chci tě mít, za malou chvíli pokračuje dvojice Pet Shop Boys, 14 hodin skoro 21 minut. Majitele psů trápí ječmen myší. Rostlina vytváří osiny, které se psům dostávají do uší, čumáku a mezi tlapky a působí jim i vážné zdravotní komplikace. Na veterinu kvůli tomu týdně míří desítky psích pacientů. Ječmen myší se na městských trávnicích rozšířil hlavně kvůli tomu, že mu na rozdíl od ostatních rostlin nevadí teplé a suché počasí.
1: Tady oholili tlapku, podívali se, jestli tam něco je, tu osinu přímo tam nenašli, takže je dost možný, že třeba část se mohla ulomit, takže tam třeba nějaká ta část, ta špička vlastně toho klásku mohla zůstat.
2: Vypráví Diana z Prahy o trápení své fenky Rozinky.
1: Dali tam nějakou vodičku, která má pomoct rozmělnit právě tu tkáň, aby se to cizí tělo se vlastně mohlo vyloučit třeba i samo. Dostala antibiotika a nějaký prášky na bolest.
2: Rozinka měla letos osinu ječmene myšího poprvé. Dostala se jí mezi polštářky na tlapce a celé léčení je navíc než týden. Veterinářka Natália Mazurová podobné případy řeší pravidelně. Osiny u psů odstraňuje i několikrát týdně.
3: Máme zkušenosti s tím, že jsme to vyťahovali našemu pacientovi v oblasti jazyka, takže jsme ho mali na endoskopii, nějaké 2 hodiny jsme se s tím fakt vytrápili, lebo člověk není schopný rentgenom ani ničím jiným tu osinu nájsť. Potom jsou to packy, mali jsme to v nose, mali jsme to aj v oblasti vlastně podkožia, že ta osina putuje a vytvorí vlastně hnisavé ložiska.
2: Pokud je osina už hluboce zapuštěná, nebo když je kolem otok nebo červená kůže, neměli by lidé vyndávat sami doma. Jsou totiž potřeba i sedativa. Ječmenu myšímu se v létě na rozdíl od zbytku trávníků daří. Nevadí mu totiž sucho a vyhovuje mu půda s vyšším obsahem dusíku. Ta vzniká, když se posekaná tráva nechá na místě. Aby se rozmnožování ječmene myšího zabránilo, musí se posekat předtím, než stihne dozrát, vysvětluje botanik z Akademie věd Radoslav Koprna.
4: Plochy tady s tím ječmenem se musí posekat před tím klasem.
2: Semínka ale i po posekání můžou v půdě dozrát, naklíčit a vyrůst. V Brně přišli na způsob, jak rozpínavou rostlinu likvidovat, aniž by trpěly ostatní trávníky. Pokračuje Vilém Jurek z neziskové organizace Rezekvítek, která se o brněnskou zeleň stará.
4: Když se přesně nastaví výška seče a vlastně neberete to úplně na takový ten golfový trávník nebo prostě úplně na nízko, tak tam vlastně stačí jenom, když se jede ta výška a odebírají se ty vrchy nebo ty části, které jdou třeba do toho klasu, nebo bude se vědět, že půjdou do toho klasu.
2: V pražské Stromovce se na ječmen myší zaměřili už před pár lety a zvolili náročnou metodu, která ale podle šéfky údržby Barbory Berecové funguje.
5: Když je čas, vlastně se ručně vyplejvá, odváží se pryč, protože on většinou roste na místě, kde vy se tou sekačkou ani nedostanete. Jsou to prudký svahy, nebo v okraji vlastně, kde máte nějaký hrb a vy tam vlastně tu sekačku byste celou zničili, takže vy to musíte normálně si vezmete motičku a motičkou to celý vyplejete ručně a odvozíte.
2: V Plzni se problém s ječmenem rozhodli vyřešit společně s veřejností. Lidé se můžou na radnici obrátit a posílat jí tipy na místa, kde se ječmen už přemnožil. Na výzvu podle mluvčí prvního městského obvodu Miroslavy Vejvodové reagovaly zhruba 20 lidí.
6: My jsme ta nahlášená konkrétní místa do 2 pracovních dnů posekali a posečený ječmen uklidili. Šlo o cílené zásahy v rizikových lokalitách. Systém se osvědčil jako doplněk běžné údržby, jeho cílem však není ječmen myší zcela vymítit, ale omezit riziko zejména pro psy.
2: Sezóna ječmené přichází každý rok. Nejlepší prevencí je vyhýbat se při venčení místům, kde se ječmen myší už rozšířil a pravidelně svého psa kontrolovat. Josefína Báčová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Iveta Bartošová v nedělním pohodovém odpoledním Českého rozhlasu Sever, 14 hodin, skoro 32 minut k tomu, a já pro vás mám teď pravidelné tipy. A pokud jste z Bíliny, Ústí nad Labem, Teplic nebo Litvínova, pozorně poslouchejte, mám tady totiž akce, které začínají už v 15 hodin. V Bílině v lesní kavárně Kafáč to bude multižánrový hudební festival Nedělní kafáč. Začíná se tedy ve 3. Nedělní pohádku připravili v Ústí nad Labem v letním kině, jmenuje se Hledá, když mraky nepláčou, je to divadelní pohádka o vzácné planetě. Malá Paříž tak tu velmi dobře znají. V Teplicích, v altánu zahradního domu, je to pravidelný hudební minifestival, účinkuje dnes ústecká autorská kapela Yesterday's Jam, teplická rocková kapela Doris a skupina Kaleidoskop a na závěr mladý písničkář a kytarista Matěj Koudilka. Projekce za 100, tak to je Litvínovská citadela, opět v 15 hodin, je to oslava 10 let filmové kanceláře v Ústeckém kraji, a za 100 dnes hlavně s dětmi uvidíte pohádku Princezna 100krát jinak. Zůstaneme v Litvínově, kousek od citadely v areálu Loučky začal ve 12 hodin Strongman, tedy extrémní výkony nejlepších závodníků z celé České republiky. Vyrazit můžete až do 17 hodin stále také na osecké slavnosti v areálu cisterciáckého kláštera a v okolí. V nedalekém Duchcově v zámecké zahradě do 18 hodin probíhá street food festival s názvem Nachuťno. Sice venku nejsou příliš vysoké teploty, ale kdyby vám snad bylo vedro, tak můžete zajít v Ústí nad Labem na zimní stadion na veřejné bruslení. To dnes proběhne od 17:30 do 19:00.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Atmosféru letních bouřek jsme teď opravdu párkrát zažili teď, ale venku máme slunečno, docela i příjemné teploty a to byla Věra Martinová a my se v Křížem krajem teď vydáme na Českém rozhlase Sever na další výlet.
1: Křížem krajem.
0: Tibetský dům a buddhistickou stůpu si s Evou Bucharovou prohlédneme v Českém Nizozemí, tedy ve Šluknovském výběžku na asijské stezce.
2: Značkaři klubu českých turistů vyznačili žlutou turistickou trasu z nádraží v Dolních Mikulášovicích, kolem centra asijské kultury a dále k železniční zastávce Lipová u Šluknova. Tam navazuje na stávající zelenou. Turisté tu uvidí živé tibetské jaky, buddhistickou stůpu a další zajímavosti, které v naší české krajině působí trochu jako zjevení. O vznik této nenáročné trasy se zasloužili provozovatelé Centra asijské kultury. K vidění je nejen buddhistická stůpa, jurta, tradiční pícka na pečení chleba, ale právě i živá zvířata, která jinde v naší krajině nepotkáte. Pase se tu stádečko asijských jaků, kterým naše podnebí zdá se prospívá. Stezka vede v bezprostřední blízkosti ohrady s těmito zvířaty. Můžete si tak vychutnat pohledy z očí do očí. Místo je u železnice, která tu prochází v hlubokém skalním zářezu. Přes něj kdysi vedl most, který současní majitelé na vlastní náklady obnovili jako turistickou lávku. Nese jméno znovu obnovitele Ptáčkův most. Asijská poznávací stezka propojuje modrou turistickou trasu kolem Šluknovského výběžku se zelenou vedoucí středem regionu od západu k východu. Z obou koncových bodů asijské stezky je možné pokračovat dál po navazujících trasách. Asijská stezka je značená žlutě a dlouhá je 2,5 kilometru.
0: Na zajímavý výšlap nás teď pozvala kolegyně Eva Bucharová v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever. Pokračují Boniem, stále příjemnou neděli.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Jedna ztracená, znovu objevená píseň Václava Neckáře, která reagovala na události v roce v srpnu 1968, píseň Pro mne. Za malou chvíli bude pokračovat zpěváka Martin Maxa a teď také pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. V liberecké botanické zahradě můžete nově vidět skleněná díla celkem 25 sklářů a tvůrčích skupin. Jde o výstavu Sklo v přírodě, Příroda ve skle, která je součástí programu festivalu Crystal Valley Week. Ten v Liberci a Vratislavicích nad Nisou začne v pondělí 24. srpna. V botanické zahradě umělečtí skláři předvádějí třeba svítící motýly nebo stěnu posetou skleněnými disky.
1: Teď jsme vstoupili do pavilonu velkých kaktusů a vidíme tady stěnu doslova posetou skleněnými výtvory.
2: Tak je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí.
3: Kurátorkou výstavy Sklo v přírodě, Příroda ve skle je Lenka Patková.
2: Mimořádné dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté, a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci karisíť, kterou používá botanická zahrada pro ty tylancie.
1: Asi nejautentičtější zvuk tady v botanické zahradě je vodopád pavilonu Pravěku.
2: Tady v Pravěku máme umístěné dílo Miluše Roubíčkové.
1: Některá skleněná díla nejsou na první pohled dobře vidět. Příkladem jsou skleněná klubíčka, jedno červené, druhé do zeleno-žluta, které vidíme právě v pavilonu Pravěku mezi jednotlivými rostlinami.
2: Pro diváky máme pomůcku nebo návod, budou mít k dispozici mapku, kde jsou orientačně jednotliví autoři nebo jednotlivá díla zaznamenáni, ale myslím, že i v tom trochu spočívá to dobrodružství, aby ti diváci si ta díla sami objevili.
4: Vystavuju soubor Trash Gems, který vznikal vlastně v posledních 2 až 3 letech.
3: Lidé na výstavě uvidí taky skleněná díla autorky Barbory Tydlitátové.
4: Je to soubor vlastně hutně tvarovaných nádob, které jsou za tepla následně spojovány s takovým jako pro mě potenciálním drahokamem budoucnosti. Vzniká vlastně technikou pat de verre z barevného sklářského odpadu.
3: Návštěvníci si můžou taky různé techniky výroby a designu skla v zahradě vyzkoušet, jak říká mluvčí festivalu Crystal Valley Week Lucie Firstová.
5: Od pondělí 24. do soboty 29. tady vedle nás v pavilonku M bude každý den nějaký sklář tvořit, ukazovat svoji práci. Ukazují různé technologie, současně mají sklo na prodej. Ta výstava tady bude do konce září, máme připravenou komentovanou prohlídku na 22. září.
3: Doplňuje Lucie Firstová z Liberce, Karolína Lašáková, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Liberecku. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

Původně Litvínovák, později Roudničák a Martin Maxa ráno v ulicích za 5 minut. Je tady 15. hodina, čekají nás další zprávy Českého rozhlasu Sever. S nimi přijde Petra Vališová, ještě předtím Rod Stewart.

0: Hledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Hodin. Český rozhlas Sever, zprávy.
2: Vláda chce dál uchovávat data operátorů podle Nejvyššího soudu i EU protiprávně. S výlukou vlaků musí od zítřka počítat cestující mezi stanicemi Teplice v Čechách a Litvínov. Zavedená bude náhradní autobusová doprava. Radnice v Doxech na Českolipsku sjednocuje podobu košů na odpadky a počasí na zítra ráno a ráno jasno a přes den většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Vládní koalice chce zkrátit dobu, po kterou operátoři uchovávají data o svých klientech. Místo půl roku by nově mělo jít o 4 měsíce, zjistil to server iRozhlas. Plošný sběr údajů o lidech je přitom podle Nejvyššího soudu protiprávní a měl by skončit úplně.
3: Soud v listopadu rozhodl, že sběr údajů o hovorech nebo poloze je v rozporu s unijním právem. Poslanec Marek Novák z ANO úpravu hájí.
4: Tohle pomáhá k vyšetřování trestné činnosti. Pokud potom policie nebude schopná se dopátrat, tak to nebude dobře.
3: Zkrácením lhůty podle Nováka česko-evropská pravidla splní. Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana by sběr dat neměl být plošný, třeba po vzoru Německa.
5: Nejvyšší soud rozporuje plošnost uchovávání dat a omezení doby uchovávání dat. Na tom přeci nic nemění.
3: Dvě ministerstva hnutí STAN přitom loni požadovala rozšíření sběru dat i o historii prohlížení na internetu. Návrh po kritice stáhla. Podle Rakušana je teď třeba respektovat rozsudek Nejvyššího soudu. Marek Sedláček, Český rozhlas.
2: Od pondělí do středy čeká trať mezi stanicemi Teplice v Čechách a Litvínov obousměrná výluka vlaků. Důvodem je údržba trati. Cestující proto budou muset využít náhradní autobusovou dopravu. Vlaky nepojedou od 7 hodin ráno do 7 hodin večer. Výjimkou bude středa, kdy některé spoje ještě pojedou a výluka skončí až v 5 hodin odpoledne. Technické služby v Doxech na Českolipsku instalovaly na sídlišti Pražská 20 nových odpadkových košů. Jde o zmenšenou verzi kovovo-dřevěného modelu, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Stejné koše už jsou také na hlavní pláži a autobusovém nádraží. Postupně by se měly objevit po celém městě. V Rokytnici nad Jezerou by mohla příští rok začít stavba 5hvězdičkového hotelu v areálu bývalé textilárny Seba. Společnost Trigema, která před 3 lety si areál koupila, čeká na stavební povolení. Mohla by ho získat do konce roku, pak začne demolice brownfieldu Seby v centru města. Pokračuje Jindřich Pinc, spolupracovník Trigemy.
6: Pokud by se to všechno odvíjelo tak, jak si to asi investor představuje, tak by se dalo začít s výstavbou už příští rok. Výstavba obnáší nejdřív samozřejmě demolici a úpravu toho prostoru tak, aby se tam dalo začít stavět.
1: Počasí.
2: Počasí na zítra ráno jasno a přes den většinou až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
2: V Budyni nad Ohří na Litoměřicku se na silnici číslo 246 v Děkanské ulici srazila 2 osobní auta. A v Novém Boru na Českolipsku se u křižovatky České ulice a silnice 268 srazilo osobní auto s motorkou. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Sever jede dál, stále příjemný víkend. Francouzská Emma teď míří na kole z jihozápadní Francie do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci z Česka, který ji zachránil život, když bojovala s leukémií. Více prozradíme v našem vysílání už za pár minut. Meteorologa se zeptáme hlavně na pondělní počasí, no a zítra začíná také poslední prázdninový týden a tak se budou řešit školní pomůcky. I o nich budeme v našem vysílání mluvit a přidáme písničky, které nestárnou. Budou tady třeba Katapult nebo později Karel Zich a Michal Tučný. Teď je ale připravený Petr Kotwald.
1: Pohodové odpoledne

0: Skupina Katapult Hlupák váhá, písničky, které nestárnou, na Českém rozhlase Sever. Možná i vy teď začínáte schánět pomůcky školní, ke kterým se ještě později dostaneme, ale teď zamíříme za francouzskou Emou, která po dlouhém boji s leukémií vyrazila na cestu na kole z jihozápadní Francie do Prahy. Chce tak poděkovat anonymnímu dárci kostní dřeně z Česka, který jí zachránil život. Emu a jejího partnera Kentana čeká přes 3000 kilometrů.
1: Ten člověk mi opravdu zachránil život. Bez něj bych už tady dnes nebyla. Bylo to krásné, obětavé a velkorysé gesto.
2: Emma si přesně vybavuje, kde se jí obrátil život na ruby. V květnu roku 2024 lékaři diagnostikovali akutní myeloidní leukémii. Následovala hospitalizace a náročná chemoterapie. Vypráví ve videu na Instagramu bývalá zdravotní sestra.
1: Celé týdny jsem byla zavřená, osamocená. Cítila jsem úzkost, strach, ale taky hněv. Říkala jsem si, jestli se vyléčím, jestli budu žít a jestli najdeme vhodného dárce.
2: Emma ležela na pokoji bez oken, nemohla vycházet ven a návštěvy musely nosit speciální obleky. Všechno bylo sterilizované. Na pokoji nesměl být papír ani karton, protože by se na ně mohly držet bakterie. Koncem srpna roku 2024 našli vhodného dárce z České republiky a o pár měsíců později následovala transplantace kostní dřeně. Ještě na nemocničním lůžku Emma dostala nápad zorganizovat dlouhou cyklovýpravu do Prahy, jakmile bude po léčbě a ona se zotaví.
1: Chtěla jsem poděkovat dárci, kterého nikdy osobně nepoznám. Ráda bych taky začala novou životní kapitolu a poděkovala všem anonymním dárcům.
2: 37-letá Francouzka založila asociaci s názvem Check ta Moelle, v překladu zkontroluj si kostní dřeň. Je to ale zároveň taková slovní hříčka, protože slovo check ve francouzštině zní jako zkontrolovat, ale zároveň taky jako Čech. Emma chce na své cestě upozornit i na mezinárodní registry dárců kostní dřeně.
1: Existuje jen 10% šance, že dostanete kostní dřeň od francouzského dárce. Proto je nesmírně důležité mít tyhle mezinárodní registry. Naše cesta vede přes Německo, kde je registr poměrně robustní. Chceme toho využít a podívat se, jak to dělají.
2: Emu na cestě doprovodí i její přítel Kentan, který byl v těžkých časech oporou. Společně mají před sebou 3200 kilometrů.
1: Vyrážíme z jihozápadní Francie, z městečka Cap-Breton. Cílem je Praha. Máme to vymyšlené tak, že dva dny ujedeme denně 60 kilometrů a třetí den budeme odpočívat.
2: Emma se na cestu pečlivě chystala, cvičila, posilovala a taky plánovala. Cyklovýpravu nakonec odsouhlasili i lékaři.
1: Cestu mi povolil hematolog. Mám léky na 3 měsíce dopředu i antibiotika pro případ infekce. Vyhledala jsem si taky zdravotnická zařízení, kam bych v případě potřeby mohla zajet.
2: Emma a její přítel Kentan by chtěli do Prahy dorazit na přelomu října a listopadu a rádi by v Česku uspořádali akci ve spolupráci s Českým národním registrem dárců kostní dřeně. Martin Balucha, Český rozhlas.
3: Pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever.

0: Necelých 5 minut zbývá do 15:30, pokračuje nedělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. My se teď jdeme podívat na aktuální počasí a nejdříve na telefonní lince přivítám meteorologku Polinu Maťoninu. Hezké odpoledne.
1: Hezké odpoledne.
0: A nás samozřejmě takhle odpoledne bude zajímat hlavně zítřek, ale pojďme si ještě říct, jak to teď na severu Čech vypadá a co se bude dít dál později večera v noci.
1: Tak v současné chvíli máme většinou polojasnou oblohu, oblačnost je o něco víc v okolí hor, takže tam máme spíš oblačno. Co se týče teplot, tak v současné chvíli se pohybujeme mezi 20 až 22 stupněma Celsia a nějakou obzvlášť velkou změnu během nasledujících a večerních hodin neočekáváme. I nadále bude spíš polojasno, postupně oblačnost se nám začne rozpouštět, takže v noci už budeme mít skoro jasnou nebo i čistě jasnou oblohu. Ráno se nám vyskytnou ojedinělé mlhy. A co se týče teplot, tak dnešní ráno budeme mít ještě chladnější, než jsme měli dneska. Očekáváme teploty v rozmezí 9 až 6 stupňů Celsia.
0: Mm-hmm. Začne nám poslední prázdninový týden, tak jak to s tím počasím bude v pondělí?
1: A tak pondělí očekáváme velmi podobné dnešnímu dní, což znamená, i nadále bude převládat spíš polojasná obloha. Ojedinělé se nám budou vyskytovat ráno mlhy a v okolí hor během dne budeme mít i přechodně oblačnou oblohu. Co se týče teplot, tak budeme zítra mít o něco teplejš, než máme dneska, ale jenom o stupínek, takže očekáváme 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Já moc děkuji za předpověď a někdy příště opět naslyšenou.
1: Mějte se hezky.
0: A my už teď v pohodovém odpoledni Českého rozhlasu Sever pokračujeme s Lenkou Filipovou a písničkou Jenom blázni se radujou.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Půl čtvrté, minuta k tomu, s vámi je stále Český rozhlas Sever, příjemnou neděli 23. srpna. Možná i vy teď začínáte schánět pomůcky do školy pro své děti nebo vnoučata. Nejvíc starostí s tím každoročně mají samozřejmě rodiče prvňáků. Na začátek školního roku reagují také obchodní řetězce. Podle analýzy akčních letáků sedmi největší z nich, kterou zpracovala společnost Česká distribuční, vyjde základní výbava pro prvňáka v průměru na 3350 korun. Tedy podobně jako loni.
1: Ten první nákup tempery a lepidla a nůžky nás vyšel do tisícovky. Aktovka ta šla potom úplně zvlášť a ta už se pohybovala víc určitě. Tam jsme byli přes 2000, si myslím.
2: Říká Tereza Krejčová z Meziboří v Ústeckém kraji. Její syn nastupuje do první třídy základní školy. Právě aktovka je podle analýzy České distribuční výrazně nejdražší. V průměru vyjde na zhruba 1600 korun. Oproti loňsku nejvíc zdražily školní přezůvky na zhruba 217 korun. Naopak zlevnily třeba svačinové boxy nebo sešity. Podle červnového průzkumu agentury Ipsos pro Českou bankovní asociaci, ve kterém odpovídalo 1000 lidí, počítá skoro polovina rodičů s výdaji na pomůcky do 3000 korun. Většina z nich ale stále porovnává ceny a hledá možnosti, jak uspořit, říká mluvčí bankovní asociace Adam Dufek.
3: Větší problém samozřejmě představují tyto jednorázové zářijové výdaje pro domácnosti s napjatějším rozpočtem a také pro rodiny s více školními dětmi, protože se jim jednotlivé položky násobí.
2: V Česku je podle projektu Neviditelní zhruba 300 tisíc dětí z nízkopříjmových rodin. Podle Magdy Frišové z Diakonie Českobratrské církve evangelické se tito rodiče často snaží šetřit na školní pomůcky dopředu a pokud to nejde, omezují podle Frišové další výdaje.
4: Takové ty věci, které jsou třeba víc rozvojové, školní výlety, družiny, kroužky, anebo třeba by rádi zaplatili obědy a potom to dítě poslali do družiny, ale tím, že třeba nemají peníze na obědy, tak je nepřijme ani ta družina.
2: To se týká i matek samoživitelek, jak potvrzuje Žaneta Slámová z organizace Fandi mámám. Podle ní se samoživitelkám navíc nedaří o prázdninách na pomůcky tolik šetřit, protože často nemají hlídání a kvůli tomu například méně chodí do práce. Kromě kompletní výbavy pro prvňáky mají samoživitelky podle Slámové problém taky s nákupem oblečení.
5: S botami novými do školy, s přezůvkami, se sportovním oblečením na tělocvik a pak středoškoláci vlastně, tam hodně je platba za třeba internáty, dopravu, specifické potřeby pro to vyučování.
2: Organizace proto pořádá sbírku, ve které můžou lidé samoživitelkám na pomůcky přispět, přímo nákupem v obchodech nebo přes aplikaci Fandimat. Sbírku v obchodech organizuje taky Českobratrská církev evangelická, té můžou lidé přispět i online. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna.
1: Český rozhlas Sever.

0: Písničky, které nestárnou na Českém rozhlase Sever, teď a Michal Tučný, abych tu žil, 15 hodin 41 minut a my vyrážíme na další výlet.
1: Křížem krajem.
0: Na jeden z klenotů českého středohoří Lipskou horu nás vede Eva Bucharová. Není to sice ani sedmistovka, nicméně vrcholová stezka silně připomíná třeba Krkonošskou stezku.
2: Lipská hora s výškou 689 metrů nad mořem je jeden z nejkrásnějších vrcholů českého středohoří. Přesto hora není zdaleka tak navštěvovaná jako mnohé ostatní. Jednak není úplně snadno přístupná a potom stojí ve stínu sousední slavné Milešovky. A taky na jejím vrcholu nestojí ani starý hrad, ani lákavá rozhledna, natož útulná restaurace. Je to jenom skalnatá plošina se schránkou na vrcholovou knížku. Nicméně, pro návštěvníky, kteří mají rádi neposkvrněnou přírodu, je to naopak velká přednost. Zdolat prudce stoupající stezku k vrcholu je slušný sportovní výkon. Sluncem vyhřáté skalní plotny jsou moc příjemné k lenošení nebo k pikniku. Dá se tu prostě příjemně vegetit. Lipská hora je přírodní rezervací, roste tu celá řada vzácných chráněných květin. Z vrcholu je letecký výhled. Dohlédnete na Košťálov, Skalku, Oltářík, Ostrý nebo Házemburg. Výpravu k Lipské hoře můžete podniknout z Třebívlic, kam jezdí motoráček Švestkové dráhy. Odtud se vydáte po Modré směrem na Děkovku a cestou můžete navštívit hradiště Blešno a zříceninu hrádku Oltářík. Od rozcestí Děkovka potom už pohodlně dojdete po Červené až k hoře. Výpravu můžete ukončit u autobusové zastávky v Medvědicích.
0: Láká kolegyně Eva Bucharová.
1: Jsme s vámi i v Českém středohoří. Český rozhlas Sever, žijeme tu s vámi.

0: Karel Zich za malý moment, Meraj, 15 hodin a 50 minut, pokračuje pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever. Máte kapelu, anebo někoho takového znáte? Pozorně poslouchejte. Jan Vítek z kulturního střediska města Ústí nad Labem a Jiří Poživil ze spolku Scéna Ausik stojí za druhým ročníkem soutěže Showcase pro amatérské muzikanty. Minulí úspěšní účastníci si zahráli na závěrečném koncertě a vydali singla, významně je to posunulo i v kariéře. Slávka Brádlová se Jana Vítka zeptala na podmínky pro účast v letošním ročníku.
1: Podmínka je, že minimálně jeden člen kapely musí mít trvalé bydliště v Ústeckém kraji.
2: Teď pojďme k otázce, proč, Jan Vítek?
3: Tak my jsme se vlastně před těmi třemi lety rozhodli, že je potřeba podporovat aktivně kulturní scénu a přišlo nám vlastně logický nějaký propojení jako velký kulturní instituce sídlící v Ústí nad Labem, neboli kulturního střediska a vlastně nezávislého projektu, který dlouhodobě mapuje a představuje to nejzajímavější, co se děje v Ústí a v okolí na té hudební scéně. Jako Scéna Ausik, o který vám tady Jirka určitě řekne víc.
2: Tak budeme rozkrývat další termín.
1: Tak Scéna Ausik je projekt, který se primárně zabývá kapelami, ale i různými druhy umění, které vznikají primárně v Ústí a v širším okolí. Profil na Facebooku a Instagramu, který je dominantní. Kromě toho taky máme pravidelnou rubriku v měsíčníku Uličník a v minulosti jsme například točili podcast ve spolupráci s knihovnou Ústeckého kraje Kuk na scénu. A vzniklo to proto, že mám takové heslo, které pro mě důležité a to, že scéna bude tak silná, jak silně o ní budeme mluvit. Proto se snažím psát tady o většině zajímavých projektů začínajících nebo neznámých, který si myslím, že stojí za tu pozornost, abych dokázal, že Ústí skutečně není místo s mrtvou kulturou, ale že je to přesně naopak.
2: Možná by bylo ještě zajímavé říci, jestli Ústí Showcase, jestli má nějaké žánrové hranice. Co když se vám tam přihlásí třeba skupina mladých, kteří možná z legrace hrají dechovku?
3: Tak já bych chtěl říct, že takovýhle projekty jsou více než vítány, protože vlastně v tom jako minulém ročníku se nám opravdu sešla směsice všech žánrů, stylů i generací a bylo to vlastně hrozně zajímavý se tím probírat. Přišlo 25 přihlášek, my jsme z toho vlastně vybrali 6 jako interpretů, interpretek a kapel, který hráli pak v Národním domě na tom jako finálovém showcaseovém festivalu nebo na té přehlídce a žánrová různorodost je vlastně hrozně zajímavá, protože už dávno to není tak, že staří lidé poslouchají dechovku a mladí jenom elektroniku, ale vlastně se to tak jakoby hezky prolíná a vlastně tyhle ty přesahy rozhodně nejsou jako na škodu, naopak. My budeme rádi, když nám bude chodit co nejpestřejší obraz vlastně toho, co se tady děje.
1: Podmínkou je vlastní tvorba. Ty povinné náležitosti do přihlášky jsou jméno kapely, kontaktní osoba a pak především dvě nahrávky a jedna videonahrávka. Na rovinu a velmi důrazně upozorňuji, že to může být v jakýkoliv kvalitě, že nám jde především o to, aby jsme si o té kapele udělali nějaký přehled a stačí nám prostě i domácí demo nebo video ze zkušebny a to se poté posílá na e-mail scena@ausik.gmail.com
3: a máte šanci se přihlásit do 6. září 2026 s tím, že na podzim potom budeme hledat společný termín na ten showcaseový koncert, pravděpodobně v říjnu nebo v listopadu 2026.
0: Všechno o soutěži se ještě dozvíte na sociálních sítích Scény Ausik a pozor, u závěrka přihlášek se blíží, bude tady už 6. září, no nás teď čeká kapela, která už má ten velký úspěch za sebou nebo ho právě prožívá, zpěvák Meraj Navrátil, kapela Meraj a Vedle tebe usínám. Stále pěkné pohodové odpoledne s Českým rozhlasem Sever, zhruba za 6 minut je tady 16. hodina.

Nedělní pohodové odpoledne Českého rozhlasu Sever je u konce. Po 16. hodině tady budou hvězdné návraty a kolega Patrik Rozehnal. Ještě předtím, ale samozřejmě v celou zprávy Českého rozhlasu Sever a kolegyně Petra Vališová. Do celé nás čeká třeba ještě kapela Mike and the Mechanics. Milan Král se s vámi loučí, Sandrám ještě jednou všechno nejlepší k dnešnímu svátku a zítra odpoledne opět naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Zprávy.
1: Dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku mají nové vozidlo určené k zásahům u mimořádných událostí. Liberecký kraj chce lépe zadržovat

0: vodu v Jezerských horách. Pochybení soudců, státních zástupců nebo exekutorů řeší vrchní soudy letos častěji. A počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Dobrovolní hasiči v Klášterci nad Ohří na Chomutovsku mají nové zásahové vozidlo. Dodávka bude sloužit při výjezdech k mimořádným událostem. Podle webu města je nový vůz bezpečnější a šetrnější k životnímu prostředí. Jeho pořízení stálo 2 miliony 100 tisíc korun. Město zaplatilo 200 tisíc a zbytek pokryla dotace z Evropské unie. Liberecký kraj chce využít evropskou dotaci na přizpůsobení regionu změně klimatu. 160 milionů korun by mělo jít na lepší ochranu přírody a krajiny vůči suchu nebo opatření v zemědělství. Peníze se mají použít i na zadržení vody na velkých sídlištích, například na sídlišti Špičák v České Lípě. Uvedl to náměstek hejtmana Jiří Klápště z TOP 09.
1: Takže lokality, které jsou tím tepelným ostrovem v těch sídlech, jsou jedním z bodů, který se chceme zaměřit. Můžu zmínit ještě řadu meliorací v Jizerských horách, které ještě čekají na to, že se odstraní, protože do této chvíle ta opatření meliorační se odstraňovala po nějakých menších částech, když někde zbyly peníze, ale toto nabízí vlastně řešení v nějakém větším rozsahu.
0: Vrchní soudy v Praze a Olomouci letos řeší více kárných řízení, která se týkají pochybení soudců, státních zástupců nebo například exekutorů. V Praze jich za první polovinu roku začaly řešit 21, zatímco za celý loňský rok jich bylo 17. Podobný nárůst zaznamenali také v Olomouci. Letos tam zatím řešili 8 případů, za celý loňský rok 4. Už rok a půl přitom platí dvoustupňový systém kárného řízení. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojovaná s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
2: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme, a měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat. Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až jasno a kránu se budou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů Celsia. A počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Na horách přechodně až oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Stále dejte pozor, v Budyni nad Ohří na Litoměřicku na silnici číslo 246 se v Děkanské ulici srazila dvě osobní auta. A dejte pozor, v Krásné Lípě na Děčínsku je tam uzavřený most ve Fibichově údolí.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Hvězdné návraty.
4: Dnes nás v našem pořadu čeká rozloučení. Je tu příležitost dát někomu s Bohem, zavzpomínat, ale taky se pobavit. To slibuje Patrik Rozehnal. Ale nebojte, to loučení se nebude týkat našeho pořadu, ale takzvaného posledního rozloučení, tedy pohřbu. Dnes vám dokážeme, že i na poslední cestě může být legrace. Dnes se jakoby rozloučíme s jedním z českých komiků.
5: Měl jednu sestru a vysokoškolské vzdělání. Byl to takový malý domácí kutil, který se plně věnoval manželce.
6: Jeho koníčkem bylo mimo jiné zahrádkaření, rybaření a také gynekologie.
4: Tak pěknou zábavu z pohřby, ze scének i ze života přeji ještě jednou vám všem Patrik Rozehnal. Začínám.
7: Dotlouklo jeho zlaté srdce i ruce.
5: Jak tiše žil, tak tiše odešel a nebyl ani cítit.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty celý můj svět,
1: laskavá

0: chystá.
1: Život má být veselý. A proto i náš pořad na téma pohřby bude veselý.
2: Hvězdné návraty.
1: Na našem území se už pohřbívá tisíce let. Podle předkřesťanských rituálů byly zesnulí ukládáni hlavou směrem k západu. Někdy kolem 6. století se začaly objevovat i mohyly. Pohřbívalo se do země, současně se udržovaly i žárové pohřby a pozor, pořádaly se veselé pohřební slavnosti. A tak můžeme pojmout i to naše dnešní setkání.
3: Mojí ženě umřela teta a my jsme šli do té pohřební služby vyřizovat ten pohřeb. A tam byl takový člověk, který tam něco svačil a tak dále, byl takový jako normální, ale v momentě, kdy jsme tam byli jako klienti, on strašně zesmutnil, tak zvážnil, měl takový dotazník a říkal, věřila v Boha? A my jsme říkali, no ne, myslíme si, že ne. On, ne. Měla ráda přírodu? My jsme říkali, ano, velice. Ano. A takhle on si vyplnil a potom nastala ta řeč smuteční. A on tam nastoupil při tom pohřbu. A oni tyhle ti řečníci umějí speciální věc, oni umějí jako svěsit nos. Oni zesmutnějí tak, že svěsí nos. To je úžasný, on to umí prostě, svěsil nos.
4: Nos dolů.
3: A řekl, loučíme se s tebou, Martova Raďová. I když jsi nevěřila v Boha, milovala z přírody.
1: Takhle vzpomínal Jaroslav Dušek. Ve středověku bývali zesnulí dokonce pohřbíváni pod podlahami domů, na venkově i ve městech. Ti, co tady zůstali, zkrátka věřili tomu, že zesnulí jim zůstává na blízku. Někdy se mrtví pohřbívali i pod podlahou zásobárny na obilí, aby zajistili bohatší úrodu. S příchodem byzantských věrozvěstů Cyrila a Metoděje se v našich zemích rozvíjelo žárové pohřbívání a zesnulí se ukládali do rakve.
5: Ne, já bych potřeboval nějakou normální rakev.
6: Pro manželku?
5: Ne, zemřela konovatkyně.
6: Taky dobrý.
7: Mám tady obrovský výběr. Mohl bych vám nabídnout tuto překrásnou dubovou rakev, bohatě vyřezávanou za 30 000 korun.
5: Říkám, zemřela konovatkyně. Nemáte něco levnějšího?
7: Rozumím. V tom případě vám nabídnu armádní výprodej papírová rakev za 2500 korun.
5: To je furt moc. Nemáte něco za 500?
7: Za 500, pane, bych vám takhle do paní tchýně nastřelil držadlo.
5: Jo.
7: Jo.
5: Ale to by měla konová keci. Kolik stojí z popelnění?
7: No, můžu vám nabídnout urnu ebenovou, mosaznou...
5: To je fuk, já si odnesu sám. Tady máte zálohu kilo. Naschle!
1: Takhle upřímný byl Bohumil Klepl v komedii Kameňák režisérů Pavla Páska a Jána Nováka. Mimochodem, to pohřbívání žehem pomocí kremace se u nás znovu začalo objevovat v 18. století. A popel, ten se ukládal do nádoby, do urny. Církev se ale tehdy proti tomu ostře stavěla. Časem se ale tento způsob pohřbu stal běžným a církev ho nakonec uznala. Důležité bylo, že uložit urnu bylo jednodušší, stavěla se proto kolumbária se schránkami na jednotlivé nádoby a vyřešil se tak i nedostatek míst na hřbitovech. V Evropě se v té době péče o zesnulé začala přesouvat z rodinných domů do specializovaných ústavů, a to na přelomu 19. a 20. století, často v souvislosti s legalizací a masovým rozvojem kremací. První novodobé krematorium bylo v Miláně v roce 1876. První české krematorium bylo otevřeno 31. října roku 1918 v Liberci. V Praze to bylo až 23. listopadu roku 1921, kdy František Xaver Nevole přestavil na Olšanských hřbitovech tamní neorenesanční obřadní budovu na krematorium. Začal rozvoj pohřebních služeb. A právě tu teď navštívíme společně se Zdeňkem Izerem a Janem Přeučilem v ukázce z pořadu televize Prima Telebazar.
8: Ano?
9: Dobrý den.
8: Dobrý den, dobrý den. Tak co si račte přát? Máte štěstí, máme nový zboží, krásné věnečky, urny, i rodiny máme. Máme muziky krásný, ale pohřební, to jsou dojáky, to je...
9: Jestli dovolíte, potřebuji vyřídit pohřeb.
8: Ajaj, tak to je smutná zpráva. Manželka?
9: Ne, tchýně.
8: Jasně, taky dobrý, ne?
9: No, víte, já o tom nemám vůbec žádnou představu.
8: Jo.
9: A radil jsem se s klukama v restauraci. Ty taky ne. Ale manželka ta by to jinak vyřídila, ale ta už tu není.
8: Počkejte, vy jste tady byl před rokem, ne? Jo, vy jste ten vtipálek, jak si nechal udělat ten náhrobní kámen. Zde leží moje žena a já odpočívám v pokoji.
9: To mi poradili tenkrát kluci v restauraci, ale ten pohřeb tenkrát, to šlo snadno.
8: To šlo v pohodě, takže vy jste takhle ovdověli teďko, jo?
9: No tak ono se to dalo čekat. Manželka byla o 50 let starší. To byl tenkrát takovej fór. Vsadil jsem se s klukama v restauraci. No to teda byl fór.
8: Ano, to byl vtípek. No hlejte, jakou máte představu? Víte, já mám rád totiž zákazníky, který mají jasno, jo? Protože já jsem dneska tady, máte 6 hodin, za chvíli zavírám.
9: Ano. No podívejte se, já do toho moc investovat nechci. Tchýně mi nic dobrýho neudělala, pořádně peskovala. Chtěl bych opravdu něco hodně, hodně levnýho.
8: Hodně levnýho. No já nevím, na kolik do toho chcete vrazit, ale prosím vás, opravdu rychle, tohle je dneska 6. tělo. Je. Já když jsem viděl předpověď počasí na zítra a tu biozátěž, tak to budou důchodci padat jak mouchy a tady budou do 9.
9: No tak chtěl bych takovej, jak se říká, litr víc, ne?
8: Za litr vám ji nespálím ani za barákem v Kopřivách, prosím vám. To je jedině, já nevím, kdybyste mi dala 3 litry.
9: No to ne.
8: No ne, za 3 litry vám do ní nastřelím madla z rakoj aspoň, že?
9: Madla a není to opravdu těsný.
8: No, tak to jsou tady horší věci.
9: Jo.
8: Včera tady byl děda s babičkou, si kouknou, co tady máme a... A babička říká, dědo, já bych chtěla, aby rozptýlina u nás na dvorečku, víš? A děda říká, jsi se zbláznila, ale foukne mi vítr, mám těla se v baráku. Ty madla, to je v pohodě.
9: No tak madla, když říkáte v pohodě, no tak madla, dobře, za 3. Je to teda fór.
8: To
9: až řeknu klukům v restauraci, to bude teda fór.
8: Za ty 3 litry to nějak zkoumáme. A já to tady akorát musím trošku rozhrábnout.
9: Jo, dobře.
8: Protože dneska jedu na půl plynu.
9: A... Jo.
8: Víte, šetří se všude. Mm-hmm. I tam, kde se má, pardon.
9: Prosím, jo, jistě, radši vidíte tady.
8: Radši kousek dál, ať vás to nežahne. On už je pán pěkně rozpálený. Třeba ještě tak půl hoďky a bude hotovej.
9: Jestli dovolíte, já jsem slyšel od kluků v restauraci,
8: ano?
9: Že prý provádíte taky rozptyl práškovacím čmelákem.
8: No tak to je zase fór od kluků v práci, to neděláme, bohužel.
9: Ne.
8: Ale není to špatný nápad, je to dobrý fór.
9: Dobře.
8: No, takže vy jste...
9: No tak já bych vám, jestli dovolíte...
8: No, za ty tři,
9: ale když si uvědomím, co dělám, nechtěl bych absolvovat něco podobného. Byl bych nerad, aby to za mě vyřizovali moje krkavčí děti.
8: Ano.
9: Tak.
8: No, hleďte, jestli chcete, jako to je teďko novinka naše... Jaká nová služba pro ty zákazníky. Nechcete si to vyřídit sám dopředu?
9: A myslíte, že by to šlo?
8: To víte, že tady se píšeme smlouvičku, dáte mi zálohu třeba bůra, jo?
9: Jak to myslíte bůra?
8: 5 000 jako.
9: No to je moc.
8: No ne, dáte mi zálohu 5 000 a pak mi dvakrát přijdete, rozumíte, protože takhle to je na jistotu, jo?
9: Jo.
8: Víte, do čeho jdete prostě.
9: Čili za 5, ale to je moc.
8: No ne, za 5, to je jenom záloha, jo? Já vám můžu nabídnout, pojďte se, mám tady úžasný věci.
9: Ano.
8: Za 50 000, tak to je, pozor, ale leštěná rakev, višňový dřevo, zlacený madla, doprava kadilakem, vodná zdou, ženský asi 20 plaček, 14 dětí malejch, ubrečených, šestičlená kapela.
9: Ale jestli dovolíte za 50, to je moc.
8: Já nevím, co s váma, sakra.
9: Máte tam něco levnějšího?
8: Ale to je za 10, no. Ale to je teda doprava vlastní.
9: Jo.
8: Rakev, nehoblovaný prkna, takový ty chlupatý, nevypadá to moc pěkně. Od nás už teda nejde nikdo a jenom trumpeťák.
9: Vážně, no ale za 10 je taky moc.
8: Já nevím, no co s váma, sakra, no. Jedině tadyhle ještě za 1700, ale to už není pohřeb, to je spíš taková prdel.
9: No, jestli dovolíte, já bych nechtěl, aby můj pohřeb byl prdel, jak jste říkal. No. To bych byl velice nerad. Ale já mám takový nápad, víte, já jsem se o tom radil s klukama v restauraci. No. Podívejte se, já jsem nikdy v životě nepracoval, nebudu to měnit.
8: No taky to nemusíte říkat, že u mě děláte.
9: Ale já klukům v restauraci nikdy nelžu. A...
8: Rozumíte, vy mi dáte bůra, přijdete mi dvakrát na brigádu a je to...
9: Ale ne, ne, ale přece nebudu klukům v restauraci říkat, že dělám u vás, u Vysoký Pece ve Strašnicích. Já mám ale takový nápad. Co kdybych si to u vás odpracoval až pak?
8: Jako, že byste u mě dělal jako in memoriam, jo?
9: No, no, no, tak nějak, no.
8: No, hledajte, šlo by to. Tadyhle mi to podepište. Ano. To je smlouvička.
9: Ano, tady.
8: Ano, tam, tam, tam, tam, tam. Bezvadný. Datum úmrtí to už pak dopíšu já.
9: Ano.
8: No a já si vás potom nasypu do přesýpacích hodin.
9: No to je teda for.
0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes se specializujeme na slavnostní, mnohdy i veselý odchod z tohoto světa. Na pohřby, které nejsou tak zcela, řekněme, podle pravidel, důstojné, vyvedené, ale spíš budí veselý, úsměv a jsou zdrojem humoru. Život je prostě takový.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Humorné okamžiky mohou nastat, když třeba ten, kdo má vyrazit a dorazit na pohřeb, dorazí, ale trochu někam jinam. Na to, kdy si zavzpomínal Jiří Lábus.
2: To bylo tak, že vlastně to takhle. Moje matka byla, já nevím, asi půl roku po smrti a zrovna přišlo parté, že zemřela její kamarádka. To byla paní, která tam často chodila, kamarádka mojí matky, jezdila spolu na chatu a můj tatínek špatně chodil té době už a byl taky nějak nemocný. A tak jako říkal, jestli mám čas na ten pohřeb, a řekla, no já tam půjdu, měl jsem volno, tak na ten pohřeb půjdu. Tak jsem tam přišel jsem trošku pozdě. No a tak jsem pak kondoloval, pak jsem přišel domů a říkal, jaký to bylo. Já říkám, no co, tak pohřeb, no tak. A teď jsem se podíval na to parté a já jsem zjistil, že ten pohřeb byl o den dřív a já jsem šel na úplně jiný pohřeb. Jo. Teďka, taky tam bylo napsal stará paní, já jsem přišel a říkal, matka zemřela, babička, vnučka, no, takhle nevím, co všechno jméno. A tak jsem říkal, tak to, ani jsem se nedíval na to jméno, tam to mi nenapadlo. A teďka jsem jako kondoloval a pak jsem se to vracel a mě bylo divné, že ty lidi vždycky se tak podivně na mě podívali, jo, když jsem kondoloval, říkal, upřímně se ustal. A teď jsem si musel říkat, no co tady já pan Lábus, co měl s naší babičkou? To si museli ty cizí lidi říkat, jako, že tady já mám takovou účastí ještě. Jako, což je teda hrozný. Pak jsem říkal, no to je to možný tohle.
0: Podobnou situaci zažil i Josef Kemmer jako pan císař ve slavném seriálu Františka Filipa Chalupáři, když vyrazil na pohřeb svého kamaráda do Prahy, do Strašnic ke krematoriu. A na místě zjistil, že přišel na pohřeb žijícího kamaráda, který si tenhle pohřeb vymyslel jenom proto, aby se potkal se svými kamarády. Rozloučit se s Iljou Prachařem přišel pouze Josef Kemmer.
3: Já myslím, jako ti neudělám radost a ty bys mě snad raději viděl v penále. Zasměj se, dítě, to legrace.
4: Kašpare počmárana, to byl ale blbej for.
3: A co jsem s váma měl dělat?
4: No co, kdyby mě byl trefil šlák?
3: Co jsem s váma měl dělat? Když mi nikdo neodepsal, tak jsem si řekl, jsem zvědavý, jestli mi aspoň přijdou na funus.
4: Chlape, takový rouhání, že se nestydíš.
3: Jo, rouhání, kamaráde, aspoň se ukázalo, jaký jsou. Koukni se, tři upřímný soustrastě. Boušku, ty seš jedinej upřímnej kamarád. Ještě přišel ten věnec.
4: Ale, to si nech, to ti dám. K narozeninám.
3: Neboj, máš to u mě.
4: No ty to máš u mě. Na tvůj druhý funus ti nepůjdu, kdybys se poslal úmrtní oznámení kolkovaný.
3: Zajisté, dvakrát paní. Prosím. Ať jsme baňaty.
0: A někdy se může stát, že pohřeb prostě nestihnete, protože jste zase někde jinde, na jiném a okolnosti nedovolí opustit tenhle obřad kvůli jinému. Kdysi na to vzpomínal Rudolf Křesťan.
5: Na pohřbu jedné blízké osoby jsem čekal, že přijde tedy jeden můj kolega, Josef Velek. On tam nepřišel a druhý den se mi omlouval. Říkal, prosím tě, já jsem mu říkal, ale já vím, Pepiku, tak něco ti do toho přišlo. On říká, ne, nepřišlo. Já jsem šel na pohřeb, jenomže do jiného krematoria a v okamžiku, kdy mi to došlo, byl bych to býval ještě stihnul, tak si představ, že to byl pohřeb nějakého vojenského papaláše. A v tu chvíli spustili hymnu. A bylo to v době zvané totální. A říká, já už jsem chtěl tak jako odejít, ale nešlo to. Hodinky běžely. Skončila hymna, řekl jsem si, ano, jdu, ještě to stihnu. No jo, Rudo, a na to prd sovětská. A minuty běžely, no a poenta šílená byla, že ve chvíli, jak mi říkal Pety, kdy spustili internacionál, tak jsem věděl, že už to nestihnu. Takže já nevím, je to vzpomínka vážná nebo nevážná, je to zkrátka vzpomínka ze života.
0: Když se chystá poslední rozloučení, pohřeb je třeba připravit i smuteční řeč. Pro ten případ mají pohřební služby i speciální formuláře, které rodiny vyplňují. Někdy pak při takové smuteční řeči vzpomínkách padají i perly. Připomněl i Aleš Cibulka ve svém pořadu Sejdeme se na Cibulce, kam si pozval hosty jako Ivu Hitnerovou, Hanku Křížkovou, Martinu Hudečkovou a Ivo Šmoldase, aby přečetli skutečné perly ze smutečných síní.
6: Takže první taková malá ukázka z knihy Vážení truchlící.
7: Náš soudruh zemřel, když dožil svůj život. Narodil se v Německé demokratické republice a do našeho krásného severočeského kraje se přestěhoval již za Rakouska.
8: Ze silnice v naší obci, kterou udělal pro radost občanů, se stane pomníček jeho práce v občanském výboru.
9: Nastoupil v našem závodě do funkce horník a zde také založil svou rodinu.
7: Život zesnulého soudruha se vyznačoval pracovitostí pro své milované lokomotivní depo a jeho rodinu.
10: Od mládí pracoval v zemědělství, později na státním statku.
8: Zesnulá byla socialisticky čistá soudružka.
9: Byla činorodým člověkem, který si celým životem vyslovil naše uznání. Pracovala jako uklízečka československo-sovětského přátelství.
7: Nelze než popustit uzdu slov, která vyplývají z našeho přirození.
10: Ano, drazí přátelé, na tomto místě klidu stojíme v pohnutí.
8: Tvůj odchod pokazil dnešní krásné počasí.
9: Oblíben pro své krásné vlastnosti, kterých bylo poskrovno.
7: Měl 6 dětí, naživu, ale zanechal jenom 3.
10: Pracoval na těžkém pracovišti k plné spokojenosti se žíravinou.
8: Tady založil svůj domov, aby zabezpečil život svých milých i manželky, která ráda se
9: vzala. Pracoval v různých funkcích, až ho znemožnila choroba.
7: Osud mu popřál vychovat děti, které měl s jeho manželkou.
10: Věděli jsme sice o jeho těžké nemoci, a tak nás zpráva o jeho úmrtí tím víc překvapila.
8: Po 35 letech nepřetržité práce v našem podniku, kterou ze zdravotních důvodů přerušil, pracoval obětavě v našem podniku.
9: Ztrácíme v něm nejen otce, ale i tátu.

0: A kam se teď vypravíme?
1: Tak Liška, jeď do Pelhřimova, prohlídni si krematorium, ať víš, do čeho jdeš.
0: To je nápad. Zavzpomínejme tak trochu na film Jiřího Mencla Vesničko má středisková. Ten si chtěl totiž připomenout na svém vlastním pohřbu dokonce Marián Labuda, který si tam zahrál.
2: Každý si dává zahrát na pohřbe nějakou peknou pesničku, kterou hrají, potom všetci plačou. A já bych si dal dialogy z toho filmu. Nohy si smil a na tom cintoríně by se ozývalo. Nohy si smil. Celé ty je také dialogy. A to by takisto dojalo lidi.
3: Zapojte se do soutěže Českého rozhlasu Sever o vyhlídkové lety nad Ústím. Vyhrajete zážitek, na který jen tak nezapomenete. Pozorně poslouchejte naše vysílání od 24. srpna a jakmile uslyšíte zvuk vrtulníku, volejte na číslo 475 212 212. Každý den vybereme finalisty a v pátek odpoledne rozhodneme, kdo obsadí 3 místa ve vrtulníku. Začínáme v pondělí 24. srpna. Thank you.

vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou země se dávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku, moji vkladní knížku najdeš v prádelníku. Máma mi na krk dala klíč a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať.

0: A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím. Mámo.
1: Hvězdné návraty.
2: Málo co, jako bylo umírání a pohřby, mělo v našem životě mnoho rituálů. My jsme z nich stále víc a víc slevovali. Tak si je trochu připomeňme v našem pořadu. Spousta lidí si dnes přeje umírat doma, obklopeni svými blízkými. V minulosti to bývalo naprosto běžné. Když někdo dlouhodobě stonal, sousedé mu nosili všemožná léčiva a rodina se modlila za jeho uzdravení. Když křičel kulíšek nebo vila na dvoře fena, říkalo se, že se blíží smrt. Předzvěstí blížícího se konce bylo i náhlé zastavení hodin nebo podivné zvuky v domě. Něco jako když práskne prutem o truhlu. Jakmile člověk naposledy vydechl, bylo třeba vzbudit všechny, kdo v domě spali. Pokud zemřel hospodář, jeho odchod se oznamoval i zvířatům, psovi, koním, včelám, dokonce i ovocným stromům. Když zemřela hospodyně, říkalo se to hlavně drůbeži a dobytku. V domě se zastavovaly hodiny, přikrývaly se zrcadla a obrazy a zavíraly se oči zesnulému. Pak ho čekalo ukládání do rakve, naříkání, poslední návštěvy a nakonec vynášení zemřelého z domu smutku. Čekal ho smutečný průvod. Tak jako ve filmu Trhák podle scénáře Ladislava Smoljaka a Zdeňka Svěráka v režii Zdeňka Podskalského. Ale tam ten průvod nedopadl tak, jak měl.
3: 121.
4: Kdo to je ten na tom stromě?
5: To je ten stařeček Lukáš. Jak rád vybírá ty ptačí hnízda.
4: Aha.
3: 47.

0: Já myslel, že je to pohřeb toho Lukeše.
1: Jo, on spad z toho stromu, teď má pohřeb.
0: A jak to, že jde v tom průvodu?
1: Kdo?
0: No ten Lukeš, tamhle vedle toho hajného.
1: Pro Krista pána, kde se tam vzal?
2: Mluvím já, mě dělali ten ústek, když se to natáčelo, vy jste tam byla.
3: To je ten maler s těma penězma. To se točilo zadarmo v té akci, kdo má kostým, jde za rakví.
2: To se vám povedlo.
3: Já jsem ho v těch úsech nepoznala.
1: To se musí vyhodit, přece nemůže být na svým vlastním pohřbu. Máme tam, doufám, ještě jiný záběry.
3: Ještě dva.
4: 48.
1: To je zase on, ne?
4: Je.
1: Ježiš.
4: 51.
1: To snad není možný. On je tam zas. Já ho zabiju.
5: To jste měl udělat před pohřbem.
6: To musíte přetočit, přátelé.
5: Nic se nebude přetáčet. Ani metr. Všechno jdeme na jednu dobrou.
7: Na komplikace spojené s natáčením a vlastně i s pohřbem vzpomínala kdysi i v našem rozhlasovém pořadu Veronika Žilková.
8: Si vzpomínám, jsme točili film Lev s bílou hřívou o Leošovi Janáčkovi, kde jsem hrála Olgu Janáčkovou, dceru, tak ona umřela. V té době se ještě pohřbívalo v otevřených rakvích a my jsme točili ten pohřeb v únoru. Takže já jsem v únoru ležela v průsvitných šatech bosa v otevřené rakvi v Karlínském kostele. A jak už to bývá na natáčení, tak jsem tam ležela 3-4 hodiny, bylo minus 20. Bylo to strašný. A vyhlásili odborářskou obědovou pauzu. A všichni šli na oběd a mě řekli, ty zůstaň ležet, protože kdyby se zvedla, tak ty kvítky, kterýma seš posypaná, by se sesypaly a nikdo neví, jak to dát stejně, aby to navazovalo, protože to tak po mně jako umělecky rozházeli. To byla scéna, jak Leoš Janáček nese své dceři do rakve stočenou partituru její pastorkyně. A já jsem tam ležela, všichni byli v hospodě, dávali si guláš, grog. A já jsem tam ležela a opravdu jsem měla pocit, že už je konec, protože to už nebyla zima, to už bylo vlastně skoro zase teplo. A teď jsem si říkala, já mám doma miminko, měla jsem 10měsíční Agátu. Já přece, tak mě vyhoděj, tak prostě už herečka nikdy nebudu. A tak jsem v to chvilku trvalo, než se rozloučíte s tím zaměstnáním. Už nikdy pro mě nepřijede taxík. Už nikdy nebudu na plakátech filmových. Stojí mi to za to, abych to přežila. A tak jsem se prostě rozhodla, že z té rakve vstanu a odejdu. Netušíc, že mezi tím do první řady přišla babička Oholy, která nevěděla, že se tam natáčí, protože kostel byl otevřený. A byla tam rakev, no, v rakvi byla mrtvola, tak jí to tak nepřišlo nápadný, protože bývalo v jistě mnoho let a ještě pamatovala pohřby s otevřenou rakví. Začala se modlit v první řadě a modlila se. No a v tu chvíli mě došla trpělivost. Napřímila jsem se, překročila jsem katafalk, slezla jsem dolů, nebo seskočila jsem dolů. Takhle pod tím katafalkem jsem měla schovaný dřeváky, ty jsem takhle vykopla, nandala jsem si je a odkráčela jsem do té zákristy. Jak jsem udělala 2-3 kroky od té takhle, tak jsem za sebou slyšela zázrak, zázrak. A babka hůl odhodila, to byl druhý zázrak. A po mnoha letech bez hole vyběhla kostelem ven.
7: Když už tu byla řeč o rakvích, než se tělo uložilo do rakve, omyla ho starší žena z rodiny nebo příbuzenstva. Všechno, co se přitom dotklo mrtvého, se už dál nepoužívalo. Spálilo se to, nebo zakopalo. Voda se vylévala do nevyužívaného kouta zahrady, kam se běžně nechodilo a nic se tam nepěstovalo. Zesnulý pak byl položen na bílé prostěradlo, případně na umrlčí prkno v chladné komoře, hlavou otočený k východu. Rakev vyráběl místní truhlář na míru a před použitím se vysvětila svěcenou vodou. Tělo oblékal někdo z rodiny, často do lněného šatu nebo do svatebních šatů. A boty se nedávaly, byly drahé, předávaly se dál. V 19. století bývala rakev obvykle černá. Pro ty, co zemřeli svobodní, byla někdy i červená.
9: Když vám musím říct, je taky jeden takový veselý pohřeb, umřela nám dědička jedna. To bylo v uprostřed července nebo srpna. Vedro k padnutí. Tak jsme tam jeli, všichni byli hotoví, tak tam teta tam už dávala nějaké občerstvení a tak dále. A Teď se čekalo, až přivezou nebožku v rakvi, ono 10 hodin, už tam byl farář, nebožka nikde, 10:45, nebožka nikde. Teď oni se říkají, ježiš, kdo je to? Teď říkají, jestli nám maminku začal trošit, jestli ji spálili pro Krista Pána, ona si opravila hrobku, tak se do ní těšila, ona a tak jsme čekali a v 10:30 přijeli na Havrani, rakev vytáhli a ne, teď říkají, ne, já se musím s ní rozloučit, musíme. Tak ji odnesli do pokoje, odevřeli víko, to není naše maminka. Ježiši, pane, koho jste nám to přivezli? Pro Krista Pána. A on říká, ale je, prosím vás, paní. A to ani kolikrát si nedáte představit, jak smrt člověka změní. A říká, ale změní, prosím vás. Tahle ta má dlouhý vlasy, oni jsou dali šátek, nebo že to má dlouhý vlasy, naše maminka měla krátký. No tak teď tam to dohadování, pláč, tak zase zavřeli nebožku, odvezli a teď se zase čekalo. No a to už jako ty pánové byli posilněný tím pivem tam, no a v tom vedru, za chvilku jim měli jako z praku, říká, i pan farář, ten se taky neulejval, kostelník, nie, tohle. No, za půl hodiny přijeli zase, tak se odevřela také v tentokrát to byla tetička, tak se s ní rozloučili a teď, přátelé, to jste měli vidět. Pohřební průvod se vydal ke kostelu. Kapela hrála tak falešně, protože C nebo CIS jednou úplně rozumíte. Teďkon ty chlapi šli krokem vratkým, nejistým, manželky jejich je držely, aby to aspoň nějak vyrovnali. Teď já jsem se smál, mamka říkala, nesměj se, jsi na pohřbu, pano. Nejvíce směje teta, a kdyby to viděla, tak jako opravdu to bylo uvěřitelné. Tak takovýhle všelaký věcíček zažil, kolikrát.
7: Přiznává režisér Zdeněk Troška. Ale veselou příhodu z pohřbů má i Bolek Polívka.
10: Přibylo z modlitěče, že umřel můj velký náš kamarád a režisér Petr Šarauf. Já jsem byl zrovna, někdy jsem byl na cestách, takže bohužel jsem se toho pohřbu nezúčastnil a oni mě říkali, protože věděl, že umírá, tak on si ten pohřeb jaksi zrežíroval. Co mu tam přečtou, co mu tam zahrají, jak to vlastně všechno bude, už si to představil dopředu, protože byl režisér. Že? A teď ty moji ceničtí přátelé teď se dívají a teď na jeho ta rakev zajíždí. Že? A teď všichni jako jsou smutní a dojatí a ten můj cynický přítel říká, já jsem čeče, mě trošku bylo líto, že on se nepřijel děkovat.
11: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Dnes nás baví situace, scénky, vtipy a historky, které se odehrávají na pohřbech. Nechceme být morbidní, ale i tohle je součást našeho života.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Napadlo vás někdy, kde se nachází ten největší a nejmenší hřbitov v Česku? Ten nejrozlehlejší je samozřejmě v Praze. Jsou to Olšanské hřbitovy s rozlohou 50 hektarů. Od roku 1679, kdy byly hřbitovy založeny, tam byly podle odhadů pohřbeny až 2 miliony zemřelých. To už je pořádná porce dušiček. A pokud byste chtěli navštívit ten nejmenší hřbitov o pouhé rozloze 102 metrů čtverečních, museli byste cestovat od Velké Bíteše směrem na náměště nad Oslavou a navštívili byste vesničku jménem Hluboké. My teď ale navštívíme ještě jednou pohřební službu. Úřednici si tam zahrála Sandra Pogodová a nabízí dokonce slevu pozůstalým.
2: Ne, podívejte, to si zaslouží speciální bonus. Kromě vaší 10% slevy obdržíte ještě slevu množstevní.
3: Prosím?
2: Podívejte se. Pokud si u nás zakoupíte dva věnce, třetí dostáváte zdarma. Zaplatíte dvě kytice, dostanete tři. Ale to zdaleka není všechno. Pokud si objednáte dva pohřby navíc, jeden dostáváte zcela zdarma.
3: Tři pohřby v rodině? A víte, že je to celkom možné?
2: Ano, vím. To víte, naše nabídka je prověřená zákazníky, tedy především neboštíky, že?
3: Můj život bez manželky nemá prakticky žádný smysl, víte, já uvažujem o samovraždě.
2: Já jsem si to myslela.
3: A svokra, teda tchyně,
2: ano.
3: Na tom těž nie je zrovna nejlepší.
2: No podívejte se, pokud vy si ale objednáte tři pohřby na jednou, tak k tomu ještě navíc dostanete sadu smutečních kapesníčků, hedvábnou černou kravatu a značkové černé brýle. No prosím, vyzkoušejte si je. No ale ty vám velice sluší. No podívejte se, vy vypadáte jako rocková hvězda. No aspoň jsme na tom úmrtí vaší paní našli něco pozitivního, vidíte. No, podívejte se, já na vás nechci tlačit, ale naše nabídka je časově omezená.
3: Já si to ještě budu muset rozmyslet. Víte, moja svokra, teda tchyně, je tuhý korienok. Ona už dvakrát ležala na smrtelné posteli a pokaždé z něj vstala.
2: No podívejte se, máte-li zájem o spolehlivou smrtelnou postel? Právě teď máme jednu na skladě, vodní.
3: Vodná smrtelná postel? Je, tak do té by jsem si lahol okamžitě.
2: No výborně! Právě teď na ní máme 30% slevu. A samozřejmě se k tomu započítává i vaše 10% sleva, to je samozřejmé.
3: Víte, já ale nevím, či stihneme obaja a i stchyni zomřít naraz.
2: Ale tak, žádný spěch. Podívejte se, u nás můžete umřít až rok po podpisu smlouvy. No, ano.
3: Tak to jsou.
2: Podívejte, my tomu říkáme taková nová služba. Buy and die. Nakup a zemři.
3: To je v pohodě, to já se utrápím oveľa skôr.
2: No ano, ano, statistiky to potvrzují. Proto tento výhodný předprodej vůbec nabízíme, že? Podívejte se, celkem vy u nás můžete ušetřit až... No ano, až 60 000 korun, no. A to jsem už do ceny započetla i pyrotechnika.
3: Pyrotechnika? To bude na pohřbe aj ohňostroj?
2: No ne. Pyrotechnik je tam právě proto, aby k ohňostroj nedošlo.
3: Prepač, já vám nerozumím.
2: No podívejte se. Bez pyrotechnika dnes už v podstatě žádná kremace nemůže proběhnout. Víte dnes, jak my konzumujeme ty Ečka v potravinách, ono se to ukládá v těle a při hřátí to exploduje.
3: A tak to u mojej manželky detonácia nehrozí. Víte, ona... sa stravovala zdravo, výlučně bio strava.
2: Přesně tohle už mi říkala jedna klientka. Víte? Její otec potom vyhodil do povětří.

0: To si ty? No to je zázrak, veď doktor mi povedal, že už si po smrti, že nie je žiadna šanca. Hneď tam letím. Vydrž, láska. Predstavte si, to je moja manželka. Ona žije v nemocnici, to nejak poplietli a ruším objednávku.
1: No tak to bohužel nepůjde, částku budete muset uhradit.
0: Vy si zo mňa robíte srandu.
2: No tak podívejte se, mohli bychom škrtnout toho řečníka, potom bychom také mohli, ano, ty muzikanti, to také není úplně nutné.
0: Ale moja manželka žije, vy mi nerozumíte, já nepotřebujem žádný pohreb, stornujte to.
1: No a budete si přát malou obřadní síň, nebo chcete velkou?
0: Vy mi nerozumíte, čo hovorím?
1: No a budete platit cash, nebo kartou?
0: Počúvajte, ženská jedna, já vám hovorím, že moja žena...
3: No vidíte, já jsem věděla, že se nakonec k tomu pohřbu nějak dopracujeme.
1: Služba! Chlapci!
2: Ale bože můj, že vy si zase hrajete na schovávano mezi rakvema.
0: No já ti dám malou obradnou sieň, ty fiflena jedna. A tu už ma do smrti nikto neuvidí.

0: Na závěr našeho dnešního setkání ještě jeden vtip od dnes už neboštíka našeho kolegy Josefa Mladého.
1: Jak jde ten rockovej kytarista zemřel a jde do nebe, svatý Petr vyjde a říká, co byste, říká, já jsem jako umřel a tak jdu tady do nebe. Říká, vy, rockovej kytarista, do nebe, to byly samý holky, chlas, rockovej kytarista, kytaristi nemají v nebi co dělat. No, tak on se sebere, jde dolů a najednou slyší, vrátí zase za kytar, co je? Říká, vy jste říkal, že kytaristi nemají co dělat v nebi a já tam slyším, říká, co slyšíte? No, slyším tamhle kytaru. Říká, jo, tohle, to je Petr Janda, to není žádný kytarista.
2: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Sever, zprávy.
1: Krásná Lípa na Děčínsku dokončuje přístavbu u tamní základní školy. Budou v ní polytechnické učebny. V České Lípě se otevře centrum pro lidi s poruchami paměti. Do nové továrny na čipy v Drážďanech by mohly dodávat materiál i firmy z Libereckého kraje. A počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezké odpoledne. Přístavba základní školy v Krásné Lípě na Děčínsku je téměř dokončená. Nové prostory budou sloužit pro výuku polytechnických předmětů, například pracovních činností nebo robotiky. Součástí budovy je zelená střecha a dešťová voda z okapů je odváděna do retenčních nádrží. Podle nezávislého starosty Jana Koláře vyšla přístavba na zhruba 20 milionů korun. Město získalo 95% dotaci z fondu Spravedlivé

0: transformace. V České Lípě začne v polovině září fungovat poradenské centrum pro lidi s poruchami paměti a jejich rodiny. Bezplatná služba bude provádět testy, jejichž výsledky mohou praktickému lékaři pomoci při doporučení další léčby. Centrum paměti bude otevřené každé druhé pondělí v měsíci, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
1: Bude fungovat v městském centru podpory, které se nachází v budově městského úřadu v Děčínské ulici naproti budově soudu, a upozorňujeme občany, že než by navštívili Centrum paměti, tak je dobré se objednat, a to na telefonním čísle, které najdou na webu města.
0: Příští rok by měla spustit provoz továrna na výrobu čipů poblíž německých Drážďan. Za 10 miliard eur tam staví tajvanská společnost TSMC, kde o největší projekt v oblasti polovodičů v Evropě. Prospěch z ní by mohly mít i průmyslové a výzkumné podniky v Libereckém kraji, které se specializují na nanomateriály, umělé krystaly nebo optiku. Továrna totiž potřebuje velkou síť dodavatelů, uvedl ředitel agentury pro regionální rozvoj v Libereckém kraji Petr Dobrovský.
2: Je to obrovská příležitost pro náš region, pro celé Trojzemí. Měli jsme na to tady řadu sezení, kulatých stolů s agenturou pro zahraniční investice. Je to prostě šance, na kterou se vrhnout a zprostředkovat to, protože samozřejmě ten průmysl bude vyžadovat celou řadu dodavatelských firem a vztahů.
0: Před 20 lety šokoval nejen Rakousko případ Nataši Kampušové. Tehdy se jí po více než 8 letech v zajetí podařilo uprchnout od únosce Wolfganga Prikolopila. Ten jí držel ve speciálně upraveném sklepě svého domu nedaleko Vídně. V den jejího útěku spáchal únosce sebevraždu.
3: Počasí.
0: V noci bude skoro jasno až jasno a kránu se budou ojediněle tvořit mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů Celsia. A počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Na horách přechodně až oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Na průtahu Třebenicemi na Litoměřicku po silnici 2/237 je kvůli opravě uzavřený most přes Starou Struhu a v Teplicích je kvůli úpravě parkovacích míst uzavřená ulice Čelakovského. To byly zprávy, jeďte opatrně.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Kocoura na severu.
1: Vítejte. Dobrý den i poslech vám přeje Slávka Brádlová. Dnes to máme opět plné pozvánek. Nejdřív pozveme na divadelní zahradu Ústeckého činoherního studia. A ta zahrada je u naší budovy, budovy Českého rozhlasu Sever. Další velkou událostí je filmový festival v Litoměřicích, Fifeli. Dozvíte se, na kterých místech, kdy a s jakým programem se bude odehrávat. A nebudou chybět pozvánky na další zajímavé akce v příštích dnech a nebude chybět ani další kapitola z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců.
0: Český rozhlas Sever, písničky, které nestárnou.

0: Týdeník Kultura na severu Českého rozhlasu Sever samozřejmě nemůže opomenout divadelní zahradu, tradiční srpnovou akci Ústeckého činoherního studia. Divadlo obstarají herci a Český rozhlas Sever tu zahradu. Letošní divadelní zahrada začíná 25. srpna ve 20 hodin představením Milenci z kiosku a víc už řekne umělecký šéf činoherního studia Michal Hába.
1: Kde exceluje v hlavní roli, dá se říct, Bára Váchová. Hned další Oidipus Utopia, náš koproduční projekt mezinárodního charakteru, který byť je o zdánlivě složitých tématech, jako je utopie a co se to děje s naší demokracií, je mimo jiné také vlastně velice humorný kus, jak se ukázalo i třeba na letní štaci, na koupališti v Brně. Tradičně samozřejmě nasadíme Školu žen pána ze Střekova, myslím samozřejmě pana Plouhara. A těšit se může diváctví na naší novinku Sluha dvou pánů v režii Šimona Spišáka.
0: Jenom doplním data, Škola žen by měla být 27. srpna, Sluha dvou pánů 28. srpna. Všechna tato představení začínají ve 20 hodin a já myslím, že v srpnu už ta 20. hodina už nabízí takové příšeří, takže trochu toho tajemna a trochu jiné atmosféry, než je vyloženě jevištní prostor, to asi mají diváci rádi.
1: Určitě, hádám, to člověk nemůže nepocítit tu atmosféru. Ono, když se hraje venku v tom červnu, tak samozřejmě se ještě začíná zasvětla a spíš ta představení začínají tak jakoby lízat tu atmosféru až třeba v druhé půlce, zvlášť když jsou dostatečně dlouhá, ale v tom srpnu opravdu člověk už tu atmosféru chytá hned od začátku a zvlášť tedy v zahradě Českého rozhlasu pod těmi stromy je to samozřejmě nádhera, takže chápu, že to diváci oblibují a my jsme rádi, že to můžeme zrealizovat i letos.
0: K tradicím patří i to, že některé to představení je věnované, neřeknu přímo dětem, ale rodinám. Ta představení jsou plánovaná na 29. a 30. srpna, začíná se v 18 hodin.
1: Tak je to takový hezký víkend, kam právě rozhodně se nemusíte bát vzít právě své děti nebo dospívajících. V sobotu 29. se bude hrát pohádka o plackách. Je to od našeho zpráteleného sdružení, romského sdružení Ara Art, který vlastně se věnují divadlu hudbě, ale i hájení právě občanských práv a lidských práv. Na to se vlastně velmi těším, protože je to vlastně hodně taková divoká pohádka, kde opravdu dva performéři prostě tam vytáhnou mouku a opravdu tam ty placky uválí. A další den bude naopak naše velmi domácká, až bych řekl kultovní právě záležitost Bratrstvo kočičí pracky, které bych řekl, že teda vytvořili všichni, ale zásadní podíl na tom má náš doajen činoherácký Honza Plouhar, tak na to se také těším, že užiju tady tu jízdu s dětmi.
0: Já bych se ráda zastavila u toho představení Oidipus Utopia, protože tam člověk slyší tu starořeckou ozvěnu Utopia, tak tam bych zase viděla posun k nějaké renesanci.
1: No, možná k renesanci antifašismu. Oidipus Utopia je nějaká naše snaha o tom, jak nakládat vlastně s tou takzvanou klasikou. Ono na začátku nebyl ten Oidipus, ta Sofoklova hra, ale prostě to téma, co se to vlastně děje dnes s tou naší demokracií a jestli náhodou vlastně ten vzestup autoritářství není daný právě tím, že jsme přišli o všechno snění politické i jiné a vlastně o tu schopnost představit si ty utopie a ty jiné světy a proto vlastně stagnujeme a proto vlastně dochází k tomu regresu. Tak to je vlastně základní téma. V tom Oidipovi se to realizuje. To právě docela odpovídá i k tomu, jakoby, kde se objevují tendence dnešního fašismu. Čelíme mu a vlastně zároveň nevíme jak, ale divadlo minimálně je prostor o tom mluvit a tu veřejnou debatu vířit a rozvíjet. Tak to je Oidipus.
0: Předpokládám, že si tak trochu sledujete i diváckou odezvu. Studenti, mladší diváci reagují přece jenom trochu jinak než publikum starší.
1: K tomu, jak si diváci chodí do činoheráku a jak si konkrétně na Oidipa, tak vidíme rozhodně tendence, že diváci nám teda neutekli a zároveň vidíme, že nám přichází i hodně nové tváře z těch jakoby mladších ročníků. Právě třeba Oidipus Utopia nebo Vojcek jsou evidentně ty, co táhnou, takže jsme rádi, že to má nějaké rozvrstvení, ale všímáme si i toho a vlastně těch reakcí už jsme dost pozbírali, že když se odváží i ty takzvaně tradičnější diváci na Oidipa, tak velmi často jsou vlastně nadšení. Je to prostě nějaký nový jazyk nebo novější jazyk. Hrajou tam samozřejmě fenomenální hráči, co týče hlavní role Oidipa je Mark Christian Hochmann, že, který pozbíral všechny ceny divadelní třeba právě za Vojcka. A mimochodem Oidipus je vlastně takové pokračování nebo navázání. Takže to je ta jedna část té odpovědi a samozřejmě pamětníků z druhé světové války opravdu už moc není a je vlastně i zajímavé, jak třeba jsme vlastně v té naší nové etapě nové uměleckého vedení vyšli s touhletou pro někoho třeba odvážnější dramaturgií, kdy se prostě nebojíme říkat to, že že divadlo je ze své podstaty politické, potřeba prostě reflektovat svět, tak zároveň jsme se dostali k tomu, že to má nějaké negativní reakce a velmi negativní reakce třeba měl náš nový vizuál, který je samozřejmě postavený na tom specifickém písmu, které vychází z toho, pod čím si lidi představí, se řekne Švabach. A je to zajímavé, kolik reakcí to rozvířilo, tak jsem byl až překvapený, jak moc to nevyrovnání se třeba s tou německou minulostí, která prostě zde je v tom Ústí a prostě pojďme to brát v potaz, kolik toho ještě jakoby je a jak to dokáže zedmout emoce. Takže antifašismus je potřeba i historicky, i současně.
0: Tradičně je také připravená takzvaná mokrá varianta divadelní zahrady. V případě deště se představení přesouvá do budovy činoherního studia. No a my se teď přesouváme do Litoměřic.

0: Hana Galiová je dalším hostem dnešního vydání Kultury na severu Českého rozhlasu Sever a má to velmi dobrý důvod. V Litoměřicích opět bude Fifeli. A pokud nevíte, co to znamená, paní Hana to vysvětlí.
1: Fifeli stojí za filmovým festivalem Litoměřice, takže vždy první dvě písmena tvoří tuhle celou zkratku. To Fifeli se tak hodně vžilo i mezi poměrně širokým publikem, že už si říkají, pojedeš na Fifeli, těšíme se na Fifeli, tak my už to používáme jako takovou naší značku.
0: A těšíme se všichni na další už 26. ročník. Tak to, když si člověk uvědomí čtvrt století, to už je pořádný kus lidského života. Vy jste u toho od počátku nebo jste někdy přistoupila do vlaku?
1: Ten filmový festival zakládal Tomáš Vlasák ještě s několika dalšími lidmi, ale zároveň už od poměrně brzké doby jsem se tam vždycky vyskytovala jako divačka, jako nějaká drobná pomoc dobrovolnice, protože my zároveň ještě provozujeme letní kino, takže tam vlastně se ta skupina vždycky potkávala. Filmový festival jako takový řídím nebo jeho ředitelkou, koordinátorkou, jak se to může nazývat. To je od roku 2016, takže já mám letos 11. ročník.
0: No tak to už je taky pořádný kus lidského života. A pojďme teď k tomu letošnímu 26. ročníku. Tak do úvodu hlavně takové praktické informace. Za prvé, na kterých místech se to bude odehrávat, protože vy jste se tak hezky rozprostřeli?
1: Opravdu ten festival expanduje nejen programově, ale i místně. Největší stálou scénou projekční je Kinomaj, což je jednosálové kino v Litoměřicích, které má přes 300 míst, tam vlastně se odehrávají zásadní věci, ale neméně zásadní věci se odehrávají v divadle Karla Hynka Máchy. Sobotní večer bude patřit projekci v letním kině. A teď ty dvě novinky. V září loňského roku v Litoměřicích otevřelo kulturní a kreativní centrum. A tam my jako kinoklub provozujeme celoročně něco jako filmový klub a v tomhle kulturním kreativním centru budeme promítat každý den vlastně pro děti. Zároveň tam bude, když jsme v rozhlase, tak tam bude i rozhlasový pořad Zvídavec Evy Sinkovičové Rádia Junior. A takovou jednou novinkou, na kterou se všichni těšíme, je projekt, který připravujeme s kinem Utajeno. A to je, že bude jedna velká projekce tajná ve smyslu toho, že neodhalujeme, co bude za film, ale spojená s živými divadelními vstupy. Je to takový jako imerzivní divadlo, imerzivní zážitek. A to bude v bývalém železničním tunelu.
0: A řekla bych, že u toho budou zase další zajímavé osobnosti.
1: Na programu letos bude i natáčení podcastu Chudáč. Petra Uhlíka a Adama Ernesta, to je zase ve spolupráci s rádiem Wave. Tohle se uskuteční v divadle Karla Hynka Máchy, aby se tam vešlo větší množství lidí, povedou i diskuze s diváky a potom rádio Wave to sestříhá a pustí to jako jednu ze svých epizod.
0: Trošičku jste si ten Český rozhlas adoptovali a přifařili k vaší velké akci.
1: Jedním z našich hlavních mediálních partnerů je i Český rozhlas Vltava, tak my jsme za to velice rádi.
0: Pro tuto chvíli poslední důležitá informace. My jsme vlastně ještě vůbec neřekli, kdy, v které dny se Fifeli letos bude konat.
1: Fifeli už má takové pevné místo v kalendáři, většinou poslední víkend v srpnu a letos to tedy vychází na pátek 28. srpna až neděli 30. srpna.
0: A po písničce se podíváme na to, jak ten letošní ročník Fifeli bude vypadat programově.

0: Galiová, tak to předsedkyně nebo prezidentka, budeme říkat, filmového festivalu Litoměřice Fifeli, je dnešním hostem týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever. Tak pojďme se podívat na ten program a pojďme možná říci takové nějaké jednotící hledisko nebo tu základní ideu, kterou festival má.
1: Náš festival se snaží vždycky propojovat něco, co je současné s filmy, které my říkáme takové moto, které nelze jinde zhlédnout na velkém plátně. To znamená, někdy přinášíme i filmy, které byly nějakými, dejme tomu, legendárními snímky, které ovlivnily generace a třeba budou ještě ovlivňovat. A zároveň se snažíme, aby tam byly filmy hrané, aby tam byly filmy animované, dokumentární, třeba experimentální, ale to, jak jsem říkala, tak máme scénu speciálně pro děti, kde budou filmy pro různé věkové skupiny.
0: Právě tuhle tradici nebo filmy, které, jak říkáte, ovlivnily svým způsobem dějiny, tak propojujete s novou tvorbou a to si myslím, že je zajímavé hledisko.
1: Ta myšlenka je taková, že si každý může vybrat, co jemu pochutí.
0: K několika jednotlivým titulům se můžeme ještě dostat, to bych poprosila, jestli už smíte naznačovat, ale ještě mi tu chybí jedna věc a to je téma. Vím, že Fifeli mívá vždycky takový podtitulek, pod kterým se všechny ty filmy vlastně odehrávají.
1: Ano, to je taky takové naše specifikum, že my si vždycky zvolíme téma, které zastřeší ten dramaturgický výběr. Letos jsme vybrali název festivalu Na konci světa. Mohlo by se to zdát až příliš konečné, ale zároveň ty konce světa můžou mít různé podoby a můžou mít i za sebou různé další začátky a snažili jsme se všechny filmy vztáhnout právě k tomu, co může být, bude na konci světa.
0: To není potřeba chápat nějak geograficky, navíc dneska se nám ten svět dík technologiím a cestovatelským možnostem opravdu hodně zmenšil, takže vlastně nic už není na konci světa. Tak a pojďme teď k těm konkrétním titulům, alespoň tak na ochutnávku.
1: Zahajovacím filmem bude film Milovník, ne bojovník, což je debut slovenské režisérky Martiny Buchelové. A je to takový feel-good movie, slovensko-český. Myslím si, že diváci si tam najdou spoustu humoru, svobody, neotřelých nápadů. A na ten film přijede delegace, ale to bohužel ještě nemůžu říct, kdo to bude.
0: Předpokládám, že to bude delegace z tvůrčího týmu, určitě. Takže v každém případě zajímavé.
1: Když jsme mluvili o nějakých legendárních filmech, o filmech, které je potřeba zhlédnout na velkém plátně, tak je to Apokalypsa Francise Forda Coppoly. Na to se diváci hodně těší. Zároveň je to taky film Larsa von Triera, Kdo je tady ředitel. Potom uvádíme španělské snímky Samsara a Ukolébavka, kde spolupracujeme s Instituto Cervantes. Zakončovacím filmem bude film Tomáše Mielníka Vyvolený, což je novinka zpracování románu Tomase Manna. Určitě si najdou diváky i filmy, jako je Jeremiah Johnson nebo Gumo, což je taky film, který ve své době poměrně rezonoval.
0: Kompletní program nestihneme, ale pro posluchače tady mám dvě dobré zprávy. Za prvé, 25. srpna budete hostem v našem vysílání, v živém vysílání, takže tam se budou moci posluchači i zeptat na to, co je zajímá. A protože předpokládám, že ani tam se nestihne vyjmenovat celý ten program, tak ještě do závěru vás poprosím o webové stránky.
1: Webové stránky jsou snadno zapamatovatelné a je to www.fifeli.cz.
0: A jestli vám tyhle dvě velké pozvánky nestačily, přidám po písničce další.

0: v dnešním vydání Kultury na severu Českého rozhlasu Sever zvali na divadlo pod širým nebem, na divadelní zahradu v Ústí nad Labem. A přidáme ještě jednu podobnou pozvánku. Směřuje na zámek Nový Hrad v Jimlíně a zvát bude jeho ředitel Josef Kabát.
1: Poslední prázdninový víkend, tedy pátek a sobotu, věnujeme divadlu ve spolupráci s Městským divadlem v Mostě. Nás čeká v pátek o 20 hodin Sluha dvou pánů, komedie Karla Goldoneho, která se už léta s úspěchem hraje třeba na Hradě Hněvíně, takže pokud jste ji viděli na Hněvíně, chcete zažít ten zážitek na jiném místě, anebo jste se na Hněvín nedostali, protože kapacita je omezená, tak určitě vás rádi vítáme i u nás. No a v sobotu 29. srpna opět o 20 hodin na Cyrano z Bergeracu, opět v podání Městského divadla v Mostě.
0: Pravá rytírna se všemi souboji, se všemi gaskoňskými kadety, co jich je.
1: Přesně tak.
0: Na adresu ještě toho představení Sluha dvou pánů připomenu, že i Ústecké činoherní studio má tuto inscenaci jako premiéru už skončené sezóny. No, je docela možná zajímavé podívat se na obě ta představení a srovnat práci inscenačních týmů. Ještě se musím zeptat, jestli to bude představení, které bude pod širým nebem, open air, nebo někde v interiéru.
1: Představení se bude konat na třetím nádvoří, takže venku.
0: Takže návštěvníků může být třeba víc, než by se vešlo do nějakého zámeckého pokoje?
1: To bez pochyby. Návštěvníků se na nádvoří vejde větší množství, ale rozhodně bych jim doporučil, aby pamatovali na možné výkyvy počasí a vzali si pro případ chladnějšího počasí nebo srážek něco teplejšího na sebe.
0: Tahle dobrá rada už asi bude platit pro všechny venkovní akce, například pro kulturu. Čtu, jak organizátoři napsali, a je to akce v Ostrově Utisé, kde se 29. srpna skály promění v hudební a divadelní scénu. No a tu túru ve skalách si můžete dopřát taky. O hudbu se tady postarají se skupení Tašidelé, Podsta na Varce, Rozuměj Zuzaně Navarové, Gorily v mlze, taky pěvecký sbor z Domu dětí, vystoupí divadlo v Celetné a divadlo Altrego a další. A ještě jeden tip. Kulturní léto ve Chřibské pokračuje 29. srpna koncertem Dua Bárka, které spojuje keltskou harfu Ivany Pokorné s violončelem Pavla Barnabáše. Na programu jsou evergreeny i filmové melodie a začátek koncertu v kostele svatého Jiří ve Chřibské je v 18 hodin.
2: Český rozhlas Sever.

Dnes se v týdeníku Kultura na severu Českého rozhlasu Sever opět zaposloucháme do úryvků z knihy Miloslava Neverlého Chvály zadní země, aneb oslavné i zasněné toulání krajinou labských pískovců. Text pro rozhlas upravil Josef Kroutvor mladší, v režii Lukáše Hlavici čte Libor Hruška.

Na zadní zemi je krásné to, jak je ve své mnohotvárnosti vlastně prostá a nebohatá. K takovým krajům lze tím hlouběji přilnout. Při troše zájmu a píle se lze naučit znát všechny rostliny, všechny mechy zadní země. Při větší píli všechny její brouky a můry, věc v tropické džungli nemožná. Ráno se probudíš v jarním bukovém lese a poznáš po hlase všechny ptáky. Čím víc toho o zemi víš, tím je ti bližší. Zdánlivě přitom ztrácí tajemství, ale nemusíš se bát nudy a omrzelosti, stejně nikdy nepoznáš všechno. O tajemství tu není nouze. Stojíš za večerního šera tiše v klikaté zadní Lorencově rokli, připadáš si jako v džungli. Zarostlá cesta, na ní mechy, větve, voda jako v Malajsku. Náhle se za skálou vynoří obrovský pták. Řítí se proti tobě. Každým mávnutím křídel se hrozivě zvětšuje, ale není slyšet sebe slabší svist perutí. Všechno se děje v naprostém tichu. Pták má obrovské rozpětí. Od jednoho konce křídel k druhému snad 1,75 metra. Zmocní se tě strach, že do tebe narazí a zatne ti pařáty do očí. Teprve 1 metr od tebe tě spozoruje, prudce odbočí a ovane tě prout vzduchu. Než se stačíš otočit, zmizí vír za další skálou zadní Lorencovy rokle. Setmělo se a klidem je daleko. Zadní země je odlehlý kraj. Cesta tam trvá dlouho a je nutno jít pěšky. Chybějí cesty a po těch, které v lesích jsou, nesmějí jezdit auta. Proto i lidí přichází málo. Chybí pitná voda a scházejí tedy hostince a nocležny. I proto přichází málo návštěvníků a ti, kteří přijdou, musí svá lože nosit sebou a před nocí je prostřít pod skální převisy. Chybějí dobré podrobné mapy zadní země. V roklích, které se zdají na poprvé nespočetné a nezbadatelné, lze strašlivě zbloudit. Čechy jsou sice královstvím pískovcových měst, ale žádné z jejich skalních bludišť se nemůže rozlohou, divokostí ani osamělostí rovnat jetřichovickým stěnám. Zadní země je odlehlý kraj. V zadní zemi je ukryto mnoho zvláštních věcí, proto jsem tak ten kraj nazval. Zabloudíš-li kdekoliv jinde v lesích či roklích, stačí jít jen po vodě dolů a voda tě sama vyvede z lesů do luk, z roklí do nížin, ze samoty k lidem. V zadní zemi ale tečou vody s tržemi stále temnějšími a na jejich koncích v úplné pustině končí jedna země a mezi skalami začíná jiná, německá země. Sedíš-li jinde v Čechách na skále mezi lesy, uvidíš alespoň v dálce světlinu, louku, lidské světlo. Tady jen rokle a lesy dodaleka. Ve dne se nad nimi nese volání krkavců a černých datlů. Za noci je ozařuje pouze měsíc. Zadní země je romantický kraj. Milují jej především trampové. Občas potkáš v roklích ty mladé, do hadrů, kůží a dlouhých vlasů oděné vyvraceče prstů, při pozdravu ti uchopí palec a páčí jej dozadu. Někteří mají i lichou náušničku v uchu, ale jsou zvídaví a přírodě neškodí. Vyhledávají odlehlé převisy, pod kterými tráví noci. Podobně jako draví ptáci, kteří neloví v okolí svých hnízd, ani trampové nekácejí dřevo u svých kempů, kterým dávají podivuhodně pěkná jména. Přišel jsem tak během let náhodou do kempů Zpívající údolí, Black Wolf, do malého netopířího převisu, ze kterého by téměř šlo nabírat vodu z kamenice, kdyby nádoba visela na desítky metrů dlouhém provaze do tichého údolí i mrtvého údolí, starého kempu, do memento mori z 10 křesly kolem táborového kruhu i do dívčího kempu slepičáku se studánkou Filoménou.
Spal jsem v Jánských Převisech i Janově Zátoce, v Štulpnerově Poustevně i ve skromném Převisu zvaném Real Food, česky snad Vrávoravá noha. Pastorka je směs srubu, Převisu a skal. Má dvojí východ, všechno je tam velké. Mnoho je trampských kempů v zadní zemi. Nejraději mám kemp Elio, kde nad ohništěm ze tří březových polen visí dřevěná placka s kresbou ducha zadní země. Ráno trampové vymetou oharky táboráku a na uhrabané ohniště položí zelenou smrkovou větvičku jako stopu malachitového ptáčka. Čisto a uklizeno. Odpadky po sobě odnesou, vědí, že kdyby je tam nechali, další lidé k ním přidají svoje a zlo nezadržitelně poroste. Uklizený kemp se tak podobá tibetskému modlícímu mlýnku. Lidé odejdou a mlýnek sám ve větru koná bohumilou a smysluplnou práci. Trampové dosud nemají chtivé, bachraté a sumčí duše chalupářů a k životu i štěstí jim stačí málo. Pod Převisem kempu někdy najdeš jen volně uloženou sekiru nebo pilu, občas kotlík a téměř vždy svíčku s prohýbanou lžíci, březovou kůru, pytlík s vlhkou solí. Také suchary pro plchy sedmi spáče, kteří zadní zemi obývají svorně z trampy. A ještě něco tam bývá ve vodotěsném obalu. Osadní kniha. Opsal jsem si před lety několik podivuhodných vět jednoho zápisu. Přišli jsme po měsících za teplého večera. Uvítala nás nehybnost svazující tělo i mysl do zvláštního vytržení. Při západu slunce bylo slyšet prasknutí větvičky na kilometry daleko. Absolutní klid jako před miliony let, jako v loňském létě. Opojení sticha a samoty dosud trvá. Zadní země je romantický kraj. Za léta společného soužití se v zadní zemi vyvinula podivuhodná symbióza mezi trampy a policajty. Dnes to již patří minulosti, ale tehdy, před rokem 1989, nad zadní zemí kraloval strašlivý Karkule, pohádková jetřichovická bytost, policajt, který nebyl líný se po nocích plížit do roklí, o kterých se dozvěděl, že v nich čundráci pořádají svoje potlachy, řval, děsil, ohně rozkopával, pokutoval a snad i zatýkal. Státní hranice byla blízko, pálení ohňů v lese, navíc v chráněné krajinné oblasti bylo trestné a hlavně trampské osady byly ostrovy svobody a trampové měli šaty a vlasy, které se Karkulemu nelíbily. Čundráci prchali nocí, do skal se za nimi policie neodvažovala. Tma a skalní srázy poskytly milosrdnou ochranu. Ale přesto se mi zdá, že za těchto bohatýrských časů bylo toto zvláštní soužití trampům prospěšné. Tak jako podle eskimáků vlci jsou nejlepšími pastýři sobů, protože slabé a nemocné zlikvidují a zdravé a silné neudolají, byli i uniformovaní strážci pořádku nejlepšími pastýři trampů, o něch psanců zadní země, kteří museli být neustále ve střehu, protože věděli, že v lesích a roklích tohoto divokého pohraničí neustále přestupují mnoho, často jim i neznámých,

týdeníku Kultura na Severu všechno. Tak přijďte poslouchat zase za týden, 30. srpna, ve stejný čas a na stejných vlnách. Teď už vám dobrý poslech dalšího vysílání Českého rozhlasu Sever přejí mistr zvuku Honza Sajt a Slávka Brádlová.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Sever. Zprávy.
3: V Chomutově se otevřelo městské informační centrum na náměstí. V botanické zahradě v Liberci vystavuje svá díla 25 sklářů a sklářských firem. Na silnici zemřelo o víkendu 7 lidí. Řadí se tak mezi tragičtější v letošním roce. Počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Chomutov přestěhoval městské informační centrum na nové místo. Nově sídlí na náměstí v prostorách bývalého zlatnictví a galerie Zlatý klenot, kde ho podle vedení města lépe najdou místní i turisté. Primátor Milan Merc z hnutí Nový Sever uvedl, že město plánuje rozšířit nabídku upomínkových předmětů. Informační centrum je otevřené každý den od 9 do 17 hodin. Součástí festivalu Crystal Valley Week, který začne v pondělí, je také výstava Sklo v přírodě, příroda ve skle v Liberecké botanické zahradě. Návštěvníci tam uvidí skleněné květiny, abstraktní vázy i klubka z uranového skla. Jedno z vystavených děl přibližuje její kurátorka Lenka Patková.
4: Je to instalace Jitky Skuhravé a Jitka Skuhravá tady vlastně navázala dialog s unikátní sbírkou tylancí. Dílo, které je tvořené skleněnými terči, které jsou některé ryté, a Jitka je vlastně navěsila přímo na tu konstrukci.
3: Na severní Moravě a ve Slezsku je teď kůrovec nejvíc rozšířený. Informují o tom Lesy České republiky s tím, že letos odhadují podobné škody jako loni, kdy kvůli němu museli vytěžit asi 273 000 kubíků dřeva. Mapy Českého hydrometeorologického

0: Meteorologického ústavu zároveň sledují vývoj a rojení kůrovce. Podle vedoucího oddělení biometeorologických aplikací Martina Možného mají na jeho šíření vliv hlavně vysoké teploty a sucho.
1: Dá se říct, že když je teplejší počasí, tak se může objevit víc generací toho kůrovce, takže o tom informuje ta naše mapa. V těch jednotlivých oblastech se může ten kůrovec objevit v jinou dobu.
0: O víkendu zemřelo na českých silnicích 7 lidí, což ho řadí mezi ty tragičtější v letošním roce. Z policejních statistik vyplynulo, že 5 lidí zemřelo už v sobotu, další 2 lidé pak při nehodách dnes. Podobný počet mrtvých evidovala policie už o víkendu před 2 týdny a taky na přelomu července a srpna. V červenci na silnicích zemřelo dohromady 42 lidí, což je v meziročním srovnání nárůst o 7 obětí.
2: Počasí.
0: Počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Na horách přechodně až oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší denní teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: Komutově počítejte s omezením ve Škroupově ulici. Nedaleko křižovatky z Čelakovského ulicí je silnice zúžená na jeden jízdní pruh kvůli stavebním pracem. Omezení potrvá do dnešního večera. A v Doxech na Českolipsku je částečně uzavřená ulice Nerudova u Máchova jezera. To byly zprávy. Pohodovou a hlavně bezpečnou cestu vám přeje Český rozhlas Sever.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte klub Country and Western na Českém rozhlase Sever.
3: Vítejte v klubu Country and Western. Máme 23. srpna, krásný zbytek neděle vám přeji. Dnešní klub Country and Western se vrací po další odmlce k hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard. To znamená, že zazní 10 nejhranějších a nejúspěšnějších tudíž hitů countryových planety. No a protože konec srpna je velmi bohatý na narozeniny, tak dnes budeme přát mimo jiné také 5 výrazným countryovým umělcům. To všechno vás čeká v dnešním vydání klubu Country and Western a já doufám, že stejně jako mě i vás to bude bavit.

0: Než se pustíme do hitparády Hot Country Songs časopisu Billboard, která má pro ten aktuální týden dnes dvě novinky, což jsem vám zapomněl na začátku prozradit, tak vám prozradím, kdo nám zpíval. Byla to zpěvačka, kterou možná někteří z vás poznali, Kacey Musgraves, její velký hit, písnička The Architect, a to proto, že tahleta zpěvačka 21. srpna, tedy v pátek, oslavila své 37. narozeniny. Abych řekl pravdu, myslel jsem, že je trošku mladší, ale to není důležité. Pojďme se podívat na aktuální 34. týden roku 2026 v hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard. Ono se za těch 6 týdnů, kdy jsme tady měli speciály, toho moc nezměnilo, přeci jenom ta okůrková sezona funguje, a tak kromě těch dvou novinek tu máme v podstatě totéž, co na začátku července.
1: Klub Country and Western s Láďou Svobodou. Klub Country and Western.
0: Jedinou změnou je to, že Ella Lingley se nám dnes objeví v klubu Country and Western, jestli dobře počítám, tak pětkrát. No, ale samozřejmě, že jí to přejeme, začneme právě písničkou Loving Life Again, která byla minulý týden 9. tento týden klesla na 10. místo. Aktuálně nejúspěšnější countryová zpěvačka Ella Lingley právě teď v klubu Country and Western.

Dospívala Lingley v klubu Country & Western a celkem symbolicky tu máme na 9. místě zpěváka, který také mívá více písní v této desítce pravidelně už, a to je Morgan Wallen. Na 9. místě je písnička Don't We, která byla minulý týden 8. a Morgana Wallena uslyšíte dnes ještě dvakrát, takže teď Don't We.

Posloucháte Klub Country and Western s Láďou Svobodou. Dnes tradičně v hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard 10 nejhranějších countryových hitů světa. Na 8. místě je novinka, kterou jsem vám před chviličkou slíbil. Je to písnička Jaded, kterou společně zpívají Cole Wetzel a pochopitelně Ella Lingley. Takže Cole Wetzel poprvé, Ella Lingley podruhé a tahle písnička má v klubu Country and Western v tuto chvíli premiéru. Jaded.

Dospívali nám společníkou Wetzel a Ella Lingley a nás čeká sedmé místo, na kterém je píseň, která v té top 10 je už poměrně dlouho. Zpívá ji Luke Combs a jmenuje se Be By You. Nejlépe byla na druhém místě.

Dospíval Luke Combs v klubu Country and Western a tu první polovinu dnešního vydání uzavře Ella Lingley po třetí dnes ze 6. místa s písničkou Be Here.

Dospívala na Lingli a chce se mi říct, že dámská jízda bude pokračovat, ale ona bude pokračovat až v úplném závěru, protože teď nás čekají dva pánové, dva výrazní interpreti amerického country, současně také moderního amerického country, protože budeme mluvit chviličku o Kenny Rogersovi a Bill Ray Cyrusovi. Kenny Rogers, jak jistě víte, už mezi námi není, on se narodil stejně jako Casey Musgraves 21. srpna v roce 1938 a bohužel zemřel 20. března v roce 2020 ve věku 81 let. Ten nám zaspívá krásnou píseň You Decorated My Life, no a po něm nemůže zaznít nic jiného než písnička Achy Breaky Heart od Bill Ray Cyruse, což je jeho taková hymna a takové možná prokletí. Nejúspěšnější píseň tohoto zpěváka, který 25. srpna, což bude za dva dny, oslaví 65. narozeniny. Takže teď Kenny Rogers a po něm hned Bill Ray Cyrus v klubu Country and Western. Tak si je užijte.

klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever jste poslouchali Kennyho Rogerse a po něm hned Bill Ray Cyrusa a my jsme opět zpět v hitparádě Hot Country Songs časopisu Billboard. Máme tady aktuální 34. týden a páté místo, na kterém nám společně zaspívají písničku, kterou jsme tady slyšeli, samozřejmě v minulosti I Can't Love You Anymore, společně ti dva, kteří mají nejvíce písní v top 10, tedy Ella Langley a Morgan Wallen. Tahle ta písnička byla nejlépe třetí, aktuálně tedy jí patří páté místo.

Dospívali společně Ella Lingley a Morgan Wallen. Oba ještě uslyšíte, nicméně teď je na řadě písnička na čtvrtém místě, na kterém je právě nejmladší, můžeme říci, a možná taky nejméně zkušená, co se týče tedy téhleté hitparády, Stella Lefty s písničkou Boston. Čtvrté místo.

Dospívala stala lifty. Já jsem řekl, že je nejmladší a nejméně zkušená. Teď nás na prvních třech místech čekají opravdu velké hvězdy. Pokud jste mě poslouchali dobře, víte, že ještě bude zpívat Morgan Wallen, že ještě bude zpívat Ella Lingley, ale také bude zpívat navrátivší se alespoň pro tenhle rok Taylor Swift. Třetí místo ale novinka od Morgana Wallena, která minulý týden byla druhá, teď si pohoršila, tak ta se jmenuje Mean By Now a tu si poslechneme právě teď v premiéře. Morgan Wallen dnes tedy po třetí.

Dospíval Morgan Wallen a máme tady Taylor Swift, která se svou písní, která nějakým způsobem doprovází ten nejnovější příběh hraček, který myslím tím ten animovaný film, tak je aktuálně na místě druhém, byla první, minulý týden dokonce třetí, teď se vrátila na druhé místo. Ta písnička se jmenuje I Know It, I Know You, Taylor Swift.

Dospívala Taylor Swift, bývalá královna moderního amerického country a současná královna tohoto žánru nám zaspívá právě teď z prvního místa. Je to písnička, která na tom prvním místě se drží s malými přestávkami poměrně dlouho. Samozřejmě je to Ella Langley a písničku znáte, protože ji hrajeme velmi často, jmenuje se Just in Texas. Tady je.

0: Country and Western s Láďou Svobodou.
1: Tak to byla Halingli, co by jednička hitparády Hot Country Songs z časopisu Billboard. No a teď můžu říct, že nám ta dámská jízda bude pokračovat, protože nám po mém rozloučení zaspívají ještě dvě dámy, které oslaví teprve své narozeniny. Je to Leanne Rimes, která se narodila v roce 1982 v srpnu, bylo to 28. a tudíž oslaví 44. narozeniny příští týden. No a totéž čeká Shania Twain, nicméně ta číslovka je vyšší. Já si myslím, že u takové hvězdy můžeme prozradit, že Shania Twain bude 61. Takže za chviličku Leanne Rimes, po ní Shania Twain a já se rozloučím. Mějte se moc hezky, uslyšíme se opět v klubu Country and Western na Českém rozhlasu Sever příští neděli. V tomto čase loučí se a těší se Láďa Svoboda. Naslyšenou.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Sever. Zprávy.
0: Stavba nového autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Technická univerzita Liberec chce vzdělávat učitele pro kombinaci technických a přírodovědných oborů. Čeští hasiči pomáhají v boji s požáry v Srbsku. A počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Nejvyšší teploty naměříme do 23 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Hezký podvečer. Společné autobusové a vlakové nádraží v Chomutově zatím nevznikne. Výstavbu město odkládá nejdříve na roky 2036 až 2037. Podle primátora Milana Merce z hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Plán počítal s přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu, které propojí podchod. Součástí nového nádraží měly být také nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Nové bakalářské obory chystá Technická univerzita Liberec na přírodovědně, humanitní a pedagogické fakultě. Jedním z nich bude příprava budoucích učitelů takzvaného science programu pro střední školy. Jde o předmět, který kombinuje přírodovědné disciplíny, jako jsou fyzika, chemie a biologie, s prvky techniky. Science se v posledních 3 letech objevuje na stále více školách. Chybí ale dostatek patřičně vzdělaných učitelů tohoto oboru, uvedl prorektor Technické univerzity Takar Ungerman.
2: Je to teď hodně osvědčený styl výuky, jak zpřístupnit na středních školách tyhle oblasti, které nejsou úplně populární. Takže chceme navázat na to. Problém se studenty si myslím, že zrovna v této oblasti úplně nebude. Program Science je hodně nosný téma.
0: Vrchní soudy za první letošní půl rok řeší více kárných žalob než za celý loňský rok. Od loňska posuzují pochybení soudců, státních zástupců, ale také například exekutorů a notářů vrchní soudy v Praze a Olomouci. V kárném řízení je nově možné podat také odvolání, o kterém následně rozhodne nejvyšší soud nebo nejvyšší správní soud. Pokračuje mluvčí ministerstva spravedlnosti Nikola Ješková.
3: Nová úprava se zatím aplikuje jen krátce a odvolací kárný senát dosud projednává je několik případů odvolání podaných ve věcech kárných žalob jiných kárných žalobců. Bylo by proto nezodpovědné a neprofesionální uvažovat o případných změnách systému po tak krátké době od jeho zavedení.

0: Český ministr vnitra Ivica Dačič poděkoval českým jednotkám za pomoc při hašení přírodních požárů. České vrtulníky Black Hawk s týmem leteckých záchranářů dnes začaly hasit oheň v chráněné oblasti Deliblatská Peščara. Hasiči o tom informovali na síti X. Vrtulníky podle nich dokážou efektivně zasahovat v těžko přístupném terénu a zpomalovat šíření plamenů. V Srbsku mají stroje zůstat 5 až 7 dní.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra ráno bude jasno a přes den většinou polojasno. Na horách přechodně až oblačno a k večeru se opět vyjasní. Nejvyšší teploty naměříme mezi 20 až 23 stupni, na horách až 18 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Sever.
0: V Teplicích je kvůli stavebním pracím uzavřená Duchcovská ulice. V Krásné Lípě na Děčínsku je zavřený most ve Fibichově údolí. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: I muži mají prsa, tak jsem nazvala dnešní díl a vy za chvíli uslyšíte proč. Vítejte u pořadu Českého rozhlasu Cesta k uzdravení, který vysíláme každou neděli v 9.15 a v 19.05 na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Zajímám se o skutečné příběhy medicíny, kde hlavní roli hrají lékař a jeho pacient, kde dostanete návod, jak postupovat v případě onemocnění, o kterém je právě řeč. Dnes půjde o příběh, který patří jednomu muži ze 100 tisíce, Michalovi, který prošel mimo jiné i léčbou ženskými hormony. Ke všemu se dostaneme. Velký důraz budeme s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon přikládat rehabilitaci po operaci karcinomu prsu, po které zůstávají na těle jizvy, které způsobují různé potíže. Michal se mnou pochopitelně sedí ve studiu. Je mu přes 40 let, měl s partnerkou kdysi velké rodinné plány, než ho zasáhla osudová zpráva. Pane, máte rakovinu prsu. Musíte na operaci. Jak mu diagnóza změnila život? Věděl o tom, že i muži mají rakovinu prsou, jak reagovala magistra v lékárně, když si vyzvědával ženské hormony a jak lékaři komunikovali důležitost onkofyzioterapie. O tom všem už za chvíli. Na odborné rady a příběh se šťastným koncem se těší Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm jsi ty, celý můj svět,
1: laskavá nevěděl.

0: Jestli se ví, co Bůh chystá.
1: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
2: Každý rok si dle údajů Národního onkologického registru vyslechne v České republice téměř 8 000 žen diagnózu onkologického onemocnění prsu. A je nutné si uvědomit, že včasné zachycení tohoto typu nádoru je velmi důležité nejen pro léčbu karcinomu prsu, ale také pro případnou fyzioterapeutickou intervenci. Rakovina prsu se týká i mužů. Jde sice o velmi vzácné případy, týká se přibližně 20% ze všech diagnostikovaných nádorů, ale to nám nebrání vůbec o tom dnes mluvit. Mými hosty jsou Michal, který se s námi za chvíli podělí o svůj zdravotní příběh. Hezký den, Michale.
3: Dobrý den.
2: A fyzioterapeutka magistra Petra Holubová z mamografického centra Medicon, Anděl, který šíří osvětu o tom, proč je fyzioterapie po karcinomu prsu tolik důležitá. Dobrý den, Petro.
4: Krásný den.
2: Začneme příběhem Michala. S jakými příznaky, Michale, jste šel k lékaři?
3: S příznakem, že jsem si nahmatal něco v prsu. Byla to v podstatě taková kulička, která při ležení na posteli bolela. Od obvodního lékaře jsem byl poslán na chirurgii, kde nic nenašli. Ale paní doktorka asi mi zachránila život, protože řekla, že by se to mělo prozkoumat více a doporučila, abych se objednal na onkologii. Potom už začalo kolečko dalších vyšetření.
2: Pojďme si upřesnit, Michale, kolik let vám tehdy bylo?
3: 31.
2: Lékaři vás alespoň z toho, co jste mi původně popsal, léčili na natažené svaly. V podstatě docela dlouho trvalo, než vás správně diagnostikovali. Dokážete určit tu dobu?
3: 3 měsíce. Já jsem v té první chvíli vlastně dostal jako mastičku na to, že to je natažený sval a s tím jsem byl jako odeslán domů. Potom bylo další vyšetření, sonomamograf.
2: Takže muž vlastně seděl mezi ženami a čekal na mamografické vyšetření. Co jste tehdy prožíval?
3: V té chvíli mě nenapadlo, že by to rakovina byla. A vlastně jsem ani nevěděl, že by to u mužů mohlo být. Že by oni mohli mít rakovinu prsu.
2: Dozvěděl jste se diagnózu, která zněla, že máte onkologické onemocnění, rakovina prsu. Co následovalo potom?
3: Následoval šok, protože jsme to nikdo nečekali.
2: Vy jste, Michale, nastoupil operaci, prošel jste ablací prsu, mluvíme o prvním zákroku. Ty operace jste nakonec absolvoval 2. Z jakého důvodu?
3: Druhá operace byla o pár let později, kdy se vlastně nádor vrátil.
2: Vy jste užíval i ženské hormony a prožíval jste vedlejší účinky, přecitlivělost, náladovost, tyto vlastnosti jsou přisuzovány nám, ženám. Měl jste o této léčbě z vašeho pohledu dostatek informací? A potom, když jste si pro ty léky šel do lékárny, s jakými pocity? Nebo co se přihodilo?
3: Dostatek informací určitě ne, protože co se týká té první léčby, tak ta byla před cca 10 lety. A když jsme se ptali lékaře na nějaké bližší informace, tak mi bylo odpovězeno, že jsme mladí a máme si ty informace najít na internetu. A co se týká té vaší druhé otázky, pocity jak v ordinaci, tak třeba když jsem si vyzvedával léky, které jsou určeny primárně ženám, nejsou nijak příjemné, protože všichni se na vás vlastně dívají, že tam nepatříte, protože je to primárně ženské onemocnění. A když byla se mnou manželka, tak si všichni mysleli, že půjde do ordinace nebo že to jsou léky pro ní, že to je prostě její léčba, ne moje.
2: Z toho usuzuji, že vaší největší oporou byla asi vaše paní.
3: Ano.

0: Cesta k uzdravení.
1: Fyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu s fyzioterapeutkou magistrou Petrou Holubovou z mamografického centra Medicon. O tom je dnešní Cesta k uzdravení. I muži mají prsa. I muži můžou onemocnit rakovinou prsu. Uvádí se, že jde o jednoho muže ze 100 000. Nám ho dnes stělesňuje Michal. Je v remisi, což je skvělá zpráva. Pojďme teď otevřít s paní magistrou zásadní téma, a sice důležitost onkofyzioterapie jako součást komplexní léčby žen i mužů po operaci prsu. K jak velkému zásahu do těla, Petro, vlastně dochází?
2: Určitě vždycky záleží na tom, s jakým nálezem pacient přichází. Ty operace jsou různé od parciálních zákroků, což znamená, že se odstraní část prsní žlázy, až po mastektomii radikální, kdy dochází k odstranění celé prsní žlázy, a tu potom i rozdělujeme na kůži šetřící, pokud se to týká žen a chtějí potom rekonstrukci prsu, anebo na radikální, to znamená, že teda se úplně odstraní i prsní žláza, i ten kožní kryt a ten hrudník zůstává úplně hladký.
1: Kdy vlastně začít s fyzioterapií po této operaci?
2: Já se snažím nabádat pacienty, aby začali už od prvního dne, což i spousta lékařů vyvalí oči. Je to myšleno tak, že můžeme začít i s vědomováním třeba hrudníku, snažit se dělat věci, které by mohly zpomalovat proces hojení, ať už je to ochablé držení těla, nenadechnutí se pořádně do té oblasti. Takže od prvního dne je fajn začít. My jsme dali dohromady videa s beliskami, s mladými ženy s karcinomem prsu, videa, která jsou dostupná na webových stránkách, aby každý pacient, ať už je to žena nebo muž po operaci, věděli, jak začít, co v jakou dobu po operaci je vhodné dělat, aby na to nebyli sami, protože často se jim ty informace nedostanou a jsou potom bezprizorní a neví, na koho se obrátit.
1: Michale, vy jste byl po operaci, k vašemu lůžku přistoupil lékař a během 15 minut vám bylo sděleno, že byste měl chodit na fyzioterapii. Petro, je to dostatečně dlouhý čas, 15 minut, na předání veškerých důležitých informací k onkofyzioterapii?
2: Tam je trošku problematický asi celý ten systém té následné péče, protože fyzioterapeuti v nemocnicích mají spoustu pacientů, které musí obejít za ten den. Já se jich malinko i zastávám v tom smyslu, že po operacích prsu, kdy na tom muž nebo žena nejsou dobře ani fyzicky, ani psychicky, tak je otázka, jestli pár hodin po operaci ti pacienti vůbec jsou schopni přijímat informace od fyzioterapeuta, za jak dlouho mají pečovat o jizvu, že za 6 týdnů by měla přijít taková a taková péče. Myslím si, že na to vůbec nemají kapacitu ani pomyšlení. Tak je potom otázka, jestli nezměnit, což se řekne strašně jednoduše, ale jestli nezměnit ten systém v tomhletom, protože v tu chvíli je těch 15 minut vlastně často dostačující, ale neodpovídá to tomu, co ten pacient v tu chvíli potřebuje.
1: A prožívá.
2: Přesně tak.
1: Ještě konkrétněji, k čemu všemu je tak důležitá onkofyzioterapie, konkrétně tedy po operaci prsu? Zmínili jsme, že po této operaci, po ablaci, jsou velké jizvy. Co všechno s tím tělem udělají?
2: Zase záleží na rozsahu té operace. Musím za sebe říct, že se nedá jednotně určit, že pokud je pacient třeba po větším zákroku a má větší jizvy, že by na tom byl hůř. Každé to tělo reaguje jinak. I právě pro některé pacienty může být překvapení, že po parciálních zákrocích, po tom částečném odstranění prsu, mohou mít třeba mnohem větší obtíže než pacient, kterému se odstraní obě dvě prsa. Takže tam záleží vždycky individuálně určit ten plán, ale často dochází k tomu, že ty jizvy jsou bolestivé nejenom v tom místě toho řezu, ale i třeba ve vzdálenějších místech na těle. Omezuje to pacienty v rozsahu pohybu, v běžném fungování, takže fyzioterapie za mě obecně by se dalo říct, že je velmi důležitá pro to, aby se nám podařilo pacienty co nejdříve vrátit do toho plnohodnotného života s co nejmenším omezením. Pak často vidím pacienty po ozařování, kde se snažíme naučit a edukovat, co všechno by měli dělat s tou kůží, tkáněmi, jizvami. Záleží na tom, jak ta tkáň zareaguje na to ozařování, ale aby prostě věděli, jak si můžou sami pomoci, a není to za mě jenom o navštěvování fyzioterapeuta, ale aby ten fyzioterapeut je provedl v těch režimových opatření, aby prostě věděli, co můžou dělat a co třeba pro ně není úplně bezpečné. Mezi ty dlouhodobé plány patří určitě návrat k těm běžným denním činnostem, udržení fyzické kondice a třeba prevence lymfedému, kterého se obecně pacienti bojí, protože jim je často řečeno, že by mohl nastat a ve chvíli, kdy nastane, tak je velký problém se ho zbavit, ale už tam chybí ta informace o tom, co teda pacienti můžou dělat pro to, aby ten lymfedém buď nevznikla, nebo se nezhoršoval.
1: Co můžou dělat?
2: Důležité je určitě mít uvolněné jizvy, uvolněné ty tkáně, ať už po operaci nebo po ozařování, a určitá režimová opatření, mezi které patří dodržování pitného režimu, pohyb, dostatečný příjem bílkovin, hygiena kůže, aby preventovali zranění. Je tam spoustu věcí a záleží na tom, kolik se odstranilo uzlin a jestli je pacient po ozařování nebo ne. Obecně záleží na tom, jak to tělo reaguje na operaci nebo na tu péči, která je pacientům dávána, a podle toho my přizpůsobujeme právě ta režimová opatření.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Michale, jak velkou jizvu nebo jizvy máte?
2: Mám dvě jizvy, protože mezi první a druhou operací jsem ještě podstoupil preventivní odstranění druhého prsu. A ta primární jizva, kde byl ten nádor, tak je samozřejmě daleko větší.
1: Chodíte na fyzioterapii?
2: Ne.
1: A praktikujete ji aspoň doma?
2: Snažím se o to, abych tu jizvu mazal, protože vím, že mi to může pomoci a dokáže mi tu jizvu nějakým způsobem sklidnit. Jsou samozřejmě dny, kdy člověk tu ruku přetíží, potom samozřejmě ta jizva bolí daleko víc. Mám třeba odsledováno, že když jsou teplejší měsíce, tak i ty napomáhají tomu, že ta jizva bolí daleko víc.
1: Když, paní magistro, slyšíte celý příběh Michala i o následné péči, co byste mu doporučila?
3: Já bych Michalovi doporučila, ať navštíví fyzioterapeuta ve svém okolí, ať mu pomůže. Tam bych řekla, že je někdy náročné pro ty pacienty určit, co by jim vlastně mohlo pomoci. A i přesto, že jsme třeba dali dohromady ty videa, tak potom, když pacienti přijdou do ordinace a ukazují cviky, které si vybrali, tak myslím, že lidé mají dar na to vybírat věci, které jim třeba úplně nepomůžou. Nedělají špatné věci, ale je to trošku věc, která jim třeba nemusí úplně pomoci. Já se snažím v ordinaci, aby moji pacienti dostávali tu péči a cviky úplně nejjednodušší, aby je to co nejméně zatížilo, že někdy se stane, že oni tu péči vzdají, protože dostanou 30 různých cviků, z toho 20 se neguje a je to potom takový začarovaný kruh, který jim třeba úplně nepomáhá v tom cvičení. Tak je někdy lepší poprosit fyzioterapeuta, aby s tím pomohl, a neznamená to, že třeba každý týden se navštěvuje fyzioterapeut. Já to třeba mám v praxi tak, že pacientům ukážu, co mají dělat, dám jim třeba 2 měsíce, aby si to zkoušeli, aby mi i řekli, jestli jsou schopni to provádět, a když nejsou, a to se jich na to ptám, ne, že bych je zkoušela, ale zajímá mě třeba, proč to nechtějí cvičit, nebo z jakého důvodu to nedělají, jestli je to časová záležitost, anebo jestli jim to nedává smysl, a snažíme se prostě jim to ušít na míru, což bych řekla, že právě pacient v kombinaci s terapeutem si můžou v tom hezky vyjít vstříc.
1: Říká onkofyzioterapeutka Petra Holubová z mamografického centra Medicon. Když tady paní magistru Michale posloucháte, nepřesvědčí vás, že byste přece jenom začal více pečovat o ty jizvy, které máte po ablaci prsou? Co vám brání v tom začít chodit na fyzioterapie?
2: Jednak je to asi možná ta časová náročnost, řeknu, nebo časové vytížení. Druhá věc je asi ta, že jsem si nějakým způsobem už jako zvyknul na ty potíže, které v průběhu roku nastávají, a umím to tělo tomu přizpůsobit, že mě to až tolik neomezuje, jak by mělo. Samozřejmě vím třeba z videí, že jde jizvy i po nějaké době od operace zmenšit, ale prostě jsem si už na ně zvykl.
1: Výzva nebo vzkaz? Hledat informace, ptát se, nebýt potichu. A pokud jste zdravotník, vědět, kam ženu nebo muže odkázat. To jsou titulková sdělení závěrem mé komunikace s Petrou Holubovou po e-mailu. Pojďme to trošičku rozvinout.
3: Máme obecně v dnešní době problém s tím, že v 21. století máme trošku obtíž dostat ty informace k těm pacientům a snažíme se o to, abychom vlastně informovali jak pacienty, ať už jsou to muži nebo ženy, abychom informovali lékaře, abychom informovali i fyzioterapeuty, že takováhle možnost je. Za poslední léta si troufnu říct, že se to trošku zlepšilo, ale stále, ať už regiony, anebo třeba určité věkové skupiny lidí, k ním se to prostě hůř dostává, i protože třeba nemají sociální sítě, nejsou tam tak aktivní. Obecně i muži jsou taková v tom specifická skupina. Ženy si často najdou třeba na sociálních sítích i nějaké onkologické skupiny, sdílí si tam ty svoje pocity, zkušenosti, a muži víme, že na tohle to úplně nejsou, takže i potom ty informace dostat třeba k mužské skupině je trošku náročnější, ale tak od toho jsme i dneska tady, aby se to dostalo mezi co nejvíc lidí.
1: Kolik vás takových jako jste vy, Petro, je u nás v České republice?
3: Už je nás hodně.
1: Od posledka, co jsme se viděli.
3: Ano, je nás víc, protože...
1: Je potřeba šířit osvětu.
3: Přesně tak. Probíhají i tady už u nás zahraniční kurzy, takže fyzioterapeuti se vzdělávají v tomto oboru. I já jsem pořádala nějaké workshopy, takže těch terapeutů je víc a víc a věřím tomu, že to bude lepší a lepší a že se to potom i nějak legislativně ukotví, že se bude přesně vědět, co s jakým pacientem můžeme dělat, co máme dovolené a zbývá nám ještě to rozšířit mezi lékaře a zbývá nám to rozšířit do škol, aby fyzioterapeut ve chvíli, kdy má vysokoškolské vzdělání, tak neopomíjel onkologické pacienty, jako tomu bylo doposud.
1: Michale, při vás stála primárně vaše partnerka, dnes vaše manželka, máte spolu jednoho potomka a vy máte teď možnost něco své ženě vzkázat. Co to bude?
2: Že jí nesmírně děkuju za tu pomoc, za to, že stála celou dobu při mně.
1: Já děkuju magistře Petře Holubové za to, že za námi přišla.
3: Já moc děkuju za pozvání.
1: A vám, Michale, za to, že jste s námi sdílel tak silný příběh a přeji pevné zdraví.
2: Děkuji.
1: Naslyšenou, naviděnou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom aleichem. Židovské muzeum v Praze slaví 120. narozeniny. Jakou roli hrály v židovské tradici papírové vystřihovánky? A co je nového v Plzni? Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Až do 120 let. Tradiční židovské přání k narozeninám se 29. srpna naplní Židovskému muzeu v Praze. Přesně před 120 lety totiž několik členů pražské židovské obce v čele se Salomonem Hugolíbenem založilo spolek pro založení a vydržování Židovského muzea v Praze. Jeho česko-německé stanovy schválilo místodržitelství Království českého právě 29. srpna 1906. A my už jsme ve spojení s muzejní vedoucí marketingu a komunikace Martinou Kemrovou. Dobrý večer, jak muzeum své narozeniny oslaví? Chystáte nějakou akci přímo na 29. srpna?
2: My to máme trošku komplikované, protože 29. srpna je sobota, je šábes, takže máme zavřeno, ale hned 30.8. bych ráda všechny pozvala na přednášku naší hlavní kurátorky Michaely Seidenberg. Tentokrát to nebude v Praze, ale bude to v Brně na Štetlfestu a tahle ta přednáška se bude právě točit kolem dějin Židovského muzea a těch 120 let, které letos slavíme.
1: Řadu akcí chystáte od září, co to bude?
2: Jednak nabíhá náš velmi bohatý kulturní program, který je letos ještě bohatší a my tam každý měsíc vlastně máme vystoupení některého z našich kolegů nebo se díváme do zákulisí Židovského muzea, takže já se třeba moc těším teďka na zářivou přednášku naší vedoucí oddělení židovské historie Ivety Cermanové o josefínských reformách a potom v listopadu, a na to bych speciálně chtěla pozvat všechny, protože to je unikátní možnost, připravujeme komentované prohlídky archivu, který máme ve Smíchovské synagoze. O jejíž existenci opravdu ví poměrně málo lidí a běžně se tam návštěvník nedostane. Pak máme takové tři, řekla bych, větší věci v té druhé polovině roku. Jednak je to znovu otevření galerie tady v bloku u španělské synagogy, galerie Artschul, kterou chceme otevřít po prázdninách a bude zahájena takovou malou výstavou Ztráty a nálezy, jež je věnovaná exponátům, které se ztratily, ať už během světové války nebo po ní, ale potom nějakou cestou, ať už nákupem nebo detektivní prací našich kolegů se dostaly zpátky do našich sbírek. A potom od poloviny října bude v Klausové synagoze k vidění výstava Městem, lesem, polem, kolem, která je věnovaná Jiřímu Fiedlerovi, což je taková za mě asi neprávem pozapomenutá postava člověka, který 30 let od 70. let mapoval mizející židovské památky, hřbitovy, synagogy po celé České republice a jak název té výstavy napovídá, tak nedbal na terénní nerovnosti a křoví a zarostlé polnosti, ale prostě mapoval je bez ohledu na své vlastní pohodlí, takže tuhle tu výstavu bych taky každému doporučila. No a pak takovou asi absolutní špičkou toho našeho letošního a asi nejenom letošního programu bude výstava Židovské muzeum 120 let, která proběhne v historické budově Národního muzea, kde opravdu se zájemci dozví všechno o tom, jak vlastně Židovské muzeum vzniklo, kdo se na něm podílel, jak bylo možné, že Židovské muzeum nezaniklo během druhé světové války, ale naopak získalo jedny z největších sbírek na světě a bude to určitě krásná výstava. A ta začíná 13. listopadu a potrvá do května příštího roku.
1: Říká vedoucí marketingu a komunikace Židovského muzea v Praze Martina Kemrová. Děkuji moc za rozhovor a mazl to všechno nejlepší.
2: Děkujeme. To darabá.
1: Černé třešně se trhají, zelené se nechají být, hezká děvčata se milují a ošklivá se nechají jít. Lidovou jidiš píseň z předválečné východní Evropy zpívá Hana Frejková.

0: Když se řekne vystřihovánka, většinou si představíme dětské nůžky a poněkud neohrabaně vystřižené obrázky. V židovské tradici ale dělávali dospělí, mohly být složité a nést náboženský význam. Dekorativní tabulky, které na východní stěně zbožné domácnosti ukazovaly směr modlitby k Jeruzalému, mívaly totiž právě podobu vystřihovánky. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Mizrach znamená hebrejský východ a v tradičních židovských rodinách vyobrazení s tímto slovem uvnitř domu určuje směr modlitby k Jeruzalému. K tomuto stále přítomnému středu židovské duchovní orientace přitom Mizrach odkazuje i jako akronym, tedy věta složená ze slov začínajících jeho písmeny Mitzadze, Ruach a Chaim, neboli z této strany přichází duch života. Jednou z nejkrásnějších podob Mizrachu se staly papírové vystřihovánky. Toto slovo dnes nejspíš vyvolá představu dětské zábavy, ale v židovském prostředí, zejména ve východní Evropě, je taková tradice doložena nejméně od 17. století a dochované památky dosvědčují tvorbu vystřihovaných mizrachů také ve století následujícím. Kolem samotného slova se na těchto vystřihovánkách rozvíjel bohatý obrazový svět. Zdobily je lvy, ptáci, jeleni, koruny na tóru, sedmiramené svícny, desky zákona, někdy i znamení zvěrokruhu nebo fantazijní zvířata. V papírových mizraších se tak ojedinělým způsobem setkával hebrejský text, náboženská symbolika i cit pro ornament. A při pohledu na propracovanost takových vystřihovánek asi nejvíc udiví jejich technická stránka. Některé jsou tak jemné, že lze jen žasnout na trpělivosti, jakou jejich zhotovení vyžadovalo. Papír se skládal a vyřezával tak, aby po rozložení vznikla přesně souměrná kompozice, často ještě podložená barevným listem nebo doplněná bohatším textem. To už nebyla běžná práce s nůžkami, ale řemeslná dovednost na pomezí kresby, řezby a kaligrafie. I v tak křehkém materiálu tak vznikal předmět, který měl hloubku a současně těšil. Jména tvůrců většinou neznáme, protože šlo o lidové umění v prostředí, kde mizrachy vyrůstaly z předávané zručnosti. O to cennější jsou výjimky, jako je mimořádně propracovaný mizrach z roku 1877 od Izraela Dova Rosenbauma z Podkamene na dnešní Ukrajině. V kompozici díla, které je dnes uloženo v Židovském muzeu v New Yorku, stojí uprostřed monumentální stavba s kupolí a hodinami. Právě ty snad odkazují k autorovu povolání hodináře a dovolují nám zahlédnout konkrétního člověka za tímto křehkým dílem. S ústupem tradičního židovského prostředí v první polovině 20. století tradice mizrachů v podobě vystřihovánek slábla a rozhodující zlom přinesla druhá světová válka, která ve východní Evropě zničila celá židovská společenství i s předměty jejich každodenního života. Právě proto dnes židovské vystřihovánky a v chlapeckých náboženských školách chederech se zhotovovaly i jako jednoduché sváteční ozdoby, působí tak silně. Nejsou jen ukázkou obdivuhodné ruční práce, ale zvlášť jako mizrachy připomínají svět, ve kterém obyčejný list papíru mohl nést krásu i náboženskou tradici.
0: V další známé když písni jde její hrdina koupit na trh koně, ale nakonec zůstane u sklenky vína. Komický příběh slyšíme opět v podání Hany Frejkové.

0: Jedna z největších synagog v Evropě se v Plzni otevřela návštěvníkům po velké rekonstrukci před 4 lety. Kateřinu Havránkovou zajímalo, jak je tamní židovská obec spokojená s návštěvností i jaký tam nabízejí nejbližší program. Hovořila s předsedou plzeňské židovské obce Jiřím Lévy.
1: Pane Lévy, je o návštěvu synagogy zájem a případně jaký tady máte program pro návštěvníky?
2: Za ten zájem je měřitelný v počtu návštěvníků, tak si myslím, že ano, protože každoročně mezi 18 až 20 tisíci osobama navštíví synagogu. Kulturní akce, které zde pořádáme, převážně jsou to výstavy ve velké synagoze, které obměňujeme, a jsou tady koncerty. Děláme klasické komerční koncerty, jestli můžu některý jmenovat, tak je to recital Malý princ, kde vystupuje pan Cina, potom tady bude Jitka Zelenková s kapelou, to je benefiční koncert, a pak jsou ve staré synagoze menší koncerty v příjemném prostředí a je tady zajímavá akustika.
1: My sedíme ve velké synagoze v Plzni, jsem tady s Jiřím Lévym, předsedou židovské obce místní. Do konce září přímo ve velké synagoze probíhá výstava, která se jmenuje Holokaust plzeňských židů.
2: Je to výstava, kterou dělá židovská obec Plzeň sama o významných plzeňských židovských osobnostech, jak se jim žilo před válkou, během války, kteří přežili a jak mohli pokračovat.
1: Ta synagoga je, musím říct, opravdu nádherná. My sedíme v podloubí, já se dívám na ten nádherný malovaný strop. Jste po těch 4 letech spokojení s tím, jak dopadla ta rekonstrukce?
2: Ano, jsme spokojení, ale jedna věc je rekonstrukce a pak na nás a bez dalších dotazů.

A na závěr magazínu Šalom Aleichem ještě zprávy z židovského světa. Skupina rodičů v brazilském Rio de Janeiro koupila židovskou školu a zabránila tak jejímu uzavření kvůli klesajícímu počtu žáků. Během 6 měsíců po odkoupení pak počet žáků výrazně vzrostl. Škola dostala nový symbolický název Chaj, který v hebrejštině odkazuje k životu. V Jeruzalémě byla uvítána 100 000 přistěhovalkyně ze Severní Ameriky, která v Izraeli našla domov s pomocí organizace Nefesh Benefesh, hebrejsky od duše k duši. Jejím posláním je pomáhat nejen s přistěhováním, ale i začleněním do nového života. V synagoze v Březnici je k vidění výstava, která výtvarně reflektuje 1200 obětí teroristického útoku palestinského Hamásu 7. října 2023. Hebrejský název výstavy Hineni odkazuje k biblickému zvolání Zdej jsem v odpovědi na Boží oslovení. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Tento víkend si na českých silnicích vyžádal 7 lidských životů. Vedení Lipníku nad Bečvou plánuje rozšíření služby sdílených kol. Zítra bude jasno až polojasno, teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Po víkendu zemřelo na českých silnicích už 7 lidí. Toho podle předběžných policejních statistik řadí mezi nejtragičtější v letošním roce. Jen v sobotu si dopravní nehody vyžádaly 5 obětí a dnes k nim přibyly další 2 mrtví. Podle mluvčího policie Josefa Bocána se zatím letošní rok řadí mezi ty tragičtější.
2: Zaznamenáváme meziroční nárůst zejména počtu usmrcených osob. Co se týče celkové statistiky, tam výraznou roli hrají právě ty letní měsíce, kdy tragický byl z našeho pohledu červenec a srpen zatím nevypadá příliš lépe.
0: Kvůli zájmu o sdílená kola vedení Lipníku nad Bečvou zvažuje rozšíření služby. Měsíčně město eviduje 1200 výpůjček. Lidé mají k dispozici na 10 stanovištích 30 bicyklů. Službu ve městě zajišťuje soukromá firma. V příštím roce by se počet sdílených kol mohl rozšířit, říká lidovecký místostarosta Ondřej Vlček.
3: Ukázalo se, že ten systém funguje a že především teda mladí lidé a děti, žáci základních středních škol to využili poměrně intenzivně. Jsou místa, kde těch výpůjček je obrovské množství a kde se ty kola často zhromažďují, typicky vlakové autobusové nádraží, stadion, skatepark a potom zase v těch večerních hodinách sídliště, tam se ti půjčitelé vrací.
0: V Turnově je hotová lávka přes Libuňku na zlaté stezce Českým rájem. Informovalo o tom vedení města na Facebooku. Radnice starou lávku kvůli jejímu havarijnímu stavu nechala strhnout a postavit novou. Práce trvaly od června a vyšly na zhruba 1 milion 300 tisíc korun.
4: Podle mluvčí města Marcely Jandové u staré lávky zatékalo do nosné konstrukce a mohli na ní vstupovat maximálně 2 lidi na jednou. Lávka má opět dřevěnou konstrukci a nově ocelová zábradlí, která se dají sklopit a slouží jako protipovodňové opatření. Má za úkol zachytávat naplaveniny. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas. Sport.
0: Běžkyně Lourdes Gloria Manuel na mítinku Diamantové ligy v Chořově vyhrála závod na 300 metrů v nejrychlejším českém čase historie 35,76 sekundy. Dosavadní nejlepší český výkon Heleny Fuchsové z roku 1999 vylepšila o 68 setin. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 v okolí Brna se uklidnil provoz z Prahy na Vyškov, už jen velmi krátká fronta mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu.

0: Od Vyškova se rozjíždí poslední zbytky kolony na úrovni Rousínova, o něco pomaleji se jede i v omezení mezi Holubicemi a Rohlenkou. Na jihu Moravy už tedy panuje v celku klid, to se bohužel nedá říct o dálnici D11 na trase z Hradce do Prahy. Přesněji před omezením mezi Pečkami a Sadskou. Velmi silný provoz přetrvává od sjezdu na Poděbrady z 39. kilometru. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu zámecké léto.
1: Zámecké léto.
2: Vydáme se společně do kraje tichých pěšin, zapadlých hájoven i staré rybářské tradice do kraje schouleného pod hradbou Brd a otevřeného k Šumavským horám. Právě tam najdeme barokní zámek Lnáře. Naposledy patřil šlechtě před 100 lety. Dnes má 16 majitelů patřících do rodiny Vaníčků. A tři z nich vám postupně představím a poodhalíme s nimi, jak se žije na takovém krásném místě.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Je to další místo z těch, které spolu navštěvujeme, abychom se probrali historií i současnosti šlechtických sídel. Panství Lnáře se rozkládá na hranici tří krajů, středočeského, plzeňského a jihočeského. Stejně tak má mnoho majitelů, je jich celkem 16 a Patrik Rozehnal si přímo na zámku dal sraz se třemi z nich. Všichni patří do rodiny původního majitele. Jako první na nás čeká vnuk tehdejšího zámeckého pána, advokáta Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zámek koupil v roce 1936.
0: Zámecké léto.
2: Vaše celé jméno, se vším všudy.
3: Vladimír Jindřich Marie Vaníček.
2: Jak se kupuje takový zámek? Proč ho dědeček koupil?
3: No, tak asi k tomu měl nějakou takovou osobní motivaci a koupil to v dražbě. A ta osobní motivace byla daná tím, že už jeho otec byl dobrý hospodář, zemědělský odborník, který kdysi pracoval pro Haracha, kde dokonce řídil veškeré ty majetky toho Haracha. Potom pomáhal vylepšit hospodaření i některým přátelům toho hraběte Haracha a na závěr svého života potom působil ten pradědeček jako docent na Českém vysokém učení technickém přes zemědělství jako odborník. Protože když ten pradědeček působil na těch štacích, jo, tak o prázdninách si tam bral svého syna, toho dědečka. Dědečkovi se to zřejmě líbilo a když se potom vypracoval, protože byl advokát, tak pro svoji početnou rodinu potom chtěl zajistit něco zvláštního, tak zajistil tenhle ten velkostatek, včetně teda toho zámku. No. Protože poměrně brzy mu zemřela manželka a on měl 6 malých dětí. Že jo. Takže nějakým způsobem, aby to tak drželo pohromadě, tak.
2: Tehdy byly velké rodiny.
3: Tehdy byly velké rodiny, no. Tak jenom teda ten můj dědeček nebo otec pocházel, byl ze 6 dětí, jeho maminka, babička byla asi z 8 a tak to všude chodilo. 4 až 12 dětí jsou v linii těch předků, který máme.
1: Jindřich Anastás Vaníček se díky svému otci, který pracoval pro hraběte Haracha, už jako dítě pohyboval na šlechtických dvorech. Znal se svými vrstevníky, čehož pak využil ve své právnické praxi, kdy se věnoval obchodnímu právu.
3: No a tak měl klientelu i mezi těma rodinama. Byl potom dvorní rada Lichtensteinu, protože Lichtensteinové, že jo, byli největší majitelé půdy v českých zemích a došlo k tomu, že nějak potom v roce 1918 jim to všechno stát zabavil. No a ten dědeček je asi v tomto směru nějak zastupoval, protože měl titul dvorní rada. Dál svůj kancelář, která byla poměrně velká, měl v Paláci Kinských na Staroměstském náměstí a jako s tím majitelem toho objektu, s tím jedním Kinským, tak docela si kamarádil. No a další. No.
2: Jak tedy se k tomu zámku dostal? To prostě proběhla nějaká vývěska, že se zámek draží, nebo to věděl dopředu? Jak to tehdy fungovalo, dražba zámku?
3: Zřejmě ten předchozí majitel se dostal do nějakých finančních problémů.
2: A víme, kdo byl předchozí majitel?
3: Předchozí majitel byl Karel Bondy, což byl člen nějak významné rodiny průmyslových podnikatelů nebo obchodníků. A ten si tento zámek a ten velkostatek, který k tomu patřil, tak si pořídil v roce asi 1927, no a po 10 letech potom to šlo ale do dražby. No.
2: V jakém stavu ten zámek tehdy tedy byl, víme to?
3: Byl prostě obývaný, sloužil jednak jako k bydlení, jednak jako prostory pro vedení té firmy, toho velkostatku.
2: Co všechno obnášel ten velkostatek?
3: Velkostatek, který byl v té dražbě prodávaný, tak v té době činil z necelých 4000 hektarů. Veškerý půdy, jak lesy, rybníky, tak zemědělská půda ostatní. A plus k tomu nějaký takový ten doprovodný průmysl, jak se tomu říkalo, byla tady cihelna, byla tady pila, pivovár.
2: A to bylo to, co živilo zámek?
3: Dokonce se říká, že mezi tou šlechtou bývala takové pravidlo, že 1 metr čtvereční střechy, tak ten potřeboval na údržbu a provozování hektar lesa. No ale my tady máme tu střechu šikmou strašně, jo. Půdorys máme 2400 čtverečních metrů a 2400 hektarů k tomu bylo. Ale kdyby se brala střecha, tak to je o takových určitě 30% víc. Hospodařilo se tak nějak všelijak, jenže zámek ten dědeček se svýma dětma získal v roce 1936 a v roce 1939 už je tady odsaď ze zámku jako vyhnali Němci, že jo. A hospodářství ale fungovalo, no. Ale jak fungovalo válečné hospodaření je úplně něco jiného, než ty pravidla se trošičku měnějí, že jo.
2: Jak to vyhnání těmi nacisty vypadalo?
3: Říkalo se, že tady byly umístěny nějaké školy z Německa. Jo, že byly obavy v Německu před bombardováním, takže třeba říkalo se, že tady byla nějaká škola z Kýlu.
2: Co to pro dědečka, pro rodinu znamenalo? Tedy přišli nacisté a řekli, balte kufry, odcházíte, nebo kam šli?
3: Balte kufry, odcházíte, no tak protože k tomu hospodářství patřili taky i domy obytný, tak se přestěhovali do tohohle, do těch obytných domů tady v okolí. To je statek jeden, chalupka druhá, statek třetí a tak.
2: To zůstalo, ale zámek opouštěla rodina.
3: Zámek museli opustit, no.

0: Koncem druhé světové války procházela Lnářemi demarkační linie. Na zámku byli ubytováni američtí vojáci 3. armády generála Pattona, kteří odsud podnikali průzkum a osvobozování okolních měst a vesnic v sovětské sféře vlivu. Po skončení války byl zámek vrácen doktoru Jindřichu Anastázi Vaníčkovi. V roce 1947 se v Lnářích v jedné z rohových místností narodil Vladimír Vaníček, ale nezůstal tu dlouho.
1: No do toho roku 48, kdy to potom bylo v rámci nějakých těch všelijakých vyhlášek a nařízení sebraný, pak se to převádělo ještě, takže ještě nějakou dobu tady potom mohli jsme bejt, že jo, a právě, že jako já jsem se tady odstěhoval poslední. Když už všichni byli pryč, že jo, a já, protože jsem byl pěkně veliký, tak jsem musel jít do zabezpečeného, tak než to bylo zabezpečené, to náhradní bydlení, tak jsem byl s maminkou tady.
2: Kam jste se stěhovali?
1: My jsme se odstěhovali do Teplic.
2: Proč ne někde tady v blízkosti, proč Teplice?
1: Takovouhle přesnou otázku jsem nikdy nikomu nedal a nikdo mi na ní neodpověděl, ale já si to odvozuju tak, že otec měl problémy s tím sehnat nějaké zaměstnání. On teda před válkou a za války pracoval v plzeňský Škodovce, jo. Jsem jenom dojížděl, no a pak holt tady odsaď musel jít pryč, tak si zháněl zaměstnání a měl trošku s tím problémy, takže první nějaký takový slušný zaměstnání měl ve Stalinových závodech v Záluží u Mostu, nebo jak se to jmenuje.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes jsme na zámku Lnáře na Strakonicku. O tom, co následovalo po převratu v únoru 1948, zavzpomínáme s Marcelou Mikeštíkovou Rozenou Vaníčkovou, tedy pravnučkou advokáta a majitele zámku Jindřicha Anastáze Vaníčka.
2: Myslím si, že to tady ještě nepadlo. Tam se stalo to, že v roce 1948 přišli takový pomocníci Gottwalda a poprosili, spíš už nařídili, že by měl půjčit svoje kancelář a svůj balkón, aby soudruh Gottwald aby promluvil, a právě, že teda pradědeček mu to umožnil a potom se stalo to, co se stalo. A vlastně pradědeček byl opravdu významný advokát a měl kancelář na Staroměstském náměstí.
1: Od té doby zámek chátral. V jeho sálech se nacházely kůlny a dřevníky a na nádvoří se vyvážel popel. Nebylo ničím neobvyklým, že obyvatelé zámku vykonávali své tělesné potřeby přímo na chodbách. Skladovalo se tu 70 vagónů zápalek, léčiva a část místností si pronajali Jáchymovské doly, které v 50. letech provozovaly těžbu uranu u nedalekých Kasejovic.
2: Tak my jsme sem nejezdili raději a rodiče říkali, že třeba v roce 1968 se sem přijeli tajně podívat, pustili je na zámek, jako taky tajně, a viděli teda opravdu velikou zkázu, protože tady v zámek potom po roce 1948 strašně chátral. A bylo tady JZD, nebo státní statek, v parku se chovali prasata, byly tady, no prostě, jako byla tady, když praskla voda v zimě, tak prostě to proteklo, pak zase byly požáry, prostě bylo to hrozný, vojáci tady bydleli, bylo to hrozně neutěšeným stavu a rodiče vyprávěli, že nahlédli do kaple. Kaple byla asi do 2 metrů zaplněná vodou a byl tam vlastně všechen zbylej nábytek, co tady byl, tak tam byl naházený. Pak jsme se tady vlastně, nikdy jsme se sem jako nejeli podívat.
3: Tak po těch zkušenostech, kdy tohle museli rodiče vidět, to je muselo u srdce bolet úplně, tak asi bych sem taky nechtěl jet a zjistit, že je to ještě horší.

0: Když už bylo dílo zmaru téměř dokonáno, přistoupil stát v roce 1972 k rekonstrukci, jak si pamatuje Vladimír Vaníček.
1: Byla taková úvaha o tom, že zámek bude mít Jihočeská galerie. Ta se připravovala na rekonstrukci tohoto objektu, ale sebral jim to generální prokuratura České socialistické republiky. Ale ty generální prokuratuře to zase sebrala vláda České socialistické republiky, trošičku ještě ty projekty upravili a pustili se do té rekonstrukce. Přesně datum, kdy to bylo ukončené, nevím, ale je to tak nějak kolem roku 1982. Od té doby už toto, tenhle zámek působil jako rekreační a školící středisko vlády České socialistické republiky a dokonce ještě některé úpravy v parku a kaple, která je v zámku, tak nebyly hotové. Kaple byla dokončena až v roce 1992.

0: Zdálo by se, že po roce 1989 v rámci restitucí rodina Vaníčkova převzala zámek v dobrém stavu. Tak to ovšem nevidí současná majitelka Marcela Mikeštíková.
1: Velice moderně se to rekonstruovalo, ale do velice socialistická. Takže teď, když vlastníme zámek Náře, tak všechno kontroluje památkový ústav. Momenty, který teda dědeček mimochodem hodně měl, takže my jsme jako rodina byli jedni z prvních, který zámek získali zpátky, protože všechny jako dokumenty jsme měli v pořádku. Takže když jsme se sem vrátili a předali nám to v roce 1993, tak je taková zajímavost, že přijeli kamiony v noci a vlastně úplně všechno, co tady bylo zařízené, vláda tady měla zařízený, tak to odvezli, odváželi to v noci. Takže to nám bylo smutné. Takže když jsme se sem vrátili, tak to tady nebylo vůbec nic. Takže jsme jakoby, ale bylo to, měli jsme opravdu velký štěstí, že bylo to rekonstruované samozřejmě, ale jako prázdno.
2: Co na to říkal otec?
1: No tatínek si jenom vzpomínal, jak to bylo dříve, no. S maminkou jsme opravdu hodně scháněli nábytky, které tady jako se ztratily, takže s maminkou jsme psali asi stovky dopisů na různé objekty zámku, jestli se tam nenachází nějaký itinerář. Ale našlo se jenom renesanční židle, 4 barokní židle, které byly ve strašném stavu a potom tady nějaké knihovny, které byly na zámku Blatná, takže to tady máme.
2: Jaký to je pocit vlastnit zámek?
1: No tak, v roce 1992 jsem paneláková, tak jsem si myslela, že se změnil můj život. On se změnil, ale trošku jinak, než jsem si představovala. Takže vlastně na začátku jsme se sem jako rodiny jako nastěhovali, měli jsme tady každý nějaký pokoj, pak jsme to teda uvolnili, no a pak začala ta veliká práce. Prostě, aby se co nejdřív zámek zpřístupnil veřejnosti, takže v roce 1999, 333 let po založení, byl poprvé otevřen veřejnosti. Takže začaly prohlídky, potom taky začal tady penzion, zařídili se pokoje. No a začala řehole, prostě pořád velká budova, plno oprav, pořád prostě se něco děje. No. Takže mé představy zámecké paní se staly, jako realita je jiná. Celá naše rodina vlastně jsou inženýři a matematici a fyzici. No a pak jsme byli hozený tady do spravování velkého panství a zemědělství a Vláďa byl první, který jako tady jednatel, který se toho ujal. Takže já vlastně po večerech, jako konkrétně u mě po večerech jsem se starala o prostě, já nevím, ubytování a takové věci, tak to jsem jako po večerech dělala takové ty papírové věci a o víkendech tady pracujeme.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským. Příběhy zámků a jejich majitelů.
4: Jednou vezmu svého syna za ruku a řeknu mu,

drobné postavy, s vlasy tam, kam si vítr zamanul. A byla skřehká, s pažemi, které odjak živa spočívaly nevědomky na mých ramenou.

0: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Lnáře.
1: Návštěvu tohoto zámku podnikáme s trojicí majitelů. A zdaleka to nejsou všichni, dohromady je jich 16. Na to, co zámek potkalo po válce i po roce 1989, teď zavzpomíná Hana Mužíková, nejstarší pravnučka jediné dcery Jindřicha Anastáze Vaníčka, kupce Lnářského zámku.

0: Anastázius Vaníček měl 6 dětí, z toho jenom jednu holku. Tato dívka byla velice hýčkána, byla poslána do Švýcarska do penzionátu pro dívky z vyšších rodin a měla takzvané, my jsme vždycky říkali, naše babička má takzvané francouzské vychování, protože jsme museli jíst již od mala, když jsme byli u babičky vidličkou a nožem a nikoliv se hrabat teda v jídle rukama, to by nesnesla. Takže jsme dostali vychování vlastně od hýčkané dcery Anastázie Vaníčka. Moje matka je vlastně nejstarší zase dcera této Vlasty Vaníčkové a maminka tady žila vlastně do toho roku 48 a seznámila se tady s místním chlapcem, to byl můj otec, který se narodil v Elnářích. Jeho dědeček byl vlastně hlavní pokrývač zámku, takže mám ty kořeny v Elnářích a moji rodiče Elnáře milovali a pronajali si potom, když už neměli zámek, když už jsme tady neměli kde bydlet, tak si tady pronajali kousek od Elnář chalupu a na to jsme jezdili právě s tou mojí babičkou.
1: Když říkáte, že babička měla to vychování, tu francouzskou školu, řekněme, tak i synové, synům se dostalo tehdy jim sourozencům nějaké speciální výchovy, dbalo to dědeček?
0: Myslím, že synové byli většinou jako muži, vystudovali pravděpodobně všichni gymnázium a potom to byli inženýři, buď to zemědělští nebo strojní, pokud vím, a ona jako dívka byla připravována na to, aby v tom penzionátu švýcarském, na to, aby vedla domácnost, aby se uměla správně chovat, aby uměla francouzsky minimálně a německy a neměla vysokou školu. Potom ale, když jí bylo 50 roků, tak zjistila, že jako potřebujou peníze, nějaký finanční prostředky a vystudovala pedagogiku, takže v 50 letech se stala učitelkou a učila matematiku a fyziku na základní škole do svých 75 let.
1: Nebylo jí líto, když tohle měla před očima tady, jak to vypadá, jak to chátrá?
0: Tak ona sem nejezdila, protože se odstěhovali do Brna, takže tak to nesledovala, jak to tady chátrá, ale potom se sem vrátila už jako stará paní a viděla, že to tady její nejstarší dcera, to byla moje matka, že se snaží to zase získat všechno znova a oživit a to se jí moc líbilo a seděla v parku na lavičce a koukala se na to a bylo jí z toho, myslím, moc dobře.
1: Kdo se z těch původních generací ještě dožil toho, že tady tedy zámek byl předán v restitucích?
0: No určitě moje babička, to byla ta dcera Anastázie Vaníčka a potom to byl strýc Pepa, strýc Kája, Karel a strýc Slavomír. Oni se vlastně vyššího věku se dožili z těch 6 dětí, pradědečka Vaníčka se dožili jenom 4, 2 zemřeli, jeden asi v 16 letech a jeden potom asi v 25, mezi 20 a 30 lety zemřel.
1: Ten příchod doby toho, kdy jste začali rozbíhat ten zámek zase pod svou správou tady, jak si to pamatujete vy, kde jste tady byli, jak jste se pohybovali, kolik času tady strávili, jaký to byl denní režim třeba nebo tak?
0: Tak přijela jsem moje maminka, teda já vím akorát to, co dělala maminka, ty další její bratranci a sestřenice se sem taky přistěhovávali a snažili se samozřejmě všichni spolupracovat, ale moje maminka sem přijela s tím, že tenkrát jako důchodce neměla moc peněz, tak si koupila sáně a sekiru a řekla, že těm kaprům, aby teda nezahynuli v tom rybníku, tak v zimě jim musí udělat tou sekirou díry v ledu a tu sekiru si tam bude tahat na těch sáních. Ono už jí bylo 65 v té době, takže jsme jí všichni fandili, aby se jí to povedlo a opravdu sehnala úžasné lidi tady v okolí, a kteří jí pomohli. Takže ty kapři nám jako hrozně pomohli, protože se potom prodali a Češi naštěstí stále jedí alespoň na Vánoce kapry, protože ty kapři nás vlastně zachránili finančně.
2: Zámek tedy zachránili kapři. Ještě předtím tu v 90. letech sídlilo ministerstvo privatizace a jeho úředníci tu bydleli a posuzovali privatizační projekty. Právě v Elnářích se rozhodovalo o budoucnosti českých podniků. Jak současní majitelé, vnuk a dvě pravnučky, Jindřicha Anastáze Vaníčka, znají svůj zámek, svůj domov a kulturní památku? To se snažil zjistit Patrik Rozehnal.
1: Co se vám osobně nejvíc na zámku líbí?
3: Nejkrásnější je velký sál. Ten je úplně uchvatný, je to jeden z nejvyšších sálů barokní ve střední Evropě.
1: Kolik má zámek nároží? Počítala jste to někdy?
0: Nároží, to je roh, tak ty máš 4.
1: Když přijde pošťák, kde vám nechá poštu? Máte schránku nebo něco takového, nebo kam se hází dopisy?
4: Tak to hodí do schránky, která je na bratech zámku.
3: A to teda je loni. Si představte, že přišel doporučený dopis pro Jindřicha Anastáze Vaníčka, který zemřel v roce 1958 a přišel z Vídně. Takže když jsem to povídala s kamarádům, tak říkali, no tak ta rakouská pošta je snad ještě horší než ta naše.
1: Co je nejstarším vybavením na zámku?
0: Nejstarším vybavením na zámku je ještě pseudorenesanční nábytek, který se dochoval v druhém patře v jídelně.
1: Kde na zámku věšíte prádlo?
4: Na zámku se nevěší prádlo. Tady když tak na nádvoří, který je společný s tvrzí.
1: Má zámek tajnou chodbu?
3: Tajnou chodbu? Myslím, že má dvě tajné chodby. Jedna tajná chodba je ze svatebního apartma. Tam teda bydlel soudruh Korčák v době socialismu a vede tam takový tajný schodiště nahoru do pokoje, který byl označený 0. Tak to byly asi bodyguardi a možná i milenky, nevím.
1: Soudružky.
3: Soudružky, milenky, ano, pardon.
1: A ta druhá?
3: A ta druhá, to je pod kaplí a to mi vždycky tatínek vyprávěl, že jako děti chodili chodbou a že je možná pod celým parkem až ke klášteru, ale je zazděná, ale tam to je strašidelný, no.
1: Máte na zámku Wi-Fi?
0: Ano, na zámku máme Wi-Fi, protože v druhém patře jsou pokoje penzionu a většina lidí vyžaduje Wi-Fi, takže máme v druhém.
1: Kolik místností má zámek oficiálně?
4: To jsem nepočítal. 50.
1: O co se tu v uvozovkách nejlíp zakopne?
0: Tak doopravdy se zakopne o zámek, který je hned za vchodem do zámku, na který jsme museli nalepit něco červeného, aby tam nezakopávali turisté, ale jinak jako, že se zakopne o něco, to myslím v zámku ani nemáme.
1: Které okno je největší?
4: Do nádvoří, z prvního patra.
1: Kdo okna je?
3: Máme tady brigádnice a ty ve velkém sále, ty se teda mejou jenom jednou za čas, když se postaví lešení.
1: Měl někdy zámek vězení?
4: Neměl.
1: Kolik času vám trvá z místnosti, kde třeba přespíte nebo máte zázemí, když někdo zazvoní a musíte doběhnout k vratům?
3: No tak to je přesný, no tak to je hodně, hodně dlouho, tak je to tak 200 metrů třeba až, no. Nejhorší je, když třeba v parku si grillujeme a zapomenu sůl, tak jdu do zámku pro sůl, pak se vrátím a zjistíme, že nemáme něco jiného, takže opravdu na zámku je potřeba služebnictvo, bez toho to opravdu nejde, to bohužel teda nemáme.
5: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes vám představují zámek Lnáře v jižních Čechách jeho současní majitele z rodiny Vaníčků. Zámek stojí na břehu zámeckého rybníka na cestě od Blatné. Dvoupatrový objekt je postaven okolo obdélníkového nádvoří s přístupem po kamenném mostě se sochami přes původně vodní příkop. Kdo zámek postavil? Ví Hana Mužíková.
2: Tak říká se v roce 1665 nebo 1666, různé prameny uvádějí jiné datum, byl založen zámek, protože místní šlechtě začala být malá tvrz, která je hned vedle zámku, a začali stavět tento zámek.
3: Tehdy ho vlastnil kdo?
2: Jako první ho vlastnil Vratislav z Mitrovic. A potom těch rodů bylo hodně, protože na panství Lnářské pravděpodobně nevynášelo tolik jako třeba zemědělství v Polabí, protože tady není tak úrodná půda. Lnáře se jmenují vlastně podle lnu, protože se tady většinou pěstoval len, případně brambory, a ne takové plodiny, které by přinesly tolik finančních zdrojů, finanční užitek, takže ho prodávali ty rody, a jejich několik. Máme tady galerii všech rodů, které ten zámek vlastnili. Říká se, že nejvíc rybníků bylo za vlády Šporků, kteří měli 365 rybníků a na přestupný rok napouštěli ještě jeden, aby měli každý den kapra z jiného rybníku. A potom teda to byli jenom baroni z Lilgenau, na které si dokonce pamatuju, protože to byl poslední šlechtický rod, který vlastnil zámek, a ty potomci těch Lilgenau žijí ve Vídni a přijeli se sem někteří podívat na to, jak vypadalo jejich panství, které opustili.
1: Zámek můžete navštívit také. Otevřeno mají od 10 do 16 hodin. Dokonce prázdním denně, kromě pondělí, a v září pak o víkendech. Silně na vás určitě zapůsobí přes dvě patra vysoká zámecká kaple, kde se pokaždé dojme i pravnuk kupce zámku Vladimír Vaníček.
4: Je to 77 let, co jsem tady byl pokřtěnej.
3: Takže ta jména, která jste uvedl jako křestní, ta vám dali tady.
4: To byl můj dědeček a moje babička, ten Jindřich a Marie.
3: To znamená, že vy jste se narodil na zámku a na zámku jste byl i pokřtěn?
4: Ano, tak.
3: Ta kaple je komu zasvěcena?
4: Kaple je zasvěcena Josefovi.
3: Ta kaple je barokní?
4: Kaple je barokní, tady dokonce na těch freskách máme i podpis malíře, který to dělal, je to jistý Jan Hofmann a datum 1721.
3: My jsme v horní části, vy tu máte i staré barokní varhany, jsme na takových bočních ochozech. Tady se dával a modlil se kdo? Panstvo?
4: Zřejmě.
3: Seděli normální, běžní?
4: Třeba zaměstnanci nebo místní občané, no. Ono, když takovýhle velký statek je v tak poměrně malý obci, tak většina těch místních pracuje pro ten statek.
3: To znamená, že tahle kaple fungovala jako svatostánek i pro obec, pro ty Lnáře, pro občany z této vsi, městečka?
4: No, tady jsou ještě v Lnářích, který v současné době mají tak zhruba asi 850 obyvatel, tak jsou kostely ještě dva. Tady nahoře na kopci u kláštera je kostel jeden a ten je pořád funkční, a tady ve vesnici dole je ještě kostel druhý, který sice má krásnou fasádu, ale vevnitř je naprosto pustý.

0: Teď se nacházíme a posluchači to dobře slyší podle té ozvěny v tom největším sále. Jaký velký sál, kdo mi o něm povypráví, kdo mi řekne, co je na stropě, protože ten je opravdu bohatě vyzdoben štukatérsky, ale i freskami.
1: Takže na stropě je největší freska na zámku Náře. Je to svatba Dia a Héry na Olympu a jsou tam olympský bohové. Je to významná freska, která se nachází třeba také v zámku Troje, ale v menším provedení, protože vlastně se majitelovi zámku Troja v Praze velice líbila, takže si potom objednal stejnou.
0: Jak velký je ten sál rozměrově? Čísla?
1: 240 metrů čtverečních, takže konají se tady plesy, dříve v historii plesy, teďko koncerty. Poslední koncert tady byl v sobotu. Samozřejmě jsou tady každý víkend svatby. Každý druhý víkend se tady konají svatby, obřady.
0: Jako výška je tak možná na 4 patra rodinného domu, na vaše 2, hodně veliký. Tady ty krbové římsy jsou falešné, nebo to byly krby?
1: Byl tady jeden krb a ten druhý byl jako z barokního hlediska udělaný symetricky jenom jako a teď jsou v současnosti už jenom jako oba dva.
0: Proti trojici těch hlavních velkých oken je vstup do sál, dveře je tady několik vstupů samozřejmě, ale nad tím je balkon z chodby o patro výš, ten sloužil na co? Pro koho? Víme?
1: No tam většinou seděli vždycky hráči jako hudba.
0: Pištci, trubci.
1: Trubci, a když jsou svatby, tak tam hraje prostě živá hudba.

0: Marcela Mikeštíková nás ale vzala i na jiné místo. Vyrazili jsme ven. Na nádvoří jsme minuli kašnu se sochou Neptuna, prošli parkem kolem minaretu a dorazili k zadní části zahrady, kde na nás čekalo překvapení.
1: To, co asi málo kdo by čekal na zámku v tom parku, všichni statné duby, krásně sestříhané buxusy, obrazce, kašny, potůčky, pavilonky, ale že by to byl bazén, 25, jak někde na koupališti, od kdy je to bazén?
2: Bazén tady je od doby Karla Bondyho v roce 1927 a právě ten tady dělal takový rekonstrukce pro svoji ženu krásnou, říkalo se, že byla nejkrásnější a přála si bazén, tenisový kurt, nejmodernější koupelny se sprchama, které stříkali ze stěn, takže to tady bylo velice moderní. No a teď máme, tady potom zbyl bazén 25 metrů. Ten bazén byl vlastně přebudovaný za socialismu, když byla teda přestavba, tak ten původní bazén byl na místě tenisového kurtu a tady vybudovali nový bazén a teď je 25 metrů velký krásný bazén, největší u barokního zámku v České republice. Přijďte se vykoupat.
1: To je úžasný. Já jdu do plavek a jdeme na to.
0: Zámek nechali postavit před více než 360 lety pánové z Mitrovic, příslušníci starého českého šlechtického rodu. Dnes na ně navazují Vaníčkovi. Mají podle nich Češi k památkám a stavbám naší historie pozitivní vztah?
3: No, myslím, že mají, no. Tak je to, co tady je u nás, těch všelijakých hradů, zámků, to jsou takový kvanta, a všichni to dávají pořád dohromady, no.
4: A myslím si, že když dříve museli rolníci platit desátek tomu panstvu, takže něco takového by se mělo zavést, abychom si jako Češi mohli ty svoje památky udržovat a všichni vlastníci, kteří vlastní zámek, by měli z toho, co se třeba vydělá na těch polnostech, určitě dávat ten desátek a z toho rekonstruovat a udržovat ty nádherné zámky a ty nádherné historické památky, které Čechy mají.
1: Ten zámek máte ráda hodně, že jo?
4: V tom zámku se, tak moje maminka k němu má vztah a já si myslím, že to není jenom o tomto zámku, že to je i o jiných památkách a jsem moc ráda, teď mě to skoro dojímá, že Češi opravdu mají i nadšence, kteří nejsou šlechtici a kteří si zámek koupí a potom tam stráví skoro celý život tím, že ten zámek dávají dohromady.
1: Co byste poradila vůbec Čechům? A nemusí vlastnit zámek, můžou vlastnit jenom drobný dům, jak se k tomu postavit, protože i tohle vytváří naši krajinu, předáváme to těm potomkům, jak se starat o to, co v rámci rodiny bylo svěřeno.
2: No každý, když vlastně něco vlastní, tak to musí milovat a miluje to. Takže vlastně v době socialismu asi všechny památky tady zašly, protože prostě se o to nikdo nestaral. A teď, jak se vrátili všechny svým původním majitelům, šlechticům, tak je to úplně vidět, jak rozkvetla celá Česká republika, jak prostě všechno je, se opravuje postupně. No tak jako někdo vlastní zámek, někdo vlastní dům, tak je vidět po těch vesnicích, jak to všechno ožívá, jak ty lidi už mají víc peněz, že si to můžou dovolit, prostě můžou prostě si budovat svoje a mají to rádi, protože to je vlastně jejich, takže soukromí vlastnictví je důležitý.
1: Máte radost z toho, kde žijete, když to vidíte?
2: Já mám ráda Českou republiku a tady ten kraj rybníků, to je něco úžasného, prostě 150 rybníků nebo kolik tady je v okolí je. Mám ráda Českou republiku a jsem na ní pyšná. Prostě historie, to je z historického hlediska. Jsme tady měli prostě nejslavnější panovníky a vybudovali Prahu a všechno prostě úžasný.

Naše země se má čím chlubit. Naši předci dokázali uchovat díla neskutečné krásy a my o ně pečujeme dál. Buďme hrdí na to, co máme, starejme se o to s láskou, ať ty skvosty najdou v naší zemi také generace daleko po nás. Naši zemi přece milujeme, tak to cítí František Jinský.

0: je 21 hodin.
1: Český rozhlas, zprávy.
0: Čína se nadále snaží proniknout do českého kyberprostoru. Turovku u Hornice Rekve bude vodou zásobovat nový vrt. Zítra čekáme polojasno a teploty kolem 22 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Pokusy o čínskou kyberšpionáž v Česku pokračují. V pořadu Poledne s Moravcem to řekl ředitel Národního úřadu pro kybernetickou bezpečnost Lukáš Kintr. V minulém roce napadla hackerská skupina APT-31, která je spojována s čínskými bezpečnostními složkami Ministerstvo zahraničí. Podle Kintra uzavření případu neznamená, že by se o podobné útoky skupina nepokoušela znovu. Kintr také řekl, že je klíčové zmapovat, do jaké míry je Česko závislé na čínských technologiích.
2: Minimálně bychom měli být jak velmi informovaní a měli bychom mít zmapováno, kde a jak moc na nich závislí jsme. A měli bychom mít nějaký plán B, co budeme dělat, když by, dejme tomu, z nějakýchkoliv důvodů došlo na nejhorší a ty technologie přestaly fungovat.
0: Podle úřadu počet pokusů o kybernetickou špionáž v minulém roce sice klesl, jejich sofistikovanost se ale zvýšila. Dlouhodobě slabé zdroje pitné vody mají lidé v Turovce na Pelhřimovsku. Jedním z důvodů je i letošní sucho. Radnice v Hornice Rekvi, pod kterou místní část Turovka spadá, proto připravuje nový vrt.
3: Radnice má v současné době zpracovanou cenovou nabídku a vytipovaná dvě místa, kde by mohla vrtat. Turovka v současnosti bere pitnou vodu ze dvou zdrojů. Jedním z nich jsou povrchové zářezy, jejichž vydatnost je během sucha nižší. Druhým je pak další vrt, který ale nedává dostatek vody. František Jirků, Český rozhlas.
0: Výstavba společného autobusového a vlakového nádraží v Chomutově se odkládá. Podle primátora Milana Merce z Hnutí Nový Sever není projekt v současnosti aktuální. Město si ho realizací počítá nejdříve v letech 2036 až 2037.
4: Nádraží má vzniknout přesunutím vlakové stanice k současnému autobusovému terminálu. Obě částky má propojit podchod. Součástí mají být taky nová nástupiště a napojení na městskou hromadnou dopravu. Důvod odkladu město neuvedlo. Z Chomutova Kateřina Kučerová, Český rozhlas. Sport.
0: České volejbalistky hrají ve skupině evropského šampionátu v Brně se Srbskem. Po třech setech Češky zatím prohrávají 1-2.
1: Počasí.
0: Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojediněle mlhy. Během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno a později odpoledne a večer na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty budou 20 až 24 stupňů, na jižní Moravě bude až 27 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 7. kilometru pracují silničáři. Budou se posouvat levým pruhem až na 10. kilometr, přejíždí se do pravého pruhu, kolona se ale netvoří. Silnice 6 ve směru z Německa do Chebu je uzavřená kousek za hranicí. Provoz blokuje požár vozidla, objíždějte přes Pomezí nad Ohří. A v Praze komplikuje provoz nehoda ve Strahovském tunelu směrem ze Smíchova na Břevnov, asi v polovině bourala dvě auta. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: Následuje pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už necelý týden zbývá do velkolepé oslavy 10 let pochoutkového roku. Oslavíme to totiž v sobotu 29. srpna na Food Festivalu u zámku v Kostelci nad Orlicí, tedy u Františka Kinského. Čekají vás malé talk show, ochutnávky zmrzliny a kávy, soutěže, setkání s kuchaři,

0: kouzelníkem nebo bubenická show? Nebojte se, ještě si o tom všechno řekneme. Teď vás ale Patrik Rozehnal vítá u začátku dalšího setkání milovníků dobrého jídla. A za chvíli vás vezmu do Hradce Králové, domů ke kuchaři Ivanu Vorochodskému, který bude dělat další z kdysi výherních receptů naší soutěže. To proto, že už v říjnu budete mezi těmi všemi pochoutkami volit sami tu nejlepší za celých 10 let.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vypravili jsme se s pochoutkovým narozením novým rokem, už jsme 10. ročník v téhle fázi v roce 2026 za Ivanem Vodochodským, protože s ním budeme dělat další z těch soutěžních receptů. Půjde tentokrát o masový bochánek a k tomu ještě takový zvláštní doudlebský bramborový salát. Dělala to kdysi Zdenka Chatová v Doudlebech v jižních Čechách a my si to teď zopakujeme, ale než k tomu dojde, tak vítám našeho pravidelného člena pochoutkového roku, nadšence do vaření, Ivana. Ahoj, Ivane.
1: Hezký den, dobrou chuť.
0: Co jsi měl naposledy k jídlu bez nás?
1: Bez vás naposled, čověče? Jo, ráno jsem měl takový pišinkr, co dělá moje žena Dáša. Pišinkr s kafem. To bylo dobrý.
0: Kdy jsi v životě nejvíc trpěl hlady? Že ti třeba nedali najíst, nebo si čekal, až konečně dojdeš a někde se najíš?
1: Furt. Prostě celoživotní hlad. Ne, takhle, já ku podivu na to, jak vypadám, tak netrpím hladem. Já vydržím celý den nejíst a prostě jim blbě nepravidelně, jo. Ale jako malej teda jsem prej jedl hodně, protože jsem byl podvyživený, jak mě sytili a babičky, dědové mě hodně vykrmovali a pak mi to zůstalo teda, jako jo. Ale hlad chronický, úplně panický nemývám, jako mývají mý kolegové, který vypadají o polovičku, jsou tenčí než já. Ale mám chutě. Chuť mám, ale mě k ukojení chuti stačí opravdu zobnout vidličku, dvě a jsem uspokojen, jo. Ale nepotřebuji mít hlad, jako, nemám hlad typu, jako, že bych zžral celý talíř guláše s 8 knedlíkama, jako to ne. Mně stačí půl knedlíku, 2 kousky masa a jsem uspokojen.
0: Ty v kuchyni máš tady nápis, nikdy nevěřte hubenému kuchaři.
1: Ano.
0: Platí to.
1: Tak vidíš mi, jak vypadám? Ne, samozřejmě, že jo. Věříš mi?
0: Věřím.
1: No, vidíš.
0: A jsou i nějaká další pravidla, na která jsi přišel, co kuchař dobrý má mít nebo nemá mít?
1: No v první řadě má mít kuchař chuť do vaření vůbec, jako chuť a talent taky trošku a nebát se toho a prostě kuchař dobrý má mít prostě k tomu vztah a jeho hlavním motorem musí být to, že chce dát těm lidem, který má rád, nebo když to dělá pro prachy, tak který mu zaplatí, tak dá to nejlepší ze sebe. A to, o to se snažím celý život prostě udělat si radost sobě a blízkým.
0: Dneska budeš dělat radost posluchačům i jedné konkrétní posluchačce, protože jsme vybrali recept, který si zopakujeme a ty ho tak jako podpoří v té soutěži, protože letos jde o to, že 36 výherních receptů z předchozích 9 let na konci roku bude soutěžit, budeme pro ně hlasovat na webu, bude porota i vy vybírat a hlasovat pro ně. Zdenka Chatová, co bys jí vzkázal za tenhle recept? Máš ty vůbec rád jako mletá masa?
1: No mletý masa mám rád, nebo vůbec všeobecně mám rád masový směsi, mám rád jídla z jednoho hrnce, to miluju prostě, když se všechno nafláká do jednoho hrnce, prostě tam se to dělá. Mletý masa, sekaný masa mám rád knedlíčky různý druhy, šišek, sekanou, že, a tak dále miluju. Takže my jsme dneska ten recept, který je zajímavý tím vlastně, že vyprázdníš, použiješ vlastně zbytky, co ti zbyde po nedělním, po svátečním obědě, večeři, tu kousek kuřete, tu kousek uzeného, tu kousek vepřový pečeně, tu kousek vařeného hovězího. Prostě netřeba se bát, normálně šáhněte do ledničky, to, co vám tam zbyde, ať do mrazáku nebo v chladňáku, tak vemte, rozemelte. Dochuťte dle vlastní chuti, normálně to vemte od voka, ale jinak je to vlastně bezlepková strava. Nameleš, promícháš, upečeš, zažereš.
0: To všechno už za malou chvíli, jenom vydržte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Ivanem Vodochodským.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.
1: Pohoutkový rok, narozeninový, teď zpátky do kuchyně za Ivanem Vorochodským, se kterým jsme si před malou chvíli povídali a slíbili jsme, že budeme dělat recept ze třetího místa roku 2024 od Zdenky Chatové z Doudleb v Jižních Čechách. Dělala masový bochánek a tamní bramborový salát, zcela ojedinělý, jak nám tvrdila, tak v jaké verzi to všechno udělá Ivan Vorochodský, na to jsem zvědav. Je to v rámci toho, že my letos 36 výherních receptů z předchozích 9 let dáváme zpátky do oběhu, ale abyste to nedělali vy znovu, tak jsme poprosili osobnosti pochoutkového roku. Mezi nimi je naše porota Naďa Konvalinková, Jaroslav Sapík, Roman Paulus a taky cukráři, třeba Josef Maršálek s Vojtou Vrtiškou, no a Ivan Vorochodský. Ivane, tak je to recept na zužitkování veškerého pečeného vařeného masa, kolik čeho?
2: Prostě vytahejte veškerý maso, co máte v mrazáku nebo v lednici upečený a čeho se potřebujete zbavit, to vytahejte. Já tady mám kus uzeného, kus hovězího vařeného, kus kruty, kus vepřový nožiček je tady. Takže to jsem vytahal, tak to nameleme. Můžete přidat škvarky, přidáte tam cibuli, česnek, rohlík na vymletí potom. No pak nějaký vajíčko na spojení té směsi.
1: Jedno, dvě.
2: Podle toho, kolik bude směsi, tak máme dvě a uvidíme, jestli bude držet. Sůl, pepř, majoránka, podle chuti prostě.
1: Tak to máme na bochníček jako takový a k tomu doudlebský bramborový salát. Kolik brambora dalších surovin?
2: Tak prosím vás, normálně vemte si brambory třeba půl kila, dám příklad. Půl kila. Vemte sůl, kmín, normálně brambory uvaříte. Já mám malinkatý brambory, uvaříme ve slupce. Na tu zálivku si připravíte vodu z okurek, slabší ocet, mořkový cukr, pepř. Můžete dát kmín, můžete použít jarní cibulku, okurky nakrájený, nasekaný. Vlastně to je taková varianta na vídeňský salát.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme brambory.
2: Malý bramburky, opláchlý, zalijeme vodou, přidáme kmín, sůl a necháme vařit do měka. Si nameleme tu naší lahodu.
1: Hašišprejt. Na jakou šajbu meleš?
2: To je dvojka, myslím, ta jemná, nejjemnější.
1: Potom, co se teda semele maso, tak meleš další suroviny, co?
2: Já to melu dohromady a prokládám to, abych to měl už promíchaný, takže dávám tam cibuli, česnek, můžete přidat škvarky a přidám kousek chleba, nebo veky, nebo rohlíku, co máte prostě na konci, na vymletí toho strojku. Tak. Mám leto, je toho jak pro armádu, super.
1: Teď tu mísu, ve které to máme, dáme znovu do robotu.
2: Ale přidám trošku worcesterské omáčky, správně by to měli Worcestershire omáčka, ale Češi to počeštili na Worcester. Přidám trochu garumu, což je taková vlastně, garum je pramáti všech fermentovaných omáček. Byl rybí garum za starého Říma, bylo to jako platidlo dokonce, rybí omáčka, rybí garum. A teď se dělají garumy z různých, tak tady mám třeba garum z Líby Ústřičné, jo?
1: To je opravdu panák.
2: No to jo, no, to je silný, to je vlastně něco jako sojovka, ale to je silnější. Tak, teď tam dáme kořeníčko.
1: Dvě špetky provencálského koření.
2: Tak, přidáme tam trošku tymiánu, tak asi žičku čajovou. A ještě si připravíme majoránku.
1: A na závěr ještě vajíčka, dvě.
2: Teď to celý promícháme, když nám to mašina utáhne. Přidáme vývar.
1: Jaký máš?
2: Vynikající, svůj vlastní domácí. Vypadá to na kuře. V podstatě se k tomu chováme jako k plejtu, no. Teplej vývar do toho.
1: Jak poznáš, kolik tam ještě máš dá?
2: Chci z toho mít takovou polokašovitou hmotu, jo, takže pocitu. Aby to bylo moc tuhý.
1: Jako řičí paštiku?
2: Jo.
1: Aby to, když to pak budeme dávat do toho pekáčku, to tak trošku jako líně teklo.
2: Přesně, aby nám to vklouzlo. Určitě tam dáme ten vývar všechen.
1: Kolik ho tedy bylo?
2: Byl to tak 700 ml vývaru jsem dával.
1: A mohli jsme mít tak, no víc masa, kilo a půl?
2: To určitě.
1: Ještě žičku soli.
2: Žičku soli.
1: Jak ti drhne strojek?
2: Asi by to chtěl promazat.
1: Jo, promiň, to jsou tvoje klouby.
2: Staroba.
1: Dali jsme tam ještě trochu rumu. Pekáček. Spíš hlubší, aby to bylo vyšší?
2: Právě, uděláme to, ať je to vrstva plejtovatá, no. Pekáčku.
1: Vytřeme sádlem.
2: Vymažeme sádlem. Vydatně. protože sádla není nikdy dost. No a teď tam vlejeme tu hmotu. Sklepneme a dáme pec. No a budeme čekat, jak nám to dopadne.
1: Kolik stupňů, jak dlouho to odhaduješ? Je to vyšší vrstva, takže záleží, jak je to silný?
2: Já jsem dal 200 na začátek a pak uvidíme, no. Necháme to teko půl hodiny na 200, ať se to zapeče na povrchu a pak to sundám celé na 180, 70. Uvidíme.
1: To tam ještě další půl hodinu, hodinu?
2: To minimálně, no, minimálně, je to velká vrstva.
1: Jdeme na bramborový salát. Brambory se nám už uvařily, necháváš je schladnout?
2: Trošku prokladnout, ať můžeme nakrájet a uděláme si mezi tím zálivku, kdy použijeme 3-4 lžíce oleje, slunečnicovýho nebo řepkovýho, teď přidám trošku olivového oleje.
1: 2 lžíce.
2: Přidáme hořčici, tak asi 2 lžíce. Pepř. Sůl. Z toho patry, protože brambory už jsem vařil hodně osolený vodě. Worcesterskou omáčku, asi 10 štěchů. Ocet. Lihový kvasný. Asi lžíci. A lák z Vorouchovic okurek. Tak to bude stačit. A trochu vody z těch brambor.
1: Tak dvě lžíce.
2: Rošleháme. Vezmeme tady tu emulzi. Když se vám nevadí míchat metlou, tak stačí to dát do zavařovačky a v zavařovačce to pěkně prošejkrovat, jo? Se chceme jenom, aby se nám to všechno spojilo dohromady. Bude dobrý. A teď se nakrájíme suroviny, které dáme do toho salátu. Takže mám tady jarní cibulku. Ze dvou jarních cibulek prostě. Tak to hodíme do té zálivky. Promíchneme. Přidáme tam pár okurek.
1: Budou stačit tak 4 menší okurky a na plátečky.
2: No a teď vezmeme ty brambory prochladlý a nakrájíme je tam. Co jsou nějaké silnější plátky. Já myslím, že trošku možná cukru ještě bychom tam mohli dát. To je salát vždycky zase, když tam máme kyselý, tak by tam mělo být trošku toho sladkého. Promícháme a už se dá servírovat. Počkáme, až tam dopeče
1: hašišprejt.
2: Vynikající hašišprejt a můžeme jíst. Pozor, parádino. Naber si masíčko. Jaký to je?
1: Dobrý. A tam je taková jako dobrá kyselinka v tom mase. Čím to je?
2: Je z toho uzeného. Tam bylo uzený, který bylo pomalu uzený, studeným kouřem. Mm-hmm. On to má takovou jako...
1: Jo, to asi bude ono, no.
2: Takovou chuť. Dobrý.
1: Dobrý.
2: Pojď, ne?
1: No, klidně můžeš držet talíř a to
2: já to držím. To si potrčku dej, no. Mm-hmm. Já popřeju našim posluchačům dobrou chuť, zachovejte nám přízeň a vařte, vařte, vařte.
1: Mm. Třeba tohle. Moc dobrý. Povedlo se ti to. Máš to vyšší, dělal jsi to hodně vysoký, protože je to v úzkém pekáči. Najdete to pro srovnání oba recepty, ten Ivanův i od paní Zdenky Chatové z Doudleb na webu pochutkovýroh.cz. Dvě fotky vedle sebe pro srovnání, každý recept zvlášť, video, všechno, co potřebujete, ať si to můžete zkusit udělat a zužitkovat ten plný mrazák.
2: A nezapomeňte pro nás hlasovat, prosím vás, ano. V pochoutce desetiletí. Přesně. Já doufám, že budu na bedně aspoň.
1: Protože porota bude vybírat na konci roku při hlasování, pak v říjnu ten nejlepší recept za těch 10 let. Budete to dělat i vy a určitě i svého vítěze a ze všech 36 receptů si budete moci brzy vybrat svého favorita. Už se nám to pomalu blíží. Ano, blížíme se k roku 2026 historicky. Ivane, moc děkuju a budu se těšit příště. Ještě nás čeká jeden recept, jeden sladký.
2: No, na to se těším jako blázen. Sladký, to je moje. Už se těším. Mějte se hezky a dobrou chuť.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Ivanem Bodochodským.

0: Ivan Vodochodský pro dnešek dovařil, ale pozor, osobně se s ním můžete potkat už příští týden v sobotu 29. srpna. Ten den totiž v Kostelci nad Orlicí. U zámku Františka Kinského proběhne food festival, už 9. ročník, a kromě toho tam bude mít i svou velkou expozici Český rozhlas a Pochoutkový rok. Na pódiu, které přivezeme, se vystřídá řada osobností na malých talk show, takže si popovídáme nejenom s Ivanem Vodochodským, ale taky s šéfkochařem Janem Punčochářem, s herečkou a porotkyní naší soutěže Naďou Konvalinkovou, s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, s Františkem Kinským, který je v Kostelci doma. Na pódiu bude hudbu vybírat a taky soutěže pro vás mít Petr Salava. Navíc kolo štěstí nachystáme pro řadu z vás a budete si moci vytočit spoustu krásných cen. Kromě toho před pódiem vybudujeme tu největší otevřenou kavárnu pod širým nebem, kterou jsme kdy jako rozhlas uspořádali. Nabídneme vám kávu, zmrzlinu a posezení u stolečků nebo v pohodlných lehátkách. Vedle nás pak bude spousta stánků s dobrým jídlem a pitím. A chystáme pro vás třeba i kouzelníka, bubenickou show. A nesmím zapomenout ani na to, že vám představíme velmi podrobně i naši poslední kuchařku Sladké Česko. Ta obsahuje celkem 170 krásných sladkých receptů od vás posluchačů, těch, které vybrala porota do vysílání a v průběhu let se objevily právě v éteru Pochoutkového roku. Tuhle kuchařku si na místě budete moci pořídit za speciální festivalovou cenu a navíc i s podpisem. A když si ji pořídíte, přidáme ještě malý dárek, možná. Záleží, kdy přijdete. A když jsme u toho, přijít můžete kdykoliv mezi 16. a 17. hodinou, kdy Food Festival má otevřeno a vstupné je pro děti do 6 let zdarma, pro dospělé 50 korun. Tak myslím, že víte všechno. Podrobnosti najdete samozřejmě už teď i na webu pochoutkovýrok.cz a já se na vás budu těšit příští sobotu 29. srpna v Kostelci nad Orlicí na oslavách 10 let Pochoutkového roku. A za malou chvíli nás teď ve vysílání čeká další reportáž, tentokrát o červené řepě.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte narozeninový pochoutkový rok. A teď už se společně budeme zajímat o zástupce kořenové zeleniny z čeledi laskavcovitých. O zdravou červenou řepu. Připomene nám ji Jolana Nováková.
1: Červená řepa k nám přicestovala ve středověku ze Středomoří. Jakub Hlůže, pěstitel řepy z Liblic, umělníka, ví, proč ji pěstovali naši předkové.
2: Kvůli tomu, že se používal chrást, respektive listí, používala se jako salát. A kořen té řepy, který byl tenkrát ještě malý, tak se používal pro léčitelské účely.
1: Šlechtěním se kořen zvětšoval a konzumovat se začaly bulvy červené řepy různých odrůd. Zavařovaly se.
2: Velká část se používala na barvivo, na sušení. Tam nebylo úplně nutné, aby ta řepa byla tak dobrá. A v podstatě, když přišly odrůdy, které jsou chutnější i za syrova, tak se začala v poslední době, posledních 10 let, řepa pěstovat mnohem víc na účely přímé spotřeby.
1: Červená řepa je kulatá i podlouhlá. Každý tvar je vhodný pro jiné zpracování. Pěstitelé musí také dodržet správný kalibr červené řepy, tedy tržní velikost.
2: To znamená těch 6 až 10 cm, co je nad, je odpad, co je pod, je odpad.
1: A co se dá z červené řepy připravit překvapivého? Už dávno ji neznáme jen jako sterilovanou ve sklenicích. Připravujeme z ní polévku, dáváme ji do salátů, do sendvičů, do těstovin. V horkém oleji se z ní smaží chipsy. Výborná je pečená řepa. S červenou řepou se skvěle snoubí kozí sýr, sýr s modrou plísní, balzamikový ocet, olivový olej, vlašské ořechy, citronová nebo pomerančová šťáva, med, jogurt nebo zakysaná smetana. Už se mi zbíhají sliny. A Alena Paldusová, manažerka projektu Zdravá pětka, vzdělávacího programu pro školy, zaměřeného na zdravou stravu, ta má další nápady.
3: Červená řepa se velmi dobře hodí i do sladkých jídel, jako je třeba bábovka nebo brownies. Červenou řepou krásně můžeme nahradit část mouky. Ona nám hezky zpevní to těsto a ideální teda je červenou řepu uvařit a potom ji do toho nastrouhat nebo nakrájet na velmi malé kousky.
1: Vařit nejlépe celou a ve slupce.
3: Můžeme tam nechat i kousek kořínku. Snažíme se vlastně minimalizovat to, aby jsme ji nějak nepoškodili tu bulvu, aby neodcházely do té vody vitamíny. Poté, když ji uvaříme, řepu můžeme normálně oloupat a pokračovat s ní dále. A úplně nejideálnější je, když řepu zpracováváme syrovou.
1: Zavařovat můžeme červenou řepu se svařeným octem, s křenem a s anýzem. A že je červená řepa zdravá, to už jste asi slyšeli. Obsahuje barvivo betanin, které má antioxidační účinky, také velké množství vitaminů a minerálů.
3: Nejvýznamnější z vitaminů je vitamin C a B. Z minerálů potom můžeme zmínit například selen a křemík, podporují růst vlasů, zlepšují naši pleť. Červená řepa obsahuje také velké množství kyseliny listové a kyselinu listovou bych určitě zdůraznila, protože té máme v populaci velký nedostatek.
0: A salát z listů červené řepy, jako naši předkové ve středověku, si můžete zkusit připravit také. Všechny podrobnosti o řepě najdete na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání už za chvíli přivítáme dalšího hosta. Bude jim herečka Vlasta Peterková. Popovídám si s ní společně s Naďou Konvalinkovou.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Nadě se napřímila úplně u stolu, protože je připravena vstoupit znovu do vysílání.
1: Ano, a představit našeho milého hosta.
0: Herečku, kolegyni, milou dámu, koho?
1: Vlastu Peterkovou.
0: Ahoj, Vlastičko.
2: Ahoj, ahoj, Naděnko. Moc mě těší. Můžu ti, Naděnko, tykat?
1: No samozřejmě, když se známe leta, tykáme si leta.
0: Vařila jste opravdově v tom seriálu i vy?
2: No samozřejmě, že jsem opravdově nevařila, protože tam byla třeba scéna, kdy jsem měla oloupat 50 vajec.
1: Ježkovi,
2: a byla to, ne, opravdu to pro mě bylo nesmírně traumatický, protože, jak určitě všichni vědí, kteří někdy vařili vejce natvrdo, že se to musí ponořit do studené vody, aby se to dalo lehce sloupnout. Jenomže oni to samozřejmě neudělali. Takže já loupala ty vejce asi hodinu.
1: Je.
2: Až opravdu pan režisér Moskalik mě podezříval z toho, že jsem snad nikdy ty vejce neloupala, ale samozřejmě, že to není pravda. Jo. Ale bylo to tím, že oni to bohužel do té studené vody nedali.
1: No a bez toho
2: takže
1: se to nedá sloupat.
2: Bez toho
1: vůbec
2: to právě nejde.
1: No, no, no, no.
2: Ale bohužel pan režisér mě skutečně jako podezříval z toho, že jsem to nikdy nedělala. Ač jsem hrála kuchařku.
1: A dostala si odvahu mu to říct, že to špatně ti to naservírovali?
2: Naděnko, to... ano.
1: Jo,
2: ano.
1: No, tak správně.
2: Ale po určitý době.
1: Až po určitý
2: době. Ne hned, jo. Já jsem se pokoušela to opravdu udělat i za těchto okolností, ale bohužel.
0: Komu nejvíc chutnalo, když tam bylo to opravdové jídlo z těch herců? Kdo si tak pošmák třeba měl šanci si i přidat?
2: No, tak já jsem si nepošmákla vůbec. Já
1: opravdu
2: jediná, která jsem to vlastně vařila nebo pekla, že jo, tak prostě já jediná jsem to neochutnala.
1: V záběru jinak nebylo, že kuchařka jí, že jo?
2: No, právě. No, ale nejvíc pochopitelně chutnalo četníkům. A ty scény se hodně opakovali. Několikrát se opakovali. Takže toho jídla muselo být hodně do zásoby.
1: Já mám takové podezření, že někteří četníci schválně breptali, aby se to muselo vrátit.
2: Ano,
1: viď?
2: Ano, přesně tak to bylo. Dělali schválnosti.
0: Co vaříte vy nejraději doma?
2: No, tak já jsem, víte, já mám nejraději řízky. Je to strašně rychlá příprava, samozřejmě v obyčejný jídlo, ale můj jediný syn je na řízkách závislý. Takže já prostě dělám neustále řízky. Svému manželovi jsem kdysi dělala i knedlíky, nebylo to na něm znát a taky mě podezřívali, že mu nevařím. Já jsem vařila skutečně každý den. Kdysi, každý den, opravdu. Přijela jsem třeba, tenkrát jsem byla v Brněnském divadle, ve státním, nynějším národním, a to jsem třeba, protože tenkrát se dělali dabingy i po představení, takže já jsem třeba po představení přijela domů, ne po představení, po tom dabingu, jo, to bylo asi tak kolem půlnoci, a vařila jsem. Taková jsem byla.
1: To jsi dobrá.
2: Dneska už bych to nedělala, samozřejmě.
1: Já jsem zase radši spala a přivstala jsem si. Já jsem třeba vařila v 5 hodin ráno, abych to měla všecko uvařený, než jsem musela do zkoušky. No,
2: no tak no, to já.
1: Pak zase snídaně odvést Karunku do školy, tohleto. Takže předtím už jsem si navařila. No.
2: Ale syna jsem naučila dělat bramboráky.
1: Brambora.
2: A on byl tak úžasný, že když jsem třeba měla práci a vrátila jsem se domů a on už spinkal, jo, tak jsem tam měla lísteček a u toho bylo napsáno: maminko, udělala jsem ti bramboráky, dobrou chuť a dobrou noc.
1: Je, tak to je
2: tak hezký. To bylo hezký. To jsem ho naučila.
0: Tak děkujeme za to přiznání, děkujeme i Vlastě Peterkové, byla naším hostem, ať se daří.
2: Já vám taky děkuju a hezké dny.
3: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Stále posloucháte narozeninový pochoutkový rok. Ani dnes v něm nebude chybět rada z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože slavíme 10 let, možná bude i dort, tak jak by se takový dort měl vlastně jíst? S tím nám právě dnes Ladislav, odborník na bonton a správné chování u stolu, poradí.
1: Dort by vždycky měl krájet hostitel s hlavním hostem. U svatby je to jasné, že ženich s nevěstou krájí svatební dort a společně se vlastně dělí o tenhle ten slavnostní úkon. Dort by se měl nakrájet na příslušné dílky. Samozřejmě pokud by ho krájel třeba hostitel, je to oslava narozenin a ten by třeba dostal slavnostní dort, tak vždycky krájí jenom ten jeden, ten první dílek. Ty ostatní už potom krájí specialista, cukrář, obsluha. Potom by jako první měl dostat ten příslušný dílek toho dortu nejvýznamnější host, například oslavenec, potom dámy, potom dospělí, potom muži, nezapomeneme na děti a jíst bychom měli jíst ze svého talířku dezertní lžičkou a to tak, že nejprve začínáme na té špičce. Začínáme špičkou a potom směřujeme k tomu širšímu konci, kterým obvykle končíme. Opět nezapomeneme mít v levé ruce vždycky ubrousek, protože dort je přece jenom trochu riskantní záležitost a je možné, že by nám něco ulpělo na rtech a nebo v koutku úst a proto vždy s ubrouskem. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Než se rozloučíme, ještě jednou připomínám. Příští sobotu, ještě předtím, než odvysíláme další díl Pochoutkového roku, se doufám všichni potkáme na oslavách 10 let Pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde proběhne food festival a v rámci toho tam Český rozhlas bude mít velkou pódiovou show. Kavárnu pod širým nebem, nejenom s kávou, ale i se zmrzlinou. Nabídneme vám soutěže, představíme kuchařku Sladké Česko a uvidíte se osobně s mnoha hvězdami našeho pořadu. Třeba s Naďou Konvalinkovou, Vojtěchem Vrtiškou, Ivanem Vorochockým nebo taky šéfkuchařem Janem Punčochářem. Tak se na vás těšíme už příští sobotu 29. srpna. Představíme tam i kuchařku Sladké Česko, o kterou navíc taky soutěžíme. Minule jsem se vás ptal, co přidal do náplně rohlíků cukrář Vojtěch Vrtiška. Byly to meruňky. A věděli to tito tři vylosovaní výherci. Nataša Poláková z Hronova, Magda Žítková z Horní Vltavice a Dagmar Machu z Bojkovic. Právě jim pošleme knížku Sladké Česko i s mým podpisem. A další kolo soutěže vyhlašuju právě teď o další tři knižní kuchařky Sladké Česko. Ptám se, k jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi dnes Ivan Vodochodský? Za A k vídeňskému bramborovému salátu nebo za B k londýnskému bramborovému salátu? K jakému bramborovému salátu přirovnal svou verzi Ivan Vodochodský? Jestli si myslíte, že k tomu vídeňskému, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera. A mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svůj bramborový salát přirovnal k londýnské verzi takového salátu, pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena jedné SMSky jsou 4 koruny, posílat ji můžete kdykoliv až do půlnoci z úterý na středu a výsledky oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Do té doby si otázku i pravidla připomeňte na webu pochoutkovýrok.cz. Tak se mějte krásně a příští týden doslova naviděnou v Kostelci.

0: Český rozhlas zprávy.
1: Lesy České republiky odhadují podobné škody způsobené kůrovcem jako loni. Vysočina ušetřila na silničních akcích skoro 100 milionů korun. Zítra bude polojasno, teploty kolem 22 stupňů, na Moravě až 27 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Sucho a teplo způsobuje škody lesníkům. Předčasně například opadávají listnaté stromy a kvůli dehydrataci nepřiroste tolik dřeva jako v minulých letech. Hrozí navíc větší zasažení kůrovcem, protože jsou stromy oslabené. Lesy České republiky počítají, že kůrovec způsobí podobné škody jako loni, kdy organizace musela pokácet asi 273 tisíc kubíků dřeva, říká za státní podnik Ladislav Půlpán.
2: Nejvíc toho kůrovce aktuálně v oblasti severní Moravy a Slezska. V Čechách je ta situace samozřejmě o něco horší, než byla loni tohle dobou.
1: Vrchol rojení, při kterém se kůrovec šíří z napadených stromů na další, zbrzdily na většině Česka deště posledních dnů. Nejvíc teď hrozí na jižní Moravě. Opravit nehodový úsek mezi Chotěboří a Novou Vsí u Světlé chce ještě letos kraj Vysočina. Dokončí také opravu silničního tahu mezi Novou Říší a Žiletavou. A pracovat se bude rovněž u Jindřichovic na Jihlavsku. Všechny modernizace kraj nově zařadil mezi dopravní akce ještě pro letošní rok.
3: Kraji se podle jeho vyjádření daří soutěžit silniční zakázky výrazně pod předpokládanou cenou a uspořil tak letos 93 milionů korun. Tyto peníze využije na celkem 11 oprav, často havarejních nebo problémových úseků. Chtěl je zadat v příštím roce, dostane se na ně ale dřív. Daniel Zach, Český rozhlas.
1: Technické služby v doxech na Českolipsku instalovaly 20 nových odpadkových košů na sídliště Pražská. Jde o zmenšenou verzi modelu z kovu a dřeva, který si město nechalo loni navrhnout od architekta. Už jsou na hlavní pláži a autobusovém nádraží a postupně by měly být v celém městě.
4: Nezávislý místostarosta Václav Reinhardt uvedl, že tvar i konstrukce jsou reakcí na problémy s původními odpadkovými koši. Neosvědčilo se například provedení bez střechy, kde obsah rychle začal hnít. U sériových modelů se zase stávalo, že je výrobce přestal dodávat. Město má k těm svým kompletní dokumentaci a taky bude možné nechat kdykoliv v budoucnu znovu vyrobit. Z dok Jiří Jelínek, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalisté Zbrojovky Brno po druhé v novém ročníku šance ligy vyhráli. V pátém kole nejvyšší soutěže zvítězili v Teplicích 2-0 po dvou brankách Antonína Vaníčka. Počasí. Zítra bude jasno až polojasno, v Čechách ráno ojedinělé mlhy, během dne na severu a severovýchodě bude přechodně až oblačno, později odpoledne a večer, na jihozápadě a jihu území bude oblačnost částečně přibývat. Nejvyšší teploty se dostanou na 20 až 24 stupňů Celsia, na jižní Moravě bude až 27 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy počítejte se zdržením před omezení mezi sjezdy na Pečky a Sackou. Před zúžením se může tvořit kolona od sjezdu na Poděbrady. A na dálnici D5 z Prahy do Plzně opatrně za Rudnou na 10. kilometru pracují silničáři. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Začíná pořad Hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
5: Dnes nás pobaví dáma, která se směje ráda, dokonce i v noci, jak sama říká, a nepodstatné věci hází za hlavu. Už léta nosí své typické mikádo a pokaždé jí prozradí její charakteristický smích.

0: Tento smích patří Uršule Klukové a my si dnes spolu s ní připomeneme její herecký život. Tak Uršulo, jak vypadá náš dnešní program?
1: Tak ten vypadá takhle. Zpěv, hudba a...
0: A co?

0: No.
1: Ty si nemůžeš vzpomenout, co?
0: No jo, no.
1: Tak začneme písničkou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Písnička z pohádky o brokátové růži a slavíku z perleti v podání Uršuly Klukové, ale taky Jany Paulové, Hany Maciuchové a Jitky Molavcové.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Příběhy v našem pořadu začínají vždy konkrétním datem. Datem narození. To dnešní je 17. srpna roku 1941. Tehdy za druhé světové války se v Neurode, na území dnešního Polska, narodila Uršula Kluková. Bylo to v ulici Mlýnský vrch číslo 6. Tehdy žili u své kmotry. Později se přestěhovali do Broumova.
2: Já jsem se narodila za války, teda za druhý světový války. A tam jsme se přistěhovali v 46., když jsme zjistili, že jsme Češi. A vlastně tam pobýváme až doteď. V Broumově. A Broumov teda, nechci to nějak vychvalovat, ale je to čarokrásný, nádherný město a hlavně tam se dějou věci, které se jen tak někde nedějou. Například, jednoho krásného dne, protože my bydlíme na náměstí, koukám z okna a vidím v 7 ráno, jak přes náměstí jde medvěd. Normální medvěd, teď tam stála paní Duheková, která se chystala, že půjde na nákup a vidí toho medvěda, jak jde přes náš, my máme v prostředku náměstí takový trávníček a ten medvěd si to šinul rovnou přes ten trávníček a teď ta paní Duheková se tak naštvala, ona měla zrovna u sebe deštník, protože předtím pršelo a normálně toho medvěda natáhla tím deštníkem a říká mu, jdeš odsud, ty to tady všechno rozšlapeš. Ona si totiž myslela, že je to pes, víte. Protože takový medvěd, to si všichni myslíme, že medvědi chodí po dvou nohách, po zadních, ale ten medvěd, ten chodí po čtyřech samozřejmě, takže on běže. Teď ale už se to rozkřiklo, že tam je medvěd, že běží přes náměstí hasiči a policie, všichni všechno to houkalo, všichni honili toho medvěda, že jo, a ten medvěd, protože se lek paní Duhekovi, tak utek normálně do Polska. No a to ještě, no ano, a to není všechno, prosím, protože my jednou takhle naši ožrali ve 3 ráno, šli taky z hospody a zrovna na tom trávničku se pásl jelen. Takže ty se tak lekli, víte, že zase zaběhli do té hospody, protože si mysleli, že mají nějaký vidiny a on tam opravdu ten jelen byl. On se tam pás, jenomže zase to mělo háček, protože ten jelen normálně byl steklej, jelikož se to ukázalo tím, že on skočil z hladomorny a zabil se. A pak přišli veterináři a začali ho zkoumat a zjistili, že měl steklinu. Takže to proto tam teda šel na to náměstí a tam se pás. A to ještě zase není všechno, protože když k nám přijedete do Broumova, já vás všechny zvu, teda ke mně nechoďte, já nemám ráda návštěvy, ale budete 6 nebo kolem 6:30 kolem našeho městského úřadu, tak tam vám Liška dá dobrou noc, protože u nás dává Liška dobrou noc. Tak.
3: To jsem slyšel o Uršule v Broumově, jak Uršula tam přijela v zimě. Venku strašný marast a Uršula koupila šampaňský, koupila bomboniéru a šla navštívit kamarádku. No a jak blbě vidí, nevím, jak říkal vždycky Šimek, proč Uršula se stydí za to, že nosí brejle. Neměla brejle, tak prostě přišla k té kamarádce, zazvonila, tam byla rohoška, Uršula si opucovala ty zasviněné boty a povídá, ahoj, tak jsem přijela, ta kamarádka, Ježíš Uršulo, co jsi to udělala? Ta její kamarádka upekla normálně brusinkovej do ten koláč.
2: Ne, to byl borůvkovej.
3: Borůvkovej koláč. A dala ho normálně před dveře, aby vychlad. A Uršula, jak hovno vidí, tak prostě myslela, že to je rohoška. A tak si o ten koláč borůvkovej opucovala. No tak to je taková, to je z Broumova.
0: Své dětství Uršula Kluková prožila hlavně s maminkou. Ta byla v domácnosti. Vyučila se švadlenou stejně jako její dvě sestry. Tak rozhodl dědeček, který je poslal do učení. Učili se šít a hrát na mandolínu. svého tatínka. Dlouhá léta Uršula neviděla. Než se vrátil z ruského zajetí, trvalo to nějaký čas. A když už se vrátil, tak ho zase zavřeli u nás. 2 roky byl v pracovním lágru v Plzni. Maminka Uršuly Klukové tam za ním jezdila, aby ho viděla, aspoň na chvíli. Poprvé svého tátu Uršula viděla, když jí bylo 8 let. Do té doby byla na Uršulu maminka úplně sama. Byla to neskutečná hrdinka. Nikdy si nestěžovala, o ničem nepochybovala. No a pak tatínka ty události všechny vzali. Přesto Uršula Kluková prožila, jak sama říká, nádherné dětství. A možná ji to i formovalo a udělalo z ní silnou ženskou, s krásným smyslem pro humor a povahou, kterou by kdekdo mohl závidět. Možná, že už tehdy divadlo pomáhalo utéct do jiného světa. Trochu odstínit ty těžké životní události, pobavit se, získat kamarády a taky možná obdiv, potlesk a smích od obecenstva, který je obrovským lékem. To vám potvrdí každý herec.
4: V závěrečném 20. kole oboru Pamlsky našich lesů bude dnes naposledy odpovídat Josef Hulín ze Lhoty nad Černými lesy. Pro rozhlasové posluchače bych chtěla jenom dodat, že Josef Hulín se dnes dostavil k závěrečnému kolu opravdu typicky a trefně oblečen. Je celý ověšen šiškami a větvičkami jehličnatých stromů, olepen kůrou a ozdobami ze žaludů. Dnes jde, pane Hulín, o hodně, že?
5: No, tak.
4: Uklidněte si šišku, přistoupíme k otázkám. No, otázky pro vás připravil kolektiv odborníků, inženýr Pařez, docent Mochomůrka a lesní technik Kůrovec. Tak a začneme. Český les tvoří 80 kilometrů dlouhou severní větev horské soustavy Šumavy s vlastním pojmenováním, o němž první doklady jsou z roku 1204. Pojmenování Šumavy je ovšem mnohem mladší. Prvé zprávy jsou z roku 1568. Eliška Krásnohorská vyjádřila skutečnost, že mezi pásmo Šumavy a Českého lesa... Je vloženo poměrně širší mezihoří, které je obdařeno hustým porostem lesů. Vaším úkolem je spočítat, kolik jedlých šišek má průměrně hustě porostlý les a které pařízky sbíráme na řízky. No tak, co je vám? No tak, rozuměl jste otázce?
5: Ano, totiž, já bych to prosím rád si upřesnil. Z otázky jsem nepochopil, prosím pěkně, zda mám říct si počet šišek jedlých z roku 1204 nebo 1568, či mám-li hovořit o šiškách ze současnosti?
4: Co na to, porota?
6: Ano.
5: Promiňte, prosím, já jsem teď zase nepochopil, zda porota má na mysli ano z roku 1204 nebo ano ze současnosti.
4: Rozuměl jste, prosím vás, vůbec otázce? Eliška Krásnohorská.
5: Ano, prosím, až jsem, ano, jsem rozuměl.
4: Tak odkud tedy ne?
5: Já nevím, odkud ne. Já vidím, tamhle v zákulisí stojí přichystání gratulanti, rodina, příbuzenstvo, zvířátka, zajíci, veverky, jezevec, šmaria, oni všichni drží květiny a dárky a mávají na mě. A já nevím, odkud ne hory, mi taky poslali šišky. Kutná horo, děkuju ti, Kutná horo. Já mám z horky šišek z celé republiky, vždyť já mám šišky rád, víc než svou vlastní. Ale musím vědět, z kterého roku která šiška je.
4: Počkat, uklidněte se, prosím vás. První část otázky jste žel nezodpověděl.
5: Ta ostuda, já už nemůžu do lesa. Jak já se podívám veverkám do očí, co já řeknu jezevci, odpust mi, starý dobrý jezevče, odpuste mi, zvířátka, tak pečlivě jste mě připravovala a já schořel na první šišce.
4: No tak uklidněte se přece. Ještě není vše ztraceno, vždyť je tu ještě druhá část otázky.
5: Ano.
4: Které pařízky sbíráme na řízky?
5: Jedlé.
4: Chcete svou odpověď nějak upřesnit?
5: Ano, prosím, jedlé.
4: Co na to, porota?
7: My, porota, si myslíme, že se s panem Hulínem
6: budeme muset rozloučit.
4: Moment, ještě ne. Přeci jen vás něčím potěším. Mám tady pro vás dopisy od vašich ctitelů a přátel. Milý Pepku, píší vaši bývalí kamarádi z vojny. Teď, když je nám všem jasné, že dnes večer po 20. kole rozhlasové soutěže vyhráváš, přijmi chlapské stisky rukou. Tak tohle, myslím, by byl moc hezký pozdrav, kdybyste vyhrál.
5: To jsou rány bičem, tohle.
4: Mám tady další blahopřání. Předem blahopřejeme k vítězství a odpouštíme ztrátu nafukovacího lehátka. Za závodní výbor ROH Janečková.
5: Janečková, já mám po rekreaci, já mám po všem, netrapte mě.
4: Milý Pepíku, píší děti.
5: Děti, oni mě poslouchají, děti, no, ale to jste neměla říkat.
4: Ano, milý Pepíku, píší děti ze základní 9leté školy Velhotě nad Černými lesy. Ku příležitosti vašeho úspěchu zavázali jsme se nazbírat 5 metrických centů žaludu pro zvířátka. A tady vám v upomínku pro dnešní večer posílají hezký dárek, který sami vyrobili. Je to plochý podstavec z břízy, na kterém stojí 2 pozlacené šišky, mezi kterými je zasunuta vaše fotografie. Jak je to milé. Byl by to opravdu moc pěkný dárek, kdybyste vyhrál.
5: Dost, prosím vás, dost, netrapte mě. A není to spravedlivé, já toho tolik vím. Já vím, šiška březová, 12 semínek, navrch lupínek, pesík, 5 tyčinek, šiška borová, 13 lupínek, pesík.
4: No tak naschledanou a mnoho úspěchů v osobním životě. Vážení přátelé zde v sále, podle řádu naší rozhlasové soutěže, kdo to ví, odpoví, neprojde-li soutěžíci úspěšně závěrečným 20. kolem, celá soutěž tohoto oboru začíná znova. Přítomní v sále mají tedy možnost přihlásit se v tuto chvíli do soutěžního oboru Pamlsky našich lesů. Prosím, kdo se hlásí? Jak vidíte, soutěž není náročná. No tak, kdo se nám hlásí? No tak se nestyďte. No tak. No konečně, to vidím, tamhle u vchodu vidím ruku. Ano, kdo je ten odvážlivec? Již se blíží, již je zde. Ano, vážení přátelé, a je to opět Josef

0: Veselé historky, známé scénky a záznamy z divadel a estrád vám pouštíme v souvislosti s Uršulou Klukovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Na začátku jejího života, když ještě žila v Broumově, to nevypadalo, že zamíří na prkna, která znamenají svět. Stala se totiž díky škole zdravotní sestřičkou a nějaký čas se tomuto povolání taky věnovala. Pak ale do Broumova přišel Pavel Fiala, který psal hry a hrál divadlo v rámci amatérského souboru Kladivadlo. A zeptal se Uršuly, jestli se nechce přidat. A tak, když neměla službu v nemocnici, šla hrát. Našla si skvělou partu, se kterou jí to bavilo. Ale zdaleka to nevypadalo pořád, že by herectví dělala na plný úvazek. Dokonce i od toho i vlastní maminka trochu zrazovala. Za divadlem dokonce odešla i do severních Čech. A taky za svou první láskou. Pavlem Fialou, který se stal jejím prvním manželem. Jinak to byl režisér a scénárista úspěšného divadla, které později přesídlilo i do Ústí nad Labem. A když už jsme u těch vztahů Uršuly Klukové, tak tu máme jednu svatbu na spadnutí. Z pořadu Šestý den je sobota z roku 1983, kde si zahrála po boku Laďky Kozderkové a Vlastimila Bedrny.
2: To jsem ráda, že jsme se konečně poznali.
3: Myslím, že nebylo možno déle čekat. Svatba s prominutím na spadnutí. A rodiče snoubenců se ještě neviděli. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Myslím si, že naše Carmen bude vašemu Jožovi dobrou ženou. Teď jde ovšem hlavně o to, aby váš Joža byl naší Carmen dobrým mužem. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: V tom buďte naprosto klidná, paní Hurikánová.
3: My jsme naší Carmen dali všechno. Abych tak řekla, vzdělání, vzhled, že? I sporo žiro. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi dali první poslední, tedy paní Hurikánová, náš chlapec má.
3: Naše Carmen je vybavena do života tak, jak to žádá doba. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
2: My jsme našemu Jožovi také radili, protože přece jenom je to pořád chlapec, který má...
4: Ano.
3: Náš vztah ke Carmen je spíš vztahem starších kamarádů než rodičů. Řekni k tomu něco, Ronalde.
4: Ano, má drahá. V našich rozhovorech s Carmen se zabýváme individuální stránkou zbližování dvou lidí opačného s prominutím pohlaví. Zatímco etických, sociálních nebo snad mravních problémů sexuálního chování jsme se dotkli jen letmo.
2: Sexuálního chování jste se dotkli jen letmo?
3: Ano, jen tak letmo. Máme chatu, auto, vysavač.
2: Ano.
3: Ano.
4: Ano. Ano.
3: Proto jistě pochopíte, že jsme byli nesmírně zvědaví, s jakou rodinou budeme, abych tak řekla, v příbuzenském poměru. Mluvím pravdu, Ronalde?
4: Ano, má drahá.
3: Naše Carmen je nesmírně křehká, emotivní bytost. To, že studuje Vysokou báňskou, to je otázka přechodná. A je to opravdu jenom otázka času?
4: Je půl šesté, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Kdy prorazí, ano, mohu to tak říct, kdy prorazí svojí hrou na piano? Doufám, že vám váš Joža řekl, že naše Carmen hraje na piano.
2: Ano, to řekl, ale promiňte, paní Hurikánová, jde především o to.
3: Především nás nesmírně mrzí, že si váš manžel neudělal čas.
4: Je půl šesté a 12 minut, má drahá.
3: Děkuji, můj drahý. Abychom se poznali kompletně, all gets, jak říkají Angličané. Mluvím pravdu, Ronaldo?
4: Ano, má dráha.
2: Ale to ne, můj manžel přijde hned, on chodí totiž každý večer na procházku, má trochu pocuchané nervy.
3: Neurastenik. Slyším dobře? Upřímně řečeno, to bych slyšela velmi nerada, velmi nerada. Naše Carmen totiž potřebuje kolem sebe klidné a pevné, velmi pevné zázemí. No, co tomu říkáš, Ronalde?
4: Jsou tady moly, má dráha.
2: To je pravda, ale neurastenik to on ne, to on není, to v žádném případě. Je jen trochu přepracovaný, já vždycky říkám...
3: Řekni na to něco ty, Ronalde.
4: Neurastenik je dráždivá slabost. Zjevná přecitlivělost, doprovázená předčasnou vyčerpaností. V oblasti interorecepce jsou orgánové děje, jejich za normálních okolností zůstávají podprahové, vnímány a uvědomovány zpravidla nepříjemně. Psychické zpracování těchto nelíbých pocitů, může vést od neurčitých představ o zdraví až ke vzniku tvrdošivých dominujících představ.
2: Poslyšte, to musí být ale strašně nelíbé pocity, ale tvrdošivý to on není, to ne, to znáte, to starosti v práci, ustaviční schon, pořád je něco...
3: No, jistě, to jsou všem takové všeobecné úvahy, že pro nás jako pro rodiče je ovšem nesmírně důležité, aby se v rodinném životě naší Carmen objevovali lidé solidní a vyvážení, že? Uznáte sama, že bych nerada a nemohla nakonec dát dceru chlapci, svou jedinou dceru, chlapci, jehož rodiče na tom nejsou nervově zrovna dobře, že? Mějete věru?
2: Co máme dělat?
3: Studium hry na piano vyžaduje prostor, čas.
4: Da pum, pum papi.
3: Ano, můj drahý. A hlavně klid. Mluvím pravdu, Ronalde.
4: Ano, ano.
2: To buďte bez starosti, paní Hurikánová. My sami s manželem si především potrpíme na klid a na solidnost. A to bude on, už je tady. Jdu mu otevřít. No.
5: Tak, tady jsem, Andulko.
0: Při své cestě životem a za divadlem nezůstala Uršula Kluková ani v Broumově, ani v Ústí nad Labem, kam se divadlo později přestěhovalo. Nejspíš v tom hrálo velkou roli i zrušení divadla cenzurou na počátku 70. let. I když strávila pár let v Ústeckém činoherním studiu, její další cesty vedly do Prahy. Šla vlastně za svými kamarády. Mezitím tam totiž odešel třeba Josef Dvořák a potkala se tam také se svým, řekněme, úhlavním životním kamarádem Jiřím Krampolem. Ten jí pomohl dostat se do divadla a taky před filmovou kameru.
6: No, Jirka u mě bydlel, já jsem ho potkala tady na Barandově a on tak byl takový smutný. Já říkám, Jirko, co se děje, dokonce i plakal trošku.
7: Ne,
6: jo, plakal. A říkám, představ si, Uršo, on mě říká celou dobu, Uršo, mě vyhodili z domova.
7: Ne z domova, vůbec mě vyhodili.
6: No ale z domova tě vyhodili. No. On byl ženatý s jinou zas, že jo, ještě.
8: Jo, ta tě vyrazila.
6: No, a ta ho vyrazila. No tak já říkám, to jsem nebyl nějak pán Bůh doma, tak jsem řekla, tak pojď bydlet ke mně.
7: Počkej, pán Bůh nebyl doma, jako jo.
6: Ne, protože potom, co následovalo, že jo. Tak nejdřív jsem to řekla, teď jsem se cítila jako taková, jako důležitá, že jo, že u mě bude Jirka bydlet. Těšila jsem se jenom asi 5 minut a potom... Potom on se přistěhoval, opravdu tak byl rád, že jo, teď ty věci všechny a ty obleky, 60 obleků, teďko já jsem měla malou almárku, pak jsem měla jenom pár hadříků, tak jsme to tam museli všechno rozvěsit, teď Jirka začal vařit, hned bylo, já jsem ti sehnal nový brambory, teď to vařili s hlínou, takže nadělal všude. No prostě to byla hrůza, jo, já jsem potom naštěstí byly prázdniny, no ale přesto jsem si jako dělala naději, že jo,
7: paž Jirku.
6: Ne, že vypadne, že jsi tam zůstaneš,
8: tak jo. Na furt,
6: no, na furt, že si zvyknu a budu mít Jirku, že jo.
8: Myslím,
6: no,
8: že se
6: tak jsem se těšila trošku. A, no a ty, jenže pak byly prázdniny, já jsem odjela teda do Broumova na prázdniny, Jirka tam zůstal sám, no a když jsem se vrátila, tak už tam měl nastěhovanou další ženskou, že jo? A byl tam takový bordel, chudák maminka Jirky tam uklízela a říká, Uršulko, ten Jirka, víte, podívejte, co tady nadělali. A Jirka už byl odstěhovaný, teda jako částečně odstěhovaný, do nového bytu.
8: A slečnu tam nechal?
6: Ne, tu si vzal s sebou, mě tam nechal naopak. No a tady s Luďkem jsem bydlela taky.
8: To bylo lepší, o to znání. Nad...
7: No. Je někdo, s kým si nebydlel.
6: Tak je... Těch je.
8: Už tady manželky se dějí opatrně.
9: No jo, tak ne, tam to, taky, to moje žena o tom taky ví, no, Uršula tam skutečně nějakou dobu u mě bydlela.
6: Jenže on mě dal postel pod hodiny, víte. Já jsem se s tím nemohla smířit, protože jsem si říkala, ještě ty hodiny buď to na mě spadnou, anebo nějaký kolečko, budu mi o kolečko víc. Tak jsem se zase odstěhovala. Je to
9: aha,
6: pravda?
9: To já nevím, že kvůli hodinám, ale hlavně, že jsi se odstěhovala. No.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Krásně nás baví, zpívá a úsměv na naší tváři tím vytváří Uršula Kluková. Moc jí za to děkujeme. Jak už jsme řekli, prvním manželem Uršuly Klukové byl režisér Pavel Fiala. Spolu splodili syna Jakuba. I když se po 9 letech rozvedli, tak se přátelili až do Fialovy smrti. Druhým manželem Uršuly Klukové byl muž, který pracoval jako zvukař. I tenhle vztah skončil rozchodem. Také s ním vycházela vždycky velmi dobře. Dokonce i s jeho novou manželkou a jejich dětmi. Po příchodu do Prahy pracovala Uršula Kluková v divadle Ateliér. Později se dostala i na prkna Semaforu, kde hrála ve hrách Josefa Dvořáka. Pak se ale u jedné hry nepohodli a v tu chvíli jakoby osud nahrál nabídku od Miloslava Šimka jiné pracovní skupiny tehdejšího divadla Semafor. I když nebyl zvyklý příliš na herečky, sám dal Uršule Klukové nabídku a jak se říká lano. Ta po něm i hned skočila a stala se součástí tohoto souboru na dlouhá léta. Psala třeba i Sally. Ale to už bylo v dobách, kdy kavárna u Uršuly fungovala v divadle Jiřího Grossmana po tom, co skupina Miloslava Šimka po listopadových událostech 89 opustila klasické místo v Semaforu a našli si nové místo na Václavském náměstí.
2: Milá Sally!
3: Co řvete, prosím vás? Tady vás slyšej a Sally vás stejně neuslyší. Ty musíte napsat.
2: Jo. Milá Sally, již delší dobu přemýšlím o tom, že ti napíši. Na práci si nestěžuji. Zastávám místo revizorky jízdenek veřejné dopravy. Práce mě těší, i když je namáhavá a mnohdy i nebezpečná. Minulý týden jsem například na konečné tramvaje číslo 21 v Bráníku málem zmrzla, neboť mě nesvědomitý černý pasažér přivázal šálou k odpadkovému koši a dal mi na krk ceduli s nápisem, že mě babo nechytíš. Naštěstí mě záhy objevili příslušníci policie a zahřáli mě pendrekem, neboť se domnívali, že tropím výtržnost. Dá se tedy říci, že jsem na svém pracovišti oblíbená. Dle úsudku jiných jsem i docela hezká. Zhlédla jsem se totiž v italské módě a koupila si veliké kruhy do uší. Málo která žena by je mohla nosit. Já ano, protože mi student orientálních jazyků při hádce v tramvaji na přední plošině procvakl kleštičkami oba boltce. Jednu dírku mi také udělal do nosní přepážky, ale tu zatím k ničemu nepotřebuji, neboť mezi pankáče nechodím. Za to se mi velice dobře odfukuje do schodu. Takže, když to tak všechno suma sumárum sečtu, mám vlastně o několik děr více než normální občanka. Škoda jen, že jedno ouško mám poněkud níže, neboť jeden účastník hromadné přepravy si spletl moji kruhovou náušnici s držadlem a zavěsil na ní ruksak s cihlami. Říkáš si možná, Sally, proč si nezavěsím stavební ruksaky na druhé ouško? Ale nerada bych brousila o zem šperky oba. Někdy v práci potká člověka i štěstí. Před několika lety o Spartakiádě mi nějaká cvičenka, která doučovala za jízdy v tramvaji svoji kamarádku základní sestavu, vyrazila zuby kuželem. Pro mě, která měla od malička zuby jak ohořelé Františky, to tedy žádná tragédie nebyla. Spíš veliká radost. Nový chrup od obvodního dentisty Járy Veverky mi totiž daleko více sluší. Pravda, přední horní zoubky mi udělal o kousek delší. Ale každý zubař má svůj rukopis a pacient by ho měl respektovat. A nakonec, můj chrup má také své výhody. Tak, otvírák na limonády vůbec nepotřebuju. A do džusu, jo, dělám dvě dírky současně. Jenom mě mrzí, že kluci z vozovny ve Vokovicích mi přezdívají Bílý tesák. A že mi koupili k Ježíšku obojek s nápisem Trej. Ale teď, teď ti tedy napíšu o svém delikátním problému. V památný den vzniku Československé republiky 28. října, tedy v den, který se později slavil též jako den znárodnění, mi bude přes své vyslovené mládí už nepochopitelných 58 let. Takže jsem nejen starší než znárodněný majetek, ale i než mlynářová lípa. A to jsem, prosím, dosud sama. Asi je to moje vina. V mládí jsem totiž dělala se svým panenstvím drahoty. Teď už je nedělám. Protože není komu. Vůbec by mi nevadilo, kdyby mi ho taky tenkrát znárodnili.
3: To je vlastně pravda. Mohla jste si užít a teď při velký privatizaci by vám ho možná vrátili.
2: No jo, ale při mý smůle bez dotace. Ovšem, pozor, na druhou stranu ne, že bych neměla nabídky, to tady zase ne. Ale fakt je, že za moc nestojí. Kupříkladu tady ten brejlatej.
3: Prosím vás, nedělejte drby, ještě to vemou diváci vážně. Já jsem si vás nikdy nevšiml ani.
2: No jo, neříkejte, že jste si mě nevšiml.
3: No nevšiml.
2: To přece není možný, jste kolem mě běhal a kroužil.
3: Ale prosím.
2: Nabídky.
3: No a... Myslíte tenkrát? No, no to byla jiná situace, jo. To jsem lovil bobříka od váhy.
2: To nebude mluvit. Bobříka od váhy, nevykládejte. No. Vy jste si mě namlouval.
3: Ale málo, kolečko se mi polámalo.
2: To kolečko? Vypadalo to jinak.
3: Dejte, držte se textu.
2: Jo. Tak kolečko, no. Tak. Onehda mě ovšem na ulici oslovil muž, který tlačil dvoukolák s bednou plnou prázdných lahví.
3: No vidíte, o Krampolovi mluvte. Co já s kolečkem tady?
2: Zatáhl ruční brzdu a zeptal se mě, zda bych s ním nechtěla společně tlačit káru života. Zřejmě ho toto vyznání značně vyčerpalo, protože jen co se napil piva z lahve, sesunul se na chodník a okamžitě usnul. Pochopila jsem, že bych životem táhla nejen káru, ale i jeho. Překročila jsem tuto nabídku a šla jsem po svých. Ovšem zádech jsem ještě zaslechla opilcovou větu. Haló, děláš chybu, spočítej si flašky. A byl pryč. Možná, že je chyba ve mně, že jsem dosud sama. Žádný nápadník není pro mě dost dobrý. Stále totiž vzpomínám na svoji první lásku, se kterou jsem se seznámila před 30 lety na 3týdenní rekreaci na Picundě. Byl to sympatický marxista, leninista Kolia Dvořáček. Během tance na večírku družby jsme si o sobě řekli všechno. Byly to krásné večery, nad námi jen hvězdy a měsíc. Kolia mě chytil za odznak a přitáhl si mě k sobě. Cítila jsem, že jeho srdce buší jako kladivo. Zdálo se mi, že chvilkama cítím i srp. Naše zbližování postupovalo rychle. K prvnímu políbení došlo už 10. den na lesní pasece během dobrodružné hry po stopách partizána Feťky Zauškina. Ještě teď se rdím, když si vzpomenu, že na místech, kde Feťka zardousil u břízy fašistu, já chroptěla blahem. Byly to vlastně naše zásnuby. Prstýnky jsme si sice nevyměnili, ale Kolia mi daroval odznáček Lenina a já jemu igelitový pytlík s hoblíkem Klementa Gottwalda. Bohužel, naše láska skončila tragicky. Kolia neudělal zkoušky na Vumlu a vzal si hoblíkem život. A tak, když dneska přijdu domů, čekají mě jen 4 holé stěny. Tíží mě samota. Kdyby mi občas nějaký pokutovaný černý pasažér zemsty nenakreslil na dveře nemravný obrázek, snad by u mě ani nikdo nezazvonil. Sally, je nějaké řešení pro ženu z 3+1, která vykonává poctivě, ale skutečně poctivě funkci revizorky? Na odpověď nedočkavě čeká tvoje Uršula.

0: Než si pustíme další písničku, ještě dva krátké vtipy od Uršuly Klukové od nás z rozhlasu.
1: U řezníka přijde slyšná k řezníkovi a prosila bych kilo žebírek. A pan řezník povídá, samozřejmě slečno, a mám vám zpřerážet kosti. To je taky dobrý vtip takový, jo. To sedí chlápek a teď už pí asi hodinu jedno pivo a najednou koukne do toho půl litru a vidí, jak tam sedí pavouk sekáč s těma nohama roztaženýma přes celý půl litr, tak se na něj koukne a povídá, tak kamaráde, svakni a jedem.
2: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Uršula Kluková byla vždycky báječným člověkem. Dokázala se smát, bavit lidi, miluje zvířata, stejně jako přírodu, naši zemi, rostliny, dokonce i pavouky. Po své mamince podědila zájem o okultní vědy a vykládání karet. A má i své rázné způsoby, jak se k životu postavit.
2: Jak ušetřit? Je to, prosím vás, můj vynález, jo? Tak je to strašně jednoduchý. Koupím si notýsek a tušku, jo? A nosím to pořád sebou. Teď je najednou předvároční schon, jo? Už všichni nakupujou a dárky a jídlo. No a já jdu a teď vidím kapra. Kolikže to stojí? 400 korun. Ha, ha! Vydržím to bez kapra a zapíšu si 400 korun, jo, no, dále, teď vidím další, jo, kluk chtěl tohle auto, ten můj vnuk, on by taky chtěl všechno, že jo, teď chtěl tohleto, no jo, to je na dálkový ovlá, kolik to se, 2000, no co pak, jsem blázen, já mu dám auto, oh, ani ještě nevyluxoval, nic, zapíšu si 2000 a takhle, víte, chodím a zapisuju, samozřejmě něco koupit musím, že jo, ale ne všechno. A nakonec zjistím, že jsem ušetřila 10 tisíc. Sice je nemám, ale ušetřila. Tak prosím vás, mějte na paměti.
1: Uršula Kluková s příchodem do Prahy vstoupila i na filmové plátno. Poprvé hrála ve filmu Tam, kde hnízdí čápy v roce 1975. Později si zahrála i vedlejší role ženy v Kravíně v Prodavači humoru nebo učitelky ve snímku o zapomnětlivém černokněžníkovi. Vidět jsme ji mohli i ve filmech Když rozvod, tak rozvod, Velká filmová loupež, Arabela se vrací a ne Prumburak králem říše pohádek, v seriálech Hospoda, Modrý kód nebo třeba Doktoři z počátku. Zahrála si dokonce i jednu scénku ve Zlatém říži pod vedením Jiřího Adamce v roce 2003 na obrazovkách televize Nova. Po boku Otakara Brouska a Petra Martináka. Ta scénka se jmenuje Dědictví.
3: Pardon, promiňte, smím si přisednout?
4: Já jsem dědil.
5: To je zajímavé. Vy jste dědil.
3: Ano. A vy jste?
5: No, já nedědila, já jsem vyděděná.
3: Ale to jde krásně dohromady. Já jsem dědil, vy jste vyděděná, že?
5: To jde krásně dohromady, co pak o to? Že jsem tak směla. Kolik?
3: Kolik je hodin?
5: Ne. Kolik, nebo co jste dědil?
3: Já jsem dědil? Tak já už jsem konečně dědil. No to je dobrá zpráva. A jak to víte?
5: Jste to sám říkal. Před chvilkou, když jste přišel, tak jste říkal, že jste dědil.
3: Karel dědil.
5: Takže ne vy, ale Karel dědil. Kde je Karel?
3: No kde by byl? Tady, před vámi.
5: No, tady přede mnou nikdo neseděl. Já to byla první. Když jsem si na tu lavičku seděla, tak byla ještě studena. Počkejte moment, teď mě to došlo. Takže vy jste Karel dědil a nic jste nedědil.
3: Víte, jak jste to řekla, tak já myslel, že můj velmi bohatý strýček už umřel a je, že já budu dědit. Totiž jeho jmění se počítá na stovky milionů.
5: A je ten strýček aspoň starý?
3: Starý a nemocný.
5: A než by mu nějak pomoct, aby to bylo dřív?
3: Ne, to nejde. O něj se starají doktoři, aby to bylo co nejpozději.
5: Víte, že se s vámi docela hezky povídá.
3: Ano, s vámi taky.
5: Co děláte dneska večer?
3: Ale nakládám houby pro strejdu, musím je letecky poslat a říkal jsem si, že zajdu na satany.
5: Vy kašlete se na satany, přijďte večer ke mně, já vás naložím do vany a budu vaší mochomůrkou, červenou, zelenou, modrou, jakou budete chtít. Moje rezidence je pro vás připravená, zimní zahrada, sauna, dva vyhřejvaný bazény s umělým.
3: Cože?
5: I osvětlením. Aha. Vlnobytím.
3: Ano, ano.
5: To všechno je vám k dispozici.
3: A ve vaší ložnici místečko by nebylo?
5: Mé ložnici by samozřejmě pro vás bylo místa dost.
3: Ano.
5: Ale až po pořádné svatbě.
3: Ale tak to je v pořádku. Já si vás vezmu hned, mě to problém nedělá.
5: Mě to taky problém nedělá.
3: Dokonce mám i prstýnek.
5: Ale podívejme, to je náhoda. Já mám dva.
6: A podívejte, tamhle jde farář, otče.
7: Rychle, rychle spěchám na far. Vyměňte si tedy svatební prstýnky.
3: Jistě.
5: Nějak se mi nechce dolů.
3: Ale já počkám. Takže šupito.
7: A stvrďte svůj sňatek prvním manželským polibkem. A jste svojí. Blažková dědil, známá dvojka.
5: Tak on už opravdu dědil, strejček už naták bačkory.
7: Dědil. Tebe jsem oddával už pětkrát. A tebe, Blažková, jenom letos třikrát. Pokaždé, když jsem vám požehnal, musel jsem se měsíc modlit, aby mi to Pán Bůh odpustil. Kolik lidí jste udělali nešťastných, ale teď máte oba dva to, co si zasloužíte.
5: To jak zasloužíme? Až strýček umře, tak se budeme mít královsky.
7: Ale milá dcero, jeho strýček je už 5 let mrtvý a zbyly po něm jenom dluhy.
3: Ale v tom vašem baráčku s umělým osvětlením to už nějak přežijeme.
7: Ale synu, myslíš tu její chatrč na Sázavě, co jí velká voda loni odnesla do Drážďan?
3: No Marto?
5: No Karle?
7: To je podvod! Žádný podvod, ta svatba platí, protože co Bůh jednou spojil, rozdělí jen smrt.
1: Uršula Kluková za celý svůj život potkala mnoho známých a slavných osobností, které byly jejími kamarády. Připomeňme Pavla Fialu, ale i Josefa Dvořáka, Jiřího Cízlera, Jiřího Krampola, Luďka Sobotu, Josefa Fouska nebo Františka Ringočecha. V jejím životě ji potkalo mnoho profesních kotrmelců, ale vždycky to ustála a brala to s humorem. Jak se říká, má pro strach uděláno.
8: Já se strašně bojím zubaře, víte? A proto chodím k jednomu, ne že by byl výborný, ale protože on ví, že se bojím. A já jsem klidná, že on ví, že já se bojím. A že nezasáhne tak zprutka. Jo, takže když si tam sednu a on vrtá, tak já dělám aby věděl, že se furt bojím, že to nepřešlo. A on přitom říká, jedu jenom po kraji. Pak vždycky zajede a zařvu, jo. A jednou jsem tam takhle, zrovna mě čistili kanálek a já jsem tam přišla nějak dřív a on říká, je, paní Kluková, vy jste přišla dřív, já tady mám nějakou paní rozdělanou a víte, jak je to dneska u zubaře, tam se nesedí, tam se leží, že jo. Ta paní tam chudák ležela vypláznutá a teď on říká, dáme před ní takhle, vy si tady sednete, dali takovou plentičku před ní, dali mě kafíčko. Já jsem byla šťastná, že nejdu na řadu, že jo, cizí neštěstí potěší vždycky. Sednu si, piju kávu a teď slyším, jak paní dělá, och, och. A pan doktor, ale paní klid, za chvíli to bude, och, och, pan doktor, mám přestat, Chvíli se nic nedělo a zase, och, och, pan doktor, já přestanu, najednou výkřik, a pan doktor povídá, no vidíte, a už je venku. A paní povídá, Ježíš, ten byl malinký. A pan doktor, ale že se nazlobil.
1: Ať se Uršule Klukové daří, zdraví je pevné, mysl čistá a úmysly jen dobré. Prostě hodně humoru a štěstí do toho života, který tu má. To jí přeje Patrik Rozehnal.

0: realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu? No a opravdu tedy stačí na základě třeba vašich zkušeností nebo jenom vašich představ mít pouze štěstí a nadšení? Tak tolik a mnohem více na téma podnikání. Telefon k nám jako vždycky 731 800 900, pak máme také web s adresou rozhlas.cz/linka, někteří už tam píšete. No a v neposlední řadě jako vždycky vám nabízím i tradiční e-mailovou adresu nočnilinka@rozhlas.cz, protože i tam se na vás budu moc a moc těšit. Tak ještě jednou krásný pozdní večer, no a můžeme začít.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak na úvod nám přišla zaspívat Věra Špinarová, jak jste určitě všichni poznali písničku Kouzlo bílejch čar. Máme 6 minut po 23. hodině, no a jako první se k nám dovolal z Olomouce Robert. Roberte, krásný pozdní večer vám přeju.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak povězte, zkoušel jste někdy podnikat nebo přemýšlel jste o tom?
1: No, spíš jsem o tom uvažoval.
0: No, a co vás k tomu přivedlo, k té myšlence?

0: stát na vlastních nohoch.
1: Hmm.
0: Ale není to vůbec jednoduchý. Takže jsem to neskoušel a řeknu důvody, proč jsem to neskoušel.
1: Pověste.
0: Když člověk chce podnikat, tak musíte mít do začátku nějaký kapitál. Pokud nemáte kapitál a zadlužíte se, tak to nemá cenu ani začínat. Jako to je jeden důvod.
1: Mm-hmm.
0: Druhý důvod je, musíte mít živnostenský list.
1: Ano.
0: Což znamená spoustu papírování. A pak ještě je potřeba mít v pořádku sociální, zdravotní a tady ty věci. A to se nebavím o tom, že musíte mít někoho, kdo prostě vypisuje papíry, jelikož jsou obyčejné dělník, nesou úřední, tak já se v tím nevyznám. Vím, jak je to těžké to papírování, ale klidně se mě ptejte, pokud chcete. Jako.
1: No ne, tak já jsem se zeptala na úvod, co vás třeba vedlo k tomu, abyste se vůbec zamyslel. Vy jste odpověděl naprosto logicky stát na vlastních nohou, což je pro mnohé z nás velmi důležitá věc. Ale máte pocit, že vždycky je nutný kapitál v každém oboru? Nebo přemýšlel jste, v jakém oboru byste třeba podnikal, kdybyste do toho šel?
0: Tak. Přemýšlel jsem jako, že já nevím, no jak se to říká, Ferda Mravenec, práce všeho druhu, určitě bych se nepouštěl do elektriky, jo, protože zaprvé...
1: Takže nějaké služby prostě, ano?
0: Jo, jako takový to, jak se říká, hodinové třeba manžel, jo, že třeba čím jde zprávy vodu a tady toto, jo, že třeba... Jenom, že stejně bych musel mít papíry a auto a papíry na auto, že to taky nemám, jo, protože... Samozřejmě, že když vás někdo zavolá z Prostějova, tak se jede do Prostějova, že? Když to hloumoučá.
1: Tak to je určitým způsobem další, svazující, to máte pravdu. To byste musel chodit pouze po sousedech a udělat si skutečně nějaké živnostenské oprávnění.
0: No, no, no, no, no.
1: A chodit prostě jenom v dosahu jaksi svého bydliště, tam, kde byste to stíhal a tím by vlastně bylo vaše podnikání trochu jakoby definováno a trochu také určitě i omezeno. Takže a máte pocit, že zrovna pro tohle to byste potřeboval kapitál do začátku?
0: Tak nepochybně, jo, protože já teda mám jako dílnu, to je teda dobře vybavená, což je výhoda.
1: No vidíte.
0: No ale myslím si, že jak říkám, no musel bych si udělat papíry na auto, což stojí peníze, musel bych si pořídit auto, tak to už teprve stojí peníze, jo, takže stejně bych ten kapitál potřeboval. Jako asi se bez toho člověk doobejde, ale zase jsem třeba viděl, jo, že jako lidi, že podnikají tím, že si otevřeli maringotku, vybavili si to, udělali si tam občerstvení a když někdo jede okolo, asi si tam třeba dal pivo, zmrzlinu a podobně. Nebyl jsem sám, jo, takže ono se dá podnikat všelijak.
1: To máte pravdu. No a přemýšlíte o tom stále ještě, nebo už je to taková myšlenka odložená v uvozovkách k ledu trochu, že to byla jenom myšlenka?
0: No tak já chodím do práce, jako, takže... Ono ani není čas, jo, protože do té práce, že ráno stáváte brzo a teďka jako, jo, než přijdete dom, tak už odpoledne.
1: Ne, rozumím, tak to byste musel buď to samozřejmě, nebo to druhé, to asi obojí.
0: No právě, že bych musel asi odejít z práce.
1: Hmm.
0: No a jinak jsem chtěl teda poděkovat, že jste mě vzala.
1: Není vůbec zač.
0: No a pozdravuju teda vás, paní Lukešová, pak paní Bartošikova, pana Kapitančíka. Pana Macouna, Janu Chládkovo, ještě toho pana Novotnýho Zdeňka, myslím, teď nevím. No to je jedno, a pak bych chtěl ještě pozdravovat Vlastičku do Krnova, paní Ludmilu z Brna, Oldu včelaře, no zkrátka všecky linkaře a moc vám teda děkuji, jo. A jak říkám, že pokud člověk chce podnikat, tak musí mít do začátku kapitál, protože zadlužit se to opravdu nemá cenu, jo, to je...
1: Takže to je taková ta vaše myšlenka a rada eventuálně pro ostatní. Dobře, Roberte, moc vám děkuju, mějte se hezky, ať se vám daří. Ať už klasické práci, nebo eventuálně při nějakém podnikání, vedlejší pracovní činnosti. No a krásný pozdní večer, no a my popojedeme.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak tolik Vašo Patajdla, písnička a kněz Jmojano a během písničky se k nám tentokrát dovolal z Kolínska Jaroslav. Jardo, hezký večer i vám přeju.
1: Vám taky hezký večer a našim divákům také.
0: Dobrá, tak děkuju za všechny. Prozraďte, podnikáte nebo jste se chystal někdy, nebo třeba o tom přemýšlíte, jak jste na tom?
1: No, jsem v důchodu.
0: No.
1: A mám zajímavý podnikání. Samozřejmě, že jsem začal podnikat už po revoluci. Jsem vyučený kuchařem. Takže jsem podnikal v potravinovém průmyslu.
0: Jardo, trošku se mi ztrácíte, mluvte hezky do toho telefonu na nás.
1: Ano.
0: Abyste byl pěkně slyšet.
1: Začal jsem podnikat po revoluci.
0: Ano, to jsme slyšeli, no. A vy máte pocit, že ten váš obor je vhodný pro podnikání, aby zkrátka stát na svých vlastních nohou a zařídit se pro sebe takzvaně?
1: Na takovýhle podnikání je potřeba spousta peněz. Mm-hmm. To není jednoduché.
0: Mm-hmm.
1: Ale je i systém podnikání, kterýmu se říká franchise.
0: Mm-hmm.
1: A dá se s tím podnikat z domova. A bez peněz.
0: No a jaké jsou ty vaše zkušenosti? Vyzkoušel jste tuhle druhou variantu nebo obě dvě?
1: Tuhle tu variantu dělám v současné době.
0: No.
1: Je mi 73 let.
0: Mm-hmm.
1: A je to o tom, že se člověk může bavit s lidma nebo baví se s lidma.
0: Mm-hmm.
1: Hledá jejich potřeby, co by je bavilo, co by chtěli, co potřebují v životě. No a na základě toho se dá poslat vlastně smlouva na tu franchízu,
0: mm-hmm,
1: kterou jenom když budete opakovat a bavit se s lidma, tak ta firma, kterou mám, vám za to zaplatí, protože nabízím jejich produkty.
0: Jo. Takže jste prostě domluvený s někým, kdo má ten kapitál, je ten hlavní
1: mám,
0: a pracujete pro ně.
1: Mám s nima uzavřenou smlouvu.
0: Ano.
1: Franchízu a tam jde o určitý postupy, o určitý produkty. No a když někoho potkáte, zeptáte se, ahoj, jak se vám daří, blbě a co by si potřeboval, tak většina lidí potřebuje peníze a zdraví.
0: Jo, takže nabízíte služby vlastně té společnosti teda, jo?
1: Ano, prakticky každý, kdo chce dělat a dožít se delšího věku, potřebuje být zdravý a mít peníze na dnešní dobu.
0: No vidíte to, já jsem za začátku myslela, jak jste začal tím, že jste vyučený kuchař, takže to bude tento obor podnikání a ono vůbec ne tedy, jo? Takže je to nějaké pojišťovnictví nebo něco takového?
1: Není to pojišťovnictví. Je to určitý druh výživy, který vlastně podporuje to zdraví.
0: Jo.
1: A firma, která, když zprostředkujete, domluvíte obchod té firmě, tak za uzavřený obchod vám ta firma zaplatí.
0: Hmm. No a v reálu to funguje? Je to třeba tak, jak se říká, naživení se, na uživení se?
1: V reálu to funguje. Já už to dělám 26 let.
0: Takže jste neměnil vlastně ten směr toho vašeho podnikání nebo
1: no,
0: zaměření se?
1: V těch kuchyních, ať si začnete s jakýmkoliv podnikáním, tak máte nad sebou takovou kontrolu. Mít dílnu není taky sranda.
0: No, tak všechno má něco, no.
1: Jdou vám tam na kontrolu, najdou, že vám tam někde kape volej a máte průšvih, jo. Mít kuchyni, to je to samý, hygienici a já nevím, jaký kontroly. A znepříjou člověku tak život, že se to nedá pomalu přežít, jo.
0: No ale i tak, jak popisujete, tak u podnikání jste zůstala a dá se říct, že jste tedy spokojený?
1: Představte si, že jsem několikrát zkrachoval, jo,
0: jo,
1: s kuchyněma. Začaly se rušit fabriky, já jsem vařil třeba ve strojní traktorové stanici v Českém Brodě, v pivovaře, v soukromé restauraci, hvězda v Českém Brodě. A všechno zkrakovalo.
0: No, tak dějou se věci, to je pravda. To je samozřejmě nebezpečí tohoto oboru, když se do toho člověk pustí.
1: Běžný podnikání je těžký, potřebuje vytrvalost a potřebuje spousta peněz.
0: Takže za vás tohleto. Tak já myslím, že to byla taková krásná tečka za tím krátkým...
1: No. Hygienici i cukrovar.
0: No.
1: Jo, protože to byla ze začátku obrovská buzerace. Jo, tak se mi dostali do ruky jeden časopis, kde bylo popsáno...
0: Co a jak to, co děláte teď, jo?
1: Nějaký, jak to dělat, a já jsem se rozhodl, že chci prodávat a obchodovat s nápadama.
0: Jasně. Dobře, Jardo, tak přece jenom čas běží, já vám musím poděkovat. Jardo, já vám musím poděkovat za to vaše povídání a vaše zkušenosti. Popřeju vám všechno dobré, ať se vám daří a hlavně pevné zdraví pro tu vaši práci a elán, jo? Mějte se hezky, děkuju.
1: Tohle to našim posluchačům.
0: Ano.
1: A důležitý je být vytrvalej.
0: Vytrvalej, přesně tak. Mějte se hezky, děkuju. Dobrou noc, naslyšenou.
1: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejspíš jsem měl dnes ráno přijít dřív. Šéf se nepřel, jen ke dveřím kýv. Ze schodu mě vyprovodil, prý už nemá smysl, aby chodil, řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl mi zpívej a zkus se životu dál smát.

Řekl jsem si, to je snad dobrá zpráva. Stejně se mi nechce nikdy vstávat. Budu teď pořád u své milé, prožijeme krásné chvíle, budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Budem si zpívat a zkoušet se životu dál smát. Zpívat si tu, tu, tu.

s veselou teď k vrátkům, milé, kráčím. Ona se však ku podivu mračí. Když chceš mě mít, tak musíš mít práci. Nejsi tu jen pro legraci, no tak si zpívej a zkus se životu dál smát. No tak si zpívej a zkus se životu dál smát. Řekl jsem si, to se musí zapít. Muž ve fraku však tvrdí, nejdřív platit. Říká mu čím a už ven mě vedou. Perspektivu mám tu blidou a tak si zpívám. A zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Co mi zbývá, musím domů jít. Rozhlídnout jsem se však asi mohl líp. Pod autem jsem zůstal ležet, nemusím už nikam běžet, a tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. A tak si zpívám a zkouším se životu dál smát. Zpívám si tu, tu, tu,

0: Pavel Bobek a písnička Zkus se životu dál smát. Tak to byla písnička přímo k tomu našemu povídání, co říkáte, povídání na téma Zkoušeli jste někdy podnikat. No a dovolal se František z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný večer přeju.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuško, já vám taky přeju krásný večer a všem posluchačům naší linky.
0: Děkuju mnohokrát. Tak, o vás je známo, že pracujete sám na sebe, že máte firmu. Dá se říct, kolik let už třeba, nebo vzpomenete na ten začátek?
1: Ano, paní Tuško, dívejte se, já jsem přišel z vojny a potom jsme byli na dědině, jo? A subvičer je stavař, řezník jako, jo?
0: Ano.
1: A když jsem přišel zpátky na tu dědinu, tak tam té práce moc se tam tak ty domy nestavěly ze začátku, jo? Ale tady v Židlochovici zháněli zedníka a já jsem zase zháněl byt, jo? A tady už bydlela sestra se švagrem a oni byli v JZD.
0: Ano.
1: A JZD tady postavilo bytovku pro 4 rodiny a v jedném bytě bydlel ten švagr se sestrou a v druhém teda ten další byt jsme dostali my, jo? No a proto tady to začalo všechno. Začalo se tady stavět okolo Židlochovici, víte? A teď samozřejmě se zjistilo, že jsme tady my dva, já a švagr zedníci, jo? No tak se to rozjelo a ještě za komunistu teda jako, jo, jsme makali, já jsem si vytvořil takovou partičku, byli jsme 4 zedníci a na žádné dům jsem nešel sám, vždycky ti 4 chlapi. A to jsme toho stíhali hodně, jako, jo? No, takže...
0: Už i za toho minulého režimu jste pracovali jako takzvaně na sebe?
1: No jasný, no. Já jsem si vytvořil takovou partiu, kterou jsem trochu jako vedel, jo. No takže mě to vždycky všechno leželo na bedrech, zorganizovat práci a to všechno, že. Pak po revoluci jsem teda jel na rok do toho Řecka. Tam jsem si vydělal na ten základ, abych mohl třeba si najmout 10 lidí, no a abych je mohl vyplácet a tak to všechno zabralo. A já jsem těch lidí měl aspoň skoro 20, jo, no a taky měl jsem 6 milionů úvěrů, a ne na jednou, jo, postupně.
0: Ano.
1: Za 2 miliony jsem dal za kotelnu a potom takový ty bagry a to, tak těch 6 milionů prostě jsme při tom stavu těch lidí se to plácelo celkem dobře. To, já jsem nějaké základnictví položil, že třeba 2 miliony byl dluh, tak jsem si vzal, tak jsem 500 tisíc položil, no a tak to šlo, pak jsem to splatil, jsem si vzal další 2 miliony a došlo to až na těch 6 milionů. Teď už samozřejmě budu možná brzo končit, takže to všechno už mám dávno splacený, jo?
0: Jo.
1: Ale víte, co je důležité? Aby vás znali lidi a věděli, že děláte dobrou práci a to je tahon ke všemu, jo? To potom nestačíte zahánět lidi od baráku, jak po vás co chude jako tu stavařinu, jo?
0: Ano.
1: V současné době už tu zedničinu, protože zedník obor teď myslím neexistuje, tak tu zedničinu dělají takový lidi, kteří si do toho troufnou, jo?
0: Uh-huh.
1: Já mám taky takový kluky už jenom, protože nás je asi 6 teďko, protože já už s tím brzo prasknu, jo? Už mě 84 roku.
0: Předáváte tak, mladým, říkáte, jo, už.
1: No, dám to mladýmu, ale on bude jenom dělat se strojama, jo? Bagrovat a doparamu a tak. Ale on je taky zedník vyučený, ale má asi problém, už má částečně důchod, tak s těma strojama on to zvládne lepší, to podnikání.
0: A co je nejtěžšího v současné době třeba mít takovouhle firmu vlastně se svými zaměstnanci? Starat se o ty lidi, aby měli práci a výdělek tedy, nebo co je na tom nejtěžší?
1: No, tu práci furt máme, jako jo?
0: Jo.
1: Ale když nemáte... Nejsou to zedníci vyučení a chcete dělat nějakou takovou práci, tak nemůžete s nima dělat všechno. Maximálně tak nějaký dlažby, zámkový dlažby, zateplování, jo? Ale chtít od nich, aby dělali, obkládali kachličky nebo dělali nějaké omítky, to nelze od nich chtít, jo?
0: Jasně.
1: Takže když vždycky někdo chce třeba mě telefonují nebo žádají obkládat koupelnu nebo tak, tak to musím odmítat, ale pošlu tam, nebo dám jim číslo telefonu na kamaráda, který zase prostě to dělá perfektně, jo. Uh-huh. Takže takhle těm lidům pomůžu a já jsem se tím pádem stál takovým, skoro bych řekl, rádcem. Když někdo něco hledá, něco potřebuje, tak každý pošle každého za mnou, jo?
0: Ano.
1: Tak prostě někdo jsme stěhovali piano nebo klavír, jo? No a tak prostě každou nic neodmítnu. Když nemůžu to udělat, tak jim poradím, těm lidem, no. A tak se z vás stane takové poradce, to bych snad mohl dělat do smrti, toho poradce, jo?
0: jo. No,
1: to bych mohl dělat furt, protože ta zedničun už jde a co to má, tady pletu nohama, jo, takže...
0: Ale poradce, nebo když by někdo potřeboval, tak může přijít a povíte mu, co s tím, ano, co s tím udělat.
1: Nemusí ho mě nikdy lidi dlouho hledat, že by někdo řekl, kde takhle vidí moje vozítko někde na náměstí stát, tak řeknou, jestli je tam to vozítko, tak je tam mají švaříček někde, jo?
0: Poradí. Dobře.
1: Tak to pracuje, tak to funguje u mě, jo? Tak každému poradím a ve všem.
0: Tak to je super. Dobře, Františku, tak taky musím poděkovat. Každopádně vám přeju hlavně hodně zdraví, hodně energie a ať se vám daří a té vaší firmě taky, jo?
1: Děkuju, paní.
0: Mějte se hezky.
1: To zdraví potřebuju.
0: Tak přesně tak. Mějte se krásně. Naslyšenou. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a písnička Taky jsem se narodil boss. A na telefonu teď máme z Karvinska paní Helenu. Krásný večer, Heleno.
1: Dobrý večer všem.
0: Zdravím vás taky. Tak co vy podnikáte, nebo uvažujete o tom, nebo podnikala jste?
1: Ano, je to minulý čas, podnikala jsem. Mm-hmm. A v tom tému to teda pokusila. Pracovala jsem jako korespondentka. Mm-hmm. A mou práci nahradili počítače.
0: Jo, takže jste se rozhodla změnit svůj...
1: Takže jsem dostala nějaké odstupné.
0: Život.
1: Půjčila jsem si od Českomoravské družstevní spořitelny, koupila jsem si některé stroje nebo přístroje na splátky. Mm-hmm. A s těmi dluhy jsem začala. Mm-hmm. Vymyslela jsem si vlastní cukrárnu.
0: Pánečku, krása.
1: No, je to krása.
0: O tom sní hodně lidí, ale to má jenom jako sen, no.
1: Děkuju, já už jsem z něho vyléčena.
0: Jo.
1: Za mě je nejhorší, když nemáte vlastní prostory.
0: Aha.
1: Takže platíte nájem.
0: Mm.
1: A teď všechny ty kontroly, o tom mluvili už ti přede mnou.
0: Ano, ano, ano.
1: Ať už je to hygiena, ať už je to bezpečnost práce, ať už je to požární ochrana, ať už je to, když třeba jsem chtěla tu provozovnu pojistit, tak za to si vymysleli, že musí být mříž. Několik těch prostorů jsem různě jako našla, ne, hygieně se to nelíbilo, tady nejsou 3 záchody, protože musí být jeden pro ženy, jeden pro muže, jeden pro personál.
0: Mm-hmm.
1: No, příšerné, teď jsem neměla živnostenský list, ten mi nemohli dát, protože jsem měla jenom maturitu. Takže jsem si musela udělat rychlo kurz kuchař-příšník, abych teda dostala živnostenský list.
0: Mm-hmm.
1: No, pak teda jako když už jsem konečně slavnostně začala, nejhorší, že lidi si strašně dlouho zvykají na novou provozovnu.
0: Jo.
1: Takže chodilo strašně málo lidí. Teď já objednaných zákusků, takže jsem to buď musela jíst, nebo rozdávat posoušky.
0: Jenom pardon, vy jste je nevyráběla, vy jste je objednávala.
1: No, objedné paní, která je vyráběla,
0: ano.
1: Takové svojí provozovně, takže já jsem si je nechala vozit. No, ale říkám, jako pokud byly šlehačkové nebo tak, tak to nemůžete nechat do druhého dne.
0: Jasně.
1: Nebo jsem s tím hostila sousedy, no takže jsem podnikala od 10 k 5.
0: Jo.
1: Po půl roce jsem se teda rozhodla, že cukrárnu každopádně zavřu, skončím, protože to už se nedalo. Dluhy mi rostly, vztah se mi rozpadl, bydlet jsem neměla kde.
0: Jo.
1: No, bylo to opravdu jako velice těžké a ještě i po 10 letech mě našel exekutor, protože jak se ta Českomoravská družstevní spořitelna jako nakrachla, tak jsem měla zaplatit nějaký poplatek 2000 na nějakého právníka, který by vydobil pro ty lidi, co tam měli ty peníze uložené, aby pro ně něco získal. No, já jsem měla půjčku, takže já jsem to měla všechno splacené, tak já jsem vlastně jeho práci nepotřebovala, tak já jsem ty 2000 nezaplatila a po 10 letech přišel exekutor a bylo to 15 000. Takže ještě, když už jsem měla konečně všechny ty dluhy splacené, tak ještě takový bombonek nakonec.
0: Jo. Tak zkušeností víc než dost, teda vám řeknu.
1: Ale do cukrárny chodím ráda. Jako
0: to je to, dobře, jo. Že máte sladký ráda, že jste na to nezanevřela.
1: Nezanevřela.
0: Úplně. No a přišlo potom ještě nějaké jiné podnikání, nebo už radši ne?
1: Ne.
0: Už ne?
1: Ne. Už potom nepřišlo, ale už jsem potom nečichla k žádné pořádné práci. Vždycky to byly buď jenom nějaké pomocné, nebo protože do toho pohostinství chtěli lidi. Jo? Takže jsem byla pomocnou kuchařkou, barmankou,
0: číšnickou,
1: tam všude se ještě jakž tak zbrali lidi, ale korespondentka už nikdy, no tak aspoň píšu.
0: A myslíte si, že to bylo tím regionem, že to tam nešlo, nebo že jste nemohla najít práci, nebo že by to tak třeba se stalo asi všude, kdybyste...
1: Tak vždycky, když jsem šla na nějaké výběrové řízení, tak vždycky už jako vzali ty mladší, no.
0: Jo, takže...
1: mi bylo přes 40, takže jako...
0: A už to bylo omezující, tenhle ten věk?
1: To bylo, ano, omezující věkem a čím víc roku přibývalo a každé neúspěšné výběrové řízení mě zabíjelo do země.
0: Jasně, jasně.
1: Takže dneska už jsem 15 let v důchodu spokojená.
0: Vzpomínáte, a jenom.
1: Dojdu a děkuju. Ať si to každý vyzkouší, jasně. Ale opravdu bez toho kapitálu, přesně jak začal Robert, i ten druhý, i ten třetí, všichni říkají, že bez toho kapitálu,
0: bez toho kapitálu nejde. No. Tak paní Heleno, moc vám taky děkuju, hodně optimismu a zdraví přeju a děkuju za návštěvu, za povídání, za zkušenosti.
1: Já taky děkuju, přeju pěkný večer.
0: Mějte se hezky, naslyšenou, dobrou noc.
1: Naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Maria Rotrová, Lakomá, tak se jmenovala písnička a dovolal se Olin z Kopřivnice. Krásný pozdní večer, Olin, nepřeju.
1: No, také zdravím všechny posluchače.
0: Děkuju mnohokrát. Tak co vy a podnikání? Máte zkušenosti, podnikáte? Nebo podnikal jste?
1: Tepár, nic takového. Já bych jenom chtěl říct, Robert měl pravdu, to chce odvahu a kapitál.
0: Odvahu rozhodně a ten kapitál asi, jak se ukazuje, tak potvrzují všichni, ano, přesně tak.
1: Když si vzpomenu na ty začátky, teda ne moje, ale těch kamarádů známých, kteří začali podnikat, tak tenkrát si myslím, že to bylo takové ty jednodušší, protože příklad, on si vzal koupil obchod a ručil tím obchodem. To znamená, když se mu to nepodařilo, tak prostě banka přišla, vzala mu obchod a bylo to vyřešené. On neměl žádné vlastně svým způsobem dluhy. Takže moc takových, nebo moc, není jich moc, ale znám několik, kteří jsou v dnešní době totálně zavodou, jsou milionáři,
0: jo.
1: Protože to uchopili tenkrát prostě tady tímto způsobem.
0: Za správný konec. A jaké obory třeba máte na mysli těm, kterým se velmi zadařilo?
1: No jak je znám teda, tak to byli kluci, kteří dělali v Tatře, dělali takové ty, co jezdili po venku, jako jezdili ven, nevím, za hranice, ale mimo fabriku, to znamená, že si pomáhali i různým takovým možná, ne takovým dobrým způsobem, ale prostě procházelo jim to, prostě tenkrát byla taková doba, že to bylo takové nemoc hlídané tady toto. Takže, ale oni opravdu našli tu odvahu, šli do toho, spousta lidí říkal, ty jsi blázen, že jsi tady vzal úvěr a tak dále, říkal, klidek, to bude všechno dobrý a taky to dobré bylo. No já kdybych jako s tím svým podnikáním, já teda svým způsobem podnikám taky,
0: ano.
1: Do práce, tak jsem založil firmu a mám spoustu zaměstnanců, tím jako z vůvozovka myslím včelaření, jo.
0: Ano.
1: Že moji jak bych to řekl, pracující, kteří na mě pracují, tak to jsou včeličky. Několik tisíc. A jako říkám, že toto mi stačí. Skončil jsem jako v zaměstnání a pokračoval jsem v tom včelaření. A jak já říkám, včeličky si vydělají na sebe, mě vydělají na letní dovolenou, vydělají mi na lyžák do Alp. A mi to stačí. Takže to je takový koníček, svým způsobem taky podnikání, ale prostě takovým jenom lehučko. Nezávidím těm, kteří se opravdu do toho pustí v dnešní době. Pokud nemají opravdu za sebou nějakého bohatého strička nebo nějakého sponzora, tak já osobně bych do toho nešel, protože já jsem takový opatrný, radši nemám nic, než mít něco s nějakým rizikem velikým.
0: Přijde vám to přes příliš riskantní a příliš velký vklad na začátku, jak energie, tak financí, tak
1: jako toho všeho. Každému, pokud samozřejmě se rozhodne.
0: Jasně.
1: A má nějakou vizi, kterou, jak Robert třeba říkal, hodinu můj manžel, tak vím, že to jsou chlapy, kteří jsou velice na tom dobře, protože těch takových drobných prací.
0: To je potřeba neustále, to je fakt. No.
1: Ano, to je potřeba neustále. Ti chlapi jsou žádaní a všechno slušně si vydělají. Ale musí zase mít nějaké zase vybavení, to, což já teda mám, já bych mohl být hodinu imažil 10.
0: Tam to tu dílnu s tím nářadím chce, no, to je fakt.
1: No, přesně, no, takže protože když ten hodinu imažil musí nabídnout ten sortiment veliký, jo, že od výměny, já nevím, vodovodních baterie, vymalování, stěhování, prostě spoustu, protože jak jedenkrát řeknete, tak toto neumím, tak už se to s ním veze. Opravdu. Ale oni obyčejně se nemluví jako chlapi, dva, tři, vytvoří takovou malou firmičku, hodinový manžel a ovládají všechny obory, takže se opravdu uživí na tom trhu. Je to vždycky v oblasti nějakého města nebo menšího okolí.
0: Ano.
1: To není po celé republice, takže tak. Takže já to mám vyřešené tím, jak jsem řekl, a pokud někdo začne, přeji mu to, ať se mu daří. Zdravím všechny spřízněné duše Roberta a podobně.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor a mějte se moc krásně, těším se na další.
0: Budu se taky těšit, děkuji moc krát za návštěvu Oline a přeju krásnou dobrou noc a hezký celý nový příští týden. Naslyšenou.
1: Vám taky, mějte se hezky.
0: Dobrou noc, tak zdravíme do Kopřivnice a nachystán je u nás Jan Nedvěd.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: to.
1: Tak tolik písnička Podvod. Blížíme se pomalu k půlnoci a před půlnocí ještě pozdravíme Petra do Chomutova. Krásný pozdní večer, Petře.
2: Dobrý večer vám i všem posluchačům.
1: Moc děkuju. Tak co vy a podnikání?
2: No, já jsem 17 let dělal maséra v lázních, ve státních a v městských a tak dále. Uh-huh. No, ale pak se to tak nějak po tom švindlu zvrtlo, že už to taková sláva nebylo. Všichni chtěli, abyste dělala na úkol a tak dále a tak dále. Tak jsem si říkal, no hele, pod bytem máme volný prostory, mandl a prádelnu, tak člověk by si to vzal do pronájmu, takže takhle. Takže kamarádi mi pomohli, manželka mi pomohla samozřejmě. Samozřejmě musím říct, že jsem jakž tak měl příjem, to znamená invalidní důchod.
1: Ano, ano.
2: Protože jsem nevědomý, takže jsem nebyl bez, úplně bez koruny.
1: Ano.
2: No ale ty prostory prostě těch 30 metrů čtverečních se muselo vybavit, že jo,
1: jako ano,
2: ano. Odpady, elektrika a tak dále, to bylo všechno v zoufalém stavu, no, takže i tak nějakou korunu jsem si taky musel půjčit. Hmm. Byli lidi, kteří mi půjčili na ksicht, ani nechtěli papír, nic, my ti věříme a tak dále, ale je fakt, že ta byrokracie a to všechno, to bylo zoufalý. To jako, ať je to, jak je to, nebej těch pár lidí, kteří mi pomohli, tak...
1: Tak jste do toho nešel vůbec. Dneska
2: už bych do toho nešel ani náhodou teda.
1: A pracujete v tom oboru stále, podnikáte stále, nebo už jste no, to pověsil
2: už
1: na hřebík?
2: Budu končit.
1: Uh-huh.
2: Už budu končit, protože tady v té provozovně dělám 30 let a chtěl bych ukončit masérnu jako masérský obor 48 let jako.
1: Pánečku.
2: Takže takhle.
1: A měl jste pod sebou třeba i nějaký zaměstnance, nebo jenom jste se staral jakoby, jenom sám o sebe?
2: Ne. Sám jsem si uklidil, sám si všichni všechno.
1: Jo.
2: Pokud tak mi to manželka přišla zkontrolovat, jestli mám všechno v pořádku a tak dále. Chvíli to trvalo, než si lidi naučili, než mě našli, protože tam, co jsem si dělal, tak nikdo nevěděl, kde dělám, to je jasný, konkurence a tak dále. Ale je fakt, že...
1: A jak jste to řešil, aby se o vás dověděli? Nějakou inzercí nebo...
2: No...
1: Tím, že jste to rozšířil po přátelích?
2: Roznášel letáčky do schránku a takovýhle různý...
1: Jasně,
2: jako,
1: jak to šlo.
2: Do posti, takže to... A lidi, kteří mě znali, tak si to pak řekli a tak dále, takže jako jo... Hele, nebylo to, že bych byl milionář, to nejsem, jo?
1: Ano, ano.
2: Ale teď už přemýšlím, že možná ještě příští rok, ale pak si říkám, ale co budu dělat?
1: Že vám to bude chybět. Jo.
2: Již my jsme, že lítáme kešky a tohle manželka je taky takovej to, takže, no ale prostě ty ruce prostě, no, je to tak, je to můj obor, je to kus mýho života.
1: No je, je.
2: A ty lidi, který, oni každý, no vy ještě budete dělat, no jasný, já budu dělat do 90. Takže ne, už fyzicky už je to taky, už zdaleka neudělám, co jsem udělal, ale to, co udělám, tak už udělám poctivě, i když je to daleko méně lidí,
1: ano,
2: abych
1: ano.
2: Tu masernu nemusel doplácet z důchodu,
1: tak.
2: No a hold, až... To položím, jestli ten příští rok, tak to prodám, protože ty prostory taky, to bylo taky takový, já jsem si to pronajal, dobře, ale pak přišel městský úřad, protože se nebytový prostory prodávají a napálili to 14 oproti metru zbytu, jako jo.
1: Je. No to je strašný, ano.
2: No ale chcete podnikat, tak podnikejte. A já tam, no to vám děkuju teda.
1: To je
2: začátek. Ale taky jsme to zvládli jako díky manželce a tak dále, takže jako dobrý. Už to je taky splacený, všechno mám, žádný dluh, nic nemám, takže až skončím, tak ty prostory prodám.
1: Takže i za vás je toho kolem toho hodně, ale vy svoji práci máte rád a jste rád, že jste se do toho pustil. Tedy dalo by se takhle říci.
2: Tak,
1: jo, výborně.
2: Tak, asi.
1: Tak Petře, taky vám moc děkuju. Ať se vám daří, musíme se rozloučit před půlnoc, klepe na dveře.
2: Jasně.
1: Přeju taky hlavně hodně zdraví, držte se a ať se vám práce stále daří a líbí.
2: Dobrou
1: noc, naslyšenou, děkuju.

0: Nauka.
1: Tak s písničkou od doktora Albána a Rominy Power jsme se přehoupli do nového dne. Je tady pondělí s datem už 24. srpna. Rozbíhá se poslední prázdninový týden, to je takové trošku smutnější zjištění nebo konstatování. Každopádně ale začíná nový týden, začíná především nový den na prahu nového dne. Nám všem přeju, aby to byl den vydařený, aby se nám v něm hezky žilo, aby se nám v něm hezky pracovalo. Pokud máte před sebou důležité nějaké věci, třeba i podnikatelského typu, tak ať vám to jde všechno dobře od ruky a hlavně s radostí a úsměvem. A co se týče noční linky, tak ještě až do 1 hodiny budeme a můžeme povídat opět na téma, zkoušeli jste někdy podnikat? Pokud ano, tak co je podle vás základem úspěšného podnikání? Dobrý podnikatel prý musí být také optimista a také musí mít štěstí. Opravdu může tohle stačit k úspěšnému podnikání? A zkoušeli jste vy sami někdy podnikat? Realizovali jste dobrý nápad, ať už v rámci profesního života, nebo třeba v činnosti, která je vaším koníčkem? Prozraďte, jaké to pro vás bylo a zopakovali byste to znovu. No a opravdu tedy stačí mít jenom hlavně štěstí a hlavně nadšení. Tak tolik a mnohem více na základě vašich zkušeností. Telefon k nám i teď po půlnoci 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a v neposlední řadě je tu i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, krásný nový den a můžeme pokračovat.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jana Bartošová a písnička Dotek lásky. Tak máme 8 minut po půlnoci. 8 minut jsme si odebrali z nového dne a na telefonu můžeme pozdravit do Jizerských hor Zdeňka. Zdeňku, krásnou noc přeju.
1: No dobrý, dobrou noc nebo dobrou půlnoc.
0: Ano.
1: Něco o podnikání. No, já jsem se dostal k podnikání úplným omylem. Sice tím způsobem, že já jsem byl členem Českého svazu ochránců přírody a společnosti pro udržitelný život. To jsou společnosti, které se teda zabývají přírodou a poměrem člověka k přírodě. No a když byla sametová revoluce, že jo, tak po ní, tak jsem se rozhodl, že teda chci dělat v životním prostředí. No ale nebylo to vůbec jednoduché. Dal jsem tedy výpověď a scháněl z podniku, dal jsem výpověď a scháněl jsem zaměstnání. Já mám jako profesi strojařinu, jsem dělal. No a sehnal jsem jediné místo v Praze na ministerstvu životního prostředí, teď se to jmenovalo nějak jinak. No ale to se mi nechtělo do Prahy dojíždět, tak jsem hledal dál zaměstnání a potom jsem našel práci v lese, kde jsem nastoupil jako dělník a tam jsem pracoval pod Lesy České republiky.
0: Ano.
1: Když se to možná taky jmenovalo jinak. No a sázel jsem stromky, jo, protože to bylo v té době, byla kalamita velká tady v Jizerských horách, že jo, to prostě byly suché stromy, to prostě bylo tady ty vršky, všechno se vykácelo, akorát ty vršky se nechaly, tam prostě to bylo problematický s těžbou, takže tam se nechaly ty suché stromy a jsou tam ještě dodnes, no. Takže jsem sázel celou sezónu, jsem sázel stromky, sázeli jsme většinou smrčky, no a teď, abych se k tomu dostal, tak když skončila sezóna, tak mě napadlo, že bych mohl tuto činnost podnikat jako, nevím, jak jsem tehdy říkal, ale osoba samostatně výdělečně činná.
0: Ano, ano.
1: Dva borci, co se mnou sázeli stromky, tak ty se nabídli, že by pracovali se mnou. No tak jsem sehnal ještě potom přes úřad práce dva lidi, no a vrhnul jsem se na podnikání, ale nebylo to, měl jsem to možná trošku jednodušší, protože jsem něco zdědil po rodičích, takže jsem pár korun měl, takže jsem mohl koupit starší auto, takové Aro, jo, kde pro lidi, abych mohl vozit lidi do práce, koupil jsem nářadí, ty motiky, no a začal jsem tím způsobem podnikat. Já jsem teda pro lesy České republiky, no a za to jsme sázeli několik let, dokud byla ta kalamita, vysázeli jsme jako ta naše skupina asi k milionu stromků.
0: No pánečku, no.
1: Většinou to byly teda smrčky, jo.
0: Ano, ano.
1: No, takže tohle to jsme dělali, no a když byly stromky vysázený, tak potom nastal trošku problém, protože bylo potřeba přejít na ožínání trávy kolem těch smrčků, že jo, aby ta tráva ty smrčky nezadusila, ty sazenice. No, tak jsme začali jako postupně, já jsem prostě se nechtěl jak zadlužovat, no, ale tak jsme začali s srpama, potom jsme měli kosy, no a pak jsem chtěl koupit ožínačku, no ale oni, banky v té době, to bylo úplně něco jiného, to prostě oni půjčovali jenom třeba 300 tisíc a víc, jo. A když ještě jste neměla žádný záruky, no tak prostě banka mi prostě nepůjčila, tak jsem si musel půjčit od známých, koupili jsme jeden křovinořez, že jo, vydělali jsme si potom na druhý, na třetí, že jo, potom jsme měli teda, každý jsme měli ten křovinořez a ožínali jsme trávu kolem těch sazenic, jo, takže tímhle tím způsobem jsem jako začal, prostě auto jsem měl starší, no a prostě šlo to, někdy to bylo horší, protože třeba člověk musel šetřit, abych měl na mzdy, že jo, tak jsem se musel uskromnit.
0: Jasně, jasně.
1: Říkat, jo, ale prostě člověk hád jsem neměl, ale musel jsem opravdu šetřit, jo. Ovesná kaše, polévky ze sáčku, chleba a tak dále, jo. No ale to bylo jako přechodný období a potom jsme to jako překonali a tak dále. A potěšilo mě, že nedávno jsem mluvil s jednou pracovnicí, co teda u mě pracovala a ta říkala, že to byly nejlepší roky jejího života, jo.
0: No tak vidíte.
1: Mě jako skoro dojalo.
0: Dojalo, ano, ano.
1: Byli jsme v lese, byli jsme v přírodě, že jo, no prostě vždycky jsem je odvez pracovníky autem, já jsem ho řídil sám, že jo, odvez jsem tím árem ty pracovníky do lesa, tam jsme pracovali, já jsem pracoval s nima, že jo, nebudu se na ně koukat, no, potom jsem je zase odvez zase až téměř domů, no, takže to neměli nějak složitý, no, dělali jsme taky ještě v Krkonoších, jo, tam si pamatuju, že jsme dělali u Vosecký, pod Voseckou boudou, třeba jsme sázeli strunky a prostě bylo to jako zajímavá práce, něco jsme viděli, že jo, ty lesy. No a teď ještě na starý kolena, že jo, já už jsem dávno v penzi, takže chodím po lese a dívám se, ty stromky už jsou třeba, co jsme sázeli, tak jsou...
0: Tak máte radost. No, takhle, podrženo sečteno, Zdenku, protože, jak říkám, vždycky čas je neúprosný. Za vás, kdybyste to měl zopakovat, šel byste do toho podnikání znovu?
1: No to víte, že bych šel.
0: Šel byste.
1: Měl bych zkušenosti, tam byl velký problém, byl spíš v tom vybrat lidi, jo, protože spolehlivých lidí nebylo a ono ani dneska není hodně, jo, takže já jsem třeba vzal lidi a potom jsem je musel propustit v té zkušební době, že jo, protože neosvědčili a jenom takovou perličku ještě nakonec bych řekl, že přijal jsem pracovníka mladýho kluka, nevím, 22 let a měl náušnici v uchu, no jako pracoval nic moc, chodil spíš po lese, jo, a on nic nepracoval, jako z práce nic moc, přijal, tak jsem ho musel propustit, přijal jsem dalšího, měl taky v náušnici v uchu, a taky pracoval mizerně, no a když přišel třetí, potom asi za půl roku chtěl nastoupit a měl náušnici v uchu, tak co myslíte, že jsem udělal? Nepřijal, jo.
0: Rozumím. No jo, no tak člověk je někdy ovlivněn takhle. Ale každopádně, Zdenku, moc vám děkuju a jsem ráda, že se vám takhle zadařilo a že ta vaše práce vás těšila v hezkém prostředí a že jste udělal vlastně pro nás, pro všechny velký kus práce. Moc děkuju a krásné dny přeju, zdravím do Jizerek, jo?
1: Mějte se hezky, taky přeju hodně úspěchu.
0: Nápodobně, naslyšenou, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Věra Martinová, toulavý džíny, dospívali jsme, dohráli jsme a na telefonu teď máme paní Jiřinu z Vysočiny. Krásnou noc, paní Jiřino.
1: Taky vám, paní Tuško, krásnou noc a všem posluchačům.
0: Děkuji moc krát.
1: Který ještě nespinkají, ale víte co, já jsem nepodnikala, ale zažila jsem to se svýma dětma, protože po revoluci bylo jim kolem 26, 27 a oba dva syny a dcera hurá a budem podnikat.
0: Jo.
1: My jsme z toho, oni prostě ve velkým, prostě oni si napučovali a teďka dcera hnedka jako v obchodech a teďka hned dělala ty výlohy a to. A jenomže si vzali oba dva špatný prostě společníky, protože ty okrádali na každém kroku, že jo, jako zaměstnanci. Já, když jsem tam potom jenom přejela do té Plzně, tak jsem říkala, ty to nevidíš? Ty to nevidíš, že oni tě okrádají, že a to já nemám čas a oni by mě prostě neokradli a prostě mami, ty vidíš, prostě já nevím co. To víte, že to, že krachli oba dva.
0: Ježiš,
1: jako vůbec ten druhý zase podnikal jako v jiným, zase jako trafiku koupil dvě, tam si taky dal prostě lidi, no prostě najednou ty trafiky nevydělávali, no prostě my jsme měli s manželem hlavu v péru, to si ani neumíte Tuško představit, co my jsme zažívali s nima, jo. Teď už je to naštěstí dobrý, ale teďka podniká vnučka, ale je potřeba opravdu, aby dostala, ona teda si hodně brigády, nezačala prostě ty kosmetice dělat, ale musí mít rodiče, který pomohli, že jo, že ty rodiče zdědili byt, nebo dostali, tak ho prodali a ty vnučce prostě mohli do toho začátku pomoct. Ten kapitál prostě musí být. Jo, protože ona musela jezdit po školeních, aby prostě do Prahy, do Brna.
0: Jasně.
1: A to se všechno platí, ty kurzy.
0: Ano,
1: jo.
0: Ano.
1: A teďko sehnat prostě ten prostor, jako, abyste ho měla tam, třeba někde, aby ty lidi se tam dostali z nás, aby oni věděli. Takže reklama, no já vám řeknu, já bych to prožívat nechtěla.
0: Jo.
1: Já jsem sem tam taky pomohla finančně, že jo, protože když to, ale opravdu ten základ je potřeba a když ty mladý, protože vnučce je 24, jí bude. Takže a jako zatím jí to teda jde,
0: to je
1: skvělá, jde jí to, ale ten kapitál je potřeba, nemůže nikdo začínat z ničeho. Buď musí si na to nějak vydělat a ty půjčky, to je na nic, protože se dostáváte těma půjčkama prostě do takových situací, kdy už nemáte sílu vůbec to splácet. Já jsem to zažila s těma dětma.
0: No ty půjčky, to je peklo, no, to je závazek velký.
1: Ale oni byli takový euforii, víte, že můžou všechno, my jsme jim to vymlouvali.
0: Jo.
1: Nic prostě neexistovalo a nejhorší je, že třeba bratranec, jako mýho syna, pojď, budeš nám jenom dělat šéfa, my koupíme hospodu, a nestare, říkám, nedělej to. To víte, že krachli a on do dneska splácí dluhy za druhý, že jo?
0: No.
1: Že oni mu řekli, no, ty jsi to koupil, ty jsi...
0: Tak je to na tebe napsaný, ano.
1: No, co my jsme si zažili ani vidět, já už jsem ráda, že už to všechno skončilo, že už je jim přes 60 a dali pokoj v podnikání.
0: Přemýšlí o důchodu, jo, říkáte.
1: Oni nejsou v důchodu, oni ještě dělají. Dcera nakonec se dala na účetnictví a tak to
0: tak
1: je.
0: Tak
1: jako
0: to je obor žádaný, to je pravda.
1: No. Takže to jí baví a asi taky se z toho dostal, ale ty nervy, nechtěla bych to zažívat. A ty mladí, když jdou do toho, bych jim chtěla vzkázat, nechoďte do toho, pokud nemáte kapitál nějaký, anebo ty rodiče, aby vám pomohli, ale půjčkama to prosím vás neřešte. To je prostě úplně úplně prostě
0: velmi zavazující,
1: hrozný.
0: Svazující velmi, řešení, ano, no, to je ano. Pravda. Tak paní Jiřino, moc vám taky děkuju za vaše rodinné zkušenosti.
1: Jo. No bylo to hrozný, hrozný, jo. Ale děkuju vám, že jste mě vzala do vysílání a hodně zdravíčka všem přeju a hlavně vám.
0: Taky přeju, všechno dobré. Děkujeme moc krát za přízeň, za návštěvu, ať se vám daří. Naslyšenou, zdravíme na Vysočinu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jirka Korn a písnička Dík. No a během písničky se k nám dovolila ze středních Čech paní Milena. Krásnou noc, Mileno.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer, děkuji. Já jsem skončila s podnikáním před 30 lety.
0: Mm-hmm.
1: To bylo úplně ze začátku, prostě podnikala jsem v pohostinství.
0: Mm-hmm.
1: Nemůžu říct, jako ani tak, ale měla jsem se dobře,
0: mm-hmm.
1: ale musíte si věnovat hospodě prostě a všechno to, abyste měla čisto všechno to.
0: Ano, ano, ano.
1: Tak vám přijde kontrola a zjistí, že nemáte. Můžete to prodávat za kolik chcete,
0: mm-hmm.
1: ale musíte to mít označený.
0: Jo.
1: A já jsem neměla označený zápalku, tak jsem to dostala do zápisu. No tak co tomu můžete říct?
0: No jo.
1: A pak jsem skončila, nechtěla jsem skončit.
0: A co vás tomu vedlo teda, že jste skončila nakonec?
1: Prostě přišel tam chlapec, jako já jsem to měla pod Spartakem. Prostě to, pod Sokolama, že jo, a to. Dělala jsem tam v nájmu a přišel. Já než jsem předtím, než jsem odvírala, tak musela jsem mít 20 tisíc na nájem, na daně, na všechno. A prostě to. A prostě chtěl ze 3 000 deset.
0: Jo.
1: Tak já jsem řekla, že ze mě volat, dělat nikdo nebude. A skončila jsem prostě k novýmu roku.
0: Takže vlastně kvůli lidem v podstatě, dalo by se říct.
1: Kvůli lidem, protože jsem, každý mi to záviděl. Každý si myslel, že tam mám zlatý důl.
0: Jo.
1: Že už jsem milionářka dávno, jo, což jsem nebyla, protože, ale to bylo ještě v té době, když pivo stálo 4 koruny. Tak to už je to.
0: To už je let.
1: Ale jako
0: to už si nikdo ani nepamatuje.
1: Hodně, hodně. Ale říkám, měla jsem kšeft, měla jsem všechno, ale musíte mít čisto a nikoho neokrádat.
0: Ano.
1: Lidi si to mezi sebou řeknou.
0: Jo, to je důležitá věc, tohleto doporučení, že jo, když to jde takhle.
1: Ano, to je jako, aby si každý myslel, že začne a prostě bude hned. On si každý koupí auto. Z začátku. No to nejde. Tak jako to jsem mám chtěla říct. Dneska už je mi skoro 80.
0: Takže ale téhle té zkušenosti nelitujete, paní Mileno?
1: Ne, nelituju a můžu vám říct, že do dneška na mě lidi v dobrém vzpomínají.
0: To je dobře, že jste udělala takovou dobrou zkušenost, i když jste tak vlastně
1: no,
0: potom to skončila.
1: No a chodili ke mně lidi prostě to. Já jsem tam byla spokojená, já mám hrozně ráda lidi.
0: Jo.
1: Prostě ráda se to zabavím.
0: Takže
1: to.
0: Prostředí pro vás akorát vhodné ještě.
1: Ano, vhodné a všechno to. Ale děkuju, to už je všechno, co jsem
0: dobře, dala. Tak já moc děkuju taky za vaše vzpomínky.
1: A poslouchám vás už asi 20 let.
0: No děkujeme moc krát taky za přízeň a doufám, že vydržíte. No. Mějte se hezky, paní Mileno.
1: No, bude mi 80, tak nevím, jak dlouho.
0: No takhle jsem to vůbec nemyslela, já myslela jako s trpělivostí třeba u našich nočních linek.
1: Ne, to jako... Helejte se, to už jako potom až jako někdy jindy. Děkuju.
0: Dobře.
1: Ano, shledanou.
0: Dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdo bloudíš sám a sám, dlažbou mě.

0: Tak tolik Helena Vondráčková, růže kvetou dál. No a z veliké dálky až z Kolorada se k nám dovolal pan Radomír. Krásnou noc, Radomíre. Ovšem, jak vy jste konstatoval, v časovém posunu vám krásné odpoledne.
1: Děkuju.
0: Tak moc vás zdravím na dálku, doufám, že se... No?
1: Téma je podnikání.
0: Zkoušeli jste někdy podnikat? Ano, to je otázka v noční lince, té dnešní.
1: No, já jsem to zkoušel a docela mě to začalo jít.
0: A mluvíte o České republice nebo o Spojených státech?
1: O České. O České republice. Začal jsem podnikat a šlo mě to docela dobře, protože jsem byl vyučený kuchař číšník, ale
0: no.
1: Můj dědeček mě k tomu ještě vyučil truhláře.
0: Jo.
1: Takže já jsem se začal budovat dílnu, nakupovat nářadí a stroje a takovýhle věci a docela mě to šlo až do roku 1996.
0: No pánečku, a co pak tady se začalo dít, skončil jste to, nebo byla to vaše cesta a za oceán?
1: Potom mě začaly trošinku scházet peníze a dostal jsem nabídku odjet jako kuchař do Spojených států.
0: Mm-hmm. A od té doby jste už tam tedy za vodou takhle, jo? Myslím za vodou, no, za oceánem. Ne, za vodou, za vodu. No, to teď nebyla takhle otázka míněna.
1: Jo. No a tak jsem se na rok zbalil a odjel jsem. Našetřil jsem peníze na zbývající věci, které mě vlastně chyběly v dílně.
0: Ano.
1: No, tak jsem s tím přijel domů a teď otevřu dílnu a tam nebyla ani třískka.
0: Ale?
1: Můj bratr mě o všechno obral. Prodal to.
0: Takže vysloveně rodinný příslušník na vás takhle?
1: Tak... No, už ani ne rodinný, protože tohle nemůže rodina spáchat přece.
0: No, to je strašná věc. No, dějou se věci, já vím. No, je to smutný příběh, ale... A to vám bylo naprosto jasné, že to teda byla jeho práce, jo? Hned v začátku.
1: No, samozřejmě. Samozřejmě. To je on jediný, o to měl klíče, nikdy nebyla nahlášena žádná krádež.
0: Nic. Jasně.
1: Když jsem se ho potom psal, tak mě odpověděl, no já jsem si myslel, že už tam zůstaneš.
0: Jo, takže to vyřešil za vás krátka.
1: Jo, krásně to za mě vyřešil.
0: A byl to důvod třeba pro to, abyste zůstal v zahraničí?
1: Ano.
0: Byl.
1: Takže jsem se za pár týdnů zbalil a odletěl na svátek do státu.
0: A už jste to vzal jako definitivní.
1: 25 let podnikáme se svou ženou, máme takovou malou chajdou sjezdovky.
0: Ale to je krásná věc. Přímo u sjezdovky, tak to vám moc přeju a v dobrém závidím. No prozraďte, já vím, že to nejde stručně samozřejmě, ale když byste to měl položit na misku váh podnikání, konkrétně v Kolorádu, kde žijete, a tady v Čechách, kde je to třeba těžší pro lidi z toho začátku?
1: No, já si myslím, že tady v Kolorádu je to daleko těžší. Protože jo... Protože neznáte úplně přesně zákony, jazyková bariéra, všichni vám úplně dobře nerozumí, takže všechno je to jednodušší pro mě. Ale kdybych tehdy uměl perfektně anglicky a když jsem přijel do státu, tak jsem sotva uměl pozdravit.
0: Jo, že jste se učil až tam, jasně.
1: Takže... No takhle dopadlo moje podnikání a nakonec dopadlo docela dobře.
0: No tak to je dobře, že jste spokojení. Zaplať pán Bůh, že vám to váš bratr prodal, že jo, jste chtěl říct, že jste měl ušetřeno rozhodování, no vidíte to, jak je to někdy k něčemu dobrý. Já vím, že to teďka zlehčuju, ale někdy se věci dějou tak bez přičinění. Co k tomu jiného říct, to je pravda. Každopádně, Radomíre, moc vám děkuju, ať se vám daří. Budu se těšit, že se zase uslyšíme v noční lince. Pozdravujte vaší paní a přeju mnoho všeho dobrého a děkuju moc krát.
1: Děkuju, naschle.
0: Naschledanou, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Aneta Langerová, Voda živá, tolik písnička a dovolala se paní Marcela z Polabí. Krásnou noc, Marcelo, přeju.
1: Já vám též a všem ostatním, kdo ještě poslouchá.
0: Děkuju moc krát.
1: A jenom jsem takovou trošku perličku možná k tomu podnikání. My jsme podnikali v penzionu v Krkonoších, kde teda jako to byl krásně udělaný penzion, víceméně nově postavený. No a měli jsme to pod firmou, byli jsme tam od roku 86, čili že to ještě nebylo, že jo. No ale hned v 91. jsme to vzali do pronájmu, jako od ty firmy. No a byli jsme teda tam a bylo to fajn, protože zaprvé jsme měli už klientelu, která se nám vracela, a pak už jsme měli volné ruce, že jsme si mohli i vybírat jako, že jo, nejenom zaměstnance toho podniku, kteří tam jezdili pravidelně, no ale začali tam jezdit i školy třeba. Na škola v přírodě a,
0: ano, ano,
1: nebo
0: ano.
1: Na lyžařský a tak dále. A víte, co bylo v této ty době začátkový nejhorší?
0: No.
1: Ty úřady.
0: Jo.
1: Ty úřady byly šílený, protože prostě vymýšleli takový blbost.
0: V těch 90. letech, blbost. Takhle to myslíte.
1: 91, 92.
0: Ano, ano.
1: Prostě a to. Stalo se mi, že mi volala paní učitelka a ptala se mě, kteří měli přijet, škola v přírodě, měli k nám přijet na školu. A říká, prosím vás, já jsem se vás jenom chtěla zeptat. My tady máme jednu holčičku, ona je celiatik. Myslíte si, že byste mohli nějak tak jako, aby se mohla tam stravovat u nás, že jo, tak aby měla nějakou tu celiatickou dietu?
0: Ano, ano.
1: Já říkám, no helejte, já nevím, no snad by to šlo, ale musela by maminka třeba mi poslat, já nevím, nějakou mouku, kterou, protože v té době ani toho mnoho nebylo.
0: Nebyly ty produkty na výrobu potravin, ano,
1: no.
0: Ano, ano.
1: Tak jsem říkala, jestli teda nějaký pečivo, nějakou mouku a tyhle věci, tak já ji zajistím, že ji udělám, protože jsem měla i, bylo nás tam víc, 5-4 zaměstnanci ještě a to. Ale říkám, kuchařka tam byla, říkám, já to zajistím, ale trošku, když tak, jestli by to mohla poslat ta maminka, tyhle ty
0: rozumím.
1: Produkty.
0: No.
1: No, tak paní učitelka byla hrozně ráda, no takže přijeli. Přijeli, holčička taky, no tak jsem dohlížela na to, aby zahušťovali třeba vomáčku právě tou její moukou a tak prostě to, furt to šlo. Najednou tam přijela hygiena. No a teď jako takový tři dámy důležitý. No a teď tam muselo být samozřejmě maso, muselo mít svoji lednici, mléční výrobky,
0: ano,
1: musel,
0: ano.
1: A tak dále, že jo, tak jak to bylo. No a teď oni tam chodili a teďka otevřeli tu lednici s tím, kde bylo máslo a mléční výrobky a to. No a já jsem tam měla uložený pečivo, který ta maminka poslala. No, to se mohli zbláznit a začali prostě, no to prostě nejde. A já říkám, prostě nás tady ta situace nastala, já jsem s tím souhlasila a bylo mi líto ty holčičky, že by nemohla jet. No, oni prostě byli děsně důležitý, no ale to musíme dát do zápisu a to bude pokuta, kde si, co si. A paní učitelky, který tam byly dvě, plus jedna ještě taková jako, když třeba v noci hlídala ty děti, aby učitelky nemuseli a tak, tak se do těch ženských pustili takovým způsobem, že ty prostě řekli, no tak to už nemá cenu a odjedem. Ale prostě vyloženě odtamtud vyštípali.
0: Já vím, ale pojďme, to je konkrétní příběh, protože mě, jak vždycky přeci jenom musíme trošku s tím časem popracovat.
1: No.
0: Pojďme k tomu podnikání jako takovému. Pokračovali jste potom vlastně v téhleté, v tom penzionu?
1: Pokračovali jsme, ale pak jako zas už byla jiná trošku doba, takže už začaly ty nájmy být daleko vyšší a tak dále. Takže jsme přešli z těch Krkonoš, jsme přešli, teda z Krkonoš ne, ale z té Rokytnice jsme přešli do Harachova, mm-hmm. a tam jsme byli a tam opravdu to bylo taky fajn. Tam nakonec teda jsme měli 3 penziony na jednom místě, takový louce.
0: Jo.
1: Protože prostě jsme byli tak jako nahoře až nad Harachovem u nádraží.
0: Mm-hmm.
1: A tam jako nikdo moc nechtěl, protože tam ty turisti nebyl takovej fofr, no ale nám to nevadilo, protože my jak už jsme v tom dělali.
0: Takže jste to znali a s úspěchem.
1: Měli.
0: Ano, ano.
1: A ty klienti k nám jezdili
0: tak
1: a
0: to je dobře. Dařilo se.
1: Spokojený a my jsme nakonec byli taky spokojení.
0: Tak to je dobře. Paní Marcelo, musím poděkovat, protože prostě čas je takový,
1: samozřejmě.
0: Jaký je. Ať se vám daří, přeju krásnou noc a přeju všechno dobré. A moc děkuju i za váš příběh. Mějte se hezky.
1: Děkuju, mějte se hezky.
0: Dobrou noc.
1: Dobrý.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Tomáš Linka a jeho půlnoční cowboy. No, po půlnoci už máme poměrně hodně. Jsme ve finále noční linky, nedělně pondělní. Pojďme se podívat ještě před rozloučením do pošty. Paní Iveta třeba píše: zdravím vás všechny nespavci. Podnikání je podle mne řehole. Bratranec dostal v restituci majetek po našem dědovi. Tvrdil, že to je práce jeho snů, je z oboru. Ale když dneska vidím, jak je uhoněný, ustaraný a udřený, nevím, zda to bylo od něho šťastné rozhodnutí. On tvrdí, že ano, že je šťastný. Doufám, že to tak opravdu je a moc si ho za to vážím. Vůbec všech si moc vážím, kteří se do něčeho takového pustí, ať už v jakémkoliv oboru. Já bych to asi nezvládla. Nedala bych to a myslím si, že to vím. Tolik paní Iveta. Paní Iveto, také moc děkuju i vám všem ostatním, samozřejmě jak za písemné příspěvky, tak za vaše telefonáty, za návštěvy, za povídání, za příběhy, které vám napsal váš život, na kterém se podílíte samozřejmě, aby se takto ty vaše příběhy psaly. No a protože jsme na konci, patří se také popřát vám krásnou noc, krásné sny. Pokud jdete spát, pokud jste se rozhodli, že ještě budete bdít, tak pro vás máme samozřejmě spousty dalších nočních pořadů. Každopádně Jitka Lukešová se loučí, přeju krásnou noc, děkuju moc a zase velmi brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Sever. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Řeknu vám, že mám občas, když se tak probírám rozhlasovým archivem, takový příjemný pocit. Asi jako v dětství, v neděli na večer, tuším, že to bylo po 16. hodině, když televize vysílala film pro pamětníky. A já se těšil, že mezi jinými bude v titulkách i jméno mého oblíbeného Jaroslava Marvana.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to až neuvěřitelné, co všechno v herectví Jaroslav Marvan za život obsáhl. Od komedií a spolupráce s Vlastou Burjanem přes Vinohradské divadlo až k Vltavě do Národního. A samozřejmě vedle mnoha filmů a televizních inscenací je taky to bylo to velké finále na závěr v podobě Policejního rady 20, jak si ho pamatujeme s ostatními pány na čtyřce. Ale víte co, když teď připomínám ty proslavené příběhy Jiřího Marka, proč si tu vzpomínku nedoplnit ještě o jednu typově podobnou detektivní povídku Karla Čapka?
2: Toho horkého srpnového večera bylo na Střeleckém ostrově plno lidí. A tak Mince a Pepovi nezbylo, než aby si sedli ke stolu, kde už seděl nějaký pán s tlustým a smutným knírem. S dovolením, řekl Pepa, a ten pán jenom tak pokýl. Ten protiva, řekla si Minka, zrovna u našeho stolu musí sedět. První věc tedy byla, že si Minka s gestem vévodkyně sedla na židli, kterou jí Pepa utřel kapesníkem. Druhá bezprostředně následující byla ta, že honem vytáhla pudřenku a pudrovala si nos, aby se jí proboha v tom horku snad trochu neleskl. A přitom, jak tu pudřenku výjímala, vypadl jí z taštičky zmuchlaný lístek. Tu se ten pán s knírem schýbl a zvedl ten maličký lístek. Schovejte si to, slečno. Pepa považoval za svou rytířskou povinnost, jak si zakročit. A nač pak schovávat takové hloupé papírky, pravil, nedívaje se na toho pána. Člověk to má potom plné kapsy. To nevadí, mínil muž s knírem. To má někdy větší cenu, než já nevím co. Jako stopa. Já jsem totiž pan Souček od policie, víte? Teď zrovna jsme měli takový případ, řekl a mávl rukou. Člověk ani neví, co nosí v kapse. Jaký případ? Nemohl se zdržet Pepa. Ale s tou ženskou, co ji našli u Rostyl, řekl muž s knírem a chystal se umlknout. V Mince propukl náhlý zájem, nejspíš proto, že šlo také o ženu. S jakou ženskou? Ale s tou, co ji tam tuhle našli. Bručel vyhýbavě pan Souček od policie a trochu v rozpacích vyhrabal z kapsy cigaretu. A tu se stalo něco naprosto nepředvídaného. Pepa vjel spěšně rukou do kapsy, rozžal svůj zapalovač a podával tomu člověku oheň. Děkuju vám, řekl pan Souček zřejmě dojat a poctěn. Víte, jak ženci našli v obilí tu ženskou mrtvolu mezi Rostyly a Krčí? A jak byla stará? Zajímala se Minka účastně. Asi 25, říkal doktor. Víte, podle zubů a takových věcí. A podle šatů to mohla být dělnice nebo služka, ale spíš služka, protože měla takovou jako venkovskou košili. A pak, kdyby to byla dělnice, tak by už asi byla po ní scháňka, protože dělnice se obyčejně drží na jednom místě nebo v jednom kvartíru. Ale taková služka, když jednou změní místo, tak o ní nikdo neví a nikdo už se o ní nestará. To je taková divná věc se služkama, že jo? Tak jsme si řekli, když se nikdo po ní 2 měsíce nescháněl, tak to nejspíš bude služka. Ale hlavní věc, to byl ten kupon. Jaký kupon? Zeptal se živě Pepa, neboť zajisté cítil v sobě hrdinou možnost být detektivem, kanadským zálesákem, lodním kapitánem nebo něčím podobným. A jeho tvář nabyla onoho soustředěného a energického výrazu, který už patří k věci. To je tak, a řekl pan Souček, pohlíže zádumčivě k zemi. Ono se u ní nenašlo dočista nic. Ten, co jí to udělal, jí sebral všechno, co mohlo mít nějakou cenu. Jenom v levé ruce ještě držela utržený řemínek od taštičky a ta taštička bez řemínku se našla kus dál v žitě. On jí chtěl nejspíš vytrhnout i tu taštičku, ale když se řemínek přetrhl, tak už pro něj neměla žádnou cenu a zahodil jí do žita. Ale dřív z ní všechno vybral, víte? Tak v té tašce jenom zůstal zapadlý v takovém faldíčku.

0: vlaku lístek z tramvaje číslo 7. A takový ten kupón z jednoho obchodu s porculánem na 55 korun. Nic víc jsme u ní nenašli. Ale ten pro vás na krku, řekl Pepa. Zatím jste měli jít. Pan Souček potřásl hlavou. To byl jen kus šňůry na prádlo, to nic není. My jsme neměli dočista nic než ten lístek z tramvaje a ten kupón. No to se ví. Dali jsme do novin, že se našla ženská mrtvola stáří asi 25 let, šedivá sukně a proužkovaná blůza, a jestli se nějaká služebná asi 2 měsíce pohřešuje, tak ať se to oznámí na policii. Dostali jsme přes 100 udání. To víte, v květnu tyhle služky nejvíc mění místo. To nikdo neví proč. Ale pak se ukázalo, že to byly samé plané údaje. A co to dá práce, takové zjišťování, řekl pan Souček melancholicky. Než se taková káča, co sloužila v Dejvicích, najde zas někde ve Vršovicích nebo v Košířích, pane, to stojí jednoho člověka celý den běhání a nakonec to všechno je zbytečné. Ta pitomá řechtačka je živá a ještě se člověku vysměje. Teď hrajou pěkný kousek, poznamenal s libostí, kývaje hlavou do taktu k Wagnerovu motivu Valkýr, do něhož kapela na ostrově vkládala všechnu svou sílu. Ale ten vrah musel nechat nějaké stopy, mínil Pepa. Vidíte tamhle toho frajera? Pravil pan Souček se zájmem. Ten dělá pokladničky v kostelích. To bych rád věděl, co tu chce. Ne, ten vrah nenechal žádné stopy. Poslouchejte, když najdete zamordovanou holku, tak na to můžete vzít jed, že to udělal její milenec. To se tak obyčejně stává, řekl zádumčivě. Z toho si, slečno, nic nedělejte. Teda to my bychom věděli, kdo jí odělal. Ale dřív bychom museli znát, která ona je. V tom byla celá ta potíž, že jo? Ale na to, řekl Pepa nejistě, má přece policie své metody. No právě, souhlasil těžkomyslně pan Souček. Například takovou metodu, jako kdybyste hledal jednu kroupu v pytli s čočkou. To už musí být taková trpělivost, pane. Víte, já rád čtu tyhle detektívky, co tam je o těch drobnohledech a takových věcech, ale co byste si na té ubohé holce drobnohledem vykoukal? No a jak jste tedy na to šli? Vyptával se Pepa, sasi předem jist, že on by na to šel jinak. Jak jsme na to šli? Opakoval pan Souček zamýšleně. Nejdřív jsme museli s něčím začít, že jo? Tak jsme tu měli předně ten lístek z tramvaje číslo 7. Tedy, dejme tomu, že ta holka, jestli to totiž byla služka, sloužila někde blízko té trati. Ono to nemusí být správné, protože po té trati jela třeba jen náhodou. Ale něco musíme ze začátku přijmout, aby se vůbec dalo začít, no ne? Jenže ona, ta sedmička, jezdí zrovna přes celou Prahu. Z Břevnova přes Malou Stranu a Nové Město na Žižkov. Teda to zas nic není. S tím se nedá nic dělat. A potom tu byl ten kupón. Z toho se dalo poznat aspoň to, že ta holka předčasem koupila v jednom obchodě s porculánem za 55 korun zboží. Tak jsme šli do toho obchodu. A tam si na ní vzpomněli, vyhrkla Minka. Co vás nemá, slečno, bručel pan Souček. Kde pak by se na ní pamatovali? Ale náš pan doktor Mejzlík, totiž to je náš pan komisař, ten se tam šel zeptat, jaké zboží se tak může za 55 korun dostat. To je různé, řekli mu. Podle toho, kolik kousků toho bylo, ale rovnou za 55 korun, to je jen taková anglická čajová konvička pro jednu osobu. Tak mě jednu prodejte, řekl náš pan doktor, ale ať je to šmízo, aby to tolik nestálo. Teda potom si mě pan komisař zavolal a povídá. Koukejte se, Součku, tohle je něco pro vás. Dejme tomu, že ta holka byla služka. Taková služka každou chvíli něco rozbije. A když se jí to stane po třetí, řekne jí paní Vyhuso, teď to půjdete koupit ze svýho. Teda taková holka jde koupit jenom jeden kus, zrovna ten, co rozbila. A za 55 korun je zrovna jen tahle čajová kombička. To je zatrápeně drahé, povídá mu. A on na to, člověče, to je právě to. Předně nám to vysvětluje, proč si ta služka ten kupon schovala. Pro ní to byla fůra peněz a třeba si myslela, že jí to jednou paní nahradí. Za druhé, koukejte se. To je čajová konvička pro jednu osobu. Teda buď to děvče sloužilo u osamělé osoby, nebo její paní měla na bytě osamělou osobu, která si v té konvičce nechávala nosit snídaní. A ta osamělá osoba byla nejspíš nějaká slečna, protože osamělý pán by si sotva koupil takovou drahou a pěknou konvičku, že jo? Páni si obyčejně ani nevšimnou, z čeho pijí. Ještě tak nejspíš to bude osamělá slečna, protože taková frajle v podnájmu má vždycky strašně ráda něco svého a pěkného. A pak si koupí takovou zbytečně drahou věc. To je pravda, zvolala Minka. Víš, Pepo, já ti mám takovou pěknou vázičku. Tak vidíte, řekl pan Souček, ale kupon od ní už nemáte. No a pak mě pan komisař povídá. Teď Součku budeme hádat dál. Ono je to zatrápeně nejisté, ale někde musíme začít. Koukněte se. Osoba, která vyhodí 55 korun za čajovou konvičku, nebude bydlet na Žižkově. Víte, to zas pan doktor Mejzlík měl na mysli tu trať číslo 7, totiž ten lístek z tramvaje. Ve vnitřní Praze tam máte málo podnájemníků a na Malé Straně bydlí jen takový, co pijí kafe. Já bych nejspíš hádal na tu čtvrť mezi Hradčany a Dejvícemi, když už tu máme tu sedmičku. A skoro bych řekl, povídá, že ta slečna, co pije čaj z takovéhle anglické konvičky, nemůže jinde bydlet, než v takovém domku se zahrádkou. Víte, Součku, to už je taková moderní anglická kultura. Rozumíte, on náš pan doktor Mejzlík má někdy takové potrhlé nápady. Tak víte co, Součku, povídám. Vemte tu konvičku a poptejte se po té čtvrti, kde tam bydlí v podnájmu takové ty lepší slečny. A kdyby některá měla právě takovou konvičku, tak se jí zeptejte, jestli od její bytné neodešla někdy v květnu služka. Je to po čertech slabá stopa, ale zkusit se to může. Tak jděte, fotr, to už je váš případ. Teda poslouchejte, já nemám rád takovéhle hádání. Pořádný detektiv přece není žádný planetář nebo jasnovidec. Detektiv nemá tak mnoho špekulovat. Někdy sice náhodou kápne na to pravé, ale náhoda to není poctivá práce. Ten lístek z tramvaje a ta čajová konvička, to je aspoň něco, co vidím. Ale to ostatní je jen dílo obraznosti, pravil pan Souček. Trochu se ostýchaje užít tak vzdělaného slova. Teda já jsem na to šel po svém. Šel jsem v té čtvrtí dům od domu a ptal jsem se, nemají-li tam takovou čajovou konvičku. A představte si, v 37. domě, kam jsem po pořádku přišel, povídá služka, jej, zrovna takovou konvičku má naše slečna, co bydlí u naší paní. Tak jsem se nechal ohlásit u té paní. Ona to byla nějaká vdova po generálovi a pronajímala dva pokoje slečnám. A jedna ta slečna, nějaká slečna Jakoubková, profesorka angličtiny, měla právě takovou konvičku na čaj. Milost paní, povídám, neodešla od vás někdy v květnu služka? Odešla, řekla ta paní. Říkali jsme jí Mařka, ale jak se jmenovala dál, to už nevím. A nerozbila někdy předtím té slečně tu konvičku? Rozbila, řekla ta paní a musela ze svého koupit novou. Ale pro pána, jak o tom víte? Vidíte, milost paní, my se dozvíme všechno. Teda pak už to šlo lehko. Nejdřív jsem zjistil služku, se kterou ta Mařka kamarádila. Poslouchejte, každá služka má vždycky jen jednu kamarádku, ale té řekne všecko. A od té jsem se dozvěděl, že se ta holka jmenovala Marie Pařízková z Dřevíče. Ale nejvíc jsem chtěl vědět, se kterým mládencem ta Mařka chodila. Prý chodila s nějakým Frantou. Co ten Franta byl, to ta kamarádka nevěděla. Ale vzpomněla si, že byla s těmi dvěma jednou v Edenu. A tam jiný frajer křikl na toho Frantu. Těbuch, Ferdo! Teda tohle dostal do referátu nějaký pan Frýba od nás. Víte, on je znalec na tyhle alias. A ten Frýba hned řekl, Franta alias Ferda. To bude ten Kroutil z Košíc, ale on se vlastně jmenuje Pastiřík. Pane komisař, já na něho jdu, ale to musíme být dva. Teda já jsem šel sebou, třeba, že to není můj referát. Čapli jsme ho u jeho milé, neřád, chtěl střílet. Pak ho dostal do práce komisař Matička. Pane, to nikdo neví, jak tento dělá, ale za 16 hodin dostal z toho Franty nebo Pastiříka všecko, že uškrtil na mezi tu Marii Pařízkovou a oloupil jí o těch pár stovek, zrovna když odešla ze služby. On jí totiž sliboval, že si ji vezme. To všichni tak dělají, dodal pochmurně. Minka se zachvěla. Pepo, vydechla, to je strašné. Teď už ne, pravil pan Souček od policie vážně. Ale víte, strašné bylo, když jsme tam nad ní stáli v tom poli a nenašli jsme nic než ten kupón a ten lísteček z tramvaje. Takové dva nicotné, bezvýznamné papírky. A přece jsme chudáka Mařku pomstili. Já říkám, nic nemá člověk zahodit. I ta nejzbytečnější věc může být stopa nebo svědectví.
1: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.

0: Valdemar Matuška s touhle Dylanovkou nám krásně nahrál do noty a hlavně přesně vystihl atmosféru pro následující ukázku. Ta nám Jaroslava Marvana představí asi trochu jinak, než jak ho většinou známe. Totiž jako barona Trelawneyho, který chce získat tajemný poklad piráta Flinta ve Stevensonově dobrodružném příběhu Poklad na ostrově. Rozhlasová dramatizace románu v režii Karla Weinlicha vznikla už v roce 1966.
1: Tak ukážeme, po čem pásla ta pirátská cházka.
2: Je to docela obyčejný váček z plátna.
1: Barone Trelawney, řekněte poctivě, myslíte, že je to možné?
3: Říká se, že Flint byl nejkrvežíznivější pirát všech dob. Španělé před ním brali do zaječích, sotva se ukázali špičky jeho stěžňů. No, byl to Angličan.
4: Když si pomyslím, že si to všechno zavinil ty, Jimmy.
3: A Jim se zachoval skvěle, paní Hawkinsová.
1: Tak se láme uvnitř. Nějaká knížka, čmáranice. Tady je napsáno, už ani hltrumu.
4: Toho se teda nedržel.
1: Nějaký zápis. U Caracasu, 66 stupňů, mrož. To byl Flintův koráb.
4: Nemá to hlavu ani patu.
1: Křížky, u toho nějaká jména. Číslice.
3: Ty, ale ano, já to mám, doktore. Já to mám.
1: Co máte?
3: Ty křížky. Víte, ty křížky to jsou jména lodí, které Flint přepadl. A ty číslice, víte, co jsou ty číslice? Podíl na kořisti.
1: 70 liber?
4: 70 liber.
3: Teď ještě mapu, honem mapu.
1: Vypadá ještě zachovale.
2: Ostrov, je na ní ostrov.
3: No, prosím.
1: Poloha je to udána přesně. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin. Tady mělčina v zátoce. Poslyšte, to musí být pro lovce hotový ráj.
3: Na pro lovce. Dejte teď pokoj s vaším střílením.
2: Tady je zakreslen nějaký srub, že, pane doktore?
1: Počkej, nejdřív si přečteme, co je tu napsáno. Hlavní část pokladu.
3: Poklad, je tam poklad. Ostrov kostlivců.
1: Čteme, barone, především čteme dál.
3: Čteme.
1: V je V 10 stop směrem k V, zlato v píšitém pahorku, 15 stop od Černé skály k východu zálivu. A tady podpis JF.
3: JF. John Flint. Paní Hawkinsová, blahopřeju vám. Jsme milionáři.
4: Mně stačí těch 15 guineí, co mi zůstal chudák pan Bones dlužen.
3: Nebuďte blahová, paní Hawkinsová, můžete jich mít 1000, 10 000, 100 000.
2: Zavřem hospodu a odstěhujem se do Bristolu.
1: Pro lovce to tam bude učiněný ráj.
3: Kopy zlata.
4: Já vím, někde v horoucích peklech. A i kdyby to byla pravda, jak se k tomu pokladu chcete dostat?
3: Paní Hawkinsová?
1: No, něco na tom je, barone.
3: Na tom není zhola nic, protože já, baron Trelawney, vám nabízím toto. Dáte mi, paní Hawkinsová, mapku ostrova, já okamžitě koupím loď a rovnou za pokladem. Doktor pojede jako váš důvěrník. O nález se rozdělíme rovným dílem. Ode dneška za rok se všichni koupeme ve zlatě.
2: Hurá, pojede se na moře, hurá.
4: Chovej se slušně, Jimmy, nikam se nepojede. Kdo by mi v kuchyni pomáhal? A vám řeknu, pane barone, na tyhle vtipy jsem trochu stará.
3: Paní Hawkinsová, o podobných věcech se neodváží vtipkovat žádný Angličan. Můžete mne vzít okamžitě za slovo. Doktore, vy doufám, souhlasíte.
1: Pro těch pár měsíců pověsím klidně praxi na hřebíček. Aspoň si jednou pořádně zalovím. A Jim, být na vašem místě, tak bych tomu chlapci nebránil, paní Hawkinsová.
2: Maminko, takovou příležitost už nebudu mít nikdy.
3: No, konec konců riziko nesu já.
4: No. Když mě tak přemlouváte. Ale Jimmy, to ti povídám. Pořádně se musíš na tu cestu obléknout.
2: Hurá!
3: Všechno půjde jak po másle. Ode dneška jsme už vlastně milionáři.
1: Barone, řeknu vám, jen z jednoho člověka mám v téhle chvíli strach.
3: Prosím vás, z koho?
1: Z vás. Tak se mi zdá, že samým nadšením neudržíte jazyk za zuby. A přitom ti lotři, co přepadli hospodu, půjdou třeba přes mrtvoly. A musíme si dát zatraceně dobrý pozor.

0: Ještě skleničku, pane?
1: Děkuji. Děkuji, už nebudu.
0: Dívám se na vás hezkou chvilku, jak si prohlížíte ten trojstěžník v přístavu. Chcete ho snad koupit?
1: Totiž už jsem ho koupil.
0: Blahopřeju. Nejlepší loď v přístavu. Jste znalec, pane.
1: Podnikám totiž plavbu. A nechcete se posadit?
0: Děkuju. Jestli se totiž neštítíte mrzáka. Já jsem přišel o nohu ve službách vlasti. Sám nesmrtelný admirál Hawks byl mým velitelem.
1: Bravo.
0: To už je za náma. Ach jo, býval jsem námořník. Kapitáni se o mě rvali. Dělal jsem ještě nějakou dobu lodního kuchaře, než jsem si koupil tuhle hospodu.
1: Prosíšte, pane...
0: Silver, říkaj mě, dlouhej Honza Silver.
1: Tak, prosíšte, pane Silvere, a kdyby vás teď někdo z čista jasna vyzval, pojeďte na moře, jel byste?
0: Co? Na moře? S dřevěnou nohou? No, toho blázna bych rád viděl.
1: No totiž... Kdybych to byl já?
0: Vy, pane? Vždyť mě ani neznáte.
1: Poctivého chlapa poznám na první pohled.
0: No, to víte, že bych si dal říct. A kam by to bylo?
1: To jediné vám nemohu prozradit, Silvere.
0: Abych se do něčeho nenamočil, já mám živnost, pane.
1: No vím, Silvere.
0: Jsem poctivec, ptejte se po přístavu, pane.
1: Totiž poslyšte, pod slibem... Naprosté mlčenlivosti, ano?
0: Má ruka.
1: Podnikám se svými přáteli plavbu na jeden velice vzdálený ostrov. Kromě jednoho piráta na něm nikdo ještě nebyl. Víc neprozradím. Ale říkám vám, až se vrátíme, budeme mít o sebe všichni na do smrti postaráno.
0: To zní dobrodružně, pane, ale přesto přijímám.
1: Bravo.
0: S jednou podmínkou, prosím. Já mám papouška, pane. No a zvykli jsme si na sebe, tak toho bych jaksi chtěl sebou.
2: Papouška. No třeba 3, 4, 5, kolik se vám líbí.
0: Děkuju. Kdy vyjedeme?
1: No to je to. Myslel jsem, že už dávno budeme na moři, ale kapitán Smolec snad bude vybírat posádku do soudného dne. Poslyšte, Silvere, nevíte o námořnicích?
0: Já, ale jistě, pane, mám tu spoustu známých, samý šikovný hoši. Třeba Gray by mohl jet a Morgan je taky volný, Arrow snad by si taky dal říct.
1: Přiveďte je, hned zítra je přiveďte. Mám už toho čekání v přístavu pokrk.
0: Budou tam jak na koni, pane. Zítra na palubě.
1: Tomu říkám pohotovost. A teď, pane Silvere, teď si připijeme. Nazdar naší plavby. Nazdar naší Hispanioli.
3: Do toho, hoši. Ať zvedneme kotvy a ukážeme záda našemu špinavému Bristlu.
4: Dovedl jsi to vybrat, Honzo Silver. My se dřeme se sudy a ty s tou vařečkou vyžereš...
3: Snad nejsi netrpělivý, Morgne. Jestli se ti nelíbí sloužit se mnou na Hispaniole, stačí říct. Zařídím, aby z Bristlu zůstal.
4: Kdyby byla aspoň kapka rumu. Vidíš? Ten pták má rozum.
3: Flinte, kamaráde, co to meleš? Na palubě kapitána Smoleta se nepije ani náprstek.
5: Náprstek!
4: Potvoro jedna.
5: Potvoro!
3: A hele, Jim, no hochu, ty jsi ale čilý. Z tebe určitě bude admirál.
6: Dobrý den, Silvere.
5: Dobrý den. Je.
6: Ten je legrační. Smím si ho pohladit?
3: Ale to víš, že smíš. Flinte, slyšíš? Našemu plavčíkovi se líbíš. Počkej. No, udělej místo. Dáme za to Jimovi... Jablíčko z bečky. No, tu máš.
6: Děkuju.
3: Jen ho nenaváděj, to by si plavčík rozlil ocet u pana kapitána.
6: Silvere, odkud má ten papoušek jméno? Flint? To byl přece...
0: Ani nevím. Taky bych byl radši, kdyby se jmenoval jinak. Ještě si někdo bude myslet, že mám něco společného s Piráty. No, ale počkej, dávej pozor, Jimmy. Poslechni si ho. Flinte, co přivezeme, víš?
5: Pokrát.
0: A kdo ho hledá?
5: Baron.
0: To je legrace, vidím. No nic, musí mít po svém. Mám ještě spoustu práce, než zvedneme kotvy, Jimmy.
6: Halo, Silvere, pan baron se dává ptát, co bude k obědu.
0: Překvapení, Jimmy. Můžeš vyřídit panu baronovi, že se má na co těšit. Pečínku, co mu připraví dlouhý Honza Silver, ještě v životě nebaštil. No jen mu to řekni.
7: Co jí říkáte, barone?
1: Nádherná. Takovou pušku jsem ještě neměl v rukou.
7: Vyzkoušel jsem ji. Naprosto přesná. Barone, povedu si deník a budu si zapisovat všechny úlovky.
1: Všecko, doktore. Zvěř, ptáky, ryby.
7: Vstupte.
8: Dobrý den.
1: Buďte vítán, kapitáne Smolete. Co máte na srdci?
8: Chtěl bych s vámi promluvit pár důvěrných slov, pane barone.
1: Můj přítel Life se může slyšet všechno.
8: Jak si přejete? Snad jste si povšiml, že nejradši mluvím z očí do očí.
1: Mohu prosit bez dlouhých úvodů? Co se vám nelíbí?
8: Dobrá. Nelíbí se mi posádka, nelíbí se mi kormidelník, nelíbí se mi celý ten podnik.
1: A loď se vám líbí?
8: To vám řeknu, až budeme na širém moři. Zatím nevypadá Hispaniola špatně.
1: A já? Já se vám líbím?
8: Ale barone, prosím vás, takhle přece ne. Dovolte, kapitáne, co se vám nelíbí na našem podniku?
9: Byl jsem najat se zapečetěnými rozkazy. Mám řídit loď bez udání cíle, kam poručíte.
1: Já nechápu...
8: Trelóny. Prosím, kapitáne.
9: Jenže já jsem zjistil, že i ten nejposlednější plavčík na lodi ví o věci víc než kapitán. To není správné.
8: Souhlasím. Až dosud souhlasím.
9: Máme připlout za nějakým pokladem. Bohužel mi to neřekl patron lodi, ale lodníci v podpalubí. Pánové, to není věc podle mého dusta, když o něčem, co má zůstat pod pokličkou, žvatlají papoušci.
1: No, dovolil jsem kuchaři, aby si vzal na palubu papouška, kapitáne Smolete.
9: Chtěl jsem říct, že o tom mluvit deď do. Ti lidi znají dokonce zeměpisné údaje. 66 stupňů, 17 minut, 20 vteřin.
8: No tohle...
1: No to si tady pustil Jim Hawking z pusu na procházku.
9: Pánové, já mám dojem, že nevíte, do čeho jdete.
8: To se mýlíte, kapitáne. Ale kvůli tomu jste přece nepřišel. Mluvil jste o posádce.
1: Nemáte důvěru k lidem, které jsem vybral?
9: Vy? A nebo kuchař Silver?
1: No prosím, dal jsem si poradit. To snad není žádné neštěstí.
8: Nesmíte v tom hledat úmysl, kapitáne. Baron se měl snad poradit. Konečně jako patron má přece právo najímat. Ale vám rozhodně plně důvěřujeme.
9: Pak budete souhlasit, abych provedl několik opatření. Mužstvo nakládá prach a zbraně pod přední palubu. Chci, aby všechno bylo tady, pod vaší kajutou.
1: Prosím. Ještě něco?
9: Má kajuta bude sousedit s vaší. Přestěhuji se buď já, nebo vy.
1: Vy.
8: Pro boha, snad nečekáte vzpouru.
9: V tom případě bych nikdy nesměl zvednout kotvy, pane. Ale odpovídám za bezpečnost lodi a nákladu a za vaše životy.
8: Přeháníte to, kapitáne. Ale jak chcete.
9: A ještě maličkost. Řeči bylo na palubě až dost. To se musí změnit. Rozumíte, co tím myslím?
1: Velmi dobře, kapitáne.
9: Tím líp, pane. Nemáte-li námitek, dám ráno rozkaz k vyplutí. Buďte zdraví.
8: Tak co tomu říkáte, baron?
1: Ještě se ptejte.
8: Podle mne máme na palubě dva mimořádné poctivce. Smoleta a kuchaře Silvera.
1: Pokud jde o kuchaře, souhlasím, ale jednání kapitána považuji za nemožné, nenámořnické a prostě neanglické.
8: Tak ukážeme, co máme dnes dobrého. No vidíš, z tebe by byl i docela slušný číšník.
1: Ten Silver, doktore, rozumí svému řemeslu, co? V životě jsem nejedl tak výtečně připravené ryby. Posaď se, Jimmy. Yes.
8: Jsem zvědav, jestli si poradí s mými úlovky.
1: Musí mi dát recept.
8: Ale Jimmy, co je s tebou? Tobě nechutná?
6: Chutná, pane doktore.
8: Ale nejíš.
6: Já vám chtěl něco říct.
8: Tak, ven s tím.
6: Ten papoušek se jmenuje Flint.
8: Nějak se musí jmenovat.
6: A říkal mi, že ho má od námořníka, kterému říkají Černý pes.
8: Černý pes? No, no shoda jmen. Přidáte si omáčku, barone?
6: Ale kapitán Bones se bál nejvíc jednonohého námořníka a náš kuchař má jednu nohu.
1: O kterou přišel ve službách vlasti. Chcete si taky vzít, doktore? Poslužte si.
8: Děkuji, děkuji. Poslyš, Jimmy, je správné, že si všímáš, co se kolem tebe děje, ale tohle pusť z hlavy. Náš kuchař je poctivý chlap. No, jsi tou cestou trochu unaven, víš? A máš příliš velkou fantazii.
1: Která vidí piráty i tam, kde nejsou. Jen klid, Jimmy, klid. My víme o každém šusnutí na palubě.
8: A ty si musíš trochu odpočinout, vyjednám to s kapitánem. Ale nejdřív nám přines ještě pár jablíček.
10: Pod skalou slané moře šumí, je modré na pohled, hlavou mi táhnou sny a dumy, lákám neširý svět, lákám neširý svět. Racek mi krouží kolem hlavy, sleduju jeho let, hlavou mi táhnou sny a dumy, a mně je 15 let, a mně je 15 let.
11: Český rozhlas Sever, rádio vašeho kraje.
12: Tak jestli stejně jako já rádi vzpomínáte na filmové komedie s Jaroslavem Marvanem, co by Gustavem Andělem, takto revizorem pražských dopravních podniků, snad vám teď přijde vhod i jeden rozhlasový dialog Jaroslava Marvana a Josefa Kemra. Ten byl na plátně, vzpomínáte, rekreantem Bohoušem Vyhlídkou, ale v rozhlasové grotesce Karla Copa Hodiny tam si vedle Jaroslava Marvana, jako pana Tadeuše, zahrál Josef Kemr nešikovného pašeráka Hodinek. Tak dobré dny ve zdraví a hlavně brzy zase naslyšenou.
13: Člověk se dostane na šikmou plochu, jen to hvízdne. No co pak o to, ale důležitější je otázka, proč to s ním tu faleš vzalo. Já vím, jsou zvrhlíkové, který to dělají z rozkoše, ale těch je málo. Většina lidu vlastně ani neví, že páchá špatnost. Jeden si chce jenom přivydělat, protože co je to platný, to živobytí porád něco stojí. A jak ty děti rostou, koupí se něco tadydle, tím zase není na tamhle to, ta finanční rovnováha, jak říkají v novinách, se poruší. Člověk začne vytloukat klín klínem, no a no co vám budu vykládat? Nejhorší je, když se to stane někomu, kdo je na grycarkos. Já příkladně, kde můžu, tam si jobnu, marná věc, to už je povaha. Já vím, za svou povahu může každý sám, jak se říká, ale spravedlivý to není, protože nemít já tu povahu, nebyl jsem tady, kde jsem teď, a v životě by mě nenapadlo stát někde v Polsku před nějakou radnicí pod těmi hodinama. Ohlížet se, jestli mě někdo nepozoruje, a mít strach, jak to všechno dopadne. Půjdu stále doprava od rádnice, potom zahnu nalevo do ulice, zamířím hned do domu číslo 105. V zahrádce jsou vlevo dveře, za dveřmi pan Tadeuš.
1: Pár pohlavků by pán nechtěl.
13: Prosím.
1: Hoří snad, že pán zvoní?
13: No, máte tu zvonek.
1: No snad tady můžu mít, co chci, ne?
13: No já vím, ale když je tu zvonek, co je to zvonek? Zvonek je přístroj, který tento, přitiskne se prst, když chce člověk dovnitř, na zvonek teda.
1: Pán si ze mě dělá legraci?
13: Ale ne, my si nerozumíme. Vy jste pan Tadeuš?
1: Jo.
13: No já jsem, no ten... Jo, heslo. Zapomněl jsem na hodiny. A to jsem rád.
14: Adame, že jsi ke mně zašel.
15: Ale já se nemenuju Adam.
1: Svatá pano, ať pán dělá Adama, nebo ho přerazím, sousedi poslouchají.
14: Pojď, Adame, pojď.
15: Jo, tak, no, všem. Zrovna jsem šel.
14: Náhodou,
15: tady doprava od radnice, totiž povídal jsem si, zamíříš hned do domu číslo 105, myslím, na návštěvu, jako...
14: A co teta kází?
15: Jo, to já neznám. No ne, totiž chtěl jsem říct, umřela, hodinka, u nás se porad něco děje. No.
14: Tak tudy, Adame.
15: Bože, byl dávno, no člověk zapomíná.
14: Neřvete, už jsme v bytě, jestli si toho pán nevšim.
15: No já vím, když jsme v bytě, teď já neřvu. Pane Tadeáš, já jsem přišel...
14: Všechno je tamhle v kufru a budu rád, když se co nejdřív zmizí. Soused odvedle taková psína, podle mě sem pořád leze. Asi ho brzy přerazím.
15: No, co pak?
14: No, to nemusí pána zajímat. Pána si odnese ty hodinky a s bohem. Stejně to všechno za těch pár zlotých nestojí.
15: Co si mám odnes... Co, jaký hodiny?
14: Pán si nepřišel pro zboží?
15: Ale jo, samozřejmě.
14: No, tak co mě pán plete? Tentokrát došly hodinky, no co já vím? Pán se může přesvědčit. Je to 250 kousků, 100x Omega, 100x Doxa a zbytek Longines. No, co pak je?
15: Ne, nic.
14: Co?
15: Můžu si sednout.
14: Aha. Pán se včera veselil, ne? Vodka je mocná, ale zrádná.
15: Co? Ale ne, já to cítil, já to tušil. No co, když hodiny, no tak hodiny, ale stejně to divný. Proč zrovna hodiny?
14: Pán se domníval, že bude provážet koně? No to snad by bylo horší. No,
15: já vím, ale jak to poberu, pane Tadea, když ten kufr já neschovám.
14: No, taky kufr zůstane tady a pán si vezme tuhle gumovou vestičku.
15: Gumovou vestičku?
14: Vidí pán ty kapsičky kolem dokola? Hodinky dáme do kapsiček, vestičku oblékneme pod košily a...
15: Dobrý.
14: Celník je pravda, natura psí, ale pod košilku šáhá jedině holkám, pán by se mu asi nelíbil.
15: Je šikovný.
14: No. Tak by si pán mohl ten aušus naložit a já pána vyprovodím, ne?
15: Jaké je aušus?
14: No ty hodiny, myslím.
15: A pozor, řekl jste aušus.
14: No to, co jsem řekl?
15: No podívejte se, hlejte, pane Tadeáš, proč na mě tak kvaltujete?
14: No pán tady chce přenocovat, nebo co?
15: No ne, co se rozčilujete? Mně je jenom divný, že to chcete skoncovat tak rychle.
14: Na besedování nemám náladu, čas jsou peníze, jestli to pán neví.
15: Jo, a vy si myslíte, že já vám jako na to skočím, jo?
14: Já pánovi nerozumím.
15: Víte, pane Tadeáš, co je to jménotechnika? Jménotechnika je, když já si například zaspívám zkontroluji, je-li všecko v pořádku, jo. Tak mě musí něco napadnout, ne?
14: Svatá panu, ví pan určitě, že včera nepil?
15: No, to ví pan určitě, žádný strach. Ale ví pan, jestli ty hodinky vůbec jdou?
14: Sakra.
15: Helejte se, pane Tadeáš, nehrajte to na mě a mluvte na rovinu. Jdou nebo nejdou?
14: No, proč by nešli? No, co já vím?
15: Možná, že víte, možná, že nevíte. Já vás nechci urazit, ale v každém případě vás žádám, aby jsme ty hodinky přezkoušeli. Když přebírám zboží, třeba pašovaný, to je jedno, tak musím... zkontrolovat, je-li všecko v pořádku,
14: ale proč? No co se pán stará? Zboží přijde, zboží odejde, co je mi do něj?
15: Jo.
14: Pán dostal vestičku,
15: jo.
14: Tak ať si ty ciferníky sebere a nezdržuje mě.
15: Jo.
14: Já mám práci.
15: Jo.
14: Hodinky
15: jo.
14: Jdou,
15: jo.
14: Hodinky vždycky jdou.
15: Jo.
14: Tak co se pán bojí?
15: Jo.
14: Já to s pánem myslím dobře.
15: Jo.
14: Já v rozumný věci vyhovím.
15: Jo.
14: No?
15: Jo.
14: Nechce pán například tranzistor?
15: Jo.
14: Je pěkný, japonský, pán se může přesvědčit.
15: Jo.
14: Mám ho od jednoho mariňáka. Psí nátura to je. Okrapně. Ale pánovi ho dá. a Lacino.
16: Jo, no tak, jo, no. Já tu nejsem o toho, abych kupoval rádia, pane Tadeáš. Moje poslání je jiný a vy to víte. Helejte se, když si k tomu oba sednem.
14: Umí si pán vůbec představit, jak dlouho budeme natahovat 250 hodinek?
16: No já vím, pane Tadeáš, ale pochopte mě. Ostatně do oběda máme dost času.
14: Svatá. Pano, jako dupě, pán, jako balvan, říct
16: pane
14: si nedá.
16: Tadeáš.
14: Pán to teda myslí vážně.
16: Jo.
14: Dobře. Já pánovi vyhovím. Já poslechnu. Ale potom pána přerazím, to říkám rovnou.
16: Nic mě neuděláte, pane Tadeáš, to si rozmyslete. Já se taky nebojím, protože já se řídím podle příkazu, který jsem dostal. Já musím nejdřív zkontrolovat, je-li všechno v pořádku, a teprve potom můžu na zahrádku odejít teda jako...
14: Ať pán mlčí. Natahuju hodinky, natahuju. Ale pánovi řeči poslouchat nebudu. To si radši pustím rádio.
17: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.

0: Amsterdam. There are three towns as the home of Peter Stuyvesant cigarettes. Remember.
1: Psí nádhraje, pán. A víc už neřeknu. Psí.
2: Dobrý, psí. Dobrý, dobrý. A nemlete těma hodinami. Co v tom peníze?
1: Ale... Já už palec necítím. Aby pána husa kopla. Takže jsem se nenadřel ani za války.
0: This is Radio Luxembourg, your station of the stars.
1: Doufám, že teď už je pán spokojen.
3: Jistě, pane Tadáš, jistě, je to v pořádku, hodinky jdou.
1: A tak pán už snad půjde tak, ne?
3: No nerozčilujte se, pane Tadáš, já přece vás nepodezříval, ale zkusit jsem to musel, mám svoje příkazy.
1: Ale no dobře, dobře, já už se o tom nechci bavit. Tady je klíček. Až si pán ty hodinky zavře do kufru, aby měl jistotu a staví se pro ně zítra ráno. No, co mám dělat víc?
3: No jak to ráno? Vždyť já za hodinu jedu.
1: Pán žertuje?
3: No pro... No my jsme tady vážně jenom na dva dny.
1: Co?
3: Já už ani v oběd nestihnu, autobus odjíždí v jednu.
1: Svatá pano.
3: Co je?
1: Pán opravdu nerozumí?
3: Ne.
1: Ne. Já se rozčilovat nebudu. Já se nebudu rozčilovat. Mohl by pán zavřít rádio?
3: Jistě, pane Tadáš, no. jistě.
1: Slyší pán, s čím chce odjet? Je pánovi jasné, že když si vezme tenhle tíkající verk na tělo, bude ho každý považovat za reklamu na hodinky?
3: A jo. Je. Sach. Jej, to mě nenapadlo, že je to tak slyšet. Ježišmarja, pane Tadeáš, co teď uděláme?
1: Co uděláme? Já osobně pustím zas rádio, protože nechci, aby mě ta psí nátura odvedle mohla udat. A pán udělá jenom jedno. Vezme si vestičku, nastrká si do ní ty natažený hodinky a zmizí.
3: Ale pane Tadeáš, já s tím přece ven nemůžu, no pro pochopte to, vždyť mě se bere první policaj.
1: Co mě je do toho? Co mě to pán povídá? Kdo chtěl natahovat hodinky?
3: No.
1: Pán chtěl natahovat hodinky. Kdo je blbec? Pán je blbec.
3: No to já vím, ale snad by bylo lepší, kdyby to tady u vás zůstalo.
1: Ale klidně.
3: Jo.
1: Ať to tady pán nechá,
3: jo, šlo
1: a
3: by.
1: Jede si.
3: Šlo by to, jo.
1: Tím se ale všechno zdrží nejmíň o měsíc. A kdo to bude platit? Pán to bude platit.
3: Tak to ne, pane Tadeáš, tak to ne. To pán nemůže, pán má dvě děti.
1: Při pánově šikovnosti bych se nedivil, kdyby jich pán měl 15.
3: Pane Tadeáš,
1: zůstat tu, pán nemůže, platit to nechce. A aby ti hodiny vzal sebou, to nejde, to pán slyší. Já vím, teď to neslyší. Tak, prosím, teď to pán slyší. Tohle se příštích 12 hodin přes hranice neproveze, i kdyby si celníci strkali do uší vatičku. Svatá pan, já to nemůžu poslouchat, já se z toho jenom rozčiluju.